0: Vyprávět si budeme a pouštět ukázky spojené s Boleslavem Polívkou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Bolek Polívka se narodil 31. července, tedy přesně v polovině prázdnin, roku 1949. Stalo se tak ve Vizovicích.
2: Ano, tam jsem se narodil. Nechci se opakovat, ale někteří to jistě znají. Protože moje maminka už byla starší. Otec byl ještě starší než moje maminka. Otec už měl přes 50 let a maminka měla lehce přes 40. Takže když prostě byla, jak se říká, v tom, Brňáci říkají, že měla nastříkané buď. To nebude na to nesmí. Když maminka byla v jiném stavu, tak se obává, že to ne, že už je to klimakterium. Otec se obává, že to je přechod. Ale když se spojí klimakterium s přechodem, tak to je hrozná situace. Maminka opravdu nevěděla, že těhotná její, moje babička, její maminka Hedvika Sigmundová, říká, Boluša, ty jsi v jiném stavu. A tak říká, prosím tě, to není možné, a tak dál. No a najednou už to věděla, protože bříško jí rostlo, ale ještě nevěděla totiž, kdy porodí. Měla v tom častém styku s otcem, se nevěděl, kde zrovna. Spermatozoid tam, který je to spermatozoid, protože on jich měl hodně do. No a tak maminka šla na červencovou noc, kde byla v masce noci. Černý kostým pošitý zlatými hvězdami v 48. roce. Ne, 49. roce. Černý kostým pošitý zlatými hvězdami, měsíc měla, byla v masce noci. A teď najednou to na ní prostě přišlo, jo? No. A ona říká, paní Obralové, která tam byla u stánku, její kamarádka říká, na mě už to přišlo, zavolej Obadalku. A Obadalová to byla porodní babka z Vizovic, která měla mupet, čili kozí dech, jak se tam říkalo. Maminka, co jsme, když jsme viděli blízko tam toho areálu, kde byla Sokolovna a koupaliště, maminka prostě tam sama si ohřála vodu, svlékla kostým noci, sama mě porodila a potom, když paní Obralová na tom kozím dechu přijížděla, tak už jsem byl zrozen a vysoko jsem čůval a kde jsem se prý hodně pohyboval a paní Obralová, zkušená porodní babka, říkala, paní Polívková, to bude komediant. Můj tatínek, který s kamarádama pokračoval, ani si nevšiml, že maminka už odešla rodit. Přišel asi po dvou dnech a měl velkou radost, že má chlapce.
0: Už na střední škole vystupoval Bolek Polívka s komickým kvartetem a odtamtud si to pak namířil rovnou na Brněnskou jamu. Od roku 1972 se stal jednou z hlavních osobností divadla Husa na provázku. Později si založil i divadlo vlastní a dokonce se vrátil i na jamu, tedy co by učitel. I na to jednou vzpomínal.
3: Nedávno mě Ctibor Turba přemluvil, aby učil na jamu, ale jenom týdenní stáž. Tak, protože to kamarád, měl jich jenom 6, tak jsem říkal, tak první lekce byla, že jsme se sešli v hospodě a povídali jsme si, co oni tak si představují. Jako co bych se sebe chtěli, aby to bylo, a co bych chtěli, jestli to divadlo jako nonverbální, jestli má smysl, tak jsme se docela bavili. Uběhlo pár flašek. Tak další den jsem nechal přistavit limuzínu Lincolna, rozumíš, před divadlo a oni se učili se nastupovat do limuzíny. Až budou slavní, že se jim to bude hodit. Víš, no, řeknu tu poslední lekci, že jsem je pozval sem, a rozdělil jsem je na dvě skupiny po třech, ty jamáky, ty studenty. Jedna skupina nepila, nesměla pít, a druhá skupina mohla pít, kolik chtěla. A teď ten pedagogický genius, něco mezi Komenským a Makarenkem, říkal, a teď vy střízliví zahrajte opilí. A ještě šlo. A teď vy opilí zahrajte střízlivé. No to samozřejmě nejde, že? Víš, co si z toho vybrali? Že příště se poženou všichni.
0: Bolek Polívka nás umí pobavit prostě vždycky. A tak než si dáme další písničku, je tu ještě jeden vtip.
3: Je papoušek a ten papoušek dělá doma strašnou štrapáci a nepořádek a ten jeho majitel vždycky přijde domů a říká, co to tady zase máš, tam se válí doutníky a tam prostě nějaký utěrky a vychlastané flašky se válejí, je tam nakouřeno a je tam smrad z toho alkoholu. Říká, nedělej mě a papoušek se nedá říct, tam se válí kalhotky a tam zase ten chlast a zase ty doutníky a smrad. A on říká, ty neštvině, ty bydlíš u mě, ne já u tebe. Ty tady budeš prostě dodržovat pořádek a když prostě nebudeš, tak jak jsi hrdej na to peří, já ti to prostě vyškubu a budeš vypadat jako kůře zmrazené někde v mražáku a to ti říká, požadu, já se ho omlouvám. No. A najednou je pořádek, přijde chlap domů, pořádek, všude uklízí, no krásně to všechno voní. Druhý den další, on říká, to si můžu dovolit víkend, jde na víkend. Přijde v neděli večer domů a zase to samý bordel a tam doutníky a tam ty flašky polovypity a smrad. On otevře dveře a tam se páří z ty vany a papoušek tam s jedním doutníkem a fernet tam a takhle jako vedle sebe na ty vany a seru na peří.

0: to byl Vaby Daněk, ale my si dnes povídáme o Bolku Polívkovi. Ten se mimochodem načas stal i farmářem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Už jako malý se na chalupě nedaleko Vyškova proháněl na koni. A když se později v dospělosti dozvěděl, že v Olšanech je na kopci opuštěný kravín a vedle něj malá klubovna, šlo to už rychle. Z kravína se stal dům pro jeho rodinu. Vedle vybudoval hotel u krále a z klubovny se postupně vyvinula restaurace u klauna. Z Bolka Polívky se stal farmář.
2: Potkal jsem knížete Schwarzenberga. Byli jsme s Marcelkou a on říká, proč tomu neříkáte statek, proč tomu říkáte farma? Ten statek se mi zdá takový češtější. A Marcel říká, no tak, ale víte, přece jenom statek to je tady, že takový prasátko, kravička, ale tam jsou koně, tak se nám zdá, že ta farma. Já říkám, ale kníže, hlavně to vychází z té naší krásné češtiny. Pojáč, my se hrozíme nedostatku, ale nemusíme mít strach z nedofarmy.
0: Bolek Polívka si na farmě v Olšanech uvědomoval, že na světě není sám, a to když byl obklopený zvířaty a dobrými lidmi. Bylo mu tam dobře. Citlivci tvrdili, že je tam prý jakási dobrá zóna. Do rozsáhlého areálu si později pořídil kromě koní a běžné české zvěře třeba i lamy a velblouda. A když už o tom mluvíme, teď nám Bolek Polívka povypráví také o žirafím samci Viktorovi. Toho pozoroval kdysi, když v Londýně hráli představení Šašek a královna, jak prozradil kdysi v Bolkovinách.
2: To mě, a v tom Londýně, to mě celý Londýn a celá Anglie, Velká Británie žila tím, že žirafí samec Viktor v zoologické zahradě v Londýně po úspěšné vykonání toho sexuálního aktu ocitl se ve špagátu, tam byly fotky, to byly. Ocitl se ve špagátu a to je pozice, ve které žirafy umírají. Tak celá Anglie tady přemýšlela, jak ho z toho špagátu dostat, rozumíš? Někdo, že tam třeba pod něj podsunou nějaký nafukovací balon a že to nafouknou a tím pádem jakože prostě ho zvednou, rozumíš? Někdo zase vrtulníkem na něj a že pod ramena mu dají nějaký takový háky, rozumíš? A že vlastně ten vrtulník ho lehonce pozvedne nahoru a jenomže všimněte si, oni ty žirafy nemají žádný ramena. To zase ten Brit neví, že žirafy to je hlava, krk a hned nohy. No tak co teď? Celá Anglie přemýšlela. Barry, můj kamarád, který s námi se mnou vždycky jezdil, je technik a taky herec, výborný, dobrý kluk, říká, kolik Viktor, prosím tě, má roků? No a co jako? No tak zavolej tam, zeptej se, kolik má roků, protože tam byly čísla, jako kam zavolat, kdyby někdo na něco přišel. Tak já jsem tam volal a říkám, zeptám se, kolik roků má ten Viktor. A oni říkají 22. Říkám, no tak 22, říkají 22. He is 22, Viktor. A Barin říká, no a kolika se ty žirafy takhle dožívají? Říkám, a co jako kolika? No kolika se dožívají? A tak jsem tam zavolal znovu a říkám, a kolika, prosím vás, let se ty žirafy dožívají? Jaké žirafy, děti. No tak v zajetí tak 25 let. Říká, no 25 let, Barinko. Říká, no jo. Tak, no jo. Ty, zeptej se, kolik měla ona. Kolik má ona. Říká, jaká ona? No ta žirafica, ne?
3: A zase.
2: Prosím. A oni mě poznají, já mám takový lehký valeský přízvuk v angličtině. Oni mě, prosím vás, já říkám, kolik má ona? A oni samozřejmě s tou poctivostí britskou říkají, no ona má 19. Já říkám, 19, Berenko. A říkám, no tak to je starší už, jako nejzboží. Jaký starší zboží? No tak jako, že už je trošku starší, ne ona? Ta samica, ta žirafica. No, asi jo, když máš 25 roku, to už bude ve středním věku možná trošku vejš. Tak ať mu... Bary, ať mu dovedu normální mladou samicu. Já A on si připadal, že se na ně dívá celá Británie, jako. Tak já tam volám a říkám, já mám takového kamaráda, technika, on má takový nápad, abyste tomu Viktorovi, tomu vašemu žirafímu samci přivedli mladou samici. A oni z Kodaně, ze zoologické zahrady v Kodani, přivezli samici, Elizabeth, žirafí samozřejmě, rozumíš? A ona, ta samice, jenom ji vedli kolem té ohrady, rozumíš? Ten Viktor udělal. Hned si mu udělal na krku takový souček, hned si ho zase rozmotá, skončila to zábrany a dělá tam velotoče, člověče. Takhle Barry zachránil žirafího samce Viktora.

0: Mimochodem, jak už jste slyšeli, tenhle zážitek je z Londýna, když Bolek Polívka tam hrál představení Šašek a královna. Tenhle kousek se v roce 1987 dostal i na filmová plátna. Slavná manželská hra z divadla Na provázku byla ve filmovém přepisu Věry Chytilové velmi úspěšná. Třeba i proto, že diváci mohli poprvé obdivovat krásnou Chantal Poulain na velkém plátně. Ve stejném roce, tedy 1987, přišla i první manéž Bolka Polívky. A zjistilo se, že silné mimovo charisma fungovalo i v televizi. Společně s pořadem Možná přijde i kouzelník ve své době šlo o perestrojkovou zábavu České televize, která jakoby tehdy spadla z jiné planety. Najednou se zjistilo, že Bolek Polívka utáhne i vlastní pořad a na tom se později stavilo mnohokrát. Třeba i s úspěšnými Bolkovinami. A my se v další ukázce vrátíme ještě trochu do Olšan a ke zvířatům, ke koním, spolu s prezidentem Václavem Havlem.
1: Učil se s panem prezidentem jezdit na koni? No myslím ty lány a tam jako...
2: Tam bylo...
1: Kolik vlastně tam je hektarů v těch lánech? Tam se jako statkář.
2: Je třeba odlišovat Lánský park a Polesí Lány. To jsou dvě různé příspěvkové dodnes organizace. No. A co já a kůň. Tam bylo v blízkosti Lán bylo jakési družstvo, které podobně jak tady na tvé farmě prostě mělo koně. A koňské jakési
1: družstvo. Zatím družstvo nejsme.
2: Ano. A tam mi přivedli jednou koně a řekli, že se k prezidentům hodí, aby jezdili na koně a já, na koni. A já jsem poprvé v životě na toho koně vysedl, teda vycpali mě tam. A o mé rovnováze už byla řeč. A já jsem samozřejmě nevěděl, co se dělá, jak se dělá. A ten kůň se rozešel. A já jsem nic nedělal, ani nikterak se mu v tom nebránil. On šel stále rychleji, až přešel do jakéhosi poklusu, že? A teďkon, já jsem nevěděl, jak ho zastavit. A on se normálně vydal po loukách kolem. Jsme běhali a potom, a já jsem tak držel tu rovnováhu a nevěděl jsem, co jiného. Řekl jsem si, snad ho to unaví. A posléze on se rozhodl jít si prohlédnout vesnici. My jsme teda klusali po těch lánech, on se zastavoval u různých obchodů, co se čenichá lata. A nakonec jsme se jakýmsi způsobem vrátili do zámku a sesadili mě z něj.
1: Já bych to chtěl vidět, tuhle historiku, nebo z hlediska toho koně. Ten kůň zase si říkal těm svým známým v Maštali, říkal, člověče, vyzvedli na mě nějakého chlapa. Já jsem myslel napřed, že nic neumí a on se mě držel jako klíště. Tak mě pobízel do klusu, jak jsem klusil. A on najednou, že si prohlídne vesnici. Co on blbne po tom asfaltu, jak se mě blbě běhá po asfaltu. A on, abych zastavil u toho obchodu, nebo tam u toho. Něco si snad chtěl koupit, pak jsme ho odsválali domů, rozumíš? Tak, co říká, dobře. A potom oni ho zase sundali, a on ani nedýchal.

0: Ve světě českého humoru jsou různá oblíbená témata, která vždy skýtají možnost k tomu, aby vy jste se zasmáli. To, co následuje teď, bude taková sekce nazvaná alkoholické historky. Ale možná bychom si ještě předtím měli říct něco o zázemí a soukromí Bolka Polívky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Bolek Polívka je otcem 6 dětí. Nejstarší dcerou je Kamila, jejíž maminkou je Stanislava Polívková. Pak přišla na svět Anička, která je taky herečkou, a její mámou zas česká herečka Evelína Štajmarová. Pak přišel na svět Vladimír Polívka, který se narodil do manželství s už zmíněnou francouzskou herečkou Chantal Poulain. A další děti, syn Jan a František Antonín spolu s dcerou Marianou, jsou ze vztahu s Marcelou Černou. A jak teď spojit manželství, vztahy, ženy a alkohol? No snad nejspíš čtením dopisu z Bolkovin, kde se tohle podaří.
2: Eva Paulusová Karviná. A to je historka o tom, jak často se píše, jak často se objevuje v těch historkách a v těch příbězích se objevuje fenomén, kterému říkáme lidový alkohol. Odborně chlast.
3: Odneste to.
2: Rozumíte? No a to je zase oslava, zase je svatba a zase někdo pije víc, než je zdrávo. Pije. Říkejme mu třeba Jiří.
3: Děkuji ti.
2: Ne? Nebo chci radši Františka?
3: Romurek.
2: Říkej, jak budeme říkat? František řekne. No, aby to nebyl Jiří, aby to nebylo od tobě. No a svatba. A na té svatbě se samozřejmě pije a postupně se člověk stává hrdinou. Stává se lepším, než je, stává se uvolněnějším. No a tady tenhle František už je tak uvolněný, že říká, já jedu domů a nevěsto, pojď se mnou. Není, já jsem se čerstvě vdal, no a tady byl stává. Felicie bere svoji Felicie, nasedá do sebe, do své Felicie a jede domů. Já vždycky říkám, byl tak opilý, že se potáceli na koni. Jak ten kůň vlastně dělá tady tohle, tak říká, jak já vím, že ten jezdec je opilý. Rozumíš? A tenhle byl opilý ve své Felicii. Ve své Felicii opilý, taky se potácel takhle, samozřejmě policajti, jak už to bývá. Náhoda, je náhoda. Tak ho zastaví, on vystoupí. Prosím vás, abyste pil? Samozřejmě, na svatbě se pije. Najednou je hrdina. On je hrdina, on vlastně těm policajtům říká něco tak hrdinského, tak sebevědomého. Jako ten Armstrong, že udělal ten první krok. Nebo ten Gagarin, ten Rus, co měl největší smůlu. Tolikrát obletěl planetu a zase přistál v Rusku. A on se cítí takovým jako... On se cítí takovým... Hrdinou, on se cítí takovým kosmonautem chování. A já se na co, a svatbě se pije. A oni už vytahují samozřejmě balónek. Ale on má trošku štěstí, protože tam v dáli ozve se třesk plechu, který do sebe naráží. Policajti se tam rozběhnou a on to využije, nasedne do své Felicie a jede domů. Zaparkuje Felicii v garáži a lehne si a spí, nemluvě se ženou. Rozumíš, a usne, ale za 2,5 hodiny, jsou tam policajti. A tak policie, tak on musí vylíst, on v tom pyžamu, policajti v uniformách, že jak se, oni mají noční službu, takže uniforma je vlastně jakýmsi pyžamem policisty, že? No tak tam stojí proti sobě v těch pyžamách a... No tak prosím vás, občanský...
3: Proč?
2: Prosím vás, my jsme vás teď kontrolovali, jste byl opilý před 2,5 hodinou. Říká, no to vůbec ne, prosím vás, já tady spím od rána, už je takový střídlivější. Říká, no právě. Říká, ne, já prostě spím. Dobře, kde máte vůz? Říká, no zaparkováno, mám zaparkováno, já jsem v tom voze nejel vůbec dneska, prosím vás. Oni samozřejmě číslo nemají, jo? No tak nám ukažte svůj vůz. Tak jdou do garáže, tam opravdu Felicie zaparkovaná. Jenomže žlutá policejní a ještě bliká.

0: Hrát znamená dovídat se, řekl kdysi Bolek Polívka, a taky to, že pokud ztratíme schopnost hrát si, nic se nedovíme. Pak všechno víme a nemusíme tady vůbec být. Ale já jsem vám slíbil ještě další historky, další vyprávění a všechno spojuje jedna věc. Jedna společensky přijatelná droga. Alkohol. Teď je hostem Bolka Polívky v Bolkovinách Milan Steindler.
1: Ty jsi, Milane, víš, jsme u tebe takhle, ty jsi taky zakladatel sklepa, divadla sklep.
2: To počkej, nepředbíhej, ale víš, moment, jako, ale to. Abych pověděl jednu věc, jako,
1: kam
2: víte
1: se
2: co, když
1: dívá?
2: Mluvím o tom, aby se to natáčení rozběhlo, jo, tak nejnebezpečnější část je samozřejmě na začátku.
1: Ale já si myslím, že to nebudeš mluvit.
2: Že to, no jo, no tak vteřinku to je, dejte mi tři čtvrtě hodinky, to je hned. Helejte, prostě ty herci se sejdou, že jo, většinou večer před natáčením, oni je svezou dřív, pač jistota je jistota, že jo, oni se sejdou, pohovoří, něco popijou, že jo, a to takhle, a my jsme se s Bolkem potkali tady na tomhle filmu po dlouhý době, tak jsme pohovořili, něco jsme vypili, pravda, jako něco málo,
1: decentně.
2: Že jo, decentně samozřejmě, a já nejdu, ráno jsem se probudil, pozdě, průšvih, malér, teď jsem měl vejít na place, co teď? No to je šílený. Budík, já mám mobil, jo, místo budíka, moderní člověk, že jo. Koukám, vyzvoněno. Teď co teď, že jo? Říkám, proba, výmluva nějaká. Jsem nemocnej, to je blbost. Včera mě viděli docela zdravýho. Teď co s tím? Tak teď, že jo? A nejdou, teď ten mobil zvoní. Co s tím? Tak jsem to vzal, že jo? Halo? Jakoby nic, halo? Že? A tam, ahoj Milane, jsi to ty? Z placu volali, že jo? Já říkám, no jo, to jsem já, co je, co se děje? Kde seš, Milane, kde seš? Já říkám, to je průser. Oni říkají, no kousek od vás, teď jedu na plac. Já měl domluveno, že budu jezdit svým autem. Teď jsem kousek od vás, už teď jsem tam za chvilku, co je? Prosím tě, Milane, můžeš se vrátit? No neblbně tady teď těch kilometrů, já jedu z toho hotelu a teď jsem chodil v těch trenýrkách takhle vlasy, úplně hotovej. Po tom pokoji hotelovým a do toho mobilu jsem říkal, to je výhoda těch mobilů, jo. Říkal, prosím, a teď já jsem kousek od vás, to teďko, no ne, prosím tě, nezlob se, oni mě prosili ještě, jo. Nezlob se, vrať se, prosím tě, Bolek se nevozívá. Vrať se a jeď pro něj. Já říkám, no nebyl mě to, no teď tady vyjíždím zrovna ten plac. No tak já se otáčím. Otoč se, prostě nezlob se. Se líbila hlavně, jak oni se mě omlouvali, jo. Nezlob se. No tak já se otáčím. No otoč se, prosím, jeď. Tak jsem se otočil jako v tom pokoji, že jo, v těch trenkách. Otočil jsem to rovnou do sprchového koutu, dal jsem si sprchu, že jo. Osprchoval jsem, vyběhl jsem opatrovej k Bolkovýmu pokoji, zabouchal jsem, říkal, váš vůz je tady, pane. A přijeli jsme na plac, jako by se nechumlilo. No, filmaři se herci připravený, úplně, tak jsme uměli.
1: Jo, a já jsem se vymlouval. Kde seš? Musí pan Steiner pro tebe jezdit. Věra samozřejmě tam mě nic neodpustí. Já říkám, Věro, já jsem měl už vzhůru od 6 hodin. Od 6 hodin jsem vzhůru, mě prostě nefungoval budík.
0: Vůbec poprvé se před filmovou kameru postavil Bolek Polívka jako Magery v Baladě pro banditu v roce 1978. Do širšího diváckého povědomí se ale zapsal díky režisérce Věře Chytilové ve filmech Kalamita, Šašek a královna a hlavně Dědictví a neb Kurva hoši guten Tag, kde vytvořil nezapomenutelnou kultovní postavu rázovitého a věčně opilého vesnického chasníka Bohuše.
3: Zastav! Já jsem milionář! Já už to nevydržím! Zastav!
0: Mimochodem, na tomhle snímku se podílel taky jako scénárista. A později začal přidávat do své filmografie další a další filmy. Jeho herecké tempo začalo nabírat na rychlosti.
4: Při tom enormním pracovním vytížení najdeš ty si taky třeba čas zajít s kamarádama na skleničku?
5: Cože?
4: Jestli stihneš taky, s kamarádama se občas napít.
1: Jako. Já jenom únavu hraju. No, stihnu.
4: Jo?
1: Já nedávno jsem na to odpovídal, nevadí vám ty strašný vedra? Já jsem říkal, paní redaktorko, opravdu ne, já miluju vedro. Já miluju plískanice, mrazy, já miluju vichřice, já miluju každé počasí, které mě žene do hospody.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: V našem pořadu míříme do zábavných archivů. A dnes z nich vybíráme ukázky spojené s jedním jménem, s Bolkem Polívkou. Pokračujeme. A vlastně tak trochu i v tématu, které už jsme načali. Tentokrát ale bude hostem Rudy Linka a Jaroslav Dušek. A řešit se bude to, kdo byl nebo nebyl na záchytce.
2: Já jsem nebyl na záchytce.
3: Já jsem byl na záchytce.
2: Tím se
3: byl jsi někdy na záchytce?
4: Musím odpovědět.
2: No musíš, byl jsi na záchytce.
4: Byl jsem na záchytce. Maminko, ano. Byl jsem na záchytce.
3: Rudy.
2: Počkej, to maminka dodnes neví.
4: No tak ne ode mě.
3: Já jsem byl na záchytce, kamene, když jsem tam přišel, teď byl jako, tak jsou takový ty první úkony a to už je dám, jsme šli s Pecou, prostě, já jsem nějaký kamarád, jsme šli do restaurace v Brně Neptun a to byly takový prosklený dveře a neměla mě ráda ta paní šatnářka, ona si myslela, že jsem takový povrchní bohem, nebo že jsem prostě nějaký takový arrogantní mladík a ještě
2: nechápavá paní.
3: No, prostě. I starší byla, tak já už jsem se jí nehodil jsem si, protože jsem byl moc mladý. Přijdeme k těm dveřím a teď naťukáme. A ona dělala, že prostě neslyší, že mě nevidí ani. No a ten jeden můj kamarád říká, no vidíš, to už nás nepustí ani do hospody. To se psal rok tak 86, 85. A já jsem se naštval a teď jsem poodstoupil a nohou jsem prostě vyvalil ty dveře, to sklo se takhle vysypalo. A v tom protokolu potom bylo, ťukal jsem rukou, když šatnářka neustále ignorovala mé výzvy, zaťukal jsem nohou a okno se vysypalo. Ale potom to byly na ty záchytce a ty tam byly, a ty jsem tam přišel, jsem tam všem byl já, potom Peca tam vstoupil, opravdu jsme byli i docela střízliví. Přijdeš do tu místnosti a teď ty trenérky, rozumíš, a teď tam nějaký kluk tak ležel a ještě nás tam bylo poměrně málo. A on říká, za co jsi tady? Já říkám, ale prosím tě, tady mě ten prezident, tam se mi vysypal do sklo a tak, rozumíš, no. A on, já taky, kamaráde, no vůbec nic, dívě se na mě, teď jsou střízlivé, ne? Teď stál a měl žlutý trenýrky s takovým proužkem. Stál, to si úplně pamatuju, a stál a teď se postavil, tam je kamera a tam jsou ty dveře bez kliky, jo, protože to samozřejmě na záchytce evidentně nemáte kliku. A on stál a teď se postavil proti mě dveří. Puste mě, já jsem slíbil mamě, že půjdu zítra ráno na třešně.
1: Naznačil jsem už před časem, že Bolek Polívka natočil celou řadu úspěšných filmů. Vynikající herecký výkon podal třeba jako válečný vysloužilec ve slovenském filmu Sedím na konáry a je mi dobré v roce 1989. Pozoruhodná je ale i jeho postava faráře v Zapomenutém světle o 7 let později. V posledních letech je pak jeho jméno ve světě filmu nejčastěji spojováno s Janem Hřebejkem. Ten ho pravidelně obsazuje do svých smutných retrokomedií. Třeba Plíšky, Musíme si pomáhat, U mě dobrý, anebo taky Pupendo z roku 2003. Zahrál si tam sochaře Máru, odstaveného na kraji socialistické společnosti. Teď už se potkáme znovu s Jaroslavem Duškem, co by ředitelem základní školy, který dal Márovi práci. Do foaje udělat mozaiku.
5: Jseš dobrý, víš, jenomže se nedokáže každej válet jako ty. Víš, z neuznanej ateliéru. Já jsem prostě jiný, já musím dělat, no.
3: Proč myslíš, že se válím kvůli takovým komoušům jako ty? Nemůžu dělat.
5: Počkej, není komouš jako komouš. Někdo tam stoupí proto, aby to změkčoval zevnitř, ale někdo se obětuje.
3: Ty vole, ty mluvíš o sebeobětování.
5: No?
3: Ty to děláš kvůli prachům.
5: Ještě nebudeš závidět peníze.
3: Ne, vůbec, ani ředitelský plat, no. Ani rudou knížku ti nezávidím. Ty mluvíš v biblických pojmech, vole. A lezeš jim do prdele bolševiku.
5: Aha, víš, protože nemůže být každý takový hrdina, jako seš ty, až pak by si tvůj kluk už naškrt vůbec, víš?
3: Co mluvíš pořád o klukovi, co no si má společného děcko?
5: IQ, ne IQ a bude v pomocný škole, víš? A ty si myslíš, že já to nějak žeru, nebo co? No. Já prostě jenom neříkám, co si myslím, no. A ty snad říkáš pořád, co si myslíš, víš?
3: No, že?
5: No jistě, že?
3: Já si můžu klidně říct, co si myslím.
5: No teďka ti to tady taky klidně řeknu, že jo?
3: Hlavně neřvi, vole, nebo tě udá školník, máš po škole.
5: No tak mi to řekni, vole, co mi teďka tady řekneš asi?
3: Co?
5: No co mi řekneš, předveď mi to.
3: No prostě, já

0: No tak to napiš.
1: Tak to napíšu, pro mě to není problém. Já ti to tady klidně naškrábnu. Prosím. Takže. Komunismus je svinstvo a bolševici jsou svině.
0: Napiš kromě míry Břečky.
1: No a to ti klidně podepíšu.
0: Tak to podepíš.
1: No a co s tím budeš dělat? No
0: já to ukryju tady do ty mozaiky jako poselství budoucím generacím.
1: No to jo, počkej, tak to ještě připíšu. Ředitel školy Míla Břečka byl nucen v zájmu tisíců dětí přestírat loajalitu, ačkoliv vnitřně byl vždycky proti. A teď to podepíšu. Tak, Míla Břečka. No a teď to podepiš ty.
0: No proč já?
1: No taky jsi říkal, že to podepíšeš, ne? Bojíš se?
0: Co bych se bál?
1: No tak to podepíš.
0: No. No jistě.
1: Taky.
0: Čeho bych se bál, prosím tě? No tak, to. Já to ukryju tady do té tušky. Aby to vydrželo.
1: No a dej to tam.
0: No teď jo, já to musím zaburovat. No to, já to musím pěkně doukryt do té tušky.
1: Co se děje? Co tady děláte? Jak jste tady dlouho?
2: Dobrý den. Všechno jsem slyšel. Souhlasím a podepisuji v plném rozsahu.
3: Pupendo je jedním z nejoblíbenějších filmů samotného Bolka Polívky a toho sochaře Máru zahrál podle svého skutečného kamaráda sochaře. A co to vlastně Pupendo je? To zjišťovala i Vilma Cibulková přímo na své kůži během natáčení.
4: No chci vědět, co to je? Chci to vidět?
5: Paní Magdo, já vás varuju.
6: Magdo, ty chceš opravdu pocítit kouzlo Pupenda na vlastní kůži.
4: Jo, chci konečně dospět a dosáhnout zasvěcení.
3: Známá to hra, kdy se prostě obtiskne 5 koruna na pupek.
4: No, chci poznat Pupenda. Chci to.
6: Pupendo grande.
4: Čau! Ty infantilní idiot. Ty puberťáku.
3: Ta filmová 5 koruna byla předem namočena do červené barvy, aby to pak na těle bylo výrazněji vidět. Zvídaví filmoví fanoušci také zjistili, že ta 5 koruna, kterou režisér Jan Hřebejk použil, byla z roku 1969. Nutno ale říct, že jinak se Bolek Polívka na své filmy vlastně nedívá. A když se jeho děti chtějí podívat třeba na takovou manéž, tak u toho říkají, doufám, že nepřijde taťka, aby nám to nepřepnul. Kam přepínáme teď? Na Bolkoviny. A zprávy ze soudních síní. V podání Bolka Polívky.
0: No, já tady mám tady od Josefa, to by se mě docela hodí navázat, protože s Ústí nad Labem Josef Kroulík, on poslal citáty ze soudní síně. A jsou tady pěkné věci, některé snad přečtu. Ano, odcizovali jsem auta, přiznávám se k tomu, ale jenom v okolí hřbitova, v domnění, že majitele již nežijí. A jo, a teď je to nějaká žena. No, začal bombonama, pak přešel na literaturu, ale to už jsem se nesla tak rychle k zemi, že jsem si ani nestačila všimnout, že podléhám. Doznávám, že jsem ten špiritus odcizil, když se lékárník nedíval, ale nikoliv pro svůj alkoholismus, nýbrž kvůli desinfekci ústní dutiny. Nenašel jsem však bohužel dost síly, abych to nepolknul. Seznámil jsem se s ní na Václavském náměstí, avšak k intimnímu styku tam nedošlo, protože to bylo ve dne a kolem šel májový průvod. A to je taky. Tu facku, kterou ode mne dostal na konci pohyblivých schodů, měl dostat Mareš. Ale ten upadnul, takže jí koupil parťák, který mi mezi tím popojil do rány.
3: Bolek Polívka je také držitelem mnoha nejrůznějších ocenění, včetně těch nejvyšších v podobě Českého lva. Ceny, které ale dříve mýval vystavené na své farmě nad Krbem, má teď doma schované v krabicích. Prostě už nejsou vidět, ale každou z těch sošek prý má upřímně rád. Stejně jako humor, který rozdává pokaždé, když někam přijde. A tak na závěr, jako rozloučení, ještě jedna historka.
0: Letecký modelář, co posílá? To posílá Zdeňka Halšková ze Suchého Lasce. Suché Lasce, nebo ze Suché Lasce. Letecký modelář, no tak si vezme prostě soupravu. Teplákovou, ne samozřejmě leteckou, máš, to je modelář. No a teď pouští letadílko, a tak si s tím pěkně dělá ty zatáčky, jo, tak si s tím modílkem prostě lítá. A najednou ten model neovladatelně přes jakousi vysokou zeď a tam někde přistane, on tam musí a ono je to psychiatrická léčebna, rozumíš? No tak on hledá ten model, přes tu vrátnici se dostal, že hledá ten model a ten dozorce nějaký říká, co ty tady hledáš? On říká, letadlo. Moje letadlo. No a teď najednou gong, v oběd. Pacienti odcházejí, dozorce však se vrací a říká, co ty, pilote? Pro tebe to neplatí, nebo co? No tak šup. No teď vysvětlujte. No co, no tak za 3 dny z něho vyšlo. To nebylo moje letadlo, to bylo synovo. Další 3 dny. Já, pane doktore, já nejsem pilot, já jsem navigátor. Jste mě mohli pustit, ne? Další 4 dny. Já jsem normální steward. Dáte si něco, pane doktore? A potom už další týden, když uběhne, rozběhám. Potichom, já jsem kotlář, já jsem Messerschmitt. Kde je ten doktor, ta lokomotiva, ta doktorka? Ta, co mě tady drží, já ji Romé rozpadám. Já nevím, že jo, ale pak ještě tvrdil, že já jsem ředitel letiště, jestli mě nepustíte, to přestává fungovat. Možná je tam je dosud, nevím už v jaké roli. Jako bombomečík snad. Tak to je docela dobrý, takhle, když někdo uvízne v blázinci.
3: No a to je všechno. Těším se zas příště u dalšího dílu, s další osobností, s další várkou ukázek a s vámi, kteří posloucháte.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Ostrava.
3: Oldies jako na dlaní, aneb historie z Černých drážek.

Dva dny před svatou Markétou vás premiérově vítá k poslechu další ostravské hodinky Oldies ustálená dvojice, mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftrunk. Dnes se na úvod podíváme do Británie, přesně před 47 lety tam v žebříčku týdeníku New Musical Express debutoval na 10. místě hit skupiny Slade The Banging Man, česky třeba Bouchač do dveří. 1, 2, 3.

Ten zmíněný debut měli tehdy všechny tři zásadní britské hudební týdeníky, jen každý na jiné příčce žebříčku. Teď něco podle vkusu vás, posluchačů, pan Jiří Pilát chce slyšet něco neznámého od Evy Olmerové. Vidím to tak, že něco zcela neznámého ve fonotéce nemáme, protože Suprafon už asi všechno vydal. Vybral jsem dvě méně známé písničky, snad se budou líbit.

Eva Olmerová zaspívala písně s názvy Paralely a Počítám hodiny. V obou ji doprovázelo tradicionál jazz studio vedené Pavlem Smetáčkem. Obě vznikly v roce 1970. V Paralelách je zajímavý stereoefekt. Málo kdo už asi pamatuje, jak jsme byli stereem v jeho počátcích nadšení. No, pak přišlo dokonce kvadro. A mám tu další posluchačský tip, zaspívá Američan Tony Joe White.

Her daddy was lazy and no count. Claimed he had a bad back.

To byl swamp rock zpěváka a skladatele Tonyho Joea Whitea z Louisiany. Zpíval o tom, jak se žije na bažinatém americkém jihu. Ten první song, Oak Salt Annie, to je jeho top ten hit z roku 1969 o chudé dívce Aničce, která se živila tím, co našla, a nejčastěji to byl tuřín. Old Man Willis je píseň o starém nerudném Willisovi, který pronásledoval svou rodinu s nožem v ruce.

Od Tonyho Joea Whitea k našemu Dušanovi Grůňovi to je pořádný skok. Zaspíval píseň Kam pláva naša loď s textem Alexandra Karšaje, doprovázel ho orchestr Juraja Velčovského. Silně ohraný singl opusu je z roku 1971. Byl to tehdy začátek normalizace a když naši zpěváci nesměli přebírat ze západu, obrátili se na jih. Chorvatka Radojka Šverko a její Kud plovi ovaj brod.

Před chvílí jsme se s mistrem zvuku snažili vylepšit ohraný singl. Teď to vypadalo, jako by vady měl přímo lisovací materiál, tedy vinyl. Takže opět drobné technické zásahy, snad to neznělo moc špatně. Na řadě je něco rock'n'rollu pro pana Jiřího Kostelňáka. Začal jsem s tím už minule, nemají to být největší hvězdy, tak mě napadlo, že by se hodilo připomenout také Johnnyho Burnetta.

První song, Little Boy Said, to je písnička o pomluvě a jejich následcích. V roce 1961 třetí zápis Johnnyho Burnetta v orkestrovce týdeníku Billboard, konkrétně místo 17. Johnny mu nebylo dopřáno pobýt na tomto světě dlouho a užít si pěvecké slávy. Utopil se, když mu bylo 30 let. Jeho neosvětlený člun se v noci na jezeře srazil s jiným větším plavidlem.

Poznali jste? To byla Helena Blehárová v písni Nejsem prázdný rám. Text jí napsal Vladimír Koudelka, doprovázela ji studiová skupina Oldřicha Lubicha. Rozhlasová nahrávka je z roku 1981. V Americe znají When Will I Be Loved v podání The Everly Brothers už od roku 1960. Naší nahrávce byl ale určitě vzorem až single Lindy Ronstadt, který bodoval v žebříčcích o 15 let později.

Napadlo mě, že tohle by mohl být singlový crossover hit a nejsem daleko od pravdy. V Rhythm and Bluesovém žebříčku sice nebodoval, ale v popové horké stovce byl druhý, v Easy Listening, tedy v dospěláckém třetí a v country pořadí, které tehdy mělo název Hot Country Singles, dokonce první. No a teď si dáme další staré rock'n'rolly podle vkusu pana Jiřího Kostelňáka.

Vybral jsem dva hity, kterými bodoval Eddie Cochran v Británii, a to už posmrtně. Jenny, Jenny, Jenny a My Way. Pozor, ten druhý nezaměňovat s francouzskou písní, ke které anglický text napsal Paul Anka. Ale to jste jistě sami poznali. Eddie Cochran zemřel, když mu bylo 21, a to v roce 1960 při dopravní nehodě v Anglii na samém konci svého koncertního turné.

Také do třetího dnešního porovnávání jsem vybral Brno. Hana Ulrichová zaspívala svou baladu Můj přítel s textem Jaroslava Pavla Břouška. Doprovázela ji studiová skupina Oldřicha Lubicha, rozhlasová nahrávka je z roku 1980. Podle správného údaje o autorovi hudby, kterým je Nils Daka, nebylo tentokrát těžké zjistit, že této naší nahrávce byl vzorem Sedaka

Připomínám, že psát můžete elektronicky na oldies.ostrava@rozhlas.cz, SMSky na číslo 723 102 513. Pan Jiří Pilát si napsal o orchestrálku z mé databáze, vybral si číslo 442. Na tom řádku mám So What's New v podání Herba Alperta a The Tijuana Brass a ještě přidám řádek vedlejší Somebody Loves Me v podání The Tempo Orchestra. Loučím se, oldies s vámi se všemi.

0: Zatímco vy posloucháte píseň, my si tady stále povídáme s lékařkou Katarínou Zogatovou a teď mi prozradila, já to řeknu nahlas, jo. V písni mi prozradila, že kdyby nebyla lékařkou, lékařkou, tak bych chtěla být dabingovou herečkou.
1: No.
0: Navíc ta slovenština je takový hezký jazyk. Já mám pocit, že vlastně ten, kdo mluví slovensky, tak jako všichni, že umíte mluvit. Už že nezadrháváte, že prostě mluvíte velmi plynulé, že vlastně jako řeč kohokoliv je vlastně hezká. Zatímco v té češtině slyšíme fakt jako spousty, to říct, nešvarů.
1: A tak to určitě je v slovenčině.
0: Má slovenština nešvary?
1: Určitě. Já pocházím z východného Slovenska, takže jo, tak, to... tak tam těch nešvarů je až.
0: To je
1: až.
0: To, jak se říká, že tam houturíte?
1: Houturíme. Ano, přesně tak.
0: Já jsem nikdy nepochopila, co to slovo znamená.
1: Jako rozpráváme, hovoríme.
0: Hutorit je,
1: je jako, že mluvit.
0: Já jsem si myslela, že to je něco méně lichotivého.
1: Ne.
0: Normálně je, mluvení.
1: Ano, je to mluvení.
0: Jak to máte s češtinou, slovenštinou, tak jako vůbec v tom běžném provozu? Tady jste se ubezpečila, že ve slovenštině se budete cítit komfortněji.
1: Ano, v práci to mám tak nějak jako dané, jasně, aspoň pre mě. Píšem a rozprávám v češtině. Píšem občas ještě s chybami, ale mladší syn má učit gramatiku.
0: To píšou i rodilí Čechové s chybami.
1: Ale učím se gramatiku so synom, takže postupně se to zlepšuje. Na pacientov mluvím a na kolegov rozprávám. A doma to tak, sa to tak nějak prelína plynule. No, na manžela takisto prepínam už do češtiny. Na děti ještě tak československý, ale je to taky velký mix. Teda už,
0: ta východní slovenština, můžeme se bavit o něčem, jako je dialekt? Nebo
1: ano,
0: je to prostě...
1: ano, je to nárečí vyslovene. Já jsem nikdy úplně plynul, tým nárečím nerozprávala, lebo moji rodiči aj napriek tomu, že medzi sebou rozprávali nárečím, tak so mnou vždycky se snažili slovensky, aby som mala tu slovenčinu. A já naviac som k tej slovenčine mala tak jako blízko, chodila som prednášať a na také tie súťaže recitačné a tak. Ale inak u nás na východe je taký typický prízvuk a niektoré slovíčka sú také ako príznačné pre to, takže... Ale milujem to nárečí.
0: Pro ilustrácie třeba jenom?
1: Veľmi často používame dz. Dzejdzeš.
0: Dzejdzeš,
1: že kam ideš?
0: Kde ideš?
1: Je dzejdzeš. Ono to je veľmi podobné nárečie podľa mňa goralskému, ktoré je tu, lebo môj manžel je goral. A ja keď som k ním došla domov, tak ja som zistila, že im rozumiem. A on, keď prišiel k nám a moja babka, ktorá teda plynula východňarsky, rozprávala, takže on jej tiež rozumel, že nebol problém v nejakej komunikácii, takže sme sa tak našli ešte s týmito nárečiami, že si rozumieme.
0: Jak sa vás predstaviť ako dieťa, ako malou, nebo veľmi mladou?
1: Extrovertné, temperamentné, ukričané.
0: Vážne?
1: Vážne. Taká si myslím, že plná života. Ale myslím, že sa veľa nezmenilo odvtedy, že stále ten temperament, to východné Slovensko tam je. Aj keď teraz samozrejme v takej umiernenejšej forme. Ale ako dieťa si myslím, že taká ako hlavne komunikatívna a kamarádská.
0: Co byl ten váš svet? Na co ste si hrávala třeba? Byly tam ty hry na doktorku, nebo tam něco?
1: To tam bolo, práve že som mala najobľúbenejšiu hračku ako lekársky kufrík, ale mne to vtedy nikdy neprišlo, ako že toto je to, čo by som mala robiť, len som sa s tým strašne rada hrala. A bolo to hra a ďalej ako nie, ale áno, lekárka tam kdesi vzadu bola už v detstve.
0: Už som to také asi říkala, ja som měla kropítko od konvičky s bavlnkou, což byl mikrofon. Takže, ale byla to moje hračka, no.
1: Ty hračky potom menia na tie nástroje.
0: Teď mě bude zajímat ta velká Katarína, která už je ve společnosti těch pacientů, což mi přijde jako vlastně klíčové, protože to je prostředí, ve kterém se najednou člověk promění v něco. Ne někoho, ale něco. Vesměs to tak bývá. Mm-hmm. A lékař je ten, který z něho zase může udělat někoho. Víte, kam měřím?
1: Ano, ano.
0: Jak moc ten lékař, když je v tom procesu, otupí vůči tady tomuhle tomu? Protože se to děje.
1: Asi závisí na člověku, ako rýchlo otupí. Já si myslím, že ještě stále jsem s tím tak jako v pohodě, že jsem úplně neotupila. Jsem asi snad na to mladá. A mala jsem tam tu pauzu s tými detičkami na materskej, takže keď jsem se vrátila, tak ještě stále jsem taká plná toho entuziasmu a chcem být ten hodný lekár. Samozřejmě některý pacienti jako silno bojují proti tomu, aby to tak zostalo, ale fakt záleží asi na člověku, koliko je na něho naložené, ako to dokáže zvládat, jaká je povaha. Je to individuální.
0: Jste postižená, teď myslím ve smyslu té profesní deformace. Nějak. Takže když takhle jako se potkáváte běžně s lidmi, tak jestli posloucháte, jestli mu nešustějí ty hlasivky, nebo tak něco.
1: Jo, to jasné. Jako automaticky člověk pozná nějaký ten, že defekt. Mluví na nos, alebo jako takovou tu tak přes nos, alebo že tam něco chraptí, že tak nějak jako dýchčí. Je to tam, ale snažím se to potlačovat. Když to nie je vyslovene také, jako že počujem, že toto je zlé, tak sa k tomu nevyjadrujem.
0: Ale máte tú tendenciu.
1: Určite, keď počujem pacienta. A myslím, že všetci to tak máme, že viacero kolegov to takto od dverí, že poďte si sadnúť a pozrieme sa.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: A ani dnes nechybí, přátelé, v nočním vysílání dvojky pravidelný pořad ostravského studia Interview. Pozveme vás na exkurzi do míst u starého centra Orlové. Jsou tam pozůstatky někdejší těžby uhlí, takzvané Orlovské jámy. Miroslav Chlubná, předseda spolku Orlová na furt, zavedl Ivu Havlíčkovou přímo k jedné z jam, která byla vyhloubená před zhruba 170 lety.
1: S Miroslavem Chlubnou ze spolku Orlová na furt jdeme k jedné historické jámě, jdeme po hornické minulosti Orlové.
2: Můžeme to tak říci, samozřejmě dneska už je to jenom hornická minulost, protože poslední šachta se zavřela v roce 2019 a už tady máme jenom to, co to hornictví připomíná. A to nejlépe připomínají ty jámy, které tady byly zhruba od toho začátku 19. století.
1: Tip na procházku, kdo by chtěl. Vyšli jsme od Husova domu na ulici Palackého, který mimochodem také v minulosti utrpěl tím poddolováním, když vezmeme tu druhou stránku toho hornictví, ale stále stojí.
2: Ono je to ještě zajímavější, protože asi největší škody právě Husův dům měl v rámci druhé světové války, kdy ho podpalili nacisti, ale samozřejmě tady všechno trpělo poddolováním. A nejenom, že můžu jít na procházku, my v rámci spolku děláme za rok dvě prohlídky právě po Orlovských jamách, kde část těch jam projdeme a ukážeme si, jak to dneska vypadá a jak to vypadalo i na dobových fotografiích, případně si řekneme i něco k těm jamám samotným.
1: Jak dlouho půjdeme k té nejbližší jamě od Husova domu?
2: Asi teďka 5 minutek.
1: 5 minutek.
2: My totiž jdeme k jamám, které jsou na takové tektonické poruše. Tady je totiž takzvaná Orlovská vrása. Normálně máte uhlí uloženo horizontálně, to znamená krásně, rovně, případně trošku s nějakým slabým sklonem. Ale tady právě ta Orlovská vrása udělá to, že máme svisle, to znamená vlastně od zhora dolů a my jdeme k místu, kde ty tektonické poruchy byly největší a právě proto tady jsou i takové velké škody plus o nás se moc nezafoukávalo, to znamená neřešilo se to, co se bude dělat na poruchu, prostě zničíme ty budovy, však postavíme někde něco nového. Ale my tím ničíme i tu historii a kus toho srdce našeho, to znamená těch lidí, co tu bydlají, protože člověk je doma tam, kde prožil dětství. A ti lidi už tady vlastně doma nejsou, protože tady nepoznávají vůbec nic.
1: No, procházíme krajinou, vlevo vpravo jsou, řekněme, nějaké náletové dřeviny, zeleň. Žádné domy.
2: Žádné domy, ale třeba hnedka teďka takhle, kdybychom se podívali takhle, tak tady si představte 36 domů, nebo dvojdomků, protože to byla kolonie Mizam a my vlastně jdeme k dolu Mizam, který patří než úplně k těm nejstarším, ale jeden z těch nejstarších nebo doložený, že tady byl už někde kolem toho roku 1830. Byl dvakrát prohloubený, ale prostě tady byla obrovská kolonie, potom níže ulice Hořovského, kde byly obrovské domy, nádherné domy a všechno se to prostě zničilo.
1: No kolik těch dolů tedy v minulosti na území Orlové bylo, pane Chlubno?
2: Představte si, že zhruba na přelomu 18. a 19. století tady bylo 50 jam. Bavme se o jamách, protože ta jáma měla většinou tvar čtverce, hloubku někde do 40 metrů a ještě to bylo rozdělené, ta jama dvakrát dva metry a rozdělené na půl, protože nebyla technika na to tam nahánět vzduch, tak se tam hnal tak, že se dole rozdělal oheň a fyzikálním zákony prostě, že teplo jde nahoru tak, a studený vzduch se vstahoval dolů, tak takhle dostavili čerstvý vzduch a maximálně šli tak 20 metrů od té jamy. To znamená, že opravdu to nebylo hluboké, nebylo to ale ani moc daleko, takže těch jam bylo opravdu hodně. Ale už kolem toho roku 1830 tady bylo nějakých 16 větších jam na území Orlové, ale hlavně se začala zavádět technika, protože to je to rozhodující. První, že se začaly doly technicky zlepšovat, to znamená, byly tam parní stroje, potom elektrické stroje, které tam dokázaly nahnat vzduch, dokázali tam mít světlo a další takovéto vymoženosti. Plus ten největší rozkvět začíná po zavedení železnice, protože do té doby se uhlí mohlo zavést jenom tam, kam dojeli koně, tam a zpátky za den. Když byla železnice, tak v té chvíli to uhlí mohli zavést třeba i do Vídně, což se tady taky dělo.
1: Pokračujeme směrem k jámě s Miroslavem Chlubnou a v dálce už tu jámu vidíme.
2: Ale ještě co je zajímavé, nejenom, že vidíme ten důl, který vidíme, kterému jdeme, to je ten Mizam, ale před náma se krásně v horizontu objevil důl Lazy, který byl jako poslední zavřený tady právě na Orlovsku v tom roce 2019. A loni tam byla zhozená skipová věž, byla to obrovská událost, kde se silo tisíce lidí.

0: Na dvojce posloucháte reprízu pořadu Ostravského studia Interview. Počátky hornické činnosti v Orlové se datují do 19. století. Už v roce 1850 bylo na území Orlové a Lazů 16 hlavních jam. Iva Havlíčková se s Miroslavem Chlubnou, předsedou spolku Orlová na furt, vydala místy, kde dříve stála mimo jiné kolonie s prvními závodními domky v Orlové. Minulost tam dnes připomínají zabetonované jámy.
1: Tak přicházíme tedy k jámě Mizám.
2: Jinak česky bychom přeložili obtížná, náročná, těžká.
1: Oplocené místo, ona ta jáma už je vlastně dnes zabetonovaná.
2: Je zabetonovaná, je vlastně rekultivovaná, ale jsou tam výduchy právě na metan, protože to jsou jámy, u kterých se objevila nejenom voda, ale i ve velkém důlní plyn metan, takže je to třeba řešit i dneska. A máme ji prakticky jakž takže ještě v pěkném stavu, protože jiné jámy, které jsou v tom prostoru, jsou opravdu hrozně připomenuty pro ty příchozí. A to, co my neumíme, totiž je těm lidem nabídnout tohle jako nějakou technickou památku, případně jako nějaký okruh, po kterém by se vydali, aby to vypadalo pěkně, aby si připomněli nejenom místní, ale i cizí, co všechno tady bylo, jak to tady fungovalo a jak to vypadalo. Já můžu teď ukázat fotografie právě z jámy Mizám.
1: Máme tady historické černobílé fotografie a kresby.
2: Kresby spíše, jo. A ono to byla jednoduchá stavba a ten důl měl maximálně 195 metrů. A on byl prvotně samostatný, potom se spojil s jámou Švabe, to znamená Švabská, která je 80 metrů odsud. Ta se ale nedlouho na to zasypala a potom to byl větrně jáma pro hlavní jámu částečně a šlo to maximálně teda do těch 200 metrů, ale ona byla dvakrát prohlubovaná. Potom ji nakonec uzavřeli jako celek, protože tady to opravdu bylo docela problematické. Bylo tady hodně toho důlního plynu, bylo tady hodně vody, bylo to v té tektonické poruše, v té orlovské vrážce.
1: Rok konečné likvidace, rok 2001, to si tady ještě také můžeme přečíst na cedulce.
2: Ale ta likvidace předtím je právě kolem toho roku 1896, to znamená, že tehdy už se ten důl jakoby uzavřel, ale nikdo nešel do té konečné likvidace, to znamená, nikdo neřešil ty důlní plyny, které tady někde vždycky unikaly, které potom mohly být problém. To znamená opravdu do toho nějakého pěkného tvaru, který tady zrovna je, protože opravdu ty některé jámy jsou hrozně upraveny. Mě to třeba mrzí hlavně u Hauptschacht, což je hlavní jáma, to měl být první velkodůl na Ostravsko-Karvinsku a když tam dneska přijdete, tak to tam vypadá stylem rozbořeným, takovým neupraveným. V letě to je zarostlé, že i když my tam děláme ty komentované prohlídky toho místa nebo těch jám šachet, tak to jdeme a prosekáme pro ně, aby se tam ti lidi vůbec mohli dostat a ona by to byla nádherná naučná stezka, která by mohla být trvale označena. Má to z nějakých 5-6 kilometrů, za 2 hodinky to člověk projde i s komentářem. To máme už vyzkoušené.
1: No vy ty jámy ve spolku mapujete, hledáte, dohledáváte. Jste už teda všem na stopě?
2: Z těch 16 jám, které měly potom být po tom roce 1830, protože v tom roce 1800 jich tady mělo být na 50, ale to opravdu byly malé jámy. Potom kolem roku 1830 jich tady mělo vzniknout 16, tak chybí mi najít jedna jediná, a to je Gottfried. Jinak Švábskou šacht jsem našel

0: starý vzduch z dolu a já mu mizam šla dovnitř ten čerstvý. Ale to fungovalo jenom chvilku, protože potom se z mizamu stala taky větrná jáma pro hlavní jámu. My jsme kousek od ní, můžeme se jít podívat a ona není označena právě tím způsobem, že by tam bylo rok uzavření, že by tam byla velikost té jámy, ale většinou to bylo čtvercového tvaru a nějakých 60 metrů, v případě tady při prohloubení se šlo na nějakých asi 180, protože to bylo o něco méně než ta jáma mizam. Ani tady není právě uzavření té jámy, je to označeno jenom takovým malým nápisem, proto jsem si toho nikdy nevšiml, ale je vůbec úžasné, že je a že se našlo.
1: Dodává Miroslav Chlubna, předseda spolku Orlová na furt. Z Orlové Iva Havlíčková, Český rozhlas.

0: Posloucháte na dvojce své oblíbené pořady?
1: Kriminálka Mirka Vaňury, příběhy z kalendáře, úžasné životy nebo Stříbrný vítr?
0: A nebo si rádi poslechnete četbu na pokračování, rozhlasovou hru a pohádku?
1: Všechny tyto pořady najdete na webu dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Poslouchat nás teď můžete kdykoliv a kdekoliv.
1: Teď už vám nic neunikne.
0: Jsme vaše dvojka.

0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Poslanci by měli hlasovat o znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Výhru v semifinále fotbalového mistrovství světa oslavovali Španělé zpěvem a troubením na klaxony aut. Dnes bude oblačno až polojasno, přechodně přehánky, teploty maximálně 28 stupňů. Dobré ráno, zprávy na Dvojce připravila Denisa Žižková. Od nového roku má znovu fungovat elektronická evidence tržeb. Počítá s tím vládní návrh zákona, který by dnes ve třetím čtení měli schvalovat poslanci. Povinnost zavést EET by se měla vztahovat na obchody, restaurace a nově i řemeslníky. Naopak výjimku ze systému by měli malí živnostníci, kteří by mohli využít takzvané EET off. Pokračuje poslanec Jan Hrnčíř z SPD.
2: Drobní živnostníci s příjmy do 1 000 000 korun fungující v takzvaném režimu paušální daně budou mít tuto povinnost pouze dobrovolnou, takže chráníme drobné podnikatele před nadbytečnou byrokracií.
1: Měsíční paušální daň si ale nejmenší podnikatelé budou muset navýšit ze 100 na 1500 korun měsíčně. Výjimku pro malé živnostníky prosadilo hnutí SPD a motoristé jako koaliční kompromis. V zásobnicích plynu v České republice se teď nachází méně plynu než loni. Podle statistiky Ministerstva průmyslu a obchodu jich v loni bylo o 800 milionů metrů krychlových víc než letos. Asociace nezávislých dodavatelů zároveň uvádí, že plyn je momentálně dražší než v létě bývá, a to kvůli konfliktu na Blízkém východě. Asociace také odhaduje, že cena plynu v topné sezóně vzroste zhruba o 5 až 15%. Írán v noci na dnešek podnikl útok na Bahrajn a Kuvajt. Reagoval tak na údery Spojených států, které podle prohlášení americké armády pokračovaly i v úterý večer. Teherán tvrdí, že útočí na americké základny v arabských zemích, protože je Washington používá ve své operaci proti Íránu. Bahrajn je sídlem amerického námořnictva na Blízkém východě. Základnu zde má americká 5. flotila. Vítězství 2-0 nad Francií a postup do finále mistrovství světa slavili Španělé ještě po půlnoci. Vyšli do ulic s vajkami a oslavovali hlavně troubením aut a zpěvem. O titul světového šampiona se utkají v neděli s vítězem druhého semifinále, tedy buď s Anglií nebo Argentinou.
3: Radost z výsledku utkání dávali fanoušci v Andaluzii na jihu Španělska najevo hlavně sborovým skandováním popěvku o hrdosti na to, že jsou Španělé. V barech, restauracích a před zahrádkách lidé neodtrhli oči od obrazovek a prožívali s hráči chvíle napětí. Při obou gólech vstávali ze židlí a objímali se a konec zápasu pak si jasotem odpočítali.
4: Argentina.
3: Parta kluků ve žluto-červených dresech a se španělskými vlajkami na ramenou by jako finálového soupeře nejraději viděla Argentinu. Z Linea de la Concepción Pavel Novák, Český rozhlas.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
1: V severovýchodní polovině území bude dnes zejména dopoledne oblačno, zataženo, místy přehánky nebo déšť, jinak bude oblačno až polojasno, odpoledne přechodně místy přehánky nebo bouřky, ráno v Čechách ojediněle také mlhy. Teploty 23 až 28, na severu kolem 21, na jihu Moravy až 30, v 1000 metrech na horách kolem 17, na Šumavě kolem 20 stupňů.
0: Doprava.
1: Na dálnici D1 z Bystřete v obou směrech u mostu Šmejkalka mezi 25. a 22. kilometrem jsou kvůli opravě vodorovného dopravního značení uzavřené levé jízdní pruhy, projíždí se pomaleji, ale bez větších zdržení. Na tahu 34 Pelhřimov Humpolec vázne provoz před omezením s kyvadlovým provozem u záhoří kolony od Velkého Rybníka a z druhé strany od Komorovic jsou zhruba na 10 minut. A ještě silnice 50 z Uherského Brodu na Brno za sjezdem z D55 u Uherského Hradiště se tvoří kolona do omezení u sjezdu na Boršice. Zdržení je okolo 5 minut. Přeji vám šťastnou cestu a teď už vaše ráno na Dvojce a Tereza Haserová.
6: Krásné dobré ráno. Dnes je středa, třetí den pracovního týdne. Jak se říká, třetí den bývá kritický, ale já věřím, že se vám dnes stává stejně dobře jako v předchozích dnech. Já už se těším na dnešní necelou hodinu, ve které nás čeká nejen spousta příjemné hudby, ale také nahlédnutí do denního tisku, předpověď počasí nebo informace, s čím se pojí právě dnešní datum, tedy 15. červenec. Svátek má dnes Jindřich, nejen Jindřichy zdraví Tereza Haserová.
0: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

Společně teď nahlédneme do dnešního tisku. Rozsáhlé oblasti Evropy trápí mimořádné sucho. Nejhorší situace panuje ve Francii, kde rychle vysychají pole, vegetace i vodní toky a úřady v mnoha oblastech nakázaly omezit spotřebu vody. Francouzská energetická společnost EDF musela odstavit 3 jaderné reaktory. 8 dalších běží na omezený výkon. Podle modelu půdní vlhkosti vyvinutého českou výzkumnou organizací Czech Globe zasahuje půdní sucho většinu kontinentu. Extrémní stupeň lze přitom pozorovat ve většině území Francie a Anglie, v jižních částech střední Evropy i v severních oblastech Španělska a Itálie. O tom píše dnešní Právo. Pozornost je to nejcennější, co rodiče dnes svým dětem mohou dát. Jenže zároveň je to také náročné, zvlášť pokud sami žonglují mezi prací a péčí o domácnost. Řešením má být na sociálních sítích oblíbené pravidlo 777. Podle něj děti k vytvoření dobrých vztahů se svými rodiči nepotřebují celodenní pozornost, ale stačí jim 3x denně 7 minut opravdu soustředěného času. Už to může vést ke sklidnění dětí a prohloubení vzájemných vztahů. Píšou dnešní Hospodářské noviny. To byl náhled do dnešního tisku. Teď už si poslechněte ranní písničky.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: Dnes bude postupně ubývat srážek a bude částečná oblačnost. V severovýchodní polovině území bude zejména v dopoledních hodinách oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami a také bouřkami, ojediněle silnými. Jinak bude oblačno až polojasno, ojediněle odpoledne přechodně místy s přeháňkami nebo bouřkami, ojediněle i intenzivními. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia, na severu území kolem 21 stupňů Celsia. Nejvyšší teploty v 1000 metrech na horách kolem 17 stupňů Celsia, na Šumavě až 20 stupňů Celsia. Dávejte si především pozor na dnes možné silné bouřky. Přeji vám, ať se jim vyhnete a prožijete krásný den.

Co se stalo 15. července v historii? 15. července roku 1606 se narodil nizozemský malíř a grafik Rembrandt, autor například známého obrazu Noční hlídka, který zobrazuje občany Amsterdamu chránící město, by dnes oslavil 420. narozeniny. V roce 1799 byla v tento den 15. července v egyptské vesnici Rosetta objevena rosetská deska, díky které se poté rozluštily hieroglyfy. V roce 1958 v Brně byly definitivně zrušeny koňské vozy, které rozvážely poštovní zásilky. To vše se stalo 15. července. Teď už vám posílám další písničky.

0: zimzivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Noční můry ožívají a každý stín může být nebezpečný.
0: A chybět nebude ani velká soutěžní pátračka.
1: Odhalte, jakou postavu děsivých příběhů hledáme a vyhrajte jeden z 9 pobytů pro 2 na 2 noci v luxusním hotelu v Karlových Varech.
0: Mrazivé léto na dvojce.

0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Dobré ráno. Hasičům ve středních Čechách v úterý odpoledne a večer přibylo výjezdu kvůli bouřce. Zasahovali u popadaných stromů nebo čerpali vodu. Nejhorší situace byla na Kolínsku a Kutnohorsku. Problémy byly také na železnici. Kvůli spadlému stromu musel být přerušen provoz na trati mezi Pečkami a Kouřimí na Kolínsku. Poslanec Filip Turek za motoristy dočasně přestane působit jako vládní zmocněnec pro Green Deal. Oznámil to ve videu na Instagramu s tím, že počká na výsledky vyšetřování pondělní dopravní nehody v centru Prahy. Při ní se srazil se zdravotnickým vozem. Turek ve videu řekl, že pokud ho policie označí za viníka nehody, na pozici rezignuje. Začíná stavba nové trasy hlavní silnice mezi Krnovem a městem Albrechtice. Jde o úsek v místní části Linhartovy, ve kterém je několik táhlých zatáček, snížená povolená rychlost a nedá se tam předjíždět. Ředitelství silnic a dálnic postaví novou přeložku a úsek srovná. Součástí prací je i nový most přes tamní biokoridor. Stavba cesty potrvá do roku 2028. Dlouhodobý rozhlasový komentátor Petr Nováček dnes slaví 80. narozeniny. I přes vážné problémy se zrakem vystudoval historii na Univerzitě Karlově a začal později působit jako novinář. Pro Český rozhlas komentoval politické dění od roku 1999. Spolu s Janem Pokorným moderovali třeba pořad Radioforum. V roce 2020 mu tehdejší prezident Miloš Zeman udělil medaili za zásluhy. Španělští fotbalisté porazili v semifinále mistrovství světa obhájce stříbra Francouze 2-0. V neděli v New Jersey se utkají buď s úřadujícími šampiony Argentinci nebo Angličany. Jejich souboj je na programu dnes v 21 hodin. Francouzi si v sobotu s poraženým mužstvem zahrají o bronz.
0: Počasí.
1: Dnes bude oblačno až polojasno, přechodně místy přehánky nebo bouřky, ojediněle intenzivní, ráno v Čechách také ojediněle mlhy. Teploty 23 až 28, na severu území kolem 21, na jihu Moravy až 30, v 1000 metrech na horách kolem 17 a na Šumavě až 20 stupňů.
0: Doprava.
1: Na Pražském okruhu čekejte omezení u Černého mostu ve směru k dálnici D1 v úseku mezi 1,60 a 2,60 kilometrem. Silničáři opravují vodorovné značení, jede se jen jedním pruhem. Provoz začíná houstnout, ale zatím projedete bez držení. Na D11 z Prahy do Hradce Králové je omezení na výjezdu z hlavního města u zavřeného sjezdu na Úvaly na 8. kilometru. Je kvůli poškozenému kanálu provoz stažený do jednoho pruhu. I tady je to zatím bez kolon. A na silnici 34 mezi Humpolem a Pelhřimovem se zdržíte u Záhoří. Provoz je tam kvůli práci na vozovce řízený Kyvadlově. Brzdit budete u Komorovic a z druhé strany u Velkého Rybníka počítejte zhruba 5 minut navíc. Přeji vám šťastnou cestu a slovo vracím Tereze Haserové.
2: Krásné ráno. Také máte léto spojené s různými festivaly. Do programu jednoho velkého ostravského festivalu nahlédneme prostřednictvím reportáže. Dnes totiž začíná festival Colors of Ostrava. A samozřejmě nás také čeká vzkaz od Haliny Pavlovské. To vše stihneme v necelé půl hodině, kterou před sebou máme. Jsem moc ráda, že posloucháte Dvojku.
0: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Právě dozněla LP, i na ní se můžete těšit na ostravském festivalu Colors of Ostrava. Z českých interpretů bude vystupovat třeba Kateřina, Marie Tichá a Band G's, Lenka Dusilová nebo skupina Miraj. Jaké zahraniční hvězdy se na festivalu objeví a jaký program si pro návštěvníky připravil Český rozhlas, to se dozvíte v následující reportáži.
1: Spontánní a taky dost intenzivní 29-letá Lord fanouškům během koncertu nedá jedinou chvíli na oddech. Na pódiu jako jedna z mála světových hvězd vystupuje bez výrazného líčení a extravagantních kostýmů. Do Ostravy v sobotu přiveze jak písně z aktuální desky Virgin, tak i debutový single Royals, za který v roce 2014 získala 2 ceny Grammy.
2: And the Grammy goes to Royals by Joe.
1: Show plnou světelných a ohňových efektů a taky nečekaných okamžiků slibují první den festivalu 21 Pilots. Americké poprokové duo se do Ostravy vrátí po 4 letech. Půjde o nejdražší vystoupení v historii festivalu, doplňuje umělecký ředitel Colors of Ostrava Filip Košťálek.
3: Ty náklady rostou nahoru nejen u kapel, ale obecně u té produkce. Ale máme radost, že vlastně se nám daří udržet ten standard, udržet i standard komfortu, bezpečnosti, protože to je to, proč se k nám návštěvníci vrací, nejen program samotný.
1: Festival Colors of Ostrava zažije i jeden velký návrat. Po 17 letech v Česku vystoupí legenda taneční a elektronické hudby Moby. Ten si první fanoušky získal na přelomu 80. a 90. let. Průlom v jeho kariéře ale nastal v roce 1999 s deskou Play. Českou premiéru naopak bude mít americký písničkář Teddy Swims. Forum Melting Pot zase nabídne jedno z nejočekávanějších setkání letošního ročníku, a tedy rozhovor moderátora radiožurnálu Libora Boučka s prezidentem Petrem Pavlem.
4: Řekl bych jedním slovem, že bude komplexní, protože na ten rozhovor budeme mít dostatek času a bude aktuální, poněvadž vidíme všichni kolem sebe, která je doba dynamická. To znamená, rozebereme to, co se aktuálně děje na domácí i mezinárodní politické scéně.
1: Diskuzní forum ale připomene i tajemnou obálku se vzkazem prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, kterou jsme v loni v září otevřeli v přímém přenosu.
5: Posloucháte Radiožurnál, právě jsme tedy otevřeli onu obálku a napětě čekáme, co v ní je.
6: Dokument vypadá i jako jisté politické poselství.
1: Moderátor Jan Pokorný si v gongu bude povídat s českou historičkou z Masarykova ústavu Dagmar Hájkovou. A na své si přijdou i fanoušci sportu, a to díky fotbalové talk show experta Radiožurnálu Sport Pavla Horváta.
7: Přivítáme legendárního střelce československé reprezentace Antonína Panenku a přijde i patriot ostravského Baníku Václav Sirkoš. Moc se těšíme na vás i na hosty.
1: Návštěvníci festivalu Colors of Ostrava se díky Českému rozhlasu mohou i pobavit. Vydat se můžete na natáčení pořadu Buchty a divadelní skupina Vosto 5 bude diskutovat o tom, jak vytvořit úspěšnou rozhlasovou satiru. Jiří Štefl, Český rozhlas.
0: Také Český rozhlas Dvojka si připravil svůj program. Těšit se můžete na moderátorku Pavlu Hubálkovou, která povede debatu živě mezi chemičkou Natálií Kuprikovou a fyzikem Pavlem Váňou. Debata nese název Žárovky Life, na hraně fyziky a života.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: Dnes můžeme očekávat postupné ubývání srážek a částečně oblačnosti. V severovýchodní polovině území dnes očekávejme zejména v dopoledních hodinách oblačno až zataženo, s občasným deštěm nebo přeháňkami a také bouřkami, ojediněle silnými. Jinak bude oblačno až polojasno, ojediněle odpoledne přechodně místy s přeháňkami nebo bouřkami, ojediněle i intenzivními. Dopoledne zejména v severovýchodní polovině území, odpoledne přechodně místy i jinde s bouřkami, ojediněle i intenzivními. S tím si musíme dnes poradit. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia, na severu území kolem 21 stupňů Celsia.

0: Jakou událost si pro dnešní koláček štěstí vybrala Halina Pavlovská? Zvolila si drama.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
3: Dejte mi sklenku šampaňského, řekl 15.7. roku 1904 spisovatel Čechov. Napil se

0: pravil: umírám a zemřel. Jeho knihy a dramata ale žijí pořád. A my taky. A máme za sebou první čtvrtinu prázdnin. Kdysi jsem v rámci svého středoškolského studia vystupovala v pražské recitační soutěži. Se spolužačkou Jarkou jsme nastudovali dialog z Čechova dramatu Tři sestry. Obsadili jsme druhé místo a předseda poroty pravil, že to proto, že naše sestava nebyla kompletní. Jo, a dnes je taky den, kdy si mají slavit gumoví červíci. Já je mám docela ráda. Dodávají energii, je v nich želatina a nemo cukru. No a proto doporučuji. Když máš nervy, dej si červy.
1: Já doufám, že gumové červíky na nervy potřebovat nebudete. Raději dál poslouchejte Český rozhlas Dvojku. Po zprávách 6 hodin se můžete těšit na ranní Dvojku Jana Kovaříka. Teď už se s vámi loučí Tereza Haserová.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Oběť dávného přepadení banky.
2: Kolik peněz ukradl při té loupeži?
3: Jen hotovost z kasy.
2: Kvůli tomu vraždě.
1: Vydává nové stopy.
2: Co si myslíš o tom přepadení?
4: Že tam něco nehraje.
2: Kolik peněz v té bance byl?
5: No, hodně.
1: Ale tenhle zločin není dost zapomenutý.
5: Rozvířil si vodu.
1: Jesse Stone.
2: No jo.
1: Radikální změna.
5: Měl bys být opatrný.
2: To mi říkají všichni.
1: Premiéra zítra večer na ČT2.
6: Šest hodin.
7: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
6: Dozorčí rada zdravotní pojišťovny prověřuje zlaté padáky pro ex-manažery. Ředitelství vodních cest začíná projektovat přístaviště pro malé lodě v Mělníku. Dnes má být oblačno až polojasno, místy přeháňky, teploty maximálně 28 stupňů. Dobré ráno, zprávy na Dvojce připravila Denisa Žižková. Dozorčí rada zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra prověřuje zlaté padáky pro bývalé manažery. Český rozhlas zjistil, že přes 23 milionů korun vyplatí pojišťovna na odchodnou bývalému výkonnému řediteli Otakaru Smolíkovi a téměř 21 milionů bývalé šéfce personálního Lidii Jarměřské. Oběma manažerům zaručila pracovní smlouva nejen odchodné, ale i roční konkurenční doložku. Pojišťovna je přitom dlouhodobě ve ztrátě a bývalé vedení mělo za úkol hledat úspory. Předseda dozorčí rady Slavomír Bel očekává výsledky kontroly na podzim.
8: Zabýváme se tímto. V tuhle chvíli jsme si vyžádali od zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra podklady. Tyto podklady pak budeme hodnotit a na základě závěru, který předložíme správní radě na příštím zasedání v září, pak budeme tedy navrhovat další opatření.
6: Výhodné smlouvy uzavíral s manažery bývalý generální ředitel David Kostka. Tento nechtěl komentovat. V Mělníku kousek od soutoku Labe a Vltavy vznikne přístaviště pro malé lodě. Za více než 20 milionů korun ho nechá postavit ředitelství vodních cest, které teď začalo připravovat projektovou dokumentaci. Další kotviště bude i u jezu v Neratovicích. Tam s výběrem místa pomohli obyvatelé, vysvětluje mluvčí ředitelství vodních cest Jan Bukovský.
9: Naším cílem bylo, aby opravdu místní vybrali místo, které bude vyhovující, které bude schůdné pro občany. Samozřejmě jsme do tohoto procesu aktivně vstupovali z hlediska podmínek pro bezpečnou plavbu.
6: Podle něj loni veřejná přístaviště na Labi a Vltavě navštívilo rekordních 3165 lodí, to je o 40% víc než v roce 2024. Americká armáda oznámila, že dokončila novou vlnu úderů proti Iránu. Podle jejího velitelství CENTCOM bylo cílem snížit schopnost Teheránu ohrožovat obchodní lodě. Iránské revoluční gardy naopak dnes v noci zaútočily na Bahrajn, kde udeřili na základnu americké 5. flotily. Tvrdí také, že mířili na základny v Kuvajtu a Jordánsku, kde jsou američtí vojáci. Americká folková zpěvačka Susan Vega dnes vystoupí v Praze. Jedna z nejvýznamnějších skladatelek své generace se představí v kulturním prostoru Archa Plus. Koncert nabídne průřez její 40-letou hudební tvorbou. Zazní nejslavnější skladby Luca nebo Tom's Dinner i písně z nejnovějšího alba, které zpěvačka vydala vloni v květnu a které získalo u kritiků velký ohlas. Fotbalisté Španělska porazili v Dallasu Francii 2-0 a jsou prvními finalisty letošního mistrovství světa. O druhé místo v boji o titul se od 21 hodin českého času utkají v Atlantě Argentina s Anglií.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
7: Počasí.
6: V severovýchodní polovině území bude zejména v dopoledních hodinách oblačno, zataženo, občasný déšť, přehaňky a také bouřky. Jinak bude oblačno až polojasno, odpoledne přechodně, místy přehaňky, ráno ojediněle v Čechách mlhy. Teploty 23 až 28, na severu území kolem 21, na jihu Moravy až 30, v 1000 metrech na horách kolem 17 a na Šumavě až 20 stupňů.
7: Doprava.
6: Na dálnici D8 z Ústí nad Labem směrem do Prahy jsou komplikace. Mezi sjezdy na Doksany a Roudnice na začátku omezení na 33. kilometru se srazilo osobní auto s kamionem. Projíždí se ve zúžení jen jedním pruhem, kolona je asi 2 kilometry, zdržení 10 minut. V Praze dopravu brzdí omezení na východní části okruhu směrem z Černého na Lanový most. U Běchovic pracují silničáři na opravě diletační spáry, jsou v pravém pruhu a kolona je od Černého mostu od nákupního centra IKEA na 15 minut. A plní se příjezd do Ostravy po Rudné ulici z Havířova před odbočkou na Kunčice, je zdržení v koloně asi 10 minut. Přeji vám šťastnou cestu. Na dvojce už je připraven Jan Kovařík, začíná ranní dvojka.
3: 6.05 bude za pár vteřin, je středa 15. července a my vám přejeme dobré ráno. My není ten majestátní plurál, kterým o sobě hovořívali ve středověku feudální vládci, nýbrž náš malý tým. To znamená Denisa, kterou teď půl hodinky neuslyšíte, Tereza, která na nás dává za sklem v režii pozor, aby všechno bylo v pořádku, Jirka, bez jeho šikovných rukou a bystré hlavy byste neslyšeli ani jedno moje slovo, a také Jan. Když jsem se ráno podíval na kalendář, uvědomil jsem si, že to letí neuvěřitelně rychle a dnes v poledne se nám červenec přehoupne do druhé půlky. Buď to se radujte, nebo nad tím plačte, ale to je asi tak jediné, co s tím můžete dělat, protože čas nezastavíme. Co nás naučil včerejšek? No možná, že žádný strom neroste do nebe, že chybovat je lidské a frajeři chybu uznají. Třeba meteorologové, kteří s večerem konstatovali naprosto věcně, že tentokrát to nevyšlo, neboť situace byla komplexní a bouřky naštěstí nebyly tak zničující, jak předpovídali. Jsem zvědav, s jakou zareagují na svou večerní porážku francouzští fotbalisté. Na dálku smekám před španělským týmem a jeho skvělým výkonem. Uvidíme dnes večer Argentina nebo Anglie. A dnes ráno budeme hrát, dáme si audio quiz, nabídneme další indicie do naší mrazivé pátračky a taky se podíváme po světě, daleko i blízko. Tak dobré ráno.
7: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Janem Kovaříkem.
1: Katy Perry, Hot and Cold, nikdy mě to nenapadlo, ale je to vlastně taky další do řady meteorologických písní. Popisuje vlastně typický letní den. Přes den horko a když máme štěstí, v noci se trochu ochladíme a nad ránem třeba teploměry ukáží, jako dnes u nás v údolí u potoka, 15 stupňů. Pevně doufám, že máte po včerejšku přiměřeně zalito. U nás, kousek pod Prahou, bezvýznamné, nezměřitelné množství. Omlouvám se všem, můžu za to já, však jsem to tady včera říkal, sklidil jsem zahradu a proto u nás žádná zásadní bouře nebyla. Přísahám, řekl bych skoro čestné pionýrské, já u nich býval, že už to neudělám. Tak a teď slíbený audio quiz. Také ve středu míříme do historie československého rozhlasu a jak jsme tady my dva pamětníci s Jirkou si řekli, zatímco vy jste poslouchali Katy Perry, ten pořad se vysílal v takovou dobu, že jsme věděli, když ho slyšíme z rádia, že už je pozdě běžet do školy. Tak špicujte uši, jestli bez další nápovědy, jenom z úryvku znělky, vzpomenete, jak se vlastně jmenoval.
2: Ranní dvojka.
0: Audio quiz.

Ten pořad se narodil v dobrém roce 1969, poprvé byl vysílán 6. ledna, byl určen zkušeným posluchačům a vyprávělo se v něm o životě, o práci a o tom, jak, řekněme, v pozdním věku neztrácet náladu a dnes bychom řekli tah na branku. Pořad vydržel kontinuálně ve vysílání Prahy a později Dvojky až do roku 1998. A kdo sleduje pravidelně Český rozhlas Pohoda, ten ví, že úplně z rozhlasového vysílání nezmizel nikdy. Takže pište na dvojka@rozhlas.cz nebo SMSkujte na 702 222 220 své tipy, jaký pořad dnes po ránu hledám v audiokvízu. A já vám zatím pustím jednu z nahrávek pořízených na koncertu pro Petra Habku. Štěpán Kozub a Kateřina Marie Tichá.

Dvě minuty po čtvrt na sedm konstatují, že po ránu jsou s námi na jedné vlně samí srdcaři. Skoro všichni dobře víte, jaký pořad jsem dnes připomněl úryvkem ze znělky, ale někteří trošku tápou s odkazem, že tou dobou nebývali po ránu u rádia, nebo si nemohou vzpomenout. A tak přidám ještě dvě zajímavosti. Jedna je, že právě v tomto pořadu byl 18. září toho prvního roku 1969 odvysílán slavný rozhovor Jaroslava Čmehila s Elou Fitzgeraldovou, který dokonce letěl pořídit do Kodaně. Česky mluvila za slavnou Elu paní Jaroslava Adamová. A taky řeknu, že v časech tuhé normalizace se z názvu pořadu muselo pakovat jedno oslovení a tím se trošku zkrátil. Ještě jednou ta znělka v delší verzi.

Tak po tomhle okamžiku jsem celé své rozhlasácké dětství toužil. Chtěl jsem být jako pan Bernášek, který měl v Plzni v rádiu tento pořad na starosti a svým vlídným hlasem promlouval do právě znějící znělky. Vzpomenete si, jak se pořad jmenoval? Nápověda pro znalce tuzemského kovoprůmyslu. Kdyby ten pořad nevysílal Československý rozhlas, mohl ho klidně vyrábět podnik, který se jmenuje Kovohutě Břidličná. Ale to už byste potřebovali znát zdejší rozhlasovou hantýrku, ve které se rádi vycházeje ze zkratek názvů pořadů, dostáváme k úplně jiným slovům. Tak třeba Polední byl jednou jeden rok, má přezdívku Bajaja. Jakou přezdívku měl asi pořad, který hledám?

0: Ten biolit je docela stylové slovo, protože já chci pokračovat slovem, které jsme slýchali jako děti taky často, aniž jsme tušili, co znamená. To slovo zní alobal. Já už dneska vím, že jde o aluminium rozválcované do takové tenkosti, aby se z něj stal obal, ale jak to souvisí s audiokvízem alobal? No, pojďme si to říct.
1: Audiokvíz odhalení.
0: A, l, b. A, léta běží, vážení. Tak zněl původně plný název onoho pořadu. Později bez vážených, už jenom a léta běží, a tedy alobal. Mám ohromnou radost, že jste to věděli prakticky všichni, a ještě větší radost mám, že jste to zažívali v dětství jako my s Jirkou a potvrzujete, že to tak bylo. Tak díky za dnešní ranní mozkovou rozcvičku. Teď muzika, Jennifer Lopez a Jiří Korn. 6:30 za 7 minut. Loca.

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Dobré ráno. Poslanci by dnes ve třetím čtení měli projednávat návrh o znovu zavedení EET. Od nového roku by se systém vztahoval na obchody, restaurace a nově i řemeslníky. Státnímu rozpočtu by EET ročně přineslo na 14 miliard korun. Evidovat by se měly také bezhotovostní platby. Ty jsou podle opozice ale dohledatelné a z předlohy by se proto měly vypustit. Současně chce vláda obnovit i některé daňové slevy, třeba na studenta a školkovné. Zásobníky zemního plynu v České republice jsou teď plné zhruba ze 47%. Podle vrchního ředitele sekce energetiky rezortu Reného Neděli se skladování plynu obchodníkům tolik nevyplatí, protože ceny jsou kvůli konfliktu na Blízkém východě vyšší, než je v létě obvyklé. V topné sezóně ale podle něj nedostatek plynu nehrozí. Poslanec motoristů Filip Turek ve včerejším instagramovém videu oznámil, že dočasně přestane působit jako vládní zmocněnec pro Green Deal. Počká na výsledky vyšetřování pondělní dopravní nehody, při které se srazil se zdravotnickým vozem. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO řekl, že pokud se nehoda stala tak, jak ukazují záběry, měl by Turek na pozici zmocněnce rezignovat. Francouzské národní shromáždění bude hlasovat o zákonu, který zavádí právo na asistovanou sebevraždu a eutanázii. O možnost ukončení života by mohli požádat plnoletí pacienti s nevyléčitelnou nemocí na základě jejich vlastní žádosti. Podle deníku Le Monde bude zákon pravděpodobně schválen a Francie se tak připojí k dalším 11 zemím, kde je eutanázie nebo asistovaná sebevražda legální. Fotbalisté Španělska slaví po 16 letech postup do finále mistrovství světa. V semifinále v Dallasu porazili 2-0 Francii. V 21 hodin českého času začne dnes v Atlantě druhý souboj o místo ve finále, a to mezi Argentinou a Anglií.
1: Počasí.
0: V severovýchodní polovině území bude zejména v dopoledních hodinách oblačno, zataženo, občasný dešť nebo přehánky, někde také bouřky. Jinak bude oblačno až polojasno, odpoledne přechodně přehánky, teploty 23 až 28, na severu kolem 21, na jihu Moravy ale až 30, v 1000 metrech na horách kolem 17 a na Šumavě kolem 20 stupňů.
1: Doprava.
0: Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy se brzdí před kolonou u sjezdu na Doksany na 35. kilometru a asi 20 minut se jede v koloně na 33. kilometr. Ve zúžení tam řeší nehodu osobního auta s kamionem. Na dálnici D7 je zdržení na příjezdu do Prahy z Chomutova před omezením u letiště, kolona je asi na 10 minut. A na silnici 54 z Kyjova směrem do Slavkova u Brna za výjezdem ze Strážovic u Hřbitova se srazila dvě osobní auta. Jedno z nich je převrácené na střechu, na místě jsou záchranáři a provoz tam řídí policisté. Jezděte opatrně, přeji vám šťastnou cestu a slovo vracím Honzovi Kovaříkovi.
2: 3 minuty po půl sedmé rád nabídnuté slovo přijímám a využívám příležitosti k tomu, abych popřál hezký sváteční den všem Jindřichům. Děkuji Janě, která mi připomněla, že dnes má Jindra svátek. Ona měla důvod, protože u nich na vsi pobýval jeden slavný Jindřich, profesor Jindřich Štrajt o víkendu. A já bych chtěl všem Jindřichům doporučit, že nejlepší oslava svátku by podle mého soudu byla v Jindřichově Hradci, kde tento týden zjevně v souvislosti s tím dnešním dnem otevřeli po nákladné rekonstrukci, stála 500 000 000 korun, schátralý zámecký pivovar ze 16. století. Aby to bylo stylové, můžete, pokud se tam zastavíte dneska, si na ten svátek připít místním pivem Jindra v restauraci Smetana. Později v září by měl být uveden do provozu i multifunkční kulturní sál. Tak zdravíme do Jindřichova Hradce a abyste neřekli, že propagujeme pití piva, půjdeme po písničce do Vinohradu.
1: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Ranní dvojka s Janem Kovaříkem.
1: Chybovat je lidské, říkal jsem tady před půl hodinou, a důležité je, jak se člověk ke své chybě postaví. Už dva z vás mi připomněli, a já vám za to děkuji, že červenec má 31 dní, a tedy polovina července není dneska v poledne, ale až zítra ve stejnou dobu. Přátelé, já to beru. Prosím, vezměte v úvahu, že jsem stával i dnes ve 4:20 a že mi po ránu počty nikdy nešly. Upravuji tedy původní hlášení, blížíme se k polovině července, a to třeba pro ty, kteří se starají o vinohrady, znamená, že se blíží rozhodná doba pro kvalitu hroznů. Jde o to, zda naprší nebo ne. Pochopitelně počasí se projevuje i na kondici vinné révy. Zdá se, že vinobraní letos přijde o něco dřív než v jiných letech, a zdá se také, že si vinaři pospíší s tou dřívější sklizní nejen kvůli počasí, ale i kvůli změnám v našem vkusu. Více v reportáži z vinic v Zaječí na Břeclavsku.
2: Momentálně hrozny jsou velikosti hrášku a začínají vlastně nabývat na objemu.
3: Ukazuje vinař Bronislav Vajbar révu ve své vinici. Hrozny pomalu dozrávají, letošní úroda vydržela i jarní mrazy. Pro vinaře je teď klíčové, aby v této fázi dozrávání měla réva vodu.
2: Aby dozrávalo správně, aby se tam vytvořila ta moravská krásná aromatika a šťavnatost, tak je potřeba mít přísun vláhy. Té vody už je v podzemí pomálu a čekáme každý den, kdy dojdou nějaké srážky, protože zatím nepřichází.
3: Nedostatek vody v následujících týdnech se může výrazně podepsat na kvalitě vína.
2: Protože když ta voda nedojde za 14 dní ani za měsíc, tak ty hrozny vlastně budou přezrávat, vysychat a bude tam jenom cukr a víno bude potom bez kyselin a bude hodně přezrálé a bude hodně alkoholické.
3: Bronislav Vajbar počítá s tím, že vinobraní by letos mohlo přijít o něco dřív. A to jak kvůli počasí, tak i měnící se poptávce na trhu.
2: Protože nebudeme čekat na takovou vysokou cukernatost, protože i český, moravský konzument se mění. To znamená, už nechce takový ty těžký alkoholový vína, tak nic jiného nám nezbývá, že budeme muset do těch vinic třeba vyrazit o týden, o 10 dní dřív.
3: Dříve pozbírané hrozny jsou vhodnější i pro šumivá vína, která se v posledních letech těší stále větší oblibě. Se sklizní vinaři zřejmě postupně začnou koncem srpna, pokračuje předseda Asociace nezávislých vinařů Jiří Maděřič.
4: Opravdu očekávám, že letošní vinobraní bude dřív. Nebude to oparník, tak jak jsme si zvykli třeba v roce 2018, že jsme začínali už v podstatě na začátku srpna. Teďka se to uklidnilo, to počasí není už přes 40. A ty vysoké teploty přes noc taky zabezpečují to, že ta réva dozrává. No, my teďka budeme očekávat nějakou vodu.
3: Suché počasí na druhou stranu neprospívá houbovým chorobám na révě, i tak je podle Maděřiče důležitá ostražitost a případné postřiky vinic. Šimon Franz, Český rozhlas.
1: Teď budeme očekávat nějakou vodu, řekl respondent v té vinařské reportáži, a já jsem si uvědomil, že včera celé ráno jsem tu vystupoval jako klasický obchodník s deštěm. Sliboval jsem a ono leckde ne a ne. A uvědomil jsem si taky, že je to poměrně bohatý kulturní odkaz, to sousloví. Obchodník s deštěm, to může být film z roku 1956, tak mě to napadlo, kde Katharine Hepburnová uvěří v té dusné, upocené atmosféře toho horka, které na vás úplně sálá z filmového plátna, že to ten chlapík dokáže a je tak uvěřitelná, že za tu roli dostala Oscara. Může to být kapela Krištof, obchodník s deštěm, anebo to může být moje oblíbená kapela Hop Trop, kde se zpívá, když každej dá dolar, nám řek tenhle koumák, znám starý kouzlo a déšť přivolám. No, takhle, kdybych měl dostat dolar od každého z vás, kdo jste mi včera uvěřili, tak bych byl možná zbohatlík, ale jak už jsem tu dnes jednou řekl, není to úplně moje vina, meteorologové řekli, že situace byla velmi komplexní a složitá. Přesto, chcete-li mi napsat, kolik u vás napršelo, jakože třeba paní Jana to má celkem ve zvyku, když se tam u nich nad Olomoucí něco takového podaří, napište, rád tady udělám takový ranní srážkový úhrnový dispečing. A teď už Miroš Birka a po něm taky Sting a Desert Rose. Ne, že bychom chtěli nějak přivolávat to pouštní počasí. Právě naopak.

0: Desert Rose doznívá, vaše první srážkové zpravodajství už je tady. Jana nesklamala, 9 mm od včerejšího vyhrožování, to je asi tak konev na metr čtvereční. A Michal, který žije na Vysočině, píše, mám pod střechou 100-litrový sud, který se naplní jen při vydatném dešti. Včera byl prázdný, dnes je plný po okraji. Bledá závist, Michale, to vám přejeme. A co závidím, Michal píše, v pátek jdu na kontrolu a přidává 3 houbičkové emotikony. Taky bych šel. Počkejte na mě, jen co v pátek dovysílám, Michale, jsem tam jako na koni. Tak a teď tradiční součást našeho vysílání touhle dobou, další indicie pro letní hru. Chcete na víkend do Karlových Varů? Každý týden losujeme jednoho výherce. Stačí přijít na to, jakou hrůziplnou bytost hledáme v pátračce právě tento týden.
1: Mrazivé léto na dvojce.
2: Pátračka.
3: V mých žilách nekoluje běžná krev, ale vysoce koncentrovaná molekulární kyselina, která se během sekund propálí i tou nejpevnější palubou stvrzené oceli. Každé mé sebemenší poranění tak pro mého ozbrojeného či neozbrojeného nepřítele představuje téměř fatální riziko zkázy. Jak už asi správně tušíte, nejsem jen obyčejné monstrum podobající se stroji či divokému zvířeti. Jsem naprosto dokonalý biologický organismus, obdařený nejen schopností extrémně rychlého vývoje v dospělého jedince, ale i mimořádnou chladnou inteligencí dravce, který nemá žádný soucit ani morální zábrany. K vyhledávání kořisti v naprosté tmě navíc na rozdíl od ostatních nepotřebují oči.
2: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme?
1: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.

0: Dvojka pomáhá.
1: Káva o čtvrté nemusí být jen vaší každodenní inspirací,
0: ale i pomocníkem tam, kde si nevíte rady.
1: Zdá se vám, že vám zahrada nevrací tolik, kolik do ní investujete?
0: Obtěžuje váš pes sousedy štěkáním?
1: Nevíte, jak dopřát v malém bytě soukromí svým dospívajícím dětem?
0: Dvojka pomáhá.
1: Napište nám o vašem trápení a my se vám pokusíme pomoci.
0: Za některými z vás přijedeme a váš příběh natočíme.
1: S hostem Kávy o čtvrté pak pro vás budeme hledat řešení.
0: Formulář najdete na dvojkapomáha.cz.
2: Bylo 7 hodin.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Ministerstvo kultury vyhodnocuje jarní vstupy zdarma do muzeí a galerií. Rusko útočilo na zahraniční lodě v Oděském zálivu i na město. Dnes má být oblačno až polojasno, místy přehánky nebo bouřky, teploty maximálně 28 stupňů. Dobré ráno, zprávy na Dvojce připravila Denisa Žižková. Nový úřad pro ochranu veřejného zdraví by mohl začít fungovat v roce 2028. Nahradí krajské hygienické stanice, státní zdravotní ústav a zdravotní ústavy a další instituce. O potřebě lepšího řízení hygienické služby a jejího jednotného rozhodování napříč kraji hovořil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO už krátce po začátku epidemie COVID-19. Jako potřebnou ji označoval i jeho nástupce Vlastimil Válek z TOP 09. Ani jednomu se ale reformu nepodařilo prosadit. Ministerstvo kultury přes léto vyhodnotí program vstupů zdarma do vybraných muzeí a galerií. Na jaře je mohli lidé navštívit bez placení vždy první neděli v měsíci. Národní galerie Praha potvrzuje zvýšenou návštěvnost a je připravená pokračovat na podzim.
4: Národní galerie v Praze je jedním z více než 40 muzeí a galerií, které mohly o nedělích v dubnu, květnu a červnu navštívit lidé zdarma.
5: Návštěvnost se zvýšila, o těch volných nedělích přišly o stovky lidí více.
4: Potvrzuje zvýšenou návštěvnost mluvčí galerie Jana Holcová. Jan Vytvar, vedoucí kulturní rubriky týdeníku Respekt, upozorňuje na jistou zmatečnost programu a finanční nejistotu, ve které se instituce často nacházejí.
6: Ty instituce jsou z toho prostě zmatený a zvlášť, když potom vlastně ten model se nastartuje a zase pak se jako v červenci zruší.
4: Pokud rezort kultury označí pilotní fázi projektu za úspěch, plánuje na podzim navázat a rozšířit ho o další místa, včetně například hradů a zámků. Filip Svoboda, Český rozhlas.
2: Tři námořníci zahynuli při ruských útocích na nákladní lodě vyplouvající z oděských přístavů. Šlo o plavidla pod vlajkami Tanzánie, Liberie a Maršalových ostrovů.
7: Útoky na lodě vyvážející zemědělské plodiny sledovali lidé v Oděse přímo na plážích. Náčelník oblastní vojenské správy Oleh Kyper později na sociálních sítích oznámil, že při útoku kapitán jedné z lodí zahynul a na dalších lodích zemřeli dva námořníci. Ukrajinské služby posádky lodí evakuovaly a v nemocnicích ošetřili několik zraněných. Večer Rusko na Oděsu zaútočilo raketami. Podle městské vojenské správy zasáhly mimo jiné nádrže se slunečnicovým olejem, které začaly hořet. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
2: Počet potvrzených případů eboli v Kongu se zvýšil na více než 2000. Přes 750 lidí zemřelo. Skutečné číslo nakažených může být podle Světové zdravotnické organizace i několikanásobně vyšší. Výskyt nových případů se nedaří trasovat a mnoho lidí, kteří na nemoc zemřeli, se nedostalo do zdravotnických zařízení. Nejnovější konžskou epidemii eboli způsobila varianta viru, proti které zatím neexistuje vakcína ani specifická léčba. Obhájce prvenství Tadej Pogačar vyhrál po solovém úniku vrchařskou 10. etapu Tour de France. Hvězdný slovenský cyklista díky tomu zvýšil náskok v průběžném pořadí už na 3 minuty 36 sekund a udělal další krok ke třetímu vítězství na Staré dámě za sebou a pátému celkově.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Počasí.
2: V severovýchodní polovině území bude zejména dopoledne oblačno, zataženo místy občasný déšť nebo přehánky, jinak by mělo být oblačno až polojasno, odpoledne místy přehánky, teploty 23 až 28, na severu území 21, na jihu Moravy až 30, v 1000 metrech na horách kolem 17 a na Šumavě kolem 20 stupňů.
3: Doprava.
2: Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Doksany ve zúžení na 33. kilometru překáží nehoda osobního auta s kamionem. Kolona je z kilometru 36 asi na 25 minut. Navíc v koloně ve sjezdu na Doksany na 35. kilometru je další nehoda dodávky s osobním autem. Na dálnici D10 jsou komplikace na příjezdu do Prahy z Mladé Boleslavy ve sjezdu na Pražský okruh na Černém mostě. Je nehoda dvou aut přímo ve sjezdu a vybočuje se tam tak opatrně. A na dálnici D7 je zdržení na příjezdu do Prahy z Chomutova u letiště, na druhém kilometru je omezení a kolona je ze čtvrtého kilometru asi na 15 minut. Přeji vám šťastnou cestu, teď už pokračuje ranní dvojka.
8: 7.05, 15.07, to jsou nejdůležitější údaje, které potřebuje člověk vědět ve středu ráno, tedy pokud ho čekají nějaké povinnosti. Já jsem moc rád, že Denisa použila ve zprávách právě informaci z Tour de France, protože jsem si ráno cestou do rozhlasu říkal, že Francouzi měli včera opravdu hořký den. Slavnou horskou etapu v den dobytí Bastilii jim sebral Pogačar a finálový sen o fotbalovém mistrovství světa jim ve stejný den večer zhatili Španělé. My o sportovcích a jejich návycích budeme mluvit už za pár minut. S Pavlem Prouzou probereme, jak udržet tělo špičkového profesionála třeba 3 týdny v plném zápřahu, to je případ Tour de France, a nebo co jedí špičkoví fotbalisté, aby jejich výkon stál za to. Ať už po ránu jíte cokoliv, přejeme vám dobrou chuť a 6 minut po 7 posíláme Vanastovi věci.
3: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Ranní dvojka s Janem Kovaříkem.
1: Na hodinách 7 hodin 10 minut k tomu pojďme do světa sportu. Ostatně je v něm stále co sledovat. Před pár dny skončil Wimbledon. Do finále se blíží mílovými kroky fotbalové mistrovství světa. Cyklisté jedou slavnou Tour de France a možná si taky říkáte, když ležíte u televize, jak to ti profesionální sportovci dokáží zvládnout tak náročné závody, turnaje, zápasy. Pomáhá jim v tom nějak speciální jídelníček, kolik energie vlastně je to stojí. O tom všem chci mluvit teď po ránu s Pavlem Prouzou. Dobré ráno, Pavle.
2: Hezké ráno.
1: Já samozřejmě chápu, že sportovec musí mít především natrénováno, že dnes se taky ladí forma přesně na moment těch nejdůležitějších závodů. Mnozí mají psychologickou podporu, ale jak se zvládá takový třeba několik týdnů trvající fotbalový šampionát?
2: No už jste to naznačil, je to celé o jídelníčku během těch dní, co sportovec nastupuje do závodu. Asi nejlépe je to vidět momentálně u cyklistů na Tour de France. Je fakt, že tenista prohraje zápas v kvalifikaci a může jet domů. Fotbalisti měli na šampionátu jisté 3 zápasy a pak už se vyřazuje. Ale cyklisti na Tour jedou 3 týdny v podstatě v kuse a pokud se nezraní, dojedou až do cíle v Paříži. A aby mohli podávat pořád výkony, nad kterými jen žasneme, tak je nejdůležitější správný příjem energie na základě toho, kolik energie zase za den vydají.
1: No to mě zajímá. Pro představu, kolik energie takový cyklista spálí za jednu etapu?
2: No tady je zajímavé, jak se vůbec dá zjistit, jaký reálný energetický výdej daný závodník má. Mm-hmm. Používá se k tomu metoda doubly labeled water, tedy dvojitě označená voda. Jezdec postupně vypije vodu z izotopy, pak se analyzuje jeho moč nebo sliny a z rozdílného vylučování izotopů se zjišťuje produkce oxidu uhličitého. Na jeho základě se počítá skutečný výdej. Tak takhle vědecky se na to jde. A abych odpověděl na tu otázku, během etapy je to 6 až 10 tisíc spálených kilokalorií, to podle průběhu etapy. No a pro srovnání běžný nesportující člověk, tedy já, má spotřebu 2 až 2,5 tisíce kilokalorií za celý den.
1: Já jsem tady u toho údaje před chvilkou málem omdlel, protože když hodinu usilovně dupám na pásu, tak utratím asi tak 500 kilokalorií. To tedy klobouk dolů před těmi cyklisty. Pojďme mluvit, Pavle, o tom jídelníčku sportovců. Co na něm je, aby tu energii doplnili? Občas vidíme tenistu, jak si dá o pauze mezi gemy banán nebo dá si rychle nějaký gel. U cyklistů si představují jontové nápoje. Fotbalisté teď mají na tom americkém mistrovství hydratační pauzy.
2: Ano, během zápasu a závodů to jsou gely s glukózou a fruktózou. Po zápase se musí hned začít doplňovat vyčerpané zásoby glykogenu, takže to je nápoj se sacharidy a bílkovinami pro obnovu svalů. Večeře se řeší individuálně každému z týmu jeho přesně odvážená porce, a to je rýže, těstoviny, bílé pečivo s nižším obsahem vlákniny. Ke snídani pak ovesné vločky, sirup, džem, ovoce, jako zdroj bílkovin ryby, drůbež, libové hovězí, vaječné omelety, no a jako zdroj tuků jsem tam nějaký oříšek.
1: A počkejte, Pavle, to zní jako dietní strava, ale já jsem tuhle četl, že útočník norské fotbalové reprezentace Erling Haaland spocívá za den 6 000 kilokalorií a k tomu se prý krmí syrovým masem.
2: Ano, to se teď při šampionátu hodně probíralo. Je pravda, že Haaland je extrémní jedlík, spoluhráči ho kvůli jeho nenasytnosti přirovnávají k medvědovi, a to i podle toho jídelníčku. Jí převážně vnitřnosti, jako hovězí srdce, játra, červené maso, stejky, z ryb mořského vlka, pak taky chřest, smaženou rýži s vejci, surový med a kromě vody pije čerstvě nadojené mléko. V jednom dokumentu taky přiznal, že mu tatínek před domácími zápasy vždy připravuje lazaně s vnitřností, ale přiznal i občasné úlety. Když má volno, tak si dá kebabovou pizzu.
1: No vidíte, a pak, že to musí být nutně dietní strava. Pavel Prouza, velmi zajímavé téma po ránu. Děkujeme, Pavle. Mějte se, nashledanou.
2: Taky díky, nashledanou.
1: Uvidíme, co si dá dnes odpoledne jako svačinku Lionel Messi a jak to ovlivní jeho výkon ve večerním semifinále Argentina versus Anglie. Všichni příznivci Albionu tvrdí a doufají, že dnes večer se stane zázrak, tak si jednu píseň o zázraku pojďme zahrát. It's a

Svého druhu zázrak se stal tady, odkud pro vás vysíláme před malou chvílí, přestože naše studiové okno je ve výšce druhého nadzemního podlaží, právě šel kolem okna muž. Nejdřív šel nahoru, a pak šel zase dolů. Já to vysvětlím, hned vedle nás je veliké staveniště, v místě, kde stávala brutalistní budova Transgazu, jsou jeřáby a ten muž byl jeřábník. Že šel nahoru, to jsme celkem pochopili, začíná se pracovat, že šel dolů, to nám ho bylo líto, asi si něco dole zapomněl, co tam nahoře bude potřebovat. Pokud jde o zázrak deště, píšete aspoň někteří, Jára tvrdí, že pršelo pěkně na Železné Rudě, je tam dnes mlha, že by se dala krájet a Jára tomu dává týden, maximálně 10 dní a vyrazí na houby. Ivča píše, na okrese Praha Západ proběhla pouze náhrada večerní zálivky. No však, když jsem to tady říkal, já jsem uklidil zahradu a proto tam u nás, Ivčo, nepršelo. A Jana ze Sence volá díky bože, nikoli na mě, ale nahoru, protože u nich včera napršelo 10 mm a vzhledem k tomu, že jim se to většinou vyhne, tak je za takovou zálivku vděčná. Pevně věříme, že tam, kde ještě prší, třeba podle radarů v Ostravě, kde by dnes měl začít veliký hudební festival, to přijímáte jako dar z hůry a nikoli jako komplikaci. A nabízíme vám další muziku. Hana Zagorová a Drupy. To jsem taky poslouchal jako kluk z dráťáku, než jsem se vypravil do školy. A líbilo se mi to moc, snad vás potěší i dneska po ránu.

0: Tohle bylo setkání, skladba Hany Zagorové se zpěvákem Drupim. Zajímavé setkání se teď odehrává u mikrofonu dvojky. Jan Kovařík a Tereza Haserová, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: My jsme dva lidé z průmyslových center, já z Plzně, ty...
1: Z Kopřivnice.
0: A přesto jsme z vášnivě zavařujících rodin. U nás to bylo tím, že tatínek měl velkou zahradu a vysokou nadprodukci všeho možného. U vás to bylo čím?
1: Tím, že tatínek měl velkou zálibu a moc ho zavařování bavilo.
0: Co frčelo nejvíc u vás, pokud jde o zavařování?
1: U nás nejvíce frčely asi okurky. Ty frčí do dneška.
0: Klasické nebo rychlokvašky?
1: Máme je hrozně kyselé a to je na nich úplně to nejlepší. Miluju kyselé okurky, ty jsou, to byla u nás největší pecka.
0: Vyrostl jsem taky na kyselých, ale pak jsem se oženil do sladkokyselé rodiny a můžu ti říct, že chuť se dá změnit. Majstrštykem zavařovací linky táta, máma a babička u nás byly plněné papriky. Papriky se naplnily krouhaným zelím a nakládaly se do těch velikánských 5-litrových sklenic. To bylo fantastické. Nedávno jsem v obchodě koupil něco, co se tomu podobalo. Nechutná to jako tenkrát. Tak, ale nachystali jsme pro vás dva zavařovací typy. Ten dietnější má Tereza.
1: Ano, budeme zavařovat škvarkovou pomazánku. Opravdu velmi dietní typ.
0: Ano, to se dá zavařit?
1: No, dle receptu, který jsem objevila, tak ano, budeš potřebovat kilogram škvarku, jednu větší sklenici zeleninového leča, 4 stroužky česneku, 150 gramů plnotučné hořčice, 4 vejce, 2 lžíce polévkového koření a 1 lžičku soli. A pak se do toho můžeš pustit.
0: Ano.
1: Když škvarky a česnek semeleš na masovém strojku na kaši, lečo buď nakrájíš na drobné kousky, nebo ho taky semeleš a veškeré ty ingredience důkladně promícháš, plníš je do různých sklenic. Mm-hmm. Samozřejmě tak, aby byly aspoň 2 cm pod okrajem té sklenice ty škvarky, které budeš zavařovat. A zavařuješ při teplotě 90 stupňů asi 45 minut a druhý den opakuješ zavaření asi 30 minut. A prosím tě, máš pro mě taky nějaký recept?
0: Ano, daleko jednodušší. Melounová marmeláda, 2 kila melounové dužiny, 1,5 kila želírovacího cukru, 2 citrony. Necháš to pak 4 až 5 hodin odležet a vaří se to jenom 5 minut. Po 5 minutách plňte do skleniček, pokud to rozsolovatí na talířku, plňte do skleniček, zavíčkujte, otočte a máte hotovo. Škvarkovka nebo melounovka, necháme to na vás. Tohle už je Mika a pozor, za chvilku bude 7:30.

0: Dobré ráno, je 7:30.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Poslanecká sněmovna dnes bude do třetice projednávat návrh vládní koalice o opětovném zavedení EET. Systém by se měl od nového roku vztahovat na obchody, restaurace i řemeslníky. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO by podnikatelé s ročním výdělkem nepřesahujícím milion mohli využít takzvané EET off. Podle Schillerové má EET každoročně přinést do státního rozpočtu na 14 miliard korun. Přes 23 milionů korun pro výkonného ředitele Otakara Smolíka a téměř 21 milionů pro šéfku personálního Lidii Jaroměřskou. Tolik musí vyplatit zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra svým bývalým manažerům na odchodnou. Český rozhlas to zjistil podle informačního zákona. Jde o rekordní sumy, které prověřuje dozorčí rada pojišťovny i ministerstvo financí. Smolík ani Jaroměřská na otázky nereagovali. Novinář, historik a dlouholetý politický komentátor Českého rozhlasu Petr Nováček dnes slaví 80. narozeniny. Vystudoval historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, v 90. letech začal pracovat jako novinář v deníku Mladá fronta Dnes a na konci 90. let se Nováček přesunul do Českého rozhlasu, kde se víc než čtvrt století věnoval politice. V roce 2000 získal cenu Ferdinanda Peroutky, o 15 let později získal za celoživotní tvorbu i novinářskou cenu Opus Vitae. V ostravských Dolních Vítkovicích dnes začíná mezinárodní hudební festival Colors of Ostrava. Během 4 dnů nabídne vystoupení 110 interpretů. Hudební program dnes zahájí zpěvák Ondřej Ruml, vystoupí i kapela Miraj nebo americké hudební duo 21 Pilots. Součástí programu bude také diskuzní fórum Melting Pot s více než 150 řečníky. Španělsko porazilo Francii 2-0 a postoupilo do finále mistrovství světa ve fotbale. O druhém finalistovi se rozhodne dnes večer. Argentina nastoupí v Atlantě proti Anglii.
1: Počasí.
0: Dnes má být oblačno až polojasno, přechodně místy přehánky nebo bouřky, teploty 23 až 28, na severu jen 21, na jihu Moravy zase až 30. V 1000 metrech na horách bude kolem 17 a na Šumavě kolem 20 stupňů.
1: Doprava.
0: Na dálnici D35 mezi Olomoucí a Lipníkem velmi opatrně v okolí Velkého újezdu velmi silně prší a v okolí kilometru 286,5 hlásíte nehody v obou směrech. Na silnici 61 čekejte komplikace skladna směrem k dálnici D7. U Buštěhradu je hlášená větší nehoda, provoz je tam zastavený. A na dálnici D7 je zdržení na příjezdu do Prahy z Chomutova u letiště, na druhém kilometru je omezení a kolona ze čtvrtého kilometru je asi na 15 minut. Přeji vám šťastnou cestu, teď už pokračuje Honza Kovařík.
2: 7:30, jedno varovné hlášení od kastelánky hradu Rotštejna. Jejich část Českého ráje včera odpoledne spláchla průtrž s bouřkou a kroupami a proto bude hrad dnes otevřen až od 13 hodin a 30 minut. Jestli míříte už teď po ránu směrem k Ostravě na avizovaný hudební festival Colors of Ostrava, jeďte opatrně, v tomhle koutě republiky ještě vydatně prší. My se na Dvojce už za chvíli, pravda jen rozhlasovým způsobem, vydáme do Londýna a později v této půlhodině se projdeme pomyslně historií naší nejstarší dálnice a budeme taky hrát třeba mou oblíbenou slovenskou formaci No Name a nebo teď Soul Sister.
1: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Ranní dvojka s Janem Kovaříkem.
1: V uplynulých týdnech jsme se touhle dobou v ranním vysílání dvojky toulali s Vítkem Pohankou po Polsku. Dnes míříme o něco dál, do Londýna, a chceme mluvit o tom, že tohle velkoměsto se dá doslova obejít pěšky. Vítku, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Poslyš, já vím, že ty máš k Londýnu docela zvláštní vztah, ale mohl bys tady veřejně vysvětlit, jak jsi ho vybudoval?
2: No, já jsem měl to obrovské štěstí, že jsem se dostal na výměnný studijní program mezi Univerzitou Palackého v Olomouci a Školou slovanských a východoevropských studií Londýnské univerzity už v roce 1988, Honzo, takže to ještě bylo před pádem komunismu, za perestrojky, a byl to pro mě takový obrovský, doslova životměnící zážitek. Obrovsky mě to nakoplo, řekl bych studijně, ale hlavně jsem si tam v Londýně našel přátele, za kterými jsem se vracel. No a jenom dodám, že jsem tam potom později pobýval i pracovně jako redaktor české redakce BBC World Service, nejdřív na 9, potom na 6 měsíců v letech 2000 až 2001, takže jsem to město opravdu dostal, tak říkajíc, pod kůži.
1: No, jak jsem naznačil, ty jsi Londýn obešel pěšky, teď už víme, jak je možné, že jsi na to měl čas, ale jak tě něco takového napadlo?
2: No, ono to bude znít trošku překvapivě. K tomu došlo až později, ne, když jsem tam byl pracovně. Jedna kamarádka ze studií, která bydlí v Hackney ve východním Londýně, mi nabídla v roce 2023, jestli bych jí asi na 3 týdny nechtěla, teď se podrž, Honzo, hlídat kocoura, protože jela na poznávací cestu do Vietnamu. Se sousedy to prostě nějak nevycházelo. Já jsem byl tenkrát na volné noze, tak jsem si řekl, proč ne. No a protože jsem si uvědomoval, když v tom Londýně těch pár týdnů budu, že se tam vlastně vracím na stejná místa, tak jsem si řekl, že musím vymyslet něco nového. Začal jsem googlovat a zjistil jsem, že se dá celé to obrovské město obejít poznačené stezce. Hned jsem se proto nadchl, rozdělil jsem si to na úseky, no a pak jsem postupně asi za 2 týdny prošel celou tu trasu tak, že jsem se vždycky metrem a autobusy a příměstskými vlaky dopravoval tam, kde jsem ten den předtím skončil, a pak se zase vracel za kocůrem Magnusem do Hackney.
1: No, je to skoro jako obejít Českou republiku po té slavné stezce. Jak se jmenuje ta trasa v Londýně, jak je dlouhá, kudy vede a co všechno na ní můžeme poznat?
2: Jmenuje se oficiálně Capital Ring, snadno si to najdete na internetu. Ty trasy se můžou trošku různit, protože jsou tam různé varianty. Většinou se udává, že měří asi 78 mil, to je zhruba 125 kilometrů. Prochází asi celkem logicky okrajovými částmi Londýna, byť, jak říkají dobrovolníci, kteří se starají o značení a udržování té cesty, tak na celé té trase vlastně nejste nikdy dál než nějakých 10 mil, tedy asi 16 kilometrů od Big Benu, tedy od věže Dolní sněmovny přímo v centru Londýna. Většinou to vede parky nebo rezidenčními čtvrtěmi, místy taky podél starých průmyslových vodních kanálů, které už jsou ale dneska samozřejmě restaurované a využívají se hlavně pro rekreační účely. Takže, Honzo, když tam jdeš, tak poznáš a doslova projdeš třeba takový Richmond Park, nebo se projdeš Wimbledonem, teďka jsme o něm často slyšeli, ale tím teď nemyslím věhlasný tenisový klub, ale projdete Wimbledonem jako částí Londýna. Prostě zažiješ skutečný živý Londýn, nejen ty části, kam většinou míří turisté. Za mě naprosto skvělý cestovatelský zážitek.
1: Mně se to taky moc líbí, jak je tak poslouchám. Takže, co kdyby se, Vítku, někdo z posluchačů rozhodl jít po tvých stopách, jak náročné to je a co by měl vědět, než vyrazí?
2: No, asi se trošičku budu opakovat i v tom, co jsem říkal o Polsku. Hlavně je dobré si to naplánovat už na internetu a pak to nemusí být fyzicky nějak náročné. Já jsem většinou šel úseky mezi 15 až 20 kilometry za den, jenom jeden jsem si dal delší, ten byl 34 kilometrů, a pak jsem se rozhodl, že už budu plánovat opravdu jenom kratší.
1: Rozumím.
2: Hodně času, to je potřeba vědět, z praktického pohledu zabrala doprava, těmi městskými vlaky, prostě metrem a podobně, tak a to asi taky představovalo, nebo náklady na dopravu představovaly asi největší cenu, protože ono přece jenom projíždět Londýnem sem a tam opravdu něco stojí, a i když jsem se to snažil vždycky naplánovat tak, abych nejel v dopravní špičce, kdy se mimochodem ceny jízdenek docela výrazně zvyšují, tak to přece jenom něco stálo. A když se ale jenom trošičku orientujete v angličtině, můžete si stáhnout aplikaci TFL Go, což je londýnská městská hromadná doprava, tam mám najdou spojení, platí se všude mobilem nebo kartou. Samozřejmě, já jsem měl tu obrovskou výhodu, že jsem bydlel v bytě kamarádky Helin zadarmo, nebo přesněji řečeno odměnou za to, že jsem vždycky ráno a večer nakrmil kocoura a zaléval kytky. Samozřejmě ubytování v Londýně by bylo dražší i tak. Si ale myslím, že je to opravdu velmi zajímavý a velmi, bych řekl, poučný způsob, jak poznat i takovou, řekl bych, cestovatelsky profláknutou, jestli odpustíš ten výraz, metropoli, jako je Londýn.
1: Capital Ring, přátelé, to si poznamenejte, pokud vás zaujala nabídka Víta Pohanky obejít Londýn po svých. Mně se ten nápad líbil moc, Vítku, děkuju za něj.
2: Nápodobně a naslyšenou.
1: Vít Pohanka končí, my pokračujeme 7.43, na řadě jsou No Name a vlastně ta píseň může být o vašem rozhodování. Do Londýna? Nie? Alebo áno?

0: Prázdniny na dvojce.
1: Prázdniny na dvojce v 7.50 pokračuje náš letní seriál setkávání se studenty, kteří dobrovolně chodí k nám do rozhlasu a vzdělávají se v naší práci. U protějšího mikrofonu Martin Frogner. Dobré ráno, Martine.
2: Dobré ráno, Honzo.
1: Jinak student mediálních studií, taky to zkusil na ČVUT a tam někde hledám možná i důvod, proč nás dneska vezme do historie československých dálnic. Překvapím vás, když řeknu, že D1 zdaleka není první československá dálnice, i když není první. Jak se to vezme, vidíte, Martine?
2: No, není, protože když se nad tím zamyslíme, tak D1 byla první hotová dostavená dálnice. No, ponechme teďka stranou, že někteří by argumentovali, že sice s těmi rozkopávkami není ještě hotová, ale to je jedno.
1: No to je never ending story, D1.
2: Tak, tak.
1: Ale předtím byly ještě jiné příběhy.
2: Předtím byly ještě ve 30. letech se začal psát nový příběh a to byla československá páteřní linka, která měla spojovat, byly různé plány, Plzeň, Košice, Cheb, Chust. Chust je prosím pěkně na zakarpatské Ukrajině. A to byly různé plány, které propagovali, financovali tehdejší mocní lidé, jako třeba nevlastní bratr Tomáše Bati, Jan ano, Antonín.
1: Ano, vím, že Baťové v tom měli prsty. Stavělo se nebo postavilo se z toho něco? Jak to dál pokračovalo, ten příběh?
2: Začalo se to stavět a akorát potom 30. září 1938 přichází, ztrácíme Sudety, necelý rok na to i Slovensko a musí se předělat plány. Hmm. Co to znamená? Znamená to, že sice se začíná už v tom roce 1938 s výstavbou, začíná se mosty a tam se my dostáváme i k dnešnímu typu. Borovský most přes Želivku, most bez konce, Český Avignon, říkejme tomu, jak chceme, někdy občas zakopneme i o zatopené mosty. 210 metrů dlouhý kolos, který končí pár metrů před následujícím břehem. Je to úžasná podívaná, akorát, že v roce 42, když se opět vrátíme do historie, tak byly v říši zásoby cementu potřeba jinde, takže se stavby pozastavily.
1: Hmm. To zní dost lákavě, nedokončený most, mohl bych se po něm projít?
2: Ještě tak rok zpátky, ano. Víte, on se nachází v prvním ochranném pásmu vodních zdrojů, okolí je v druhém ochranném, což znamená pro veřejnost vstup zakázán. Ale byla výhoda, že v předchozích letech vodní dům už v Jihovské hráze pořádal exkurze na zmíněné zatopené mosty. Oni tam jsou totiž dva.
1: A vy jste to zažil, Martine?
2: Já jsem to zažil. Já jsem měl tu úžasnou příležitost, že jsem to zažil. Vodohospodáři bohužel vyhodnotili situaci mostů jako už lehce tristní, což znamená, že
1: nebezpečné. Havarijní, prozatím tak. Uzavřeno. No tak budeme doufat, že se to třeba zlepší. A když už tedy tohle nevyjde, tak pořád můžete vyrazit třeba na zámek ve Zruči nad Sázavou, když zůstaneme v tom kraji. Ale já bych ještě chtěl mluvit o tom mostu. Vy jste se o něm dozvěděl jak, Martine?
2: Já tím, že mám v okolí chatu, kousek od Letče nad Sázavou, tak aha, postupně poznávám krásy toho kraje, který se láme ze Středočeského ve Vysočinu. A potom, co jsem právě zjistil, že tady máme ten Český Avignon, tak jsem začal pátrat i po dalších podobných místech.
1: No a uspěl jste? Objevil jste něco?
2: To víte, že jo. Asi o 10 kilometrů dál, směrem na Brno, na D1, tak se nachází Vojslavický most.
1: Ano.
2: Normální most přes řeku Želivku, řeknete si D1, co na tom. No, tenhle most byl právě součástí té dálnice, ale byl dostavený té dálnice ze 30. let. Akorát, že když se později stavěla D1, tak se zjistilo, že jeho sklon je moc veliký a nedá se teda použít pro tehdejší parametry.
1: Rozumím.
2: No, a tak se na jeho pilířích postavil další most a dneska máme absolutní unikát, kdy vlastně máme dva mosty nad sebou. Dolní spojuje dvě vesnice a ten horní takové dvě větší vesnice, Praha-Brno. A víte vy co? Vy pořád můžete na ten spodní. Pořád tam můžete, je to pro pěší, pro cyklo, pro auta a je tam nádherný výhled.
1: No to je nádhera. A ještě mi řekněte nějakou poslední dálniční zajímavost. Ještě jsme moc nemluvili o Moravě, jsme pořád na Vysočině.
2: Tak a to když už dojedeme po té naší první dálnici až na Moravu, tak tam nás může zaujmout, že ve stejných letech a taky ve 42. se přestala stavět dálnice z Vratislavy do Vídně.
1: Z Vratislavy do Vídně?
2: Ano,
1: ano. Jsem nikdy neslyšel.
2: Z Polska právě do Rakouska. No,
1: a tam, něco po ní zbylo?
2: Tam nám zbyly už jenom pilíře, mosty, nějaké náspy, ale jsou to takové krásné relikty, ze kterých dýchá historie.
1: Říká Martin Frogner o naší dálniční stavební historii. Některé věci jsem věděl, některé jsou pro mě novinkou. Děkuju, Martine, přijďte zas. Nashledanou.
2: Mile rád, hezký den, přeju.
1: Na hodinách 7.55 a nějaké drobné k tomu. Tohle už jsou Jan Sahara Hedl a Bára Basiková. Nevím jak vy, já mám radost, že dokument o téhle zpěvačce získal ve Varech cenu diváků. Myslím, že si to ona osobně určitě zasloužila.
3: Jestli to půjde, nebudem se bát.

0: Blízká setkání Vasila Fridricha
1: na dvojce.
2: U mikrofonu usedne režisér Lukáš Trpišovský z Dua Scooter. Jak se dá více než 20 let tvořit ve dvojici, aniž by jeden zastínil druhého? Co všechno pro něj znamená další pokračování ve vedení činohry Národního divadla až do roku 2034? A čím dnes může divadlo oslovit diváka, který je zvyklý na rychlý svět obrazovek a sociálních sítí? I na to se budu ptát režiséra Lukáše Trpišovského.
0: Blízká setkání Vasila Fridricha.
1: Dnes po 11. hodině na dvojce.
3: Osm hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
3: Zásobníky plynu jsou méně naplněné než loni, je to kvůli vyšším cenám způsobeným konfliktem na Blízkém východě. Hasiči v Česku zaznamenávají nárůst požárů od nabíječek elektronických zařízení. Bude oblačno až polojasno, místy přeháňky nebo bouřky, teploty maximálně 28 stupňů. Dobré ráno, zprávy na dvojce připravila Denisa Žižková. Zásobníky zemního plynu jsou teď v Česku plné zhruba ze 47%. Obchodníci v nich zatím uskladnili 1,5 miliardy metrů krychlových plynu. To je asi o 800 milionů metrů krychlových méně, než bylo ve stejném období loni. Vyplývá to ze statistik Ministerstva průmyslu a obchodu. Podle vrchního ředitele sekce energetiky rezortu Reného Neděli se obchodníkům skladování letos tolik nevyplatí, protože ceny jsou kvůli konfliktu na Blízkém východě vyšší, než je v létě obvyklé. V topné sezóně ale podle Neděli nehrozí nedostatek plynu.
4: Česká republika dnes využívá několik zdrojů dodávek. Především dovoz ze západní Evropy, norský plyn a LNG hlavně z USA. Zásobníky představují důležitou pojistku, zejména po pokrytí vysoké zimní spotřeby a krátkodobých výkyvů.
3: Kvůli současným vyšším cenám ale Asociace nezávislých dodavatelů energií odhaduje, že v letošní topné sezóně zdraží plyn zhruba o 5 až 15%. U Lidic na Kladensku se srazily dva autobusy. Jedna žena se zranila těžce, dalších 11 lidí je zraněných lehce. Nehoda se stala na silnici číslo 61 na křižovatce do centra Lidic. Na místě zasahuje policie, hasiči a středočeská záchranná služba, včetně vrtulníku. Záchranáři zraněné rozvážejí do nemocnic. V Česku přibývá požárů od nabíječek mobilních telefonů, elektronických cigaret a dalších podobných zařízení. Před 5 lety jich hasiči evidovali 161, loni to bylo už 288.
5: Za požáry nabíječek může podle hasičského vyšetřovatele Václava Janovského z Benešova hlavně nepozornost.
6: Museli bychom stále tu baterii pozorovat, kdy dojde k nějakému syčení, nafukování. Když už dojde k nějakému rozvoji toho požáru, tak samozřejmě, když nabíjíte samotnou baterku, ideální je jí hodit do nějakého kýble s vodou a vynést ji před dům.
5: Přibývají také požáry elektrokol a elektrokoloběžek, potvrzuje mluvčí hasičského záchranného sboru Kristýna Posekaná.
7: Stále častěji taky výjíždí k požárům vozítek na bateriový pohon. Loni jsme jich měli za celý rok 109, do letošního května 43.
5: Riziko těchto požárů roste také díky teplému letnímu počasí. Richard Webs, Český rozhlas.
3: Spojené státy chtějí příští týden zaútočit na iránské mosty a elektrárny, pokud s nimi Teherán neuzavře dohodu, řekl to americký prezident Donald Trump při vystoupení na stanici Fox News. Dodal, že američtí představitelé včera vedli s iránskými zástupci rozhovory. Ve stejný den také armáda Spojených států oznámila obnovu námořní blokády na iránské přístavy a podnikla novou vlnu útoků. Iránská média informovala o řadě explozí na různých místech v zemi. Podle nich protivzdušná obrana zasahovala v okolí jaderné elektrárny v Búšeru. Zhruba 200 zájemců se večer přišli podívat do kostela svatého ducha v Dobrušce na Rychnovsku. Archeologové tam pod podlahou objevili vstupní šachtu, rozsáhlou pohřební komoru i pozůstatky starších stavebních fází. Do dosud nepřístupného podzemí nahlédli pomocí georadaru a speciální kamerové sondy, aniž by museli zasáhnout do stavby. Lidem na videu ukázali třeba dřevěnou pohřební truhlu, která podle archeologů měla být pravděpodobně uložená do kovového sarkofágu.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Na severovýchodě by mělo teď být oblačno, zataženo s deštěm nebo přehánkami a také s bouřkami. Jinak bude oblačno až polujasno, odpoledne se objeví přehánky i jinde. A v Čechách budou ráno ojediněle také mlhy. Teploty 23 až 28, na severu území kolem 21, na jihu Moravy až 30 a v 1000 metrech na horách kolem 17, na Šumavě až 20 stupňů.
0: Doprava.
3: Na dálnici D1 vázne provoz na příjezdech do Brna. Provoz brzdí omezení na kilometru 196 směrem z Prahy, je zdržení delší. Stojí se od Ostrovačic kilometru 175. Navíc za sjezdem na výstaviště na kilometru 191 je hlášená nehoda. Srazila se tam dvě auta v levém pruhu a zdržení do Brna je celkově asi 30 minut. Silnice 61 Skladna směrem k dálnici D7 je u Lidic a Buštěhradu neprůjezdná. Srazily se tam dva linkové autobusy a provoz je tam zastavený. Osobním autem se to dá objet přes Hřebeč a Makotřasy. A ještě dálnice D11 Prahy do Hradce Králové na 8. kilometru je zúžení a kolona je asi na 15 minut. Přeji vám šťastnou cestu a ještě půl hodiny nás bude bavit Jan Kovařík a Ranní dvojka.
8: Nebudu na to sám, 5 minut po 8 se mnou sedí ve studiu dokumentarista, režisér, cestovatel a dobrodruh Jan Svatoš. Jene, dobré ráno.
9: Dobré ráno.
8: Co pak nám dneska takhle ve středu nesete?
9: Já mám přichystanou plnou náruč ruchu nejrůznějších tvorů a ne vždycky to, co slyšíme, máme pocit, že poznáme, tak dneska to bude ta druhá varianta, že myslím si, že pokud to někdo z posluchačů uhádne, tak je to na metal, na medaily.
8: Ano, žádné ceny nemáme, to říkám předem. Na jakých světadílech se budeme pohybovat?
9: Půjdeme do Afriky a potom si v prostřed toho příspěvku zaletíme do Austrálie.
8: To bude velmi rychlé, pokud vás to láká, zůstaňte s námi. Je teprve 6 minut po 8, určitě máte spoustu času.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Dvojka s Janem Kovaříkem.
1: Necelých 10 minut po 8 vás zveme s Janem Svatošem do světa zvířat. Dokud máme vizuální kontakt, je to relativně jednoduché. Černobílé pruhy rovná se zebra, dlouhý krk s příslušnými fleky rovná se žirafa, mohutná hříva lev a tak dále. Ale ve chvíli, kdy se rozhlasově spolehnete jenom na zvuky, zdaleka tak jednoznačné to být nemusí. Začneme v Africe?
2: Začneme v Africe. A jenom doplním, že to je těžké nejen pro lajky, ale třeba i pro mě, když jsem do té Afriky jezdil opakovaně, tak byly zvuky, u kterých mě trnulo, když jsem je slyšel poprvé třeba v noci a vůbec jsem netušil, komu patří, a zrovna dva z nich to budou.
1: Tak jdeme na ten první. Našpicujte uši, o nic nejde, je to jenom zábava. Zkuste uhádnout. Já se teda bojím, že to je nějaký ohromný exemplář hmyzu.
2: Hmyz to není.
1: Hmyz to není, dobře. Je to pták?
2: Ani pták to není, je to obojživelník.
1: Jako vážně? Takhle zní obojživelník?
2: Když to zní jako hračka pro psa, jsem si vzpomněl na našeho brnského salašnického psa Cezara, který takhle dlachnil vždycky ty
1: ano,
2: gumové hračky.
1: Takže gumová kachnička.
2: Ale není to gumová kachnička, je to pouštní dešťová žába. Desert Rain Frog. Ten anglický název moc neřekne, když je tam nádherně zajímavý ten oxymoron, že tam je ten déšť a je tam ta poušť.
1: Desert Rain Frog.
2: České jméno je mnohem lepší a souvisí k tomu, kdyby posluchači viděli, jak ta žába, protože konkrétně to jsme slyšeli, její bojové volání, tak ona se jmenuje Otylka pouštní. A Otylka, když člověk potom, my jsme slyšeli jenom zvuk, ale ona se extrémně nafoukne a potom vypouští ten vzduch a vydává tento kyslík, teda tento zvuk, a je to bojové volání, nebo jinými slovy je prostě podrážděná. Souvisí to s tím, že poprvé se důležité to, co jsme slyšeli, můžeme i vidět. Na YouTube existuje z roku 2013 jedno unikátní video, který natočil Dean Boshoff, a je důležitý ten rok 2013, protože ano, to není AI, ten 100%, to si můžeme být jistí. A je tam krásně vidět ta Otylka. Doporučuji se na to podívat třeba předtím, než jdete ráno do práce, protože když tu Otylku vidíte, tak už nemůžete být naštvaní, protože to naštvání v podobě Otylky je tak komické.
1: Najdu
2: si. To zvedne náladu. Jinak ona je unikátní tím, že dokáže, ona žije pouze, je aktivní v noci, jinak přes den je zahrabaná právě v tom písku a přes kůži přijímá vlhkost, kterou dokáže vlastně vysrážet do své jedné z části té pokožky, takže ona je dokonale vlastně připravená na ten pouštní život a zároveň teda si umí zajistit i tu vláhu, což je třeba v oblasti, ona žije, je to endemit Jihoafrické republiky na severu a hlavně potom v Namíbii u pobřeží, jak je pobřeží Koster v těch pouštních dunách, tak tam je její domov, Otylka pouštní, tento krásný zvuk.
1: V Namíbii jsem byl, Otylku jsem nepotkal, škoda. Najdu si zítra ráno před 5, než pojedu do rozhlasu, abych se nadchnul. Jsem rád, že jste, Honzo, zmínil AI, protože ten následující zvuk, respektive sada zvuků, já jsem si ho včera večer pouštěl třikrát a když Honza vyšel z výtahu, zeptal jsem se ho na rovinu, je to podvod nebo je to nějaké zvíře, a on přísahal, že je to pravé, tak pozor.

0: Připomínám, že posloucháte Český rozhlas, instituci, která si zakládá na objektivitě a pravdivosti vysílaných informací. Tyto zvuky všechny vydávají jedinci jakého živočišného druhu.
1: Je to lirochvost nádherný, nejdelší pěvec, kterého na planetě Zemi má.
0: Lirochvost
1: nádherný. A skutečně nádherný, doporučuji opět, pokud máte po ruce telefon nebo Google, tak se ho vygooglit, podívat se na něj, jinak ještě na obranu nás dvou, že to je opravdu reálné. To, co jste slyšeli, je kompilát, který proběhl i v dokumentárních filmech stanice BBC s Davidem Attenboroughem a jsou za ním i biologové právě z Austrálie. Takže opravdu je to, není to jeden konkrétní pták, je to, ale ten druh, a on je unikátní tím, že má dokonalou paměť. My konec konců víme, že pěvci to umí v našem prostředí, kavky, krkavci se naučí mluvit, ale ten lirochost je geniální v tom, že asi díky té velikosti a něco zbylo i na mozek, takže on dokáže odposlouchat. V přírodě jsou to ruchy, které běžně on měl v nabídce, to znamená, že umí napodobovat praskání větviček, foukání větru, šustění listů, jiné lirochvosty, ale tím, že dneska ubývá jich přirozeného prostředí a lirochvostové se dostávají do blízkosti lidských obydlí, tak my jsme mohli slyšet opravdu motorovou pilu, mohli jsme tam slyšet alarm u auta a pochopitelně ta závěrka, to je třeba lirochvost, který se naučil už v zoologické zahradě, když ho fotí lidi, tak když to slyší po 150. nebo třeba uměl dokonale brečící dítě, protože děti často v zoologické zahradě odejdou s brekem, tak lirochvost prostě je za mě king, je to král napodobování a člověk tomu nevěří, ale těch nahrávek dneska už je celá řada, můžeme opět zalovit na YouTube, ale doporučuji vždycky si hlídat i ten rok 2022 předtím, tak máme jistotu, že to není právě AI.
0: Tak, to byl odskok do té Austrálie a nakonec zpátky do Afriky. Vy jste mi tady napsal, Honzo, že to bude nejbližší příbuzný afrického slona, takže opatrně, pokud máte rádio hodně nahlas, tak aby vás to náhodou nevystřelilo třeba z auta nebo z kanceláře, a nebo taky ne. Kdo

0: No, neraďte se urazit, Jene, ale tohle fakt nezní jako příbuzný slona.
1: Není to ze sanatoria, je to daman skalní, což konec konců opravdu je nejbližší žijící příbuzný slonu, podobně jako kapustňák nebo dugong, tou vývojovou větví.
0: Daman je příbuzný daman, slona?
1: Daman skalní.
0: Omlouvám se své profesorce biologie z gymnázia, ale tohle ve mně nezůstalo.
1: Ale právě vtip na tom, my jsme se to také neučili v biologii, ale já když jsem ho poprvé právě potkal v Africe, tak jsem ho potkal pomocí, no, prostřednictvím toho zvukového projevu, který jste slyšeli. A nebylo to vůbec příjemného, protože jsem šel ze stanu kousek opodál a když to neslyšíte, tak ono to je poměrně hlasité. I v té buši se to line a samozřejmě vždycky se je pravidlo, že člověk se má posvítit baterkou, aby viděl případně ty odrážející se oči, buď to šelem, v horším případě, v lepším případě třeba pakoňu nebo gazel, ale tohle tam vlastně žádné oči nebyly, jenom jsem slyšel toho damana. Ten daman má vlastně unikátní zvukové projevy na to, jak je to malý tvor, je to takové přerostlé morče, dejme tomu, aby si to posluchači měli nějak vybavit, takový trošku hranatý tvar a on umí trilkovat, tohle byla jedna z těch jeho písní, do toho on vydává 21 zvuků, do toho chrochtá, píská, sípe, je to popsáno, tím komunikuje, označuje své teritorium, tak tady mě dával najevo, abych už blíž nechodil.
0: Aha, rozumím.
1: Nebylo to vítáno, jak ten daman je unikátní tím, že on má se vlastně má kly, ne tak velké jako slon, ale z těch řezáků spodních je to vlastně anatomicky vidět. Podobně on má třeba tři žaludek na tři části, podobně, aby trávil lépe to, co žere. Tam má jako obrovskou kolonii bakterií. Když se narodí mláďata, tak ty bakterie nemají. Oni třeba na začátku žerou jenom bobky těch dospělců, aby získali tu...
0: Panečku.
1: Něco k dobrému ránu, to jsem možná neměl říkat, ale...
0: No tak na druhou stranu, matka přírody, doufejme, že všichni už jsou posnídaní, ano. Tak já to s dovolením shrnu, ne? U Google si dneska najdete otylku...
1: Poušní.
0: Jak se jmenoval ten Liro...
1: Lirochvost.
0: Lirochvosta, děkuju, a Damana.
1: A Damana schalního.
0: Můžete oslňovat celý den. Prosím vás, jenom s uvedením zdroje, říkali to na vlnách Českého rozhlasu Dvojka, autorem všech tvrzení, která tu dnes zazněla, byl Jan Svatoš. Jene, děkuju, bylo to zábavné.
1: Děkuju, napodobně, naslyšenou.
0: A my hrajeme, tohle je Robbie Williams a jeho Anděle.

0: Český rozhlas Dvojka. Počasí.
1: Právě jsem si vygoogloval Otylku a směju se tak, že nebudu schopen předpovídat, proto počasí na den řekne Tereza Haserová.
2: V severovýchodní polovině území bude zejména v dopoledních hodinách oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami a také bouřkami ojediněle silnými. Jinak bude oblačno až polojasno, ojediněle odpoledne přechodně místy s přeháňkami nebo bouřkami a někdy i intenzivními. Ráno v Čechách ojediněle mlhy.
1: Teploty přes den 23 až 28, na severu jen do 21, na jihu Moravy naopak až ke 30 stupňům. A co noc?
2: V noci to vypadá tak, že nejnižší teploty budou 18 až 13 stupňů Celsia.
1: Na horách ke 12, oblačno, polojasno a přeháňky už jen ojediněle. Snad je to dobrá zpráva.

Tohle byla depeše od Marty Kubišové, 4 minuty před 8:30. Ještě jedna důležitá depeše pro ty z vás, kteří posloucháte dvojku na pražské frekvenci 91,2 FM. Pozor, dnes bude vysílač na Petříně od 10 dopoledne do 8 večer mimo provoz z důvodu údržby. Nemusíte být smutní, tou dobou nás můžete poslouchat třeba z dabového rádia, přes internet nebo ve vaší chytré televizi. Tak třeba se v poledne uslyšíme.

0: zářivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Noční můry ožívají.
1: Každý stín může být nebezpečný.
0: Mrazivé léto na dvojce. Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
2: Co říkáte této myšlence?
1: Jak to vidí?
0: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
2: Dobrý den. V pravidelném čase je tady prostor pro pravidelný rozhovor v souvislostech. Mým dnešním hostem je Lukáš Konvanda, hlavní ekonom Trinity Bank. Já vás vítám. Dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: Pozornost zaměříme například na konec vládní regulace cen pohonných hmot. Výsledky vlády v prvním pololetí, jejího úřadování, odjezd Zetoru z Česka do Asie, či také prodlužování životnosti jaderných elektráren. Zita Senková přeje nerušený poslech.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Jak to vidí?
2: Vláda neprodlouží regulaci cen pohonných hmot. Cenové stropy budou platit naposledy tuto neděli. Od příštího pondělí se ceny benzínu a nafty budou řídit pouze podle tržních mechanismů. Podle ministryně financí Aleny Schillerové mimořádná tržní situace pominula. Souhlasíte s tím, pane Kovando?
3: Úplně nepominula, protože nyní jsme svědky toho, že opětovně narůstají ceny ropy, byť ne na úrovně 100 a více dolarů za barel, ale narůstají, nyní jsou kolem 85 dolarů za barel, takže vláda si myslím správně se snaží ukončit to opatření v podobě stropování cen na snížení daně z nafty, ale činí tak, za což samozřejmě nemůže v době, kdy se situace v Perském zálivu zase spíše komplikuje, takže už to není tak bez mráčku, jako se to zdálo být třeba začátkem července nebo koncem června, protože nyní zase to riziko, že se tam rozhoří nějaký zásadní střet, je přeci jenom citelně vyšší. Pokud by se ta situace dále komplikovala, tak vzhledem k tomu ukončení té snížené spotřební daně z nafty a vzhledem k růstu cen ropy, pokud by dále i tedy pokračoval, by se mohli řidiči nadít toho, že třeba během jednoho týdne, během 7 dnů zdraží nafta u čerpacích stanic v České republice třeba o 4 koruny na litr, což už je výrazné zdražení. Může se to stát i v tom příštím týdnu už. A to samozřejmě se obrátí proti vládě, protože pak bude kritizována za to, že tedy dopustila takovýto růst cen zrovna v době dovolených.
2: Jinak rezort financí bude ty ceny paliv a marže prodejců nadále pozorně monitorovat, jak řekla ministryně Schillerová. Ten výsledek regulace, jak ho hodnotíte?
3: Hodnotím ho příznivě z hlediska toho, že skutečně se podařilo přenášet ten vývoj cen na burze v Rotterdamu velmi rychle do těch cen koncových, takže není pravda, že by to bylo opatření netržní, protože stále tedy odrážely ceny u čerpacích stanic v České republice vývoj tržní ceny na burze v Rotterdamu a vývoj těch velkoobchodních cen. Akorát tedy ty koncové čerpací stanice musely tento vývoj promítat rychleji do těch cen pro řidiče, aniž by si tedy přechodně mohli navyšovat své marže. Ale takové opatření by nemělo trvat déle, než je nezbytně nutné, přestože tedy tlumilo nějaké cenové extrémy, to jednoznačně, tak byl to zásah do trhu a jako takový je opodstatnitelný v nějaké mimořádné situaci, ale neměl by trvat tedy déle, než je nezbytně nutné, jak jsem již řekla, proto kvituji, že tedy její vláda ukončuje, ale musím zároveň tedy připodotknout, jak už jsem uvedl, že tak činí z objektivních důvodů v poměrně stížené době a není vyloučeno, že se ještě k takovým opatřením třeba vrátí v srpnu, pokud by se dále situace v Perském zálivu komplikovala.
2: Jak už jste sám, pane Kovando, řekl, ta situace v Hormuzském průlivu je stále nepřehledná, také ty ceny ropy vystřelily, pak trošku klesly. Donald Trump včera řekl, americký prezident, že Hormuzský průliv bude otevřen pro všechny s výjimkou Iránu. A když jste zmínil leteckou dopravu, tak Evropská agentura pro bezpečnost letectví už vyzvala aerolinie, aby se do 29. července vyhnuli státům v Perském zálivu. Tak propisujete se ta situace také do letních dovolených cestování?
3: Zatím ne, alespoň tedy, co se týče těch stávajících cen, ale může se promítnout právě v srpnu, protože jestliže budou třeba řidiči platit výrazně více za pohonné hmoty v čele s naftou, no tak samozřejmě jim to dovolenou může citelně prodražit, a to nejen tedy dovolenou České republice, ale také dovolenou v zahraniční, kde by nastal podobný vývoj, byť samozřejmě se různí to, jak jednotlivé země ustupují a či zda vůbec ustupují od těch svých regulací, ale byl by to tedy nepříjemný, nečekaný cenový šok pro řidiče, zejména tedy v srpnu. Co se týče letecké dopravy, tam bych nečekal tak rychlé propsání těch cen, pokud by se dále dramatizovala situace v Perském zálivu do těch cen letenek. Přeci jenom spousta lidí už má nakoupeno, letecké společnosti mají zásoby paliv, tam ten vývoj zkrátka není ze dne na den se měnící, jako v případě vývoje cen, které všichni pozorujeme na čerpacích stanicích.
2: Jako zprávou v tom mezinárodním kontextu, co se týče dění nejenom v oblasti Perského zálivu, je včerejší sdělení místopředsedy vlády a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka, že oba bloky jaderné elektrárny Temelín by mohly být v provozu až do roku 2080 a 2082, tedy o 20 let déle, než se dosud uvádělo.
3: Je to uklidňující situace, protože jaderná energetika i v těch příštích desetiletích zůstane páteřní z hlediska energetického mixu České republiky, ať už v podobě těch klasických reaktorů, či případně pokud se podaří je vyvíjet uspokojivě těch takzvaných malých modulárních reaktorů, které jsou zatím ale stále hudbou budoucnosti, tudíž myslím si, že tato zpráva je pozitivní a že dává České republice další čas na to, aby mohla postavit další jaderné bloky, protože zřejmě tedy je třeba počítat s tím, že bude narůstat poptávka po elektřině, a to z důvodu nejen tedy například elektromobility, rozvoje elektromobility, ale i třeba s ohledem na umělou inteligenci, která je velkým konzumentem elektřiny, a samozřejmě elektřina bude tím zřejmě, čím byla ropa ve 20. století, tak elektřina bude tím klíčovým pohonem ekonomickým v tom století 21. a zřejmě v těch dalších.
2: Vidíme, pane Kovando, podobný trend, co se týče prodlužování životnosti jaderných elektráren v jiných zemích.
3: Ano, vidíme, a dalo se to tak trochu očekávat, že dojde k něčemu takovému i v České republice právě s ohledem na vývoj v zahraničí. Ano, a ještě navíc to tedy podporuje tu návratnost nebo tu ekonomickou smysluplnost výstavby i nových bloků. Teď mám na mysli třeba právě ty dukovanské, nebo mám na mysli právě ty malé modulární reaktory. To si můžeme představit jako reaktor, který by zásoboval elektřinou třeba jednu obec nebo nějaké menší město. A nyní tedy, když se prodlužuje vlastně životnost, jak nyní dokládá ta situace v Temelínu, no tak samozřejmě tím pádem z ekonomického hlediska kvůli prodloužení délky provozu je ještě vlastně výhodnější stavět jaderné bloky, protože jakmile jednou jaderný blok postavíte, což je samozřejmě obrovsky nákladné, tak ale pak ten samotný provoz i ta samotná výroba té elektřiny je vlastně velice, velice levná, takže když je tu dalších 20 let provozu a takto levné výroby elektřiny, tak je to samozřejmě něco, co dává vysoký ekonomický smysl a co tedy má ten podstatnění ještě výrazněji rozvíjet, než třeba se dosud mínilo.
2: Pohled hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy.
0: Jak to vidí?
1: Host Zity Senkové na Dvojce.
2: Výrobce traktorů Zetor Tractors ukončuje po 80 letech výrobu v domácím Brně. Produkci přesouvá do Indie. Výroba v Evropě je totiž podle vedení firmy neefektivní. V Brně zůstane centrála společnosti, vývojové centrum, vzniká obchod s náhradními díly a distribuční centrum. Ukončení výroby se dotkne 33 zaměstnanců. Nešlo tomu zabránit, pane Kovando, i když čteme vlastně v tom zdůvodnění, jak společnost to komunikovala. Dlouhodobý růst cen materiálů, zejména oceli, plastu, hliníku a energie.
3: Šlo tomu zabránit, ale v současné podobě je tedy celá hospodářská politika, teď si troufám říci, Evropské unie, nejen České republiky, prostě postavena tak, že upřednostňuje, řekněme, zelené cíle, že v rámci nich tedy například skrze emisní povolenky se více než kdekoliv jinde na světě, včetně třeba právě Indie, zdražují uměle energie, což je samozřejmě i pro výrobce typu Zetoru zásadní vstup a nejen v podobě těch samotných energetických surovin, ale i vlastně v ceně té oceli, v ceně hliníku, v ceně plastů, což jsou všechno materiály, na jejichž drahotu si Zetor stěžuje, tak se zrcadlí právě to, že zkrátka ty energie, energetické vstupy například pro výrobu oceli jsou nákladné, ale také se vlastně měnily v rámci Evropské unie předpisy, normy, ono to trochu vlastně souzní s tím, co se děje ve Volkswagenu, který také se potýká s problémy a také klíčovým důvodem je taková politika ode zdi ke zdi Bruselu, kdy vlastně nejdříve docházelo k prosazování v oblasti tedy těch automobilů, ale ono u těch traktorů je to strukturálně podobné. Nejdříve tedy do roku, řekněme, 2015 se prosazoval silně dotačně ten dieselový pohon a pak po té Dieselgate, po tom skandálu právě Volkswagenu s podváděním přiměření těch norem a jejich tedy dosahování, tak vlastně se zase v rámci ode zdi ke zdi přeorientoval Brusel na podporu nikoli tedy dieselu, ale elektropohonu, jenže v době, kdy už zase z hlediska třeba vývoje v Asii bylo pozdě, podobný přístup vlastně patrný nejen u těch automobilů, ale právě i u traktorů, takže na to doplácí Zetor. Samozřejmě některým jiným výrobcům se daří, například závod John Deere americké firmy v Mannheimu německém, tak ten sice také prokazuje citelný útlum, řekněme, výroby v posledních letech, stěžuje si na drahé energie, ale díky tomu, že je to vlastně mezinárodně daleko šířej, neporovnatelně šířej rozkročená firma než Zetor, tak dokáže prostě ty nepříznivé tlaky lépe absorbovat a nemusí se stěhovat tedy ještě do Indie, jako právě ten brněnský výrobce Zetor, ale co není, tak to může být. To znamená, já bych to bral jako určitou výstrahu varování, že zkrátka průmyslová politika, dá-li se o tom tak hovořit, Evropské unie jde po špatné cestě a pokud vlastně se něco nezmění, tak budou odcházet nejen relativně drobné firmy, samozřejmě já si uvědomuji to obrovské renomé, které Zetor historicky má, ale teď mám na mysli, že skutečnou ránou pro ekonomiku Evropské unie by byl třeba kolaps právě zmíněného Volkswagenu, který ale také prostě není vyloučený, takže berme to jako výstrahu, berme situaci v Zetoru jako výstrahu, že skutečně tady může dojít k fatálním pochřadnutí a kolapsu vlastně třeba automobilové výroby v rámci celé Evropské unie, což by se dotklo v podstatě milionů zaměstnanců.
2: A rýsuje se, pane Kovato, tedy nějaká změna toho vidění, strategie, když jste popisoval tu průmyslovou cestu?
3: Já ji zatím nevidím. Tady vyšla Draghiho zpráva před 2 lety, už to budou vlastně 2 roky, ale vlastně se nic moc nezměnilo. Ona upozorňuje na to, že právě ty drahé energie jsou jedním z klíčových důvodů ztráty konkurenceschopnosti evropského průmyslu. Existují i akademické studie na toto téma, které vlastně paradoxně dokládají, že se uhlíkové emise ještě zvyšují. Ono to je patrné v případě Zetoru, protože on se sice bude vyrábět v Indii, ale tam jsou volnější ty limity, pak se bude dovážet do zpátky Evropy, takže už jen ten převoz je emisně náročný, ty volnější limity v Indii samozřejmě také způsobují vyšší emise, takže pak nakonec, a to potvrzují akademické studie, ta emisní náročnost obchodu, zahraničního obchodu Evropské unie skrze dražší emisní povolenky paradoxně nikoli klesá, ale stoupá. Takže ona je to kontraproduktivní z hlediska celkových klimatických změn ve světě, z hlediska globálních klimatických změn, ale zatím nepozoruje, že by se nějak zásadně vlastně situace měnila, a to ani po té Draghiho zprávě, která vlastně upozorňovala na důvody ztráty konkurenceschopnosti evropské ekonomiky a právě upozorňovala na drahé energie, kromě jiného.
2: Pohled Lukáše Kovandy, hlavního ekonoma Trinity Bank.
0: Jak to vidí?
1: Host Zity Senkové na Dvojce.
2: Sněmovna dnes zřejmě schválí návrh na obnovení elektronické evidence, tržeb neboli EET od příštího roku. Od zavedení systému, byť v upravené podobě, si slibuje narovnání podnikatelského prostředí. Předpokládá také dodatečné příjmy veřejných rozpočtů, což opozice ty přínosy zpochybňuje. Tak jak to vidíte, pane Kovando, jaký je skutečný přínos EET?
3: EET by měla mít přínos zhruba 14 miliard korun ročně, tedy o 6 miliard korun více, než jaký měla EET, řekněme, v tom roce 2019, než tedy kvůli covidu a pak kvůli změně vlády skončila. Ale ten nárůst o 6 miliard jde z podstatné části za tím, že vlastně mezi lety 2019 a současností prostě narostla ekonomika, ale také cenová hladina, to znamená nominální hrubý domácí produkt je citelně vyšší a tím pádem tedy jsou vyšší i ty nominální příjmy, včetně těch, ze kterých se pak vypočítává dopad EET. Takže určitě nečekejme, že těch 14 miliard, a to jsou peníze, které by to mělo vynést i podle studií, které jsou nezávislé na vládních propočtech, to upozorňuji, podtrhuji, i když ten vládní odhad je podobný, tak nečekejme, že těch 14 miliard korun jaksi spasí veřejnou kasu. Připomínám, že jenom to letošní převedení poplatku za obnovitelné zdroje na státní rozpočet, tedy z účtu firem a domácností, vyjde veřejnou kasu na 17 miliard korun. Takže už jen tímto vlastně celý přínos EET vymazán a ještě tam je 3 miliardy korun mankot. Tudíž skutečně toto veřejné finance rozhodně nespasí.
2: Po hlasování o obnově elektronické evidence tržeb by měla schůze dolní komory skončit poslancům a by měly začít takzvané parlamentní prázdniny. Tak když se podíváme, s čím odchází vláda poslanci na parlamentní prázdniny, pane Kovando, ze 978 bodů vládního programu Trojkoalice je už podle premiéra Andreje Babiše hotová pětina, na dalších 774 bodech programového prohlášení se pilně pracuje. Tak jak to hodnotíte?
3: V ekonomické oblasti vláda je, řekněme, úspěšná v těch takových krátkodobých opatřeních, která jsou prostě vidět a která uleví rychle peněženkám domácností či firem. Teď mám na mysli právě převod podpory obnovitelných zdrojů na státní rozpočet. To prostě domácnostem zlevňuje elektřinu, o tom není pochyb. A také třeba právě už zmiňované stropování cen pohonných hmot a snížení spotřební daně z nafty. Jestliže nyní je inflace 1,5%, tak bez těchto opatření by byla 2%. To znamená, byla by

0: platí a jakým způsobem se platí. Že to uleví od inflace, to je pravda, ale to plyne vlastně jenom ze způsobu, jakým je ta inflace vypočítávána, že vlastně odráží vývoj v tom spotřebitelském koši. No a když se to převede, prostě ty výdaje na státní rozpočet, tak už nejsou součástí spotřebního koše a pak tedy inflace je nižší. Ale není to tak, že by se my byli efektivnější ekonomikou díky nějakým strukturálním dlouhodobým reformám, která by uměla tedy fungovat levněji při té nižší inflaci. No a to je právě to, kde zatím vláda se moc nepředvedla, to jsou ty strukturální dlouhodobé reformy, které by měly zaručit nějakou právě vyšší hospodárnost, vyšší efektivitu celého našeho hospodářství. Takže v těch krátkodobých, rychle viditelných opatřeních, která rychle dopadnou na naši peněženku pozitivně, tak tam se vládě daří. Myslím si, že řada voličů to může ocenit, že to může být i jeden z důvodů, proč třeba v preferencích zatím třeba vládní hnutí ANO rozhodně nenaráží ani v nejmenším na to, že by mu preference klesaly, ale, a to už vlastně není ani pro vládní politiky tak lákavé, ty dlouhodobé reformy, které se projeví až za řadu let, které ale vlastně jsou z hlediska celého hospodářství daleko důležitější, tak tady zatím žádný zásadní posun nespatřujeme.
1: A jak se vůbec, pane Kovando, daří prosazovat právě ty dlouhodobé cíle, které jdou jaksi dál než ten konkrétní mandát vlády, ať je XY?
0: No, když tedy pominu třeba to opětovné zastropování věku odchodu do důchodu na 65 letech, což je ale stejně opatření, které bude mít své náklady až ve 30. letech, to znamená už za úplně jiné vlády, nebo za vlády, která přijde po vládě této, možná to bude podobná vláda, já nevím, ale prostě až za toho dalšího kabinetu, tak vlastně to je něco, co tuhle vládu nebolí. Ona mohla provést tento líbivý krok, aniž by tedy musela vydat jediný haléř, prostě protože zatím jsme ve fázi, kdy se ten věk odchodu do důchodu jenom stále dostává k té hranici 65 let, takže stejně i kdyby k tomu zastropování nedošlo, by to probíhalo tak, jak to probíhá, ale v těch dalších dlouhodobých reformách a celkové koncepci veřejných financí tam zatím žádné zásadní posuny, ani plány nebo záměry nepozorujeme. Uvidíme, jak to dopadne se státněním výroby elektřiny v ČES. Ta zatím, alespoň co se týče dopadů do akcí ČES, se zdá se vládě daří, alespoň se jí daří to, že má nyní trh pocit, že skutečně přichází s nějakým kloudným plánem, který, pokud se dočká naplnění, spíše tedy celému energetickému sektoru České republiky prospěje.
1: Zmínil jste se, pane Kovando, o strukturálních reformách, které zatím příliš u této vlády nevidíte. Tak které by byly z vašeho pohledu nezbytné pro tuzemskou ekonomiku?
0: Určitě je to debata celkové otevření problematiky daní. A teď nemám na mysli nějaké úpravy sazeb DPH, posuny, čísílka zařazení toho či onoho zboží té či oné položky do té či oné sazby, ale skutečně komplexní daňová reforma, která by se zaměřila třeba na to, jakým způsobem řešit to, že skutečně tady je strukturálně schodek stále přes 200 miliard korun, že kvůli dalším nárokům, například v oblasti zbrojení, ale také stárnutí populace, bude tato oblast, zásadní oblast pod rostoucím tlakem a bude tedy třeba, aby stát jednak hledal nové příjmy, ale také, aby se dokázal dlouhodobě, ne pouze tím, že prodá nějaký státní podnik, o čem se také někdy spekuluje třeba v souvislosti s explozí, ale dlouhodobě trvale každoročně, aby byl schopen tedy nějakým způsobem ukočírovat své veřejné finance. V této oblasti zatím nic moc nepozorujeme a není ani se co divit, ono to vlastně není politicky nějak lákavé. Je to něco, co volič hned teď nepozná na své peněžence. Naopak jsou to v řadě případů kroky, které spíše by byly nepopulární.

0: pární, kde by vlastně třeba vláda musela přistoupit k, řekněme, alespoň částečnému návratu do doby, kdy do doby před zrušením, takzvaným zrušením superhrubé mzdy, kdy tedy bylo zdanění příjmu obyvatelstva, zdanění příjmu mezd citelně vyšší, to znamená do roku 2020 a před něj. To samozřejmě by nebylo populární.
1: Říká ekonom, hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kohanda. Já vám děkuji za váš čas, za vaše názory a přeji vše dobré. Naslyšenou.
0: Naslyšenou, hezký den.
1: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
2: Jak to vidí?
3: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Kdo ke komu vlastně patří? Lásku uprostřed velkoměsta budou hledat samotáři v kultovní komedii Davida Ondříčka. ČT2. Nová krev podsvětí. V ulicích New Yorku vybudují své vlastní impérium na špatné straně zákona mladí gangstři v premiérovém filmu. A ČT Art. František Černý a Karel Holas na výletě za barvitou historií kapely v dokumentu Čechomor 30 let. Středeční večer s Českou televizí.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: U Lidic na Kladensku havarovaly dva autobusy, na místě je několik zraněných. Od nového roku by mohlo znovu fungovat EET, o návratu budou dnes hlasovat poslanci. Mělo by být oblačno až polojasno, místy přehánky a teploty kolem 28 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy na Dvojce připravila Denisa Žižková. Záchranáři zasahují u nehody dvou autobusů pražské integrované dopravy u Lidic na Kladensku. Na místě vyhlásili trauma plán. 17 cestujících se zranilo, jednu ženu transportoval vrtulník do nemocnice do Prahy, další mají lehčí zranění, úrazy rukou, nohou a odřeniny. Policisté silnici uzavřeli, říká jejich středočeská mluvčí Michaela Richterová.
2: O 6:30 ráno jsme vyjížděli společně s dalšími složkami integrovaného záchranného systému k dopravní nehodě dvou autobusů, k níž došlo na silnici první třídy číslo 61 na pomezí Lidic a Buštěhradu. Na místě je několik zraněných s tím, že jeden z nich byl letecky transportován do jedné z pražských nemocnic.
0: Podnikatelé v Česku by měli od nového roku znovu elektronicky evidovat tržby. Počítá s tím vládní návrh zákona, který by dnes ve třetím čtení měli schvalovat poslanci. Fungovat by nově EET mělo od ledna a státnímu rozpočtu každoročně přinést 14 miliard korun. Současně se zavedením evidence chce vláda obnovit i některé daňové slevy, třeba na studenta a školkovné. Evidovat by se měly také bezhotovostní platby. Ty jsou podle opozice ale dohledatelné a z předlohy by se proto měli vypustit, říká předseda poslanců TOP 09 Jan Jakob.
3: O tom rozhodoval před 9 lety ústavní soud a už v té variantě původní EET tak bezhotovostní platby vyškrtl, protože už jednou evidované jsou. Z tohoto důvodu já považuji ten návrh vlastně v rozporu s nálezem ústavního soudu.
0: To odmítá ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Podle ní návrh je v souladu s rozhodnutím ústavního soudu a reaguje na nejnovější platební metody. Evidence i bezhotovostních plateb podle ní přispěje k lepšímu odhalování šedé ekonomiky. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová přijela do Kyjeva. Během války je to už její 11. návštěva Ukrajiny. V plánu má mimo jiné představení iniciativy zaměřené na spolupráci evropského a ukrajinského obranného průmyslu. Šéfka unijní exekutivy chce jednat také o přípravách Ukrajiny na příští zimu nebo o jejím vstupu do Evropské unie. Kyjev včera oficiálně otevřel další dvě kapitoly ve vyjednáváních o přistoupení do Evropské unie. Americká armáda oznámila, že dokončila novou vlnu úderů proti Íránu. Podle jejího velitelství CENTCOM bylo cílem snížit schopnost Teheránu ohrožovat obchodní lodě. Íránské revoluční gardy naopak dnes v noci zaútočili na Bahrajn, kde udeřili na základnu americké 5. flotily. Tvrdí také, že mířili na základny v Kuvajtu a Jordánsku, kde jsou američtí vojáci.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Dnes má být oblačno, hlavně na severovýchodě, tam je teď i déšť nebo bouřky. Později by mělo být polojasno, přechodně přehánky i jinde a teploty 23 až 28, na severu území kolem 21, na jihu Moravy kolem 30 a v 1000 metrech na horách kolem 17, na Šumavě až kolem 20 stupňů.
1: Doprava.
0: Dálnice D8 je teď neprůjezdná obousměrně mezi německou hranicí a Ústím nad Labem, je to v tunelu. Silnice 61 Skladna směrem na Prahu je u Lidic a Buštěhradu uzavřená po těžké nehodě dvou autobusů. Osobním autem se to dá objet přes Hřebeč a Makotřasy. Ucpává se i dálnice D11 Prahy do Hradce Králové, na 8. kilometru je zúžení a kolona je asi na 15 minut. A v Praze jsou ucpané hlavní tahy, třeba příjezd po jižní spojce k Barandovskému mostu, kolona od sjezdu na Pankráci je na 35 minut, půl hodiny naberete na Štěrboholské spojce z Černého mostu k Průmyslové a plní se i pražský okruh mezi D1 a letištěm před sjezdem na Ořech. Přeji vám šťastnou cestu. U mikrofonu už je Šárka Volemanová a Jirka Holoubek. Začínají dva na Dvojce.
5: kteří se na vás samozřejmě těšili i dnes v polovině pracovního týdne. Dnes máme středu s datem 15. července a my vám přejeme hezké dopoledne z dvojky.
6: Ve zprávách od Denisy Šiškové jsme jako tradičně slyšeli na konci dopravní zpravodajství, takže se připojujeme k přání šťastné cesty všem, kteří někam cestují. Dobře dojďte tam, kam máte namířeno a možná máte právě namířeno v rámci dovolené nebo výletu na nějaký hrad či zámek nebo možná zříceninu.
5: Což se nám dneska hodí, jestli se ptáte, proč a zajímá vás to, tak si slibujeme, že to prozradíme za chvíli. Každopádně samozřejmě i dnes budeme plnit jedno přání. Možná bude narozeninové, no dávejte dobrý pozor.
1: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: Šárka Volemanová
1: a Jiří Holoubek, dva na dvojce.
2: A naše dnešní výpravy na hrady a zámky. Budeme se totiž právě vás ptát na to, které jsou těmi vašimi nejoblíbenějšími. A dostali jsme se k tomu přes jednu rekonstrukci, řekneme vám víc. Mně to jenom připomnělo, že je skvělé, že na mnoha místech se rekonstruují hrady a zámky, někde dokonce i zříceniny, jak o tom budeme mluvit. A připomnělo mi to, když asi před měsícem jsem se byl poprvé v životě podívat na hradě, okolo kterého jsem mnohokrát projížděl, a to sice u Brna, na Bystrcu. Tam je Veveří, krásný hrad, ale nikdy jsem neměl možnost tam zastavit. Před tím měsícem ano, a tam také probíhá báječná rekonstrukce a vypadá to čím dál tím lépe.
3: Začínáme dobrou zprávou, přidáme tedy tu, od které jsme se vlastně odrazili a napadlo nás popovídat si s vámi o tomto tématu. Bakov nad Jizerou totiž pokračuje v opravách zříceniny zvířetice, dělníci tam opravují zříceninu tohoto zámku, ta patří Bakovu nad Jizerou, který od roku 2014 postupně opravuje, takže už jde vlastně o dlouhodobou práci.
2: Letos se radnici podařilo sehnat na práce víc než 1,5 milionu korun. Technici musí zajistit například západní renesanční palác zámku, ten stojí na místě toho původního hradu. Zvířetice jsou zřícenina renesančního zámku. Když se podíváte na obrázky, například na internet, tak je opravdu vlastně těžké z dnešního pohledu poznat, jestli to je hrad nebo zámek, protože my jsme zvyklí na takové ty krásné, nazdobené zámky, ale on tam také původně hrad stával.
3: Tedy. Tak to jsem právě chtěla říct, že původně hrad, posléze zámek, tak možná, že je to obojí dohromady. Každopádně držíme pěsti, protože to vypadá nádherně, ať se to podaří v tom rozsahu, jak si jenom představujete a přejete.
2: Ještě na té fotce, na kterou koukám, já tam je motorka, tak někdo tam dojel takhle pěkně to vyfotil. To je hezká fotografie.
3: Jiří Holoubek dnes má radost od 9. hodiny do polední, snad mu to vydrží. A teď je naši milí posluchači otázky pro vás. Jaký je váš oblíbený hrad, zámek nebo zříceněná? Možná také napište, proč, který jste navštívili opakovaně a máte pocit, že vás to zkrátka nikdy neomrzí, anebo jak jste prožívali takové výlety jako děti s rodiči nebo třeba se školou a jak teď jako dospělí.
2: Klidně můžete připsat i to, jestli to, že vás fascinují hrady a zámky, znamená, že se přizpůsobil i partner, anebo jestli on to s vámi trpí, či partnerka.
3: Ano,
2: také znám takové
3: zajímavý
2: případy.
3: Zajímavý pohled, no možná se dozvíme i něco ze života Jiřího Holoubka už za chviličku, ale já teď připomenu kontakty, kam nám můžete i dneska psát, 702-222-220, to je číslo pro SMS-kové zprávy i dnes, e-mailová adresa dvojka@rozhlas.cz.

0: Můj oblíbený hrad či zámek, to je povídání, které jsme uvodili právě tímto titulkem pro dnešní středeční dopolední setkání na dvojce. Už píšete SMSky i e-maily a my se k ním za chvíli dostaneme, ale tak jako obvykle se samozřejmě já zeptám také tebe, Šárko, máš-li jeden či dva oblíbený hrad nebo zámek?
1: Mm-hmm. Tak já se musím přiznat, že nejsem úplně takový ten turista po hradech a zámcích, že by mě to nějak jako výrazně bavilo a každé léto bych někam musela. A přemýšlela jsem nad tím a mám vlastně i co se týká hradu a zámku, to spojené spíš nějakým zážitkem nebo prožitkem, než bych jela za nějakým slohem, ve kterém to bylo stavěno. A jedna profesní to byl Zvíkov a zvíkovský rarášek, fenomén. Já jsem kdysi, a ono už to bude skoro 30 let, to je neuvěřitelné. Točila pořád pro televizi Nova a ten se jmenoval Věštírna. To byl můj první autorský pořad a ten byl o těchto těch věcech. A my jsme fenomén zvíkovského rarážka byli točit právě na Zvíkově, jako jeden díl
0: byla
1: toho pořadu.
0: Od
1: té doby jsem tam nebyla, ale tehdy tam samozřejmě začala velká bouřka, začalo tam strašně hřmít a pršet a když jsme s tím štábem sjížděli dolů, tak jsme si říkali, ano, to je prostě zvíkovský rarášek, protože věděl, že tam jsme, protože nikde jinde takhle jako nepršelo a tak. Tak to byl takový pro mě hodně emotivní zážitek. Byli jsme tam v noci, bylo to fakt jako to kouzlo to mělo. No a potom Červená lhota, ale to mám zase spojené s tím, že okolo Červené lhoty je možnost půjčit si lodičky a je to taková jako velká romantika. Tam jsem na lodičce byla s mým manželem, tak takhle mám ráda Červenou lhotu proto.
0: Vy samozřejmě s největší pravděpodobností víte, že Červená lhota je překrásný zámeček obklopený tou vodní plochou a je opravdu nádherný. My se za chvíli vypravíme také na jeden zámek, a to sice přímo s kastelánem toho zámku. Dozvíme se, co je nového na Opočně. Pokud jste tam ještě nebyli, třeba to bude dobrý tip.
2: Šárka Volemanová
3: a Jiří Holoubek 2 na 2.

0: Vaše oblíbené hrady, zámky, zříceniny, o tom si s vámi povídáme a takhle vzájemně si dáváme tipy, kam třeba teď o dovolených, o volnu vyrazit, kde to stojí za to a už se přidáváte i vy, naši milí posluchači. Ivo nám napsal, zdravím, náš nejoblíbenější zámek je ve Valticích, každoročně tam jezdíme a nikdy jsme ještě nebyli v té nadzemní části, naše kroky vedou vždycky do sklepa na expozici Salon vín.
1: Šárko, v polovině srpna budu trávit 2, možná 3 dny v Orlických horách a zcela nepochybně se vypravíme se Zuzanou na Opočno, protože tuším, že jsem tam ještě nikdy nebyl a když se začteme do nějakého povídání o tomto zámku, tak mimo jiné můžeme číst větu, že zámek ohromí až neskutečně bohatou vybaveností historických interiérů. A my jsme se podívali na pár fotek.
0: Vypadá to tak.
1: Vypadá to fantasticky, až by někdo mohl říct, to je skoro přeplácaný, ale na zámek to patří, protože tam to opravdu vypadá tak, jak si to na zámcích představujeme. A naším hostem teď po telefonu je kastelán státního zámku Opočno, pan Tomáš Kořínek. Hezké dopoledne.
2: Hezké dopoledne vám i posluchačům.
0: Hezké dopoledne, vítejte u nás na dvojce. Tak dovolenková sezóna je v plném proudu samozřejmě. Jak velká návštěvnost je u vás na Opočně?
2: Tak my zase umluváme, v sobotu byl zmrzlinový festival, kdy tady bylo více jak 1000 lidí na nádvořích a bylo to opravdu velmi pujarhé a opravdu tady byla spousta lidí. Takže zatím to vypadá velmi dobře a návštěvnost je pěkná.
1: Což mi připomíná, měl bych se k vám vypravit třeba ve všední den, aby tam nebylo tak nabito, až k vám pojedu.
2: Určitě ty všední dny jsou trochu méně exponované, víkendy jsou přece jen vždycky trochu oblíbenější mezi těma návštěvníkama, takže určitě doporučuju to, ale samozřejmě máme i online systém, kde si lze zakoupit vstupenku dopředu na určitý čas, na určitou prohlídku, takže toto jistí vždycky.
0: Pane Kořínku, pojďme na chvilku do historie zámku v Opočně, opravdu jenom na drobné zastavení. Kdo patřil z vašeho pohledu mezi jeho nejzajímavější majitele nebo obyvatele?
2: Tak my máme dva takové hlavní základní rody a to jsou Trčkové z Lípy, kteří nám postavili ten krásný renesanční palác s těma arkádama, takové to, co je pro to Opočno směrodatné, takové ty oblouky na tom nádvoří. To Opočno zažilo takový zlatý věk, právě se tady opravdu obrovsky budovalo, ten areál měl připomínat Pražský hrad, ono to má letohrádek, Míčovnu, byla tady dlouhá spojovací chodba a tak dále, takže určitě za mě Trčkové z Lípy a poté po 30-leté válce máme rod Colorado, později Colorado Mansfeldu, který uvedl ten zámek do té podoby dnešní, kterou má možnost návštěvník prohlédnout, kterou si má možnost návštěvník projít při našich prohlídkách. Ta přeplácenost, kterou jste zmiňovali, ono to tak bylo. My máme totiž zhruba 16,5 tisíce kusů původního mobiliáře v interiérech zámku a máme dokonce dochované historické fotografie, jak ty interiéry vypadaly na začátku 20. století. Takže při takové rekonstrukci, když jsme to tady dávali dohromady, tak se vlastně vrátili ty věci na původní místa a máme podle historických fotografií třeba tu židli na tom místě, kde ji měl kníže přibližně před těmi 100-120 lety. Takže opravdu ta autenticita interiéru je veliká.
1: Kastela, ano.
2: Pardon.
1: No povídejte, pokračujte.
2: Co se týče jednoho jediného člověka, kterého bych měl zmínit, tak je to asi Josef II. Colorado Mansfeld. To je právě majitel ze začátku 20. století, který nám do Opočna přivezl velikou obrazovou sbírku a také založil tu obrovskou zbrojnici, druhou největší v České republice, kterou mají možnost návštěvníci shlédnout ve druhém patře.
1: Kastelán zámku Opočno Tomáš Kořínek je s námi na telefonní lince v dopoledním vysílání. Já jsem si teď na vašich stránkách rozklikl ubytování, podíval jsem se, jestli můžu přespat na zámku, tak ne, nejde to. Je to ubytování v Orlických horách. Bohužel úplně mě to zamrzelo. Ale povězte, Tomáši, kolik okruhů je u vás na zámku k dispozici? Protože to je vždycky takový jako oříšek. Člověk přijede na krásný zámek, naplněný zajímavými věcmi a teď říká, no tak já se vypravím na který ten okruh. První, druhý, třetí, co vlastně chci vidět. Kolik jich je u vás k dispozici a kolik času bych potřeboval na to, abych viděl všechno?
2: Tak my máme standardně 2 prohlídkové okruhy, je to velmi jednoduché, první a druhé patro. První patro je zhruba 20 místností a trvá necelou hodinku. V rámci téhle prohlídky má člověk možnost navštívit třeba africkou halu, kterou si kníže vybavil ze svých sbírek, které si nazbíral na svých loveckých výpravách v Africe a později pak také v Americe. A součástí téhle prohlídky prvního patra je také obrazárna, knihovna, takové ty reprezentační sály. A pak máme ještě druhý prohlídkový okruh, který je ve druhém patře. Tam jsou spíš menší, soukromnější pokoje, rodová muzea, protože kníže byl opravdu velmi vášnivý sběratel, takže jsou tady dvě místnosti plné různých sbírek. No a závěr té prohlídky druhého patra tvoří ty zmiňované zbrojnice. Opravdu obrovská síň, sál, kde jsou zbraně od Římanů, máme tady helmu římského vojáka, až po první světovou válku, takže opravdu zastoupeny všechny různé epochy od nějakého starověku až po moderní dobu.
0: Je to hezké poslouchat, jak vlastně tak zapáleně a láskyplně hovoří kastelán Tomáš Kořínek o státním zámku Opočno. Tam jsme právě teď jeho prostřednictvím na návštěvě. Poslední otázka, pane Kořínku, my se dnes ptáme od 9. dopolední našich posluchačů, který je ten jejich nejoblíbenější zámek anebo hrad, který by to byl za vás?
1: Výjima Opočna, ano. Samozřejmě.
2: No přesně tu odpověď jsem měl připravenou, protože jinak by mě odsud vyhodili. Takže Opočno na prvním místě, ale pak. Já jsem vždycky měl hrozně rád Hrádek u Nechanic, což je zámek tady kousek od Hradce Králové, což je takový kousek novogotiky tady na území východních Čech. Takže za mě hnedka dvojka Hrádek u Nechanic.
1: Moc krát děkujeme za váš čas, za to zajímavé povídání, za pozvánku na Opočno a až tam v srpnu budu, tak se budu rozhlížet, jestli vás tam někde v komnatách potkám. Mějte se moc pěkně, naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: A jedno další pozvání od Zuzky z Pardubic. Dobré dopoledne, Šárko a Jirko. Já mám ráda Kuňku, neboli Kunětickou horu, a to proto, že ji mám za humny a tak tam několikrát za rok jedu na kole nebo s vnoučaty busem nebo na koloběžkách. Taky ten náš kopeček pořád dokola fotím. Na hrady a zámky jsme jezdili s rodiči jako děti a taky mám ráda místa spojená se vzpomínkami. Například jsme byli na Orlíku, pod stromy jsme si v parku na stůl prostřeli deku a svačili a kolem pobíhala naše andulka. My jsme se nemuseli bát, že by nám uletěla, protože kvůli zranění tehdy nelítala, ale pro všechny kolem jdoucí to bylo velmi překvapivé. To věřím.
1: A teď jedna krátká zpráva od Marty o místě, na které se už vypadá, to asi nepodíváme, protože Marta píše: nádherný zámek v Kolodějích nad Lužnicí. Bylo to nejkrásnější místo pro svatby, konala se tady vždy pouť pro děti s řemesly a divadýlkem. Bohužel se tam už nepodíváte, nový majitel to uzavřela, je to velká škoda, napsala Marta.
0: Každopádně děkujeme za to, že s námi spolu sdílíte všechny ty typy na hrady, zámky a taky zříceniny. My teď pro vás máme jedno důležité upozornění. Pokud naše vysílání posloucháte prostřednictvím vysílače Praha Petřín na frekvenci 91,2, tak hlásíme, že od dnešních, a bude to za chvíli, 10 hodin dopoledne do 20 hodin, nebude toto vysílání fungovat.
1: Důvodem výluky je kontrola anténního napaječe, anténního systému, údržba rozvodny a vysílačů. Proto tedy ještě jednou, posloucháte-li nás na pražské frekvenci 91,2, nalaďte si dvojku nějakou jinou formou, můžete zkusit třeba DAP, nebo poslouchat přes internet pomocí aplikace Můj rozhlas.
0: A nebo na webu dvojka.rozhlas.cz. No a jenom tedy upozorňujeme, že provoz bude obnoven ve 20 hodin dnes večer a my děkujeme za pochopení.
2: Kufry zbaleny, svět čeká, šlechta na cestách. Vydejte se po stopách šlechtických rodů. Navštivte zámky Telč, Horšovský Týn a další památky po celé republice. Od Orientu po Ameriku. Poznejte, jak se cestování promítlo do podoby hradních a zámeckých interiérů. Více na webu Národního památkového ústavu NPU.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: zakryje.
1: To byly Činasky, je 9 hodin a téměř 38 minut a my si povídáme o vašich nejoblíbenějších hradech či zámcích. A povídali jsme si také před pár minutami s kastelánem zámku Opočno. Překrásného zámku, ale máme tady od Jirky ve zprávě drobné upozornění. Když jste zmínili Opočno, píše Jirka, kdysi jsme tam na Velikonoce zavítali s partou kamarádů. Venku krásné slunné počasí, všichni v kraťasech a tričkách. Zámek byl ovšem po zimě tak promrzlý, že jsme se modlili, aby už prohlídka skončila. Tak to je jenom drobné upozornění, že když budou velká vedra, i na Opočně a jiných zámcích a hradech se jistě příjemně ochladíme, ale pokud ještě nebudou ty budovy tak prohřáté, myslete na to.
2: Mm, tak děkujeme za tu zprávu. No vidíte, mnohé z nás by to vůbec nenapadlo, ale teď něco, co jsme naslibovali před devátou, lehce po deváté hodině.
3: Dva na dvojce.
4: Vaše přání na naši hlavu.
2: A dnes trošičku v předstihu, protože každý týden využíváme rádio na přání ve smyslu přání pro někoho, kdo ten den slaví narozeniny. Povětšinou to děláváme ve čtvrtek nebo v pátek, ale aby byla v tomto týdnu změna, rozhodli jsme se, že uskutečníme to narozeninové přání právě dnes.
1: Ano, od teď to budeme dělat ve čtvrtek nebo v pátek nebo ve středu.
2: A nebo možná někdy i v úterý, a kdo ví, jestli s tím neodpálíme v pondělí.
1: O co jde, pokud byste náhodou nevěděli? Jestli ve svém okolí máte někoho, kdo právě dnes slaví narozeniny a rádi byste mu popřáli naším prostřednictvím skrz celorepublikové rozhlasové vysílání na dvojce, máte tu možnost. Stačí použít náš e-mail nebo SMSku a poslat nám jeho jméno a, co je důležité, jeho telefonní číslo.
2: Ano, protože jinak mu samozřejmě nezavoláme, takže jeho jméno oslavence, jeho telefonní číslo a vaše přání, to všechno buď na 702-222-220 právě teď, nebo na e-mailovou adresu dvojka@rozhlas.cz.
1: Komu budeme za chviličku přát a koho překvapíme, to je teď na vás.

0: A i dnes budeme přát někomu k narozeninám.
1: Doufáme.
0: To je, ano, to je splněné přání, protože před chvílí naši milí posluchači jsme vám pověděli, ať nám napíšete o někom, kdo dneska slaví svoje narozeniny, přidáte přání, číslo na něj. A to už se stalo, takže my jsme vybrali Marcelu, která by dneska měla slavit svoje narozeniny.
1: Přesně tak, píše nám paní Penková, naše posluchačka. Dnes má narozeniny moje spoluzpěvačka z pěveckého sboru. A pokud máme správné informace a pokud správně chápeme tu zprávu, tak by měla slavit 47. narozeniny. Už to vyzvání, což možná slyšíte, a my doufáme, že paní Marcela to zvedne. Ačkoliv samozřejmě netušíme, jestli je v práci, nebo jestli je na dovolené, nebo jestli je doma, nebo jestli nemá stlumené zvonění na telefonu, což se také
0: to je
1: občas
0: pravda,
1: stává.
0: No tak uvidíme, jestli budeme mít štěstí a budeme moct prostřednictvím Vln Českého rozhlasu Dvojka právě Marcele Králové popřát k jim dnešním narozeninám. No popravdě, zatím to příliš nevypadá.
1: Nevypadá. Nevadí? To? Máme druhou možnost, protože těch vašich zpráv je jako obvykle celá řada, tak v tomto případě tenhle telefon můžeme položit, paní Marcela to očividně nebere, a vyzkoušet jinou zprávu. A v tomto případě by to měl být pan Jaroslav, který je, jak vidíme, ročník 1957, což znamená, že za rok bude mít kulatiny, ale k těm ještě dosavadním nekulatinám mu přeje Hanka a píše, to je zvláštní, je to můj přítel na telefonu.
0: Tak jestli se dovoláme, tak se vyptáme samozřejmě, co to znamená. Ano, pan Jaroslav Chejn dneska slaví svoje narozeniny, přeje mu Hanka, my to máme jakožto druhý pokus.
1: A třeba je to tak, že Hanka někdy soutěžila pořadu Chcete být milionářem a díky...
0: On jí pomohl, vyhrála Majland.
1: Majland. Uvidíme, jestli to bere Jaroslav, a nevypadá to, nezdá se. No tak otázkou je, jestli ještě přes další písničku se nám povede s někým spojit, jestli to ještě dnes budeme zkoušet. V každém případě se vrátíme k hradům a zámkům, těm vašim nejoblíbenějším, protože právě o nich si povídáme už od 9. hodiny. A otázka, jak to dopadne s těmi narozeninami.

0: Naše nejmilejší hrady a zámky, o těch jsme si povídali, ještě krátká zpráva od Jindry z Plzně. Zdravím vás, obdivuji Ploskovice a překvapil zámek Velké Březno i se svým parkem. Další tip, díky za něj.
1: Děkujeme za to a máme pro vás další pozvánku k poslechu poradny po 10. hodině, čemu se budeme věnovat dnes. Vaření v přírodě a pod širým nebem.

0: Blízká setkání Vasila Fridricha
1: na Dvojce.
2: U mikrofonu usedne režisér Lukáš Trpišovský z dua Skutr. Jak se dá více než 20 let tvořit ve dvojici, aniž by jeden zastínil druhého? Co všechno pro něj znamená další pokračování ve vedení činohry Národního divadla až do roku 2034? A čím dnes může divadlo oslovit diváka, který je zvyklý na rychlý svět obrazovek a sociálních sítí? I na to se budu ptát režiséra Lukáše Trpišovského.
0: Blízká setkání Vasila Fridricha.
1: Dnes po 11. hodině na Dvojce.
3: Deset hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: České zásobníky plynu jsou teď míně naplněné než loni, je to kvůli vyšší ceně plynu způsobené konfliktem na Blízkém východě. Se zdržením musí ode dneška počítat řidiči mezi Valašským Meziříčím a Vsetínem. Bude oblačno a zataženo, později polojasno, místy přehánky, teploty maximálně 28 stupňů. Dobré dopoledne, jsou tu zprávy a Denisa Žižková. V českých zásobnicích je teď zhruba 1,5 miliardy metrů krychlových zemního plynu. Je to asi o třetinu méně než loni, ukazují to data Ministerstva průmyslu a obchodu. Kapacita zásobníků je naplněná ze 47%.
4: Obchodníci letos plní zásobníky pomaleji mimo jiné proto, že ceny plynu jsou kvůli konfliktu na Blízkém východě vyšší, než bývá v létě obvyklé, říká vrchní ředitel sekce energetiky rezortu průmyslu René Neděla.
5: Takže samotné uskladnění nepřináší takový obchodní zisk jako v některých předchozích letech.
4: Plynu ale bude v zásobnících dál přibývat, potvrzuje to Denisa Řezničková, ředitelka obchodu a dispečinku státní společnosti Gas Storage CZ, která vlastní 6 zásobníků.
6: Kapacita našich zásobníků pro nadcházející zimní sezónu je v současnosti rezervována přibližně na 84%.
4: Plynu bude v Česku podle rezortu průmyslu na topnou sezónu dostatek, podle Asociace nezávislých dodavatelů energií, ale bude pro zákazníky zhruba o 5 až 15% dražší než loni. Vít Andrle, Český rozhlas.
3: Ministerstvo financí zkontroluje zdravotní pojišťovnu Ministerstva vnitra. Zaměří se na její hospodaření, uvedl to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z Hnutí ANO. Reagoval tak na zjištění Českého rozhlasu, podle kterého si končící manažeři pojišťovny při odchodu přijdou na desítky milionů korun. Odchodné přes 20 milionů korun dostane výkonný ředitel Otakar Smolík nebo šéfka personálního oddělení Lidie Jaroměřská. Vysoké odměny jim zajistily smlouvy podepsané bývalým generálním ředitelem pojišťovny Davidem Kostkou. Ministr Vojtěch uvedl, že rezort zdravotnictví je připravený podat trestní oznámení. Pojišťovna totiž už několik let vykazuje ztrátu. Ani jeden z manažerů na žádost o vyjádření nereagoval. Řidiče na hlavním tahu mezi Valašským Meziříčím a Vsetínem čekají ode dneška omezení. Na silnici 1/57 u Bystřičky začne oprava zhruba 300 metrů dlouhého úseku vozovky a do pátku se tam bude jezdit kyvadlově, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
7: Po dobu prací bude provoz veden kyvadlově. Přes den od 6 do 17 hodin jej budou řídit pracovníci pomocí vysílaček. Ve večerních a nočních hodinách bude dopravu řídit semafor. Řidiče žádáme o zvýšenou opatrnost, respektování přechodného dopravního značení a pokynů pracovníků na stavbě.
3: Srbský prezident Aleksandr Vučić přicestoval do Kyjeva na summit zemí jihovýchodní Evropy a Ukrajiny. Mimo jiné vyjádřil naději, že schůzka podpoří země na jejich cestě do Evropské unie. Srbský prezident, který udržuje přátelské vztahy i s Moskvou, se už loni zúčastnil regionálního summitu v Oděse. Do Kyjeva dnes ráno přijela také šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. V plánu má jednání o vstupu Ukrajiny do Evropské unie nebo o společné obranné spolupráci mezi 27 a Kyjevem. Španělé porazili 2-0 Francii a postoupili do finále mistrovství světa ve fotbale. Na turnaji v Severní Americe a Mexiku budou o zlato hrát buď proti Anglii nebo Argentině. Utkání začíná dnes ve 21 hodin.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Na severovýchodě bude spíše oblačno až zataženo, místy občasný déšť nebo přehánky, jinak bude oblačno až polojasno, odpoledne přehánky nebo bouřky. Teploty 23 až 28, na severu území kolem 21, na jihu Moravy až 30 a v 1000 metrech na horách kolem 17, na Šumavě až 20 stupňů.
0: Doprava.
3: Dálnice D4 je na příjezdu do Prahy ze Strakonic opět průjezdná. U sjezdu na Lipence na druhém kilometru zasahují ale hasiči u požáru kamionu. Provoz byl na půl hodiny zcela pozastaven. Teď už se podle policie dá projet levým pruhem. Kolona z 5. kilometru se rozjíždí. Na dálnici D11 vázne provoz na výjezdu z Prahy do Hradce Králové. Na 8. kilometru pracují silničáři. Zdržení je v koloně asi 10 minut. A silnice 61 Skladna směrem na Prahu zůstává u Lidic a Buštěhrad. Neprůjezdná po ranní nehodě dvou autobusů. Provoz policisté odklánějí obousměrně po okolních silnicích. Přeji vám šťastnou cestu, teď už pokračují Dva na dvojce.
8: Tedy Jiří Holoubek a Šárka Volemanová, kteří vám přejí hezké dopoledne z dvojky. Vaření pod širým nebem má v sobě nezaměnitelné kouzlo, kterému ani sebemodernější spotřebič mnohdy nedokáže konkurovat.
9: Vůně hořícího dřeva, praskání ohně a čerstvý vzduch dodávají i těm nejjednodušším pokrmům zcela nový rozměr a chuť. A to se netýká jenom opékání špekáčků. Čeho všeho se to může týkat, to se rozvíte už za pár minut v dnešní poradně.
8: Je to tak a samozřejmě nabídneme prostor i pro vaše otázky ve druhé a třetí části naší dnešní poradny. Teď máme téměř 6 minut po 10. a my vám přejeme hezké dopoledne z dvojky.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Dva na dvojce. Poradna.
1: A dnes budeme vařit, ale možná trochu netradičně, anebo pro někoho obvykle, pokud patříte k těm, kteří často vyrážejí do přírody a vaří si sami s pomocí toho, co mají právě po ruce a samozřejmě zápalek nebo zapalovače, prostě a jednoduše vaření v přírodě a pod širým nebem. A naším hostem je šéfkuchař Radek Pálka. Hezké dopoledne.
2: Dobrý den všem.
3: Hezké dopoledne, počase vítejte u nás na dvojce. No, otázka, na kterou asi jistě každého z nás napadne řada odpovědí, ale je třeba si ji položit. Radku, v čem je největší rozdíl mezi vařením v profesionální kuchyni a právě v té zmíněné kuchyni pod širým nebem?
2: Tak celkem zásadní, ale já si myslím, že nejde ani o tu profesionalitu, co se týče technologií, jako spíš o tu romantiku, to kouzlo, to prostředí, ty vůně, možná takové to kouzlo toho nechtěného, že vám tam se spadne trochu nějakého jehličí a sem vám tam vlítne popílek, do nějaký ty polívky, ale myslím si, že to není nic, čeho by se měli posluchači bát, prostě to k tomu patří. Takže si myslím, že právě ta jedinečnost, to, že prostě vařit venku můžu jenom po nějakou třeba část toho roku. A je tam prostě ta jedinečnost a ty vůně prostě toho okolí a to každý to jídlo, i když děláte prostě guláš, který si řeknete, vlastně ta chuť musí být stejná, ty co lidi mají pořád na tom kotlíkovým guláši, tak přesto všechno ta vůně toho kouře z toho dřeva se prostě do toho guláše nějakým způsobem dostane a doma máte tu výhodu nebo v té profesionální kuchyni, že si můžete regulovat tu teplotu, že? A v té přírodě to je větší adrenalin, protože někdy vám to hřeje víc, někdy míň, musím tam hodit to polínko, nebo si topím někde vedle, abych si tam přihazoval ty žavý uhlíky. Takže není to takový, že prostě dám do trouby něco a přijdu za hodinu a půl, tady prostě u toho stojím a je to prostě i mnohem intenzivnější a myslím si, že mnohem zábavnější.
1: Teď, když jste zmínil tu vůni dřeva a případně přihození polínka, tak se nám vlastně ujasnilo, o čem budeme mluvit, a to sice o vaření na klasickém ohni. Zdůrazňuji to proto, že i dnes, když leckdo vyráží do přírody, může si samozřejmě sebou vzít malý plynový vařič s nějakou kartuší, nebo si sebou může vzít lihový vařič a tak dále, ale my tedy dnes zůstaneme u klasického rozdělávání ohně.
2: Pokud to je otázka, tak ano.
1: Byla to otázka.
3: Tak pojďme říct, jak poznáme, že oheň, o kterém tady mluvíme, je správně připravený k tomu, aby se na něm dalo vařit?
2: Tak samozřejmě můžeme si bavit o tom, že si vezmeme sebou nějaký teploměr, ale většinou to je o tom. Takhle, vždycky je potřeba si říct, co budeme jakoby dělat. Jo? Znamená, že pokud budeme třeba grilovat, znamená, že máme sebou, nebo si napíchneme prostě na klacek nějaký špízy, nebo budeme dělat třeba steak na nějakým kamení. Tak vždycky je lepší spíš jakoby vařit nebo grilovat na tom žavým uhlí. Jo, to znamená, že udělat si prostě dopředu ten oheň a nechat ho vlastně vyhořet a udržovat tam jenom to žaví, protože to opravdu sálá. A je to mnohem lepší než ty samotný plameny. Jo. Samozřejmě, když přijedu někam na vandr, mám v batohu dva špekáčky, ořežu si někdy nějaký klacek, tak mi stačí si udělat pár polínek, udělám si oheň, to znamená, že tam potřebuji vidět ty plameny, ale pokud chci spíš jako vařit, to znamená, že bavím se o nějakým vaření, tak vždycky je lepší na tom žaví. A to, co se ptala Šárka, tak vlastně poznám to tím, samozřejmě, když čím blíž dám k tomu žárovišti ruku, tak tím míní tam udržím, to znamená, že to je opravdu vařící, to je jedna věc, a v momentě, kdy na to dám prostě nějakou pánev nebo nějaký grill a chvilku počkám, tak se prostě rozpálí a když tam kápnu trochu vody nebo oleje, jak to začne prskat, to je prostě znamínko toho, že to je rozpálený. A jak jsem říkal na začátku, nemáme tam ty čudlíky 1 až 6, prostě je to o tom si to vyladit, vyzkoušet, no.
1: Je nějaký případ, kdy je přeci jenom lepší ten plamen než to žhavé uhlí? A nebo to žhavé uhlí nám poslouží vždycky, ať už vaříme, nebo se pokoušíme grilovat, nebo si děláme ty špekáčky na klacku?
2: Tak, jak jsem říkal, u toho, když budu opěkat ty špekáčky, tak možná bude lepší ten plamen, protože ho tam špekáčky nad ním opeču a není to tak dlouhý proces, to znamená, udělám to během pár minut. A jinak si myslím, že ve směsi je lepší to žhavé uhlí, protože vám to hřeje jakoby kompaktnějíc, jo, to teplo z toho jde intenzivnějíc a celoplošně. Když dám prostě ten třeba zmiňovaný kotlíkový guláš nad plameny, tak vám fukne vítr, chvilku ty plameny jdou levou, chvilku pravou, jde vám to do spolu nebo nejdou vůbec, to znamená, není tam ten žár takový, jak byste potřeboval.
3: Vaření v přírodě a pod širým nebem, téma naší dnešní poradny, taková byla její první část, ve druhé části už s prostorem pro vaši otázku. Připomenu kontakty k nám do studia 702 222 220, číslo pro SMS-kové dotazy, dvojka@rozhlas.cz, naše e-mailová adresa. Můžete nám i zatelefonovat přímo k nám do studia na 22 155 25 25.
0: Český rozhlas Dvojka.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: Vaření v přírodě a počirým nebem, téma naší dnešní poradny. Teď otevíráme její druhou část a s námi ve studiu zůstává šéfkuchař Radek Pálka.
3: Jedním z kouzel takového vaření by mohlo být to, že se možná snažíme použít minimum ingrediencí, protože když jdeme někam na výpravu, asi nechceme táhnout 15 kg v batohu všeho, co bychom možná použili v kuchyni. Co je to nezbytné, co bychom sebou měli mít kromě soli, která mě třeba napadne na prvním místě?
4: To jsem samozřejmě chtěl taky říct, sůl. No, tak jako asi bylo fajn si rozmyslet, když teda někam jedu, tak co vlastně jako budu vařit, protože jako brát si sebou celou kredenci je samozřejmě nesmysl. Ale určitě jenom to základní koření, sůl, pepř, možná nějaký olej, protože v ten moment si můžu koupit nebo třeba nějaký grilovací koření, když má někdo rád. A vyzbyt toho sebou netahal, protože v momentě, když si teda koupím u řezníka nějaký kus masa, tak to prostě udělám, stačí mi olej, sůl, pepř. Když si ulovím rybu, zase mi stačí olej, sůl, pepř. A prakticky, když budu dělat nějaký ten guláš, tak dobrý, když se to podaří a dám tam trošku česneku, tak fajn, když nedám, tak si prostě nazbírám nějakou bylinku, mateří doušku nebo prostě jo, něco tam.
3: Medvědí česnek,
4: když jedu z jara. Takže když se to dá obohatit něčím z té přírody, co jakoby nám ještě k tomu nějakou tu chuť, tomu nějaký to kouzlo jakoby přidá. Takže za mě, abych jako úplně to nepřeháněl. Myslím si, že to právě ta jednoduchost a ta právě ta přidaná hodnota toho kouře a toho všeho okolo k tomu dá tu chuť. My jsme vandrovali v těch 15-16 s kamarádem z Jaroměře, tak jsme si vzali prostě prakticky nic, jenom tu sůl a jeli jsme a když byly houby, udělali jsme si na kotlíku houby, když se podařilo, chytli jsme rybu, pekli jsme si rybu, když prostě nebylo nic, tak jsme se stavili někde v obchodě, koupili jsme si špekáčky a o tom to bylo, to byla tam ta romantika, ta krása právě toho venkovního vaření. No.
2: Mm-hmm. Radku, já vím, že teď jste vyjmenoval ty základní věci, které nosíme, když jdeme na čundr a chceme si to užít. Každopádně, pokud bychom chtěli takový zážitek mít i zcela plánovaně, chci se zeptat vlastně na dřevo, do jaké míry je rozhodující to dřevo, na kterém vlastně ten oheň rozděláme, přináší nějaké bonusy pro to, co chceme nakystat?
4: Určitě ano, je to podobný jako třeba u uzení, to znamená vždycky je lepší mít jakoby dřevo z listnatých stromů, to znamená nějaký dub nebo buk, jo, protože že tvrdý dřevo, který vám daleko líp drží to teplo, pomalej to hoří a právě vám to intenzivně jakoby prohřeje případně to maso nebo ten rendlík ze spoda a zároveň má mnohem lepší vůni, nemá tolik pryskyřice jako třeba ty jehličnatý stromy, takže když bych tam třeba dělal stejky na tom grilu nebo na tom ohni, tak ta smůla, že lidově řečeno, mám samozřejmě voní nežádouce k tomu masu, takže proto je lepší to dřevo z jehličnatých stromů.
3: Napadá mě ještě jedna položka, kterou bychom teoreticky mohli vzít sebou, kdybychom si u toho řezníka koupili maso, a to alobal. Jestli lze z vašich zkušeností nebo doporučení používat alobal buď do horkého popela nebo do toho rozžhaveného dřeva. Funguje to? Bude to fungovat? Protože já na jednu stranu přemýšlím o tom, že nám tam nespadne třeba ten popel, bude to takové pěkné, čisté. Na druhou stranu dostane se i přes ten alobal do toho masa právě to aroma, o kterém jste mluvil, toho dřeva, kouře podobně.
4: Hele, určitě alobal je za mě dobrá pomůcka. Je pravda, že třeba tolik ty vůně do toho jakoby neprojde, na druhou stranu jsou prostě třeba zeleniny, které byste jinak v té přírodě neudělal, to znamená, že když prostě teďka za chvilku vlastně budou třeba dozrávat ty kukuřice, takže se dá kukuřice zabalit prostě do toho alobalu s trochou soli, dát to do toho popela, nebo červená řepa, nebo třeba brambory, jo, to jsou prostě věci, které se potom grillují poměrně těžce a dlouze, speciálně třeba ta červená řepa, ale když třeba už se vám podaří, že si uděláte tu skvělou bramboračku v tom kotlíku a pak si uděláte ten steak a ještě máte chuť prostě na nějaký desert, který si prostě zabalíte do alobalu jabko, dáte do toho třeba trošku ložičku medu nebo skořice nebo co máte prostě u sebe a zabalíte to do toho alobalu, dáte to do popela, tak máte skvělý pečený jabko, opravdu voňavý z toho ohně, je to skvělý.
3: Jezdit na vandrši a v kuchařem musí být dobrý tak.
4: Tak je to paráda, ale třeba my jsme jako děti pekli jabko normálně, možná to znáte, jsme vlastně napíchli na klacek a klasicky jsme opekli na ohni a bylo to taky výborný. A my jako děti, když jsme jezdili k babičce, tak jsme pekli třeba ty brambory jenom v popelu, bez toho alobalu, jo. Což samozřejmě vám ta šlupka se vám trošku jako spálí, ale vevnitř ty brambory byly právě krásně voňavý. Přesně to, co jste říkal, že ten alobal má obrovskou výhodu, určitě má svý opodstatnění i třeba na rybu. Jo, když nemáte vyloženě nějaký jemný grill nebo nějaký tácek, tak vám ta ryba samozřejmě může propadat, když ji dáte do toho alobalu, můžete tam přidat trošku česneku, cibule, něco, co máte, tak se vám ta ryba krásně udělá a máte ji celou. Takže v tomhle tom případě je to jakoby výhoda, ale samozřejmě ta intenzita někdy tam jakoby chybí a ta vůně tam prostě neprostoupí. No.
2: Mm-hmm. Radku, dá se nějakým způsobem regulovat intenzita toho ohně, když nemáme ten knoflík jako doma?
4: No tak samozřejmě, my jako kluci jsme to počurali, ale pak se to dá nějakým způsobem pokropit.
3: To bych to dal do toho alobalu.
4: Ale to svíš až jako na konci, aby nechytl ten les. Ale dělám to do dneška, že buď to teda mám v lahvi, kde mám prostě propíchnutý víčko, vodu a lehce to jakoby kropím, anebo prostě mám po ruce nějaký pivo, kterým to prostě nějakým způsobem lehce zahasím a to je jediná varianta, jak to regulovat, anebo prostě, když se třeba dělají větší kusy, když třeba někdo opravdu dělá třeba selen nebo nějaký větší maso, tak zpravidla to funguje tak, že si to píte vedle a vždycky, když potřebujete, že máte pocit, že už to nemí tolik toho žáru, takže z toho vedlejší ohniště vemete tento polínko rozpálený a přidáte si ho k tomu, anebo ho naopak odeberete. Spíš jde o to hlídat si právě ty plameny, které vám to můžou spálit a držet si jenom to žaví.
3: No a při tom všem samozřejmě myslíme na bezpečnost a na to, kde můžeme rozdělávat oheň a kde ne. A když kukuřici, tak nevyzýváme k tomu, abyste vyplenili pole.
2: Je to tak, taková byla druhá část naší dnešní poradny. Povídáme si o vaření v přírodě, pokračovat v tom budeme i ve třetí části, pořád ještě s prostorem třeba právě pro vaši otázku. 22 155 25 25.
0: Šárka Volemanová
1: a Jiří Holoubek 2 na 2.

0: Dva na dvojce. Poradna.
1: Naším hostem je dnes šéfkuchař Radek Pálka a tentokrát vaříme v přírodě.
2: Radku, nějakou radu možná bychom ještě mohli přidat z hlediska toho, jak uchovat čerstvé suroviny, aby se nám brzy neskazily. Jde to v přírodě?
3: No, to je samozřejmě jako by těžký, jo. Speciálně když jsou léta, jako třeba teďka, když jsou ty parní dny, tak takový nějaký maso nebo něco je samozřejmě náročný, to většinou, když si chcete dělat ten steak, tak se kupte ten den a ten den ho ugrilovat. Samozřejmě, že existují různé tašky, které vám to udrží nebo něco, nebo my jsme třeba jezdívali na ty vandry, tak nějakou třeba zeleninu nebo něco jsme prostě dávali někde k potoku, kde prostě byla pramenitá voda, že nám to ochlazovalo, stejně tak třeba ty nápoje, ale spíš bych se to jako vyvaroval. Samozřejmě, když budete mít brambory, zeleninu, tak si to klidně mějte, že jo, někde v lese prostě uložený, docela dobře funguje, když teda se bavíme o tom lese, když si to zakryju nějakýma větvema, že jo, z čerstvýho jehličí, tak se to jako udrží, s tím masem je to samozřejmě jakoby náročný, proto bych úplně, protože musíme samozřejmě rozdělit to outdoorový nebo to venkovní vaření, můžeme klidně vařit doma, že jo, jako my vaříme my, máme prostě pergolo, u toho je grill, tak to je samozřejmě pohoda, že to mám v ledničce, ale v momentě, kdy prostě jedu takhle někam na vandr nebo s tou rodinou na nějakou delší dobu, tak ty čerství suroviny si koupím prostě na ten den a ideálně v tu poslední chvíli a pak si sebou vezu teda něco, co mi vydrží, ideálně teda v podobě nějaký brambor, fazolí, prostě jakýchkoliv luštění nebo něco, co mi prostě vydrží. A k tomu si nazbírám třeba nějaký houby, anebo si teda, pokud jsem rybář, mám rybářský lístek, jak si třeba ulovím tu rybu.
1: Vy už jste zmínil takové ty klasiky, jako špekáčky, bramboračku, kotlíkový guláš. Děláte jiný guláš, nebo dělal byste jiný guláš, pokud byste byl ve své kuchyni a pokud byste byl v přírodě? V čem by byl jiný ten klasický kotlíkáč z ohně?
3: Hele, to
1: pokud by byl jiný.
3: No, on je vždycky jiný zvenku. My jsme dokonce před asi dvěma nebo třema lety jsem byl jako členem týmu Českého rozhlasu Hradec Králové, kde jsme soutěžili o kotlíkový guláš, nevyhráli jsme. Ale
1: co tomu chybělo?
3: Ne, tak prostě tam, že zase je porota, která samozřejmě
1: má jiné chutě.
3: O to nejde, ale prostě ten kotlíkový guláš opravdu je pokaždý jiný. Já neříkám, že byl špatný nebo nejlepší, prostě ani nevím, možná jsme ani nebyli jako vyloženě soutěžní, jenom jsme spíš byli jako doplněk toho odklání, ale tam opravdu nikdy nevíte, jak se vám to vlastně povede. Jo?
1: No, mě vlastně napadá jenom to, že v té přírodě asi nebudu dělat guláš z vepřového nebo hovězího, s větší pravděpodobností budu dělat něco si jako buřguláš třeba, protože mám prostě špekáč.
3: Samozřejmě můžu taky, nebo můžu dělat houbový guláš, nebo můžu nějaký fazolový, ale vždycky tam je základ nějaká ta cibule, to znamená, jak jsem říkal na začátku, že tady máme nějaký ten olej sebou, nebo jestli budu mít ve sklenice sádlo, to je úplně jedno, dám tam prostě tu cibuli. A většinou už u ty cibule to je prostě vabank, protože ten, jak jsme se bavili, že ten plamen hřeje jednou víc, jednou míň, to znamená na chvilku se otočím, už se to může maličko přichytit, nebo naopak u toho stojím tak dlouho, že mi dojdou nervy a už tam dám třeba tu papriku. Jo? To znamená, že je to větší adrenalin, když vaříte doma, ale o tom to je prostě krásnější. A jak říkáte, buřguláš je samozřejmě ideální, jako dá se uvařit určitě normální guláš z masa, taky jsme ho dělali, dokonce jsme dělali zvěřinový guláš v té přírodě. Ale je tam spousta proměnných, no.
2: Povídat by se dalo dlouho, ale čas naší dnešní poradny už vypršel. Naším hostem ve studiu byl šéfkuchař Radek Pálka. Děkujeme za tu dnešní návštěvu a brzy na dvojce zase. Naschledanou.
3: Naschledanou.
4: Měsíc jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera. A můžeš mezi nás.

0: A my spěcháme s dalším pozváním. 1. srpna se systém superdávky rozšíří na všechny dosavadní příjemce vybraných sociálních dávek. Jaké zkušenosti přinesly první měsíce jejího fungování, co se na základě praxe upravuje a jak postupovat, pokud po přepočtu domácnosti nebudou peníze stačit? O tom všem dnes odpoledne v debatě v Kávě o 4. Hostem bude Marek Maleňák z Úřadu práce České republiky a moderovat pro vás bude Patricie Strouhalová.
1: S Alešem Cibulkou ovšem za chvíli na červeném koberci výlet do kin, podíváme se, na co se zrovna chodí. A dnes tedy opravdu litujeme, že Aleš nepřišel za námi živě, že budeme ve spojení na dálku, protože by nám pravděpodobně měl něco přinést, alespoň nějak naznačuje, proto možná nepřišel.
0: Je to pravda, no tak snad nám to poslal.
1: A snad nám vysvětlí, co se vlastně děje.
2: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, tedy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Ministerstva kultury a generálního partnera festivalu Česká spořitelna. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Český rozhlas 2.
2: Rádio, které vás baví.

0: Na červeném koberci
1: s Alešem Cibulkou
0: na dvojce.
2: A při procházkách po červeném koberci se pravidelně v úterý zastavujeme v kinech a povídáme si s Alešem o tom, na co se nejvíc chodí, jak si vedou novinky i filmy starší. Ale včera, tedy v úterý, patřil červený koberec Karlu Gottovi, tak jsme to nestihli.
3: Je to tak, ale tak to napravíme dneska, viď? Aleši Cibulko, hezké dopoledne.
4: Hezké dobré dopoledne, samozřejmě napravíme a tentokrát máme vlastně vítěze svým způsobem dva, protože já už jsem vám říkal několikrát, že Unie filmových distributorů vlastně řadí filmy buď to podle počtu diváků, nebo podle tržeb. A tady se nám to tenhle víkend trošku mění. Místo třetí Příběh hraček, pátý díl, 11 000 diváků. Ovšem, pokud bychom chtěli vědět, na který film přišlo nejvíce lidí, tak to byla Odvážná Vaiana, 29 000 diváků. Mimoni a Monstra, ti inkasovali 27 000 diváků, ale Mimoni a Monstra vydělali 5 340 000 korun a Vaiana jenom v uvozovkách 5 199 000 korun. Takže víc lidí vidělo Vaianu, ale víc vydělali Mimoni a Monstra. To je informace, kterou jste k dnešnímu dní vyloženě potřebovali.
3: Ano.
4: Takže tyhle ty dva
2: filmy... Vyplývá z toho, že celkově Mimoni vidělali dělávají víc.
3: Jestli z toho vyplývá Mimoni... něco konkrétního pro nás dva s Jirkou, ještě nevíme.
4: No, budou levnější rohlíky, ale... tak to prostě je, ale je vidět, že tedy hlavně asi děti teď v době prázdnin rozhodují o tom, na co se chodí do biografů, že byly odsunuty ty horory a tyhle ty dětské nebo rodinné filmy vládnou českým kinům. Tak takový je stav.
2: Děkujeme za tu informaci. Dnes je Aleši 15. července a ty prý si zase objevil, jaký zvláštní světový nebo mezinárodní den dnes je, což souvisí s tím, že jsme před chvilkou litovali, že si nepřišel osobně.
4: Ne, já to mám připraveno, nebojte se, prošel jsem včera stodolu, mám tam pár exkluzivních kousků, ale abych to vysvětlil, dnešek, tedy 15. červenec je, jmenuje se to nádherně, ten překlad je krásný, Den daruj něco. Tenhle ten svátek založila v roce 2015 Linda Eaton jako výzvu k nezištné štědrosti, pomoci druhým a zbavení se nepotřebných věcí, čímž zároveň podporujeme udržitelnější přístup ke spotřebě. A ona vyzývá, je to velmi praktické, proč ne dneska? Proberte šatník, knihovnu, garáž a najdete tam určitě věci, které vy už nepotřebujete, ale které ještě někomu třeba udělají radost. Tím mluvím o vás dvoje, jsem tady našel tolik starých teplá, jako to už my to nenosíme, my to neunosíme, do některých už se ani nevejdeme. Všechno jsem to pěkně dal do pytle a přivezu samozřejmě do Prahy. Budete jako z cukru.
3: Snad tím chceš říct, že my dva s Jirkou bychom měli jít do tepláku, nebo jak si to mám vysvětlit, nevím.
4: To půjdem všichni.
2: Aleši, děkujeme za připomínku toho dne. Nám to udělalo radost i proto, že před chvílí jsme si v poradně povídali s Radkem Pálkou, šéfkuchařem, a i od něj jsme dostali dárek.
3: Ano, nám totiž udělal domácí chléb, Aleši, takže my jsme dneska už svůj dárek dostali.
2: Každý máme jeden krásný, voňavý, kváskový chléb. Kiš, kiš. Tak můžeme jít dál. Jakým heslem se dnes rozloučíme?
4: No, heslo spíš taková rada a výzva, protože mně se to propojilo ten dnešní den. Já už mám několik dní v mailu takovou prozbu a dneska se to nádherně hodí. Ozvali se mi z domova seniorů v Nepomuku, že tam dávají dohromady takzvanou reminiscenční místnost. Vy, kteří chodíte do domovu seniorů, tak asi víte, že něco takového existuje, protože přeci jenom, když se seniori setkávají s věcmi, které znali ze svého mládí, které patřily k jejich dětství nebo dospívání, tak to samozřejmě jitří jejich smysly a proto bych vás rád právě pro domov seniorů v Nepomuku vyzval. Máte doma zbytečné gramofonové desky, hudební nástroje, hudební nosiče, ale i staré časopisy, fotografie, obrázky, staré kufry, uniformy, tlačítkové telefony, vytáčecí telefony, šátky nebo další předměty vhodné pro vzpomínky seniorů, věnujte je, uděláte jim radost. Smyslem téhleté sbírky je vlastně pomoci seniorům opravdu vracet se prostřednictvím známých předmětů do období jejich mládí a podpořit jejich aktivizaci, vzpomínky, psychickou pohodu. Nebudu dávat žádný cizí kontakt, napište rovnou mě na rozhlasový mail ales.cibulka@rozhlas.cz a já jim samozřejmě ty kontakty předám. A jedna velká prosba, co schání, dětský kočárek, ideálně starší model Liberta. Potom prý místní vlastní touží, pokud by ho někdo měl a už nechtěl použít, teď jsem tady jak burza levného odívání, ale pokud má někdo tenhle ten kočárek, věnujte ho, seniori v Nepomuku vám budou vděční. Aleštecká Cibulka, zavináč, rozhlas.cz, všechno to předám, prosím vás, není to tak, že lepší kousky bych si nechal a horší přeposlal, přepošlu jim všechno. Tak myslím, že ten dnešní den Daruj něco, můžeme tímhletím způsobem podpořit. Napište mi, budu rád a předám to do Nepomuku.
3: Ano, to je krásný nápad, děkujeme Aleši za něj. No a teď tedy to heslo, které tedy evidentně, protože Jiří Holoubek si dnes myslí, že ti to pálí, by si mohl přidat pro nás, pro všechny do toho dnešního dne. Máš nějaké?
4: Ano. Moudra tady mám, pište si. Věci, které nám dosloužily, mohou u druhých začít nový život. Nebo radost z darované věci bývá větší než užitek z věci schované. A co se mi líbí nejvíc, když se zbavíme toho, co nepotřebujeme, uvolníme místo nejen doma, ale někdy i v sobě. To je krása. Den Daruj něco.
2: Moudré věty na závěr od Aleše Cibulky, kterému děkujeme za dnešní červený koberec. Inspirativní, Aleši. Měj se krásně. Zase něco vyšmejdi v té své stole, o které jsi mluvil, něco jiného než ty obnošené tepláky. A zítra naslyšenou.
4: Vyrážím do sklepa, očekávejte zásilku. Mějte se krásně, hezký den vám všem.

0: A my samozřejmě pravidelně v tomto čase připomínáme a tady i dnes pátračku mrazivého léta na dvojice. I dnes můžete společně s námi hrát, poslouchat zrušující příběhy plné napětí, nečekané zápletky, dramatické zvraty. Do našeho vysílání jsou zařazovány thrillerové, hororové četby na pokračování rozhlasové adaptace děl nejznámějších českých i světových autorů a můžete společně s námi v průběhu celého letošního léta i hrát.
1: A každý týden hledáme právě nějakou známou nebo méně známou postavu takových příběhů, o kterých byla řeč. K tomu nám slouží indicie, aby vám napověděli a vy si už za chviličku poslechnete tu dnešní, tedy další. A pokud budete už teď vědět, koho že hledáme tento týden, hned můžete psát své odpovědi.
0: Je to tak, ale pozor, pouze přes webový formulář na stránkách dvojky, dvojka.rozhlas.cz a ty správné odpovědi tady schraňujeme každý týden do pátku do 12 hodin.
2: Mrazivé léto na dvojce.
3: Pátračka.
4: Má unikátní podoba je kombinací organických a mechanických prvků, díky čemuž velmi snadno splynu s temným prostředím a spletitým interiérem vesmírné lodi. Dokážu hodiny nehybně čekat jako součást potrubí v tichu a nikým nepozorován. Mé oběti mě tak zpravidla vůbec nečekají, když se náhle vynořím ze stínu vlhké větrací šachty. V prvním filmu z celé série mě diváci zahlédnou jen zřídka kdy, což výrazně podtrhuje až klaustrofobické napětí celého snímku. Režisér Ridley Scott v tomto ikonickém díle nabídl zcela nový, syrový obraz zla, jaký filmový horor i žánr science fiction do konce slavných 70. let vůbec neznali.
2: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme?
5: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.

0: Marek Ztracený nás dovedl 3,5 minutky před 11. hodinu. My se za chviličku budeme loučit, ale ještě předtím pozvánka k blízkým setkáním.
1: Je to tak, po 11. hodině průvodcem i dnes náš kolega Vasil Fridrich a jeho hostem režisér a jeden ze členů Dua Scooter Lukáš Trpišovský.
0: Děkujeme za vaši dnešní dopolední společnost a těšíme se na tu zítřejší. I ve čtvrtek mezi 9. a 11. se na vás na dvojce budou těšit Čárka Volemanová
1: a Jiří Holoubek.
0: Hezký den.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Středočeští hasiči zasahovali od včerejšího dopoledne více než 80krát kvůli bouřkám. Filmaři natáčí v Brně muzikál s Bolkem Polívkou. Bude oblačno, zataženo, místy občasný déšť, v Čechách i polojasno, teploty maximálně 28 stupňů. Dobré dopoledne vám u zpráv Dvojky přeje Denisa Žižková. Přes část středočeského kraje se včera odpoledne a večer přehnaly silné bouřky. Hasiči kvůli nim zasahovali od 11 hodin dopoledne víc než 80krát. Odstraňovali například popadané stromy nebo odčerpávali vodu ze zatopených míst. Nejvíc zasažené bylo podle mluvčí středočeských hasičů Terezy Sýkora-Flígrové Kutnohorsko.
2: Pak částečně Berounsko, Kolínsko a pak už to byly jenom jednotky případů na ostatních územních odborech. 39 bylo takzvaných technických pomocí. Větší část toho samozřejmě byly události spojené s tím počasím.
0: Policie dnes převezla z litoměřické vazební věznice do Německa zadrženou německou pravicovou extremistku Marlu Svenju Líbichovou. Ta byla německými soudy ještě před úřední změnou pohlaví odsouzená jako muž Sven Líbich. Dostala trest 1,5 roku vězení za štvaní lidu, pomluvy a urážky. O předání extremistky do německé věznice rozhodl minulý měsíc plzeňský krajský soud. Minulý týden to pravomocně potvrdil pražský vrchní soud. Líbichová měla být umístěna ve věznici v Kamenici, kam ale nenastoupila. Policie ji pak na základě evropského zatykače zadržela letos v dubnu v Aši na Chebsku. Požár dnes poškodil halu firmy Techno Tool v Aši. Společnost se zabývá zpracováním kovů. Oheň na několika místech zničil střechu plechové budovy i její boční stěnu. Z haly stačilo uniknout 32 pracovníků. Škoda předběžně přesáhne 1 000 000 korun. Podle mluvčí ašské radnice je zasažený objekt v bývalém areálu podniku Tosta mimo obytnou část města. Místních se tak požár nedotkl. Nejméně 7 vojáků zemřelo po amerických útocích na íránskou vojenskou základnu v Bampuru, informovala o tom iránská polooficiální tisková agentura TASNIM s odvoláním na armádu. Podle jejího tvrzení americké rakety zasáhly například ubytovnu a strážní stanoviště s cílem způsobit co největší počet obětí. Zraněných je několik vojáků. Iránská armáda slíbila ráznou odvetu. Teherán zároveň tvrdí, že nejnovější série amerických útoků v posledních dnech byla nejméně 30 civilistů a více než 200 lidí zranila. V Brně vzniká nová hudební komedie Svět podle Adama. V hlavní roli se představí Bolek Polívka. Snímek vypráví příběh o zpěvákovi, který se na konci kariéry pokusí složit muzikál, ale dostane přitom infarkt.
3: V té agonii se mu zjevují věci, jak to vlastně všechno bylo, jak si to vlastně představoval, jaký ten život byl tehdy, když si za jeho prarodičů. Vidí se vlastně jako on, když byl mladý, když byl zamilovaný.
4: Popisuje Bolek Polívka hrdinovi sny po prodělaném infarktu. Komedie se dotýká také ekologických témat. Scenáristu Maroše Hečka inspiroval skutečný příběh ze Slovenska.
5: Slovenská vláda dala licenciu na ťažbu v Kremnici. Ta společnost chcela robiť povrchovou ťažbu, čo by znamenalo, že tam zůstane nich kráter. Ľudia sa postavili proti tomu a ten proces vyhrali.
4: První diváci uvidí filmový muzikál Svět podle Adama příští rok v létě. Kristýna Sedláčková, Český rozhlas.
6: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: V severovýchodní polovině území bude spíše oblačno až zataženo, místy občasný déšť, jinak bude oblačno až polojasno, ojediněle odpoledne přechodně místy přeháňky nebo bouřky. Teploty 23 až 28 na severu území kolem 21, na jihu Moravy až 30, v 1000 metrech na horách kolem 17 a na Šumavě až 20 stupňů.
1: Doprava.
0: Na dálnici D8 jsou aktuálně komplikace s Ústí nad Labem směrem na Prahu. Na 18,5 kilometru hlásíte menší nehodu, brzdí se tam ale prudce do menší kolony. Na dálnici D4 stále čekejte komplikace na příjezdu do Prahy ze Strakonic u Lipenců. Na 2. kilometru ještě překáží kamion po požáru a kolona z 5. kilometru je asi na 15 minut. A na dálnici D1 je stále velmi silný provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Před omezením na kilometru 196 je teď kolona od sjezdu na Ostrova z kilometru 178, jsou to převážně kamiony. Osobní auta v levém pruhu se zdrží asi 20 minut. Přeji vám šťastnou cestu. Teď už je u mikrofonu Vasil Fridrich se svým hostem, začínají blízká setkání.
7: Umění většinou spojujeme se silnými individualitami. Jenže někdy vznikají ty nejpůsobivější věci tam, kde ego zvolna ustoupí do pozadí a výrazné osobnosti se naučí myslet společně. Už téměř 3 desetiletí je ideální polovinou režijního duo Scooter, které dnes stojí před úkolem hledat odpověď na otázku, jakou roli má v 21. století hrát první scéna této země. Hostem Blízkých setkání je umělecký ředitel činohry Národního divadla Lukáš Trpišovský. Vítejte na dvojce.
8: Dobré dopoledne, jsem jenom půlkou uměleckého ředitele.
7: Po kolika letech vlastně člověk začne brát neúkorně ten fakt, že je ideální polovinou dvojice, že je to vlastně věc, která ho posiluje a neumenšuje?
8: No, já teda osobně jsem to měl hned v podstatě na škole ve druháku, protože já si nejsem jistý, jestli bych vůbec jako divadlo dělal, kdybych byl sám. A díky Martinovi to teda dělám už 30 let. A Martin to podle mě zjistil velmi záhy, když si potom zkusil jednou režírovat sám, tak...
7: Opustil vás a se zlou se potázal? Bylo mu smutno?
8: Bylo mu smutno, spíš než se zlou, jako no...
7: Jakou zkušenost udělal? Bylo to... pro něj trýznivá zkušenost, protože postrádal ten dialog? A nebo zkrátka už ten zvyk, že jste hold na všechno dva a že se ty starosti rozloží mezi dva lidi?
8: No, je to, já bych to přirovnal vlastně, jak nám vyprávěla Lucie Bělohradská, která nás na škole nám dohlížela jednu absolventskou práci, od té doby se kamarádíme, tak ona říkala rozdíl mezi televizní režií a divadelní režií, tak říkala, zatímco v divadle sedíte v tom hledišti sám a všichni jsou proti vám, tak v té televizi sedíte a za váma je celý ten štáb, ty kamery a ten herec tam sedí jako sám a právě si to strašně chválila, tu televizi, takže si myslím, jako na tomhle příkladu říkám, že ta osobnělost se hrozně dobře sdílí a je tam hned i nějaká okamžitá korekce, protože člověk jako si nemůže úplně na těch zkouškách dovolit, jako jo, určitě nevědět, to my tak máme, jako otevřený ty zkoušky, ale zároveň, aby se ta zkouška někam posouvala, takže je dobrý, že když jednomu dojde třeba nápad, tak druhýho něco napadne. No. A když už ani toho druhého nic nenapadne, tak jdeme ten den domů.
7: Komentuje s úsměvem host dnešních Blízkých setkání polovina uměleckého vedení činohry Národního divadla Lukáš Trpišovský.
1: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.

0: Blízká setkání Vasila Fridricha.
1: Na Dvojce.
2: A dnes si povídám s jedním ze dvou uměleckých ředitelů činohry Národního divadla, s Lukášem Trpišovským. Navzdory faktu, že divadelní prázdniny jsou v plném běhu, vy jste si s Martinem Kukučkou ještě úplné volno nedali. Nedávno jste se vrátili z festivalu v Avignonu. Byli jste tam jenom jako diváci nasávat atmosféru a nové impulzy, anebo jste i něco dohodli v rámci vaší instituce Národního divadla?
3: Tak samozřejmě jsme tam nebyli jako diváci. A my vlastně v tom Avignonu bylo jakoby několik témat, které vlastně tam řešíme. Jedno je, že my máme takový malý festival činohry Pražské křižovatky, kdy v období od podzimu do ledna, tak jako to máme rozloženě, vozíme zajímavé zahraniční projekty, takže to jezdíme se inspirovat a často se stane, že nějakou třeba i inscenaci, která má premiéru v Avignonu, tak přivezeme následující rok k nám do Prahy. Pro diváky to je jedna věc. A druhá věc je, že my jsme docela jakoby s Martinem rozeběhli takovou jakoby zahraniční spolupráci, protože to si myslím, že Národní divadlo by vlastně mělo fungovat v tom mezinárodním kontextu, minimálně v tom evropském. A vstoupili jsme do několika důležitých institucí a jedna z nich je, se jmenuje, to je taková evropská platforma, jediná vlastně divadelní evropská platforma Prospero, a tam je mimo jiný i členem právě Avignonský festival, Wiener Festwochen, Schauspiel Berlin a další, je to 20 institucí a mimo jiný i my. A tam se teda jakoby scházíme většinou v Avignonu a domlouváme právě to, co je potřeba pro tu platformu, která bude trvat jako 6 let. No, teď jsme jakoby tak v půlce.
2: Když mluvíte se svými zahraničními kolegy, jsou třeba ty problémy nebo ty strázně, které musí řešit oni, obdobné těm našim? Řeší vlastně divadla, a teď nemyslím jenom z existenčního hlediska, ale i z nějakého hledání své role v té současné společnosti, podobné úkoly, podobné cíle, anebo jsou na tom už někde jinde jinak a už vědí, kudy se vydat, třeba přes něj.
3: No třeba jakoby v tom Prosperu je to zajímavý, že tam je namíchaný vlastně jakoby, jsou tam středoevropský divadla a jsou tam hodně zastoupený vlastně i, já nevím, Benelux, Francie, a jako ty frankofonní oblasti fungují úplně jiným způsobem. To jsou vlastně takový produkční domy.
2: A je to, pardon, je to tradicí, anebo objevili ten způsob v posledních desetiletích
3: no,
2: třeba?
3: No, řekl bych, že je to jako, je to tradicí, protože tam tolik souborů nebylo. Jako my jsme převzali z Německa jakoby tu tradici, že každý menší město má svůj soubor, a donedávna to bylo, každý menší město mělo i svůj operu, že jo, mělo i svůj operní soubor. Tak to tam jako nikdy nebylo. A teď si myslím, že to jakoby i posílilo vlastně ten trend nějaký jakoby toho, že můžete dělat projekt, u kterého nemusíte přemýšlet, že teda jako tam vlastně musíte obsadit ten soubor a tak dále. Všechno má své pro a proti. Tak tohle to se jakoby hodně lišíme. A myslím, že hodně jsme třeba první dva roky naráželi i produkčně na to, protože se chystáme si vyměňovat určitý projekty, tak vlastně jakým způsobem jako fungujeme, jakým způsobem fungují oni. Ale to, co je jako společný takový trend, bohužel musím říct, že všude se škrtají peníze na kulturu. A třeba teď minulý rok jsem psal do Berlína, zrovna primátorovi Berlína, že nesouhlasíme s tím, aby právě tam škrtali ty peníze. A potom i ta politická situace se nějak jako vyostřuje. Jako ta společnost je rozdělená a to vlastně se děje i, já si pamatuju před 2 lety, když s Avignonu mi říkali, co blázníte jako v té střední Evropě, tam u vás a v Maďarsku, na Slovensku a v Polsku a u nás, a já jsem tak jako na ně koukal a říkal jsem, no počkejte, že ho do času, no a loni už jsem říkal, no tak to máte tady taky, jo. Jakože ta politická situace ve Francii vlastně taky není dobrá, jo. Takže tohle to bych řekl, že je společný a je vlastně v tomhletom ohledu je to jakoby takový úlevný, že se sejdete s lidma, který mají třeba podobnou zodpovědnost, jakoby vedou nějakou takovou větší instituci, a že si popovídáte a zjistíte, že řešíte podobné problémy a můžete se inspirovat právě třeba.
2: Když mluvíte o tom fenoménu škrtání a úspor, vlastně dá se něco takového zapracovat do velkého divadelního domu, který obývá historické budovy, které jsou nesmírně náročné z hlediska energií. To, co se pak produkuje na jevišti, by mělo být vizuálně opulentní, nemělo by to být chudinké. Dá se vlastně i v tom vašem provozu Národního divadla nějak významně smysluplně šetřit?
3: No, tak já myslím, že na lidech už se ušetřit opravdu nedá, jo. Samozřejmě by se asi dalo šetřit na tom, že se prostě nebudou opravovat ty budovy, protože velkou část rozpočtu spolknou ty historické budovy, které jsou krásné, ale prostě byly postaveny v jiném století, mají své náklady. Tak to je ta, jakoby ta věc. A vlastně, když se vrátím jako k tomu Avignonu, tak třeba pro nás je strašně důležitý, když teďkon se rekonstruuje, šla do rekonstrukce nová scéna, tak my máme takovou vizi, že bychom strašně chtěli, aby až se otevře, tak z toho byl jakoby dům, který fakt ukazuje jakoby moderní současný evropský divadlo, to znamená určitě do toho strašně moc zapojený jako činoherní soubor, ale mimo to bychom chtěli fungovat i v rámci toho evropského kontextu a s tím nám právě ty kolegové strašně moc hezky pomáhají, protože i pro ně je to zajímavý, jak vlastně nadizajnovat, že se za 3 roky bude otevírat jakoby v tom plném provozu úplně nový dům, kde by se mohly dělat koprodukční projekty a tak dále, takže to je zajímavý. A samozřejmě, tak já si trochu stěžuju, jakože těch peněz jako v kultuře nikdy není dost, ale Národní divadlo ještě je jakoby taková ta instituce a tou velkou vahou přece jenom jakoby má ten výtlak i nějaký finanční, takže myslím si, že daleko hůř jsou na tom ty nezávislý produkce.
2: Říká se špetkou pesimismu můj dnešní host Lukáš Trpešovský.

0: Posloucháte Dvojku, posloucháte Blízká setkání, ve kterých si dnes povídám s polovinou režijního Dua Scooter Lukášem Trpišovským. Zrod vlastně vašeho tandemu lze definovat někdy do konce 90. let, kdy jste nastoupili na školu. Vaší první profesionální inscenací, pakliže se nepletu, byl Prokofjevův Péťa a Vlk v Karlových Varech. Jak se vlastně žije téměř 30 let v takovém tvůrčím mini týmu dvou lidí? Protože předpokládám, že to má svého druhu dynamiku jako běžný partnerský vztah. Jsou tam stejná období vzájemné náklonosti i těch opaků?
1: Vy jste si vlastně odpověděl na tou otázku. Jste to tak hezky zhrnul. No je to tak, je to opravdu jakoby, takový jako zvláštní manželství a často stačí, že Martin nějak vyjde do dveří a už mě to naštve, že jo? Jakože už víte, co bude následovat, nebo...
0: A ví, který naopak... jeho obličej nebo jaké postavení těla vás vytočí, že třeba to může dělat vědomně?
1: Ano, ano. Ale myslím, že vědomně to nedělá, jo? Jako, že zas takový Richelieu jako Martin není. Ale je to tak a zároveň jakoby po těch letech už zase jakoby zjistíte, že se překonala už nějaká hranice jakoby něčeho, co by vás mohlo rozdělit, takže si myslím, že vlastně už i když přijde ta krize, tak už máte několik za sebou, že jo, tak víte, že to zase přejde a už vidíte tu dynamiku toho průběhu, vlastně, že už to tak jakoby pozorujete a víte, že to musí projít, jo, tak jako v životě spousta věcí, že jednou jste nahoře, jednou dole, ale že to neznamená, že se jako rozpadá tandem Scooter, no, takže jako myslím, že už to s Martinem nějak do důchodu doklepe. Jako.
0: Takže ten plán je to vydržet na věky věkův. Nepředstavujete si moment, kdybyste si řekli, už jsme si všechno dobré dali, pojďme teď každý svou vlastní cestou.
1: Ne, to si jako, o tom jsme se teda nikdy nebavili a já vím, že pro mě by to znamenalo, že bych asi přestal dělat divadlo, jakože, že asi nevím, jestli bych měl opravdu jakoby tu sílu, jako to nějak jakoby sám prosazovat všechno v té vždycky instituci, od myšlenky k realizaci, že jo, je dlouhá cesta.
0: Říkáte, že byste to nedokázal sám, znamená to, že i v té dvojici jsou jasně rozdělené role, kdo v čem má jaké kompetence, že třeba Martin je ten buldozer, který právě vyjednává tyhle ty věci, které třeba vám nejsou úplně po srsti, že jste si za tu dobu opravdu vypilovali to, kdo je v čem dobrý a kdo za co zodpovídá.
1: Jo, Martin je takový kluk na špinovou práci, jo, jako, a nebo tak taková věc, co jakoby posluchači asi jakoby neznají, taková hodně interní věc, jakoby v průběhu zkoušení, když se zkouší inscenace, tak se chvilku jakoby o tom povídá a pak se jde poprvé do prostoru. A to je stres pro všechny, protože jako kdyby není nic, takže na jednu stranu je to krásná příležitost a na druhou stranu je to strašně bolavá jako zkušenost, že jo? Že vlastně z těch vzdušných zámků najednou se to musí konkrétně naplnit v tom prostoru a to jsem vždycky rád, že teda jakoby Martin je se mnou ve dvojici, tak to on jde první do toho prostoru a něco nahazuje a Martin si zase jako dovolí vlastně jakoby tu volnou fantazii, že se jako nekoriguje a nahazuje a že tu korekci vlastně nechá na mě, že já to dělám a říkám třeba tohle to je zajímavý motiv, s tím bychom mohli dál pracovat nebo jo, jakoby z těch prvních zkoušek, tak vlastně asi se nějak jakoby doplňujeme, ale zároveň si myslím, že to není tak, že by to bylo zřetelné doplnění, vlastně jakoby musíme pořád jakoby fungovat vedle sebe, jo, že když jeden třeba onemocní, jo, co se stává, tak
0: tak druhý onemocní jako, taky radši.
1: Druhý, no, tak neonemocní, ale hned si jako uvědomí, že jakoby ten druhý vedle chybí, že to není jako, že já bych sepsal text a pak už by to Martin zrežíroval, no, tak to by mohl mít jakýhokoliv dramaturga vedle sebe, nebo to, no, takže je to opravdu taková jakoby intenzivní spolupráce a teď jsme poprvé v historii Národního divadla i spolu jakoby takový jakoby vedoucí pozici, což je tak jakoby vtipný, no, protože naše dynamika je jako rozdílná, takže samozřejmě některé situace bychom s Martinem každý řešili jako jinak, ale musíme se domluvit, což je zase dobrý, protože vás to nutí jako nereagovat jakoby okamžitě, ale vlastně jakoby ty věci promyslet a reagovat na základě toho, jak to promyslíte.
0: Vy jste poměrně hezky řekl, v čem je Martin silný, jsme v době, kdy se každý musí pochválit sám. Tak v čem byste vy odprezentoval svoje nejsilnější schopnosti v tom tandemu, kde vy právě máte tu obrovskou sílu?
1: No to já teda vůbec nevím, jako já totiž už od prváku na škole, ale myslím, že to zažívá jako většina lidí, kteří nejsou teda blázni a nemají jako přehnaný jako ego, že určitě jste to zažil na domu taky, že máte vlastně od těch přijímaček pocit, že vás tam vzali omylem, a že se na to každou chvíli přijde.
2: Syndrom podvodníka, že máte.
1: Ano, tak ten mě neopustil do teďka.
2: Takže i teda, přes nepopiratelné úspěchy ho stále máte.
1: S věkem se to zvyšuje právě. Jako, to, no, takže já nevím, no, asi jakoby taková jakoby analytická jako funkce v tom našem týmu bych řekl, že jsem spíš já. A že já rád věci jakoby promýšlím dopředu, takže já rád jako plánuju dopředu a pak ty plány měním a Martin zase miluje jakoby ty situace, že se stane nějaká katastrofa a teď v tuhle chvíli, teď hned je to potřeba řešit, tak tyhle ty náhlý situace, zatímco já omdlívám, tak Martin to jde řešit, jo, takže asi jakoby nějaký tyhle ty jakoby analytický plánovací věci, to jsem já, to je moje.
0: Říká o výhodách dvou vládí v činohře v Národním divadle můj dnešní host Lukáš Trpišovský. Český rozhlas 2.

0: a setkání Vasila Fridricha.
1: Povídám si dneska s ideální polovinou režijního tandemu Skuter Lukášem Trpišovským. Vás teďka čeká v Národním divadle v dohledné době, byť to bude za nějakou chvíli, za 2 roky, nová událost. Odstoupivšího nebo odcházevšího Jana Buriana vystřídá stávající ředitel Národního divadla v Brně Martin Glázer. V jak živé komunikaci jste s ním vlastně už teď, byť teda nastoupí až za ty 2 roky?
2: No, vy říkáte až, ale v plánování instituce Národního divadla v podstatě teď už na rok a půl dopředu plánujeme dennodenní hraní, jo, takže vlastně...
1: Už.
2: Takže už. A ta komunikace probíhá teďkon hlavně na základě jakoby nějakých jako dlouhodobých, jako ideových, jako konceptů, jo. To znamená, tak už jako naťukáváme, nebo to už jsme si jakoby naťukli a uzavřeli nějaký základní směr, jak ta nová scéna by měla jako fungovat. A teď je na nás, aby jsme to teda jakoby naplnili jako tím konkrétním programem. A pak už jsou to jakoby opravdu takový to obsazení těch jakoby premiérových okén a jak budou spolu ty baráky fungovat. A ještě nás čeká taková jako transformace na veřejnou kulturní instituci.
1: S tím bude... Co to pro vás fakticky znamená?
2: No, pro nás to znamená, jakoby, že každý ten soubor se finančně víc jako osamostatní, což má svoje jakoby ukryté krásy i nevýhody. Budeme víc zodpovědní za to, i co jakoby vyděláme, což i teď zodpovědní jsme, ale samozřejmě přelejvají se ty peníze mezi těma souborama. To znamená, když třeba ten jiný soubor je třeba méně zodpovědný, tak se mu to tam nakonec jako ten flaster zalepí, že jo? Tak tohle to jakoby skončí. A zároveň jako se musí vymyslet celý ten systém, protože to opravdu je unikum v Evropě, že ty soubory Národního divadla všechny fungují ve všech těch budovách. Není to tak, i jako třeba v Brně v Národním divadle, kde k opeře a baletu patří jedna budova, k činohře patří druhá budova a víceméně si ty soubory jakoby nelezou do zelí a tím pádem můžou plánovat dílku zkoušení, dílku stavby. Když si řekneme, Káťa Kabanová bude prostě v bazénu, tak můžeme mít ten bazén 3 dny na jevišti. To se vlastně u nás v divadle teď dít nemůže, protože každý ten soubor tam dopoledne potřebuje zkoušet, nemůže zkoušet v bazénu, že jo? Jako, protože se večer hraje Káťa Kabanová. Takže všechno tohleto plánování a tyhle ty vize se řeší a zatím ještě neřešíme takový ty každodenní věci, protože on člověk jakoby se soustředí a rád se soustředí na ty vize a plánování, ale garantuju vám, že každý den se stane něco, co musíte akutně vyřešit a co vám zabere polovinu toho času, který byste rád využil právě na to, jako ideálně nadizajnovat chod toho divadla za 2 roky. No.
1: Vy jste zmínil jedno zajímavé téma, které funguje v jiných městech, to znamená, že každý z těch historických domů, každý ten divadelní dům má nějaké určení. Je to něco, co je v úvahách v budoucnosti Národního divadla, že by ve Státní opeře v historické budově hrála třeba jenom opera plus balet a Stavovské divadlo by patřilo činohře, anebo spatřujete v té sice produkčně náročné, ale v té stávající praxi i nějaký benefit, že se zkrátka střídají prostředí, kam přijde divák činohry?
2: No, benefit v tom teda vůbec nevidím, jo. Musím říct, že samozřejmě je to zajímavý dělat do různých prostorů, ale zároveň musíte toho diváka naučit, aby vůbec jakoby za váma do toho prostoru přišel, protože vás nemá spojený jakoby s tou jednou budovou, což se ukazuje třeba, když jsme začali dělat projekty ve Státní opeře, tak opravdu naučit diváka, aby šel na činohru do Státní opery, je opravdu, jakoby, musíte mu změnit jakoby v hlavě to nastavení a to je jakoby složitý. A každý ten soubor má jiný rytmus, takže jakoby na tohle to narážíme a stojí to hodně času jakoby, a hodně plánování dopředu a nemůžete třeba činohra potřebuje jakoby reagovat na to, co se děje tady a teď, což jde úplně v kontrastu proti tomu, co potřebují zase ty baráky. Takže v tomhle tom ta výhoda není. My hodně cílíme na tu novou scénu, že to se stane takovým jakoby domovským. Strašně nám to i teď jako chybí, protože prostě chceme dělat ty zlobivé inscenace a v těch velkých budovách se to prostě špatně dělá, protože tam máte jakoby velký hlediště a i ten kontakt s tím divákem není takovej. Takže na tohle to se moc těšíme a to teda bude takový jakoby hodně, ta nová scéna té činohry, budeme to obhospodařovat, ale zároveň to bude i produkční jako evropský barák, kde budou i prostě koprodukce evropský a kde bude občas i hrát balet nebo opera. A zároveň se těch, jako z historických důvodů, se i těch velkých budov nemůžeme zbavit, protože prostě někde měla premiéru Mariša, někde měla premiéru, já nevím, naši Furianti, tak nemůžete opustit ten dům a zároveň v té samé budově měla prostě světovou premiéru Rusalka, tak taky nemůžete jako opera opustit z historických důvodů ten dům. No.
1: Váš mandát byl prodloužen do roku 2034. Jakkoliv se to zdá jako nesmírně vzdálená budoucnost, je to pro vás uklidnění v tom slova smyslu, že nemáte na realizaci svých vizí jenom těch krátkých 6 let, ale že ten obrovský hmotný parník můžete vést celý 12, takže se budou ty věci dát rozložit do dalšího času a projeví se to výrazněji, to vaše působení v uměleckém šéfování?
2: No, tak jako víte, jak plánujete, tak jako v tom plánování doufáme, že se to nějak jakoby výrazněji díky tomu projeví, protože opravdu těch 6 let je strašně krátká doba, než jenom třeba v Evropě navážete kontakty a lidi si na vás zvyknou, že jste jakoby spolehlivý parťák a že vás třeba první oslovej, když dělají s nějakým významným režisérem a chtějí koprodukci, tak vám zavolají, tak to jako chvíli trvá, než se dostanete jakoby do tohletoho povědomí a my už bychom vlastně jakoby odcházeli a nevíme, jestli třeba budoucí umělecký ředitel by měl jakoby taky tu ambici dělat třeba evropský projekty. Tak tohleto si podle mě jakoby doufám, že se projeví právě na té nové scéně. Třeba jakoby tahleta dlouhodobá práce, tak na to jako se těším. Ale jako zároveň ten provoz opravdu bere spoustu energie, takže já vůbec jako nevím, tady jsem si představil, že to jako svým způsobem musíme vydržet, mě to baví ta práce, ale zároveň jako to musíte vydržet jako nějak energeticky do toho roku 2034, tak to uvidíme, no, jako se jako Dalaj Lama se prostě směje, když se baví o životě a o smrti, tak jako rok 34, tak vlastně se nezbývá než smát, no.
1: Ukončuje tento vstup s úsměvem můj dnešní host Lukáš Trpišovský.
0: Mrazivé léto na dvojce.
3: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
3: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
3: Noční můry ožívají a každý stín může být nebezpečný.
0: A chybět nebude ani velká soutěžní pátračka.
3: Odhalte, jakou postavu děsivých příběhů hledáme a vyhrajte jeden z 9 pobytů pro 2 na 2 noci v luxusním hotelu v Karlových Varech.
0: Mrazivé léto na dvojce.
3: Radioservis představuje
4: audioknihu Lukáše Balabána Román pro pitomce.
5: Budeš humanitně založený intelektuál, protože my v Ránovi milujeme utrpení.
4: Autobiografická próza o bolavém a nepatřičném dospívání a hledání vlastní cesty.
5: Když se lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej.
4: Román pro pitomce. Audioverzi prvotiny Lukáše Balabána dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
0: Český rozhlas 2.
3: Rádio, které vás baví.

0: Posloucháte Dvojku, posloucháte Blízká setkání, ve kterých si povídám s polovinou uměleckého vedení Činohry Národního divadla. My samozřejmě nemůžeme minout Národní divadlo jako instituci, která hledá svou roli neustále, protože i v tom myslím, že je zakleto umělecké tvoření, že pořád přemýšlíme a tápeme a nacházíme, jak se vyjadřovat k současnosti, jak komunikovat s divákem. Jak náročný je tenhle ten úkol vlastně v 21. století v Praze, která je přesycena divadly, nalézt tu správnou úlohu Národního divadla v tom, co má splňovat jaksi z historické podstaty, ale zároveň i vzhledem k současnosti?
1: No, tak záleží na tom, z jakého úhlu to vezmete, budete se na to dívat, tak z hlediska jakoby diváckého spektra, tak opravdu Národní divadlo znamená, že k nám přijde každý. No, to znamená, že my volíme tu strategii, že opravdu jakoby děláme jakoby široce tu dramaturgii, aby si každý teda mohl vlastně něco vidět. To znamená, že inscenujeme i jakoby ty klasické texty, ale samozřejmě jsme v 21. století, tak se to snažíme dělat tak, jak si myslíme, že v 21. století by se divadlo mělo dělat. A těšíme se právě, snažíme se to dělat i mimo budovu Nové scény. Teď dočasně sídlíme v La Fabrice, hrajeme tam mimochodem i inscenaci roku, Verniš, kdo jste neviděl, tak se snažíme dělat vlastně i to divadlo opravdu jakoby to zlobivý divadlo, pro jakoby snažíme se i experimentovat a dělat i ty chyby, které k experimentu patří. Tak to je z hlediska jakoby toho pohledu diváku. A potom Národní divadlo je podle mě i instituce, která by měla jako první otevírat spoustu témat, které jakoby přicházejí a dotýkají se nějak umění a divadla. To znamená, že my jsme třeba zapojení v takovém programu evropském Green Book, kde se snažíme nějakým způsobem rozumným přijít na to, jak vlastně využívat, recyklovat vlastně jakoby materiály, tak aby se, když skončí derniéra inscenace, tak aby se ta celá scenografie nevyhodila.
0: Což se dostáváme vlastně k tomu šetření, nebo jak lze dosáhnout toho, ano, aby byly úspornější ty
1: takže,
0: věci.
1: Takže jakoby zavádíme i ty systémy, jak sledovat jako uhlíkovou stopu, protože nás to stejně doběhne vlastně na základě evropských jakoby zákonů. To stejně budeme muset za chviličku všichni dělat, takže jako už to jakoby hledáme a samozřejmě od nás se ty jiné jakoby divadelní domy, jakoby myslím teďkon jakoby v Čechách, můžou přijet třeba jakoby tyhle ty věci učit, protože my máme jakoby tu váhu a tu sílu a i tu finanční sílu jakoby v Evropě jsme zajímavý jakoby parťák pro ty jiné evropské instituce, že vlastně můžeme jakoby přijít s nima společně na ty cesty a pak to můžeme jakoby šířit dál to, co jsme se naučili. Takže zapojování do těch evropských struktur, jak jsem říkal, jako jsme zapojeni do evropské platformy, potom do takového jakoby projektu Trust, který znamená, zase je tam jakoby několik evropských divadel, kdy spolu jakoby s novináři se objevují jako nové kauzy, které se zároveň s tím, jak se objeví v tisku, tak se i inscenují, takže to chystáme, takovýhle projekt vlastně budeme navazovat na projekt privatizace, který je strašně úspěšný právě, dotýká se jakoby přes Petra Kellnera vlastně jakoby to tématu privatizace. Takže jako tohleto a potom i taková jakoby vzdělávací funkce, takže my jsme otevřeli, funguje takový projekt ND Young, kde mladí lidé se dotýkají jako divadla ještě bez zkušeností a my jsme to posunuli dál, že jednou za dva roky děláme s těmi lidmi inscenaci, kdy oni dostanou profi tým a jsou zařazený, ta inscenace je zařazená normálně na repertoár na celou sezónu Činohry a je uváděna vedle těch ostatních činoherních inscenací a hrajou tam ty mladí lidi pro mladí lidi o tématech, který se jich dotýkají, takže to budeme mít teď v září k výročí 90. Václava Havla Moc bezmocných v koprodukci se Slovenským národním divadlem. Bude právě ta parta mladých lidí. Tak tohle to jsme otevřeli. Otevřeli jsme, že titulkujeme každé představení. Že
0: to jsem se chtěl zeptat, že u opery, u baletu je netuzemský návštěvník běžný, ale jak moc pak, že to máte změřeno, chodí cizinci na naši českou Činohru na první scéně?
1: No, máme obchodní oddělení, které teda jako měří spoustu věcí. To jsem se naučil teda číst grafy a tak. A tohle to se teda jakoby zjišťuje. A teprve to vlastně jakoby s tím doběhem jakoby dostáváme ty čísla. Jako už teďkon víme, že to je minimálně 5% diváků Činohry jsou ze zahraničí a to číslo roste. Mm-hmm. Jo? Takže a jsou takové zajímavosti, že my jsme čekali, nebo jsme byli zvědaví, na kterou inscenaci jakoby nejvíc třeba cizinci jakoby budou chodit. A nejvíc cizinců chodí procentuálně na audienci u Královny, mm-hmm. kde teda titulky ještě nemáme, to je poslední inscenace. A ne kvůli tomu, že bychom nechtěli tomu udělat, ale kvůli tomu, že bylo strašně důležitý domluvit autorská práva a bylo to složitý vůbec domluvit ty autorské práva, ale protože prostě existuje jistý seriál Koruna, který prostě obletěl celý svět a stejný autor napsal vlastně tady tu audienci, takže ty diváci jdou na Ivu Janžurovou se prostě podívat, jako, jak je česká verze té audience. Tak tam je jakoby hodně diváků, ale obecně se to jakoby zvyšuje, takže titulkujeme a máme třeba spolupracujeme s takovou společností z Berlína, která se specializuje na ty titulky, takže máme i v historické budově, můžete dostat titulkovací brýle, to znamená, že kamkoliv se díváte, tak se vám v těch brýlích objevují ty titulky a samozřejmě tam můžeme teda dávat i jiné jakoby jazykové mutace, protože tam si ten divák může zvolit a tak přemýšlíme, že bychom i do těch brýlí třeba mohli promítat, když by byla složitá Shakespeareová historická hra, takže by vám třeba do těch brýlí se mohlo promítnout i třeba ten pavouk těch vztahů, těch postav mezi sebou, co normálně na tom jevišti říct nemůžete, tak s každou novou postavou by se tam ukázal ten pavouk,
0: kdo pak to je přichází. To
1: syn, kdo pak to přichází, protože to všechno přináší vlastně ty brýle, můžete používat i tady k tomu. No.
0: Říká o technologických výhodách v klasickém divadle můj dnešní host Lukáš Trpišovský.

0: jakkoliv, to je velice populární žánr letní scény, takže ani s otevřením nové scény jako nového prostoru, což bude za dva roky se bude otvírat nová scéna, se nic takového neuděje, že by na Piacetě bylo něco podobného, jako kdysi byla Bouda, která vlastně suplovala částečně takový ten venkovní letní provoz. Zatím nic takového v plánu není?
1: No, my bychom chtěli, aby ta nová scéna fungovala trošičku jinak než všechny ty ostatní baráky, takže tam se nabízí právě to, že bychom chtěli, aby jako žila celoročně, ale samozřejmě to naše přání musíme skloubit s tím provozem a se zaměstnanci, takže to je taková ožehavá.
0: Uvidí se, řekněme,
1: uvidí se. Plánuje spousta, nechci teďkon vystrašit zaměstnance Národního divadla.
0: Ať si v klidu užívají léta, uvidí se, co bude. Nicméně to, co bude v sezóně 2627, která nás čeká, to je nepochybně už je zcela jasné. Na co se tam můžete těšit? Na co bychom diváky mohli nalákat z těch nových premiér, aby nechodili jenom na ty hitovky na Kytici, na Audienci u Královny, ale by taky měli v očekávání něco, co pro ně připravujete, co v Činohra v této sezóně naskouší a odpremiéruje?
1: No, tak my máme víc teda hitovek, jo, ale to, co chystáme, tak bude, když začnu jakoby od toho mezinárodního kontextu, tak chystáme takovou limitovanou sérii představení, kterou bude režírovat významný evropský režisér Milo Rau, který teďkon vede v Wiener Festwochen ve Vídni a spolu s Davidským divadlem, protože to je obrovský obsazení tam, tak v listopadu budou jenom 3 reprízy, bude to Kauza Pelikot, vlastně celý ten soudní proces, jestli si vzpomínáte vlastně na toho manžela, jak uspával tu manželku a nechával jí znásilňovat, tak to bude 5hodinové představení, oděje se to jenom 3x a budou namícháni teda 2 soubory, Davidské divadlo a Činohra Národního divadla, tak na to zvu na listopad. To je takový významný mezník pro nás i ta spolupráce s tím režisérem. A hned z kraje budeme dělat Dostojevského Běsy. Michal Dočekal se vrací na místo činu, máme velkou radost. To bude do historické budovy a Dostojevského divadla bude komedie Tulipánová horečka o té finanční bublině první, co kdysi před 300 lety praskla, když se přeprodávaly pole s těma cibulkama těch tulipánů a prasklo to celý. No a chystáme, Honza Frič se k nám vrátí a bude režírovat, dokončí trilogii antickou a bude dělat Antikonu v překladu dvou pánů Borkové z Havrda, takže v novém překladu, který teďkon vzniká, opravdu je krásný ten překlad, to, co jsem doteďka četl, a vrací se i Jan Nebeský a uvede teď jméno nobelisty, kterého jsem samozřejmě hned zapomněl, ale je to román Oko uragánu.
0: Patrika Vajta, pokud mám správné
1: informace. Děkuju.
0: A
1: Táňa Medvecká, to bude pro ní velká herecká příležitost, kolem ní se bude odehrávat ve Stovském divadle tato inscenace, moc se na to těšíme.
0: A máte, Lukáši, nějaké prázdniny taky?
1: No teď mi skončili tím Avignonem, jako skončila ta sezóna a chystám se k moři, k Baltu, ale neřeknu kam, protože všechny známí jsem zval posledních 10 let. Všichni se divili, jedeš jako na sever, jako k moři, a Češi to teďkon strašně objevili a jezdí tam čím dál víc Čechů.
0: Protože tam není takové vedro.
1: Takže já všem říkám, nejezděte tam, je tam hrozně. Když se to tam chci užít sám.
0: Já vám přeju, abyste si to tam užil sám, anebo s někým, koho potkáte. Každopádně děkuju, že jste přijal mé pozvání do blízkých setkání. Milí posluchači, nás ještě čekají polední zprávy a pak už se na vás těší Honza Kovařík a jeho pořad Byl jednou jeden rok. Od mikrofonu se s vámi loučí Vasil Fridrich a můj dnešní host, polovina uměleckého vedení Činohry Národního divadla, Lukáš Trpišovský.
1: Děkuju, krásný den.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Kultovní seriál Sandokan je zpět. Legendární tygr z Momprače mu miluje.
2: Krásná perla na buhal.
1: Bojuje.
3: Prince a princezna jsou v bezpečí.
1: A brání svobodu Malajzie.
4: Ta loď je plná vojáků.
1: Sandokan. První dva díly 23. července na ČT2 a v TV vysílání.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
0: Poslanci by měli hlasovat o znovu zavedení EET a v Praze 10 se střílelo, na místě zůstal jeden mrtvý a jeden zraněný. Bude oblačno až polojasno, lokálně přehánky nebo bouřky, zejména na jihu Čech, a mohou být i silné, nejvyšší teploty do 28 stupňů. Krásné poledne vám přeje Josef Maršál. Od nového roku má znovu fungovat EET, počítá s tím vládní návrh zákona, který by dnes ve třetím čtení měli schvalovat poslanci. Povinnost zavést EET by se měla vztahovat na obchody, restaurace a nově i řemeslníky. Výjimku by měli malí živnostníci, kteří by mohli využívat takzvané EET off, pokračuje poslanec Jan Hrnčíř z SPD.
2: Drobní živnostníci s příjmy do 1 milionu korun fungující v takzvaném režimu paušální daně budou mít tuto povinnost pouze dobrovolnou, takže chráníme drobné podnikatele před nadbytečnou byrokracií.
0: Měsíční paušální daň si ale nejmenší podnikatele budou muset navýšit ze 100 na 1500 korun měsíčně. Proti znovu zavedení EET je opoziční ODS, která návrat systému označila za automatickou nedůvěru vůči podnikatelům.
1: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
0: Jeden člověk zemřel a další byl zraněn při střelbě v Praze 10, kam policisté vyjeli po oznámení dnes dopoledne. Stalo se to v Herbenově ulici. Podle prvotních zjištění detektivů jde o vraždu asi 51-leté ženy a pokus o sebevraždu o 4 roky staršího muže. Šlo o bývalé rodinné příslušníky. V českých zásobnících je teď zhruba 1,5 miliardy kubíků zemního plynu, meziročně asi o třetinu méně. Ukazují to data Ministerstva průmyslu a obchodu. Kapacita zásobníků je naplněna ze 47%.
3: Obchodníci letos plní zásobníky pomaleji mimo jiné proto, že ceny plynu jsou kvůli konfliktu na Blízkém východě vyšší, než bývá v létě obvyklé, říká vrchní ředitel sekce energetiky rezortu průmyslu René Neděla.
4: Takže samotné uskladnění nepřináší takový obchodní zisk jako v některých předchozích letech.
3: Plynu ale bude v zásobnících dál přibývat, potvrzuje to Denisa Řezničková, ředitelka obchodu a dispečinku státní společnosti Gas Storage CZ, která vlastní 6 zásobníků.
5: Kapacita našich zásobníků pro nadcházející zimní sezónu je v současnosti rezervována přibližně na 84%.
3: Plynu bude v Česku podle rezortu průmyslu na topnou sezónu dostatek, podle Asociace nezávislých dodavatelů energií, ale bude pro zákazníky zhruba o 5 až 15% dražší než loni. Vít Andrle, Český rozhlas.
0: Praha s policií zpřísnila kontroly elektrických koloběžek či elektrokol. Při poslední akci v centru metropole jich policisté prověřili 94, u 37 z nich odhalili nedostatky. Nejčastěji šlo o nevyhovující technický stav. Uložili pokuty v celkové výši 57 tisíc korun, pokračuje mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
6: V mnoha případech lidé jezdí na prostředcích, které nejsou provozovány v souladu s evropskou ani vnitrostátní legislativou. Zdaleka ne všechna vozidla označovaná jako elektrokola nebo elektrokoloběžky, totiž těmito kategoriemi vozidel skutečně jsou.
0: Záchranáři zasahovali u nehody dvou autobusů u Lidic na Kladensku. Na místě vyhlásili traumaplán. 17 cestujících se zranilo. Jednu ženu transportoval vrtulník do nemocnice v Praze. Další mají jen lehčí zranění. Blokáda proti kácení kůrovcem napadaného lesa začala přesně před 15 lety u Ptačího potoka na Šumavě. Spor tehdy rozdělil veřejnost i odborníky. Aktivisti bránili les na ztraceném vlastními těli, připomíná tehdejší události mluvčí Národního parku Jan Dvořák.
7: Ze začátku se jednalo o poklidnou akci, ale vlastně zhruba po týdnu a půl na žádost tehdejšího vedení správy Národního parku přijel k Ptačímu potoku kordon policejních aut a policisté aktivisty vyváděli nebo vynášeli z toho porostu. S některými tedy byla větší potíž, protože se řetězy připoutaly ke stromům a ruce měly i v železných hrourách.
0: Po následném vykácení části lesa dřevo na místě volně tlelo. Šíření kůrovce se samovolně zastavilo díky počasí.
8: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno, lokálně přehánky nebo bouřky, a to zejména na jihu Čech, a mohou být i silné. Večer bude místy oblačnosti ubývat přechodně až na skoro jasno. Nejvyšší teploty většinou 24 až 28 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 18 a na Šumavě tepleji až 21. Zítra bude oblačno až polojasno, dopoledne místy zataženo a zejména na východě Čech bude ještě doznívat déšť. Odpoledne a na večer čekáme lokálně přehánky a ojediněle také bouřky, večer jich bude ubývat. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě může být až 32 a v 1000 metrech na horách 21.
1: Doprava.
0: Na 91. a půltém kilometru D5 směrem na Prahu leží v levém jízdním pruhu železná tyč. Držte se vpravo a zpomalte tam. A v opačném směru D5 je na 15. a půltém kilometru odstaveno osobní auto a hodně se z něj kouří. Posádka stojí za svodidly. A kvůli obousměrnému omezení ve Kbelské počítejte s kolonami na D8 od Zdib. V opačném směru se pak pobojíždí od Černého mostu Novopatskou, hlavně kamiony. Zprávy končí, teď Honza Kovařík.
9: 12.06, seřiďte si hodinky, jako vždycky, když má službu hujer Josef Maršál. 54 následujících minut můžete strávit ve společnosti vlastních vzpomínek. No, někdy je to očistné, někdy je to povznášející a někdy je to trouble. Ruku na srdce, paměť je potvora selektivní, má tendenci nabízet nám to hezké, ale my se snažíme vyhrabat z hlubin rozhlasového, televizního, filmového i dalších archivů i ukázky a události, které zas tak příjemné třeba nebyly, abychom si připomínali, jak jsme žili. V roce, který dnes společně budeme hledat, jsem si žil úplně božsky. Poslouchejte pozorně, měl jsem k dispozici až 3 ženy, které se o mě staraly, někdy 2 naraz. A myslel jsem si, že svět je nejbáječnější místo k životu. Mohl jsem ještě jet vlakem k babičce do Rokycan nebo autobusem k babičce do Přestavok. Každá byla z úplně jiného těsta, ale na obě rád vzpomínám a nejvíc je mi líto, že těch honzíkových cest v tom věku nebylo o něco víc. A nějaká konkrétní nápověda, které byste se mohli na začátek chytit a vystřelit alespoň přibližným směrem, tak co třeba Kypr? Ne, nemyslím dovolenou na Kypru, žádný last minute, to tenkrát ještě neexistovalo, jde o vážnější nápovědu. V roce, který hledám, došlo k rozdělení Kypru na řeckou a tureckou část, včetně vytvoření takzvané zelené linie, což je jakési nárazníkové pásmo mezi oběma částmi ostrova. Tak máte nějaký tip? Pošlete ho SMS-kou nebo mailem a chcete-li, rozepište se, jak jste se v tom roce měli vy.
1: Byl jednou jeden rok.
8: Cesta časem a vašimi vzpomínkami s Honzou Kovaříkem
1: na dvojce.

0: 12 hodin, 11,5 minuty k tomu Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye, nebojte se, nechci říct s Bohem, naopak, chtěl bych citovat z vašich prvních tipů, a je jich tady docela fůra, Jana si myslí, že je to 75. rok, Nina má radost, že cestujeme do pravěku, ale rok si zatím netroufá odhadnout. Michal typuje 74. Tom, podle toho, že taky už dlouho žádnou babičku nemá a podle hudby míří na 70. a jako první typ napsal 1978 s otazníkem. Samozřejmě neodpovím vám, Tome. Hinek SMS-kou 76. Hana, která chodila do druhého ročníku na Gimpl, tvrdí, že rozdělení Kypru by mohlo být tak kolem roku 1974. A ještě jeden tip. Zdravím Jendo, Václav z Ostravy, druhá půlka sedmdesátek. To jsem ještě rajtoval na starých vozech tramvají. Ano, vím o vás, Václave, patříte k pravidelným hráčům a posluchačům. Snad i vám pomůže ke zpřesnění typu následující filmová nápověda. Jdeme do kina na pohádku. Legendární mistr animovaného filmu Karel Zeman v té době opustil ten typický svět historických rytin, kterými se inspiroval v předchozím období, a nabídl svým malým i velkým divákům trochu jinou výtvarnou poetiku. Na plátnech našich kin se objevil námořník Sindibát, který během svých cest zažíval nejedno dobrodružství, proletěl se na létajícím koberci, skrotil džina, zavítal do země obrů.
1: Zapomněl jsem na pohodlí domova a vydal jsem se za dobrodružstvím. Brzy nám osud zahrál jídla. Proč mě pozorují? Co ode mě chtějí? Nic jsem neudělal.
0: Šárka s Pavlem, kteří se mnou dnes vysílají a jsou ode mě jenom jedno sklo v režii, tvrdí, že jsme slyšeli Jana Třísku. Já jsem to nedohledával, ale možné to je. Zvuk byl každopádně z filmového traileru k digitalizované verzi, kterou obstaralo Muzeum Karla Zemana. V té době měl režisér Zeman na kontě takové hity, jako je Cesta do pravěku, to tady říkáme dost často, ale nikdy nejdeme do toho roku, ze kterého je, Vynález zkázy nebo Barona Prášila. Jeho kariéra, to si možná málo kdo uvědomuje, začala mnohem dřív. Už za druhé světové války mu práci v Kudlovských ateliérech ve Zlíně nabídl později oscarový režisér Elmar Klos. Na tu dobu Zemanových začátků vzpomínal v dokumentu České televize tehdejší produkční zlínských studií Karel Hutečka.
2: A krásné je na tom to, že vlastně tento amatér v uvozovkách, začínající animátor, začínající režisér, udělal tak fantastickou animaci toho hadrového panáčka, že hned po válce na prvním mezinárodním festivalu v Cannes tento film získal cenu za nejlepší animovaný film.
0: Aby bylo jasno, pro pořádek opakuji, že pan Hutečka mluvil o Zemanově režii krátkého filmu Vánoční sen, kterým jeho filmografie de facto začala, tedy v roce 1945. Nás dnes zajímá rok, kdy měl v československých kinech premiéru filmový příběh Pohádek tisíce a jedné noci. Víte-li to? Není nic snažšího, než mi váš tip napsat. Netušíte-li jak? Já vím, že opakování je matka moudrosti, a tak nabízím všechny naše kontakty.
3: Byl jednou jeden rok.
4: Už víte, na který rok dnes vzpomínáme?
3: Napište nám.
4: SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

Nápoj lásky číslo 10 servíroval hudební barman Karel Gott. Na hodinách se zvolna blížíme do třetiny času vymezeného pro naše dnešní procvičování vlastní paměti. Teď je 12 hodin a 19 minut. A mezi vašimi tipy prozatím dominuje letopočet 1975. Myslí si to třeba Mirek z Jičína podle písničky Never Can Say Goodbye a podle mé osobní nápovědy Mirek dovodil, že mi bylo 6. Eva z Kralup si myslí, že by to mohl být rok 1974, opírá to o osobní zážitky z cesty na Kypr. Tomáš psal před malou chvílí, že by to mohl být podle Karla Gotta 75. Jeho žena Kamila, která poslouchá na jiném místě, si zase myslí, že je to rok 74. Tomáši s Kamilou nějak se dohodněte a pošlete společný tip. A já teď nabízím další nápovědu. Máte, doufám, bujnou fantazii, takže je 26. června roku, který hledáme. Pokladní Sharon Buchananová v supermarketu v americkém městě Troy v Ohio v 8 hodin a 1 minutu stojí u pokladny, bere do ruky balíček žvíkaček a ozve se. Je vám ten zvuk povědomý? Dneska to slyšíme tolikrát, že to už ani nevnímáme, ale historicky šlo o první načtení čárového kódu v dějinách obchodu. Zákaznice Clyde Doznová, která kupovala balíček žvíkaček, ovocných Juicy Fruit, to všechno se zachovalo, tyhle informace, netušila, že je účastnicí historického momentu. Nikdo to tenkrát ale nevyfotil, nenatočil na kameru a nenahrál ani audiostopu, takže se přiznáme s Pavlem, že tenhle zvuk je moderní. No ale snad to nevadí, jako nápověda dobré. Snad by vám mohlo pomoci to, že u nás v českých Luzích a Hájích, aby to bylo přesnější, u nás v Československu, jsme se prvního pípnutí čárového kódu dočkali skoro o 11 let později a nebylo to v potravinách, bylo to v pražském Domě elegance. Tak co, máte nějaký tip? Co kdyby jsme si o tom popovídali? Než dohraje a dospívá Joe Cocker, můžete zavolat na 22 155 25 25. Já vám dám prostor zveřejnit váš tip do éteru. A teď už píseň pro všechny posluchačky.

0: Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Poslal jsem krásnou píseň všem posluchačkám a volají posluchačky. A ještě mají krásná křestní jména, dovolali se Anna a Zuzana. Anna se jmenuje moje druhorozená dcera a Zuzana byla moje první dětská láska. Tak nejdřív posluchačka Anička. Dobrý den, tady je Honza Kovařík.
1: Dobrý den, tady je posluchačka Anička. Dobrý den.
0: Jak pak to typujete, Aničko?
1: Já typuju nějaký 76, 7, asi 6. Ale já totiž miluju Karla Gotta.
0: Jasně, to je v pořádku.
1: Tyhle písničky v té době jako byly, ale já myslím si, že nějaký 76. I podle té nápovědy, já jsem mě stará jako vy.
0: Ne, to není možný. Já jsem zrovna chtěl říct, že zníte mladě. To jste nebyla na světě, ne, v tom roce?
1: No, byla.
0: Byla, jo? Tak potom mi napište, jak se to udělá, aby hlas zůstal takhle mladý. Já půjdu ve vašich stopách. Aničko, ale musíte se rozhodnout. 76 nebo 7?
1: Tak 6.
0: Mm-hmm. 76, ještě, že to není 6-7, to by se všechny děti smály. Tak, děkuju, že jste zavolala, děkuju, že posloucháte, držím palce, aby vám to vyšlo, ale víc vám naznačit nemůžu. Naschledanou.
1: Zdravím všechny, děkuju, naschledanou.
0: Tak, to byla posluchačka Anička a teď posluchačka Zuzana. Dobrý den, Zuzano, tady je Honza Kovařík.
2: Dobrý den, zdravím všechny vás i posluchače.
0: Děkujeme za všechny.
2: Děkuju rok 1974.
0: Ale jděte.
2: Na Kypru podle Kypru, protože na Kypru jsme byli asi pětkrát, jak v té české, tak v té turecké části.
0: Ano.
2: A rok 1974 se mi dobře pamatuje, protože se mi narodil syn Štěpán.
0: Rozumím. Můžu se zeptat, je to hezčí v té řecké nebo v té turecké části?
2: No, jak se to vezme?
0: Řekněte, jak to na vás působilo.
2: Ta turecká část na mě působila, že tam likvidovali všechno křesťanský, že jo? Zanedbaný, ale nádherně budované silnice, hotely, komunikace, ale ta řecká část je prostě taková ta klasika, která mě asi víc vyhovuje, ale člověk tam spíš jezdí za tím mořem a plážema a ty jsou, myslím, na tom východním pobřeží všechny krásné.
0: Berte to jako cestovní doporučení od zkušené cestovatelky Zuzany. Na Kypru byla zhruba pětkrát. Píšu si váš tip 1974 a děkuju, že jste zavolala. Naschledanou.
2: Taky děkuji, že jste mě vzali. Naschledanou, hezký den.
0: Tak my tady nerozhodujeme se Šárkou o tom, koho vezmeme. To ty jedničky a nuly, které se šíří digitální sítí a prostě co se nám tu rozbliká, to zvedneme. A propo, teď se to hodí, mluvili jsme o Kypru, o jeho řecké a turecké části. Pojďme s písničkou do Řecka. Judita Čeřovská, Akropolis, adieu. To je taky nahrávka z roku, který hledáme.
3: Byl jednou jeden rok.
4: Na dvojce.

0: Zajímavou zprávu poslala Petra z Německa. Píše, že s rodiči bydlela na Kudlově tamtéž, co pan režisér Zeman, a pan Hutečka byl náš soused a tatínkův spolupracovník v krátkém filmu. Petra následkem své znalosti animované tvorby a její historie typuje 74 až 75. Eva, která nás poslouchá v Holandsku, typuje 76 a Jana opakuje typ svého manžela Milana 1974. Co tady zaznělo, o čem nelze pochybovat? Premiéru měla pohádka Tisíce a jedné noci režiséra Karla Zemana. V americkém obchodě ve státě Ohio poprvé naskenovali čárový kód na zboží. A pro další nápovědu si za pár minut půjdeme na Slovensko, ale prosím vás, vezměte si sebou holinky, pláštěnku a nebo aspoň deštník, budete je potřebovat. Teď další skvělá pravěká nahrávka Roberts Sugar Baby Love.
1: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
2: Na dvojce.

0: 21 Pilots, LB, Tomora, Moby, Lord, tedy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Moravskoslezského kraje a generálního partnera festivalu Moravia Steel. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Pokračuje cesta časem a vašimi vzpomínkami.
2: Byl jednou jeden rok.
3: Na Dvojce.

0: 7 minut po půl jedné potvrzuji to, co píše věrná posluchačka Petra, která už tady zmiňovala společné dětství v ateliérech Kudlov. Honzo, je důležité u těch pohádek Tisíce a jedné noci říct, že je opravdu namluvil Jan Tříska. Já to rád zdůrazňuji a podtrhuji, Petro. Jednak to je nádherný hlas a jednak je velmi nespravedlivé, že v pozdějších letech Jan Tříska už nemohl být promítán, vysílán, slyšen a viděn a byla to velká škoda. Petra typuje 74., ale Jan Tříska je pro ní podstatnější, protože po roce 77 už se prakticky nic s ním nemohlo vysílat. A jedna zajímavost, ten film Pohádky tisíce a jedné noci dětem zaměstnanců studia je promítali vždycky před Vánoci na Mikulášskou na dílku. Tak to vám závidím. Ta musela být krásná v ateliérech animovaného filmu. No a teď už ta slovenská slíbená nápověda v gumácích s deštníkem a pláštěnkou. Je vám jasné, že půjde o povodně? Na konci října hledaného roku pustošili Banskou Bystrici a okolí, hron se vylil z břehů, 12 továren bylo ochromeno, pokud jde o provoz, řeka strhla 3 mosty, zaplavila desítky komunikací a spousty domů. Na první hodiny těch záplav zavzpomínal pro dokument slovenské televize Hronka pamětník pan Peter Majling.
1: Byla to len voda, ale tam jste mohli vidět všelijaké dosky, brvna a dokonce nějaké uhynuté zvířata a takéto věci. Buď to připlavilo z hora, od hore Hronia, takže ta voda byla taká hnědá, kalná.
0: Aby bylo jasno, povodňová vlna nezůstala jen u Banské Bystrice, dál ohrozila a poškodila Brezno, Podbrezovu, Slovenskou Ľupču, Sliač a i Zvolen. 23. října o povodni informoval také Československý rozhlas. Uslyšíme Vladimíra Šmihulu a Dušana Spodniaka.
2: V postihnutých oblastiach pokračují záchranné práce. Účinně pomáhají najmä příslušníci armády, našej a i sovětské. Vážna situácia je v Banskobystrickom okrese v okolí Hrona. Obyvateľov zásobujú pomocou obojživelných transportérov a vrtuľníkov. O situácii v stredoslovenskom kraji hovorí redaktor Dušan Spodniak.
3: Vo všetkých okresoch stredoslovenského kraja, ktoré postihli záplavy, intenzívne pracujú na odstraňovaní škôd a obnovení výroby v priemyselných a poľnohospodárskych podnikoch. Dnes ráno mierne poklesli hladiny všetkých rozvodnených tokov. Situácia sa oproti včerajšku až na okres Veľký Krtíž nezhoršila. V Banskobystrickom okrese, kde pôvodne zasiahli viac ako 260 domov a v 4 závodoch museli dočasne zastaviť prevádzku, pokračujú záchranné práce a zabezpečujú plynulé zásobovanie obyvateľstva.
0: Povodeň třeba pomůže rozhodnout to dilema, které se tu rýsuje. Mnozí z vás si myslí, že je to 75. rok. Zhruba stejné množství posluchačů ovšem typuje 1974. Třeba pomůže následující skladba.
4: Už víte, který rok dnes hledáme?
5: Napište nám SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: Nazareth, Love Hurts, pokud jste v té době, kterou hledám, byli náctiletí, něco o bolestivosti a problematičnosti lásky v tom věku jistě víte. Pojďme se podívat na zajímavé tipy, které posíláte. Třeba Marie píše: Dobrý den, můj tip je rok 1976. Myslím si totiž, že nápoj lásky číslo 10 je na desce Karel Gott 76. Máme ji doma. O 4 minuty později píše Ludmila: Tak to je úplně jasné. Nápoj lásky číslo 10 je na desce Karel Gott 74. Máme ji doma. A teď se v tom vyznejte. Ve 3/4 najednou nás zazvonil telefon. Já se ptám, kdo pak je tam. Dobrý den.
1: Tady Pepa, senior z Vysočiny.
0: Pepo, zdravím vás.
1: Zdravím, pane Honzo, budu velmi krátký, je to rok 74.
0: Ale jděte.
1: Protože v té době jsem byl septima na gymnáziu, vyhráli jsme nějakou soutěž a pobývali jsme 3 dny v Českém slovenském rozhlase v Praze, natáčeli jsme
0: ano.
1: Studio mladých.
0: Ano.
1: S vámi osobně jsem se setkal v loni na setkání posluchačů.
0: To je dobře, já jsem se lekl, že jste mě potkal v tom roce. 74 říkáte. Já jsem tady žertoval, že jsem se bál, že řeknete, že jste mě potkal v tom roce. To bychom si moc nepopovídali, protože kdyby to byl ten rok, který vy říkáte, tak já byl 5letý usmrkanec a dal jsem dohromady s Bídou jednoduchou holou větu. Pepo, já si ten tip píšu, jestli je to správně nebo ne, vám samozřejmě teď neřeknu, ale děkuju, že jste s námi. Mějte se fajn, nashledanou.
1: Taky, nashledanou.
0: Tak Pepa byl v té době na praxi v Československém rozhlase. No vidíte, jako naši elévové, kteří chodí po hostinsky vystupovat ráno co ráno do vysílání Ranní dvojky. Tohle už je Řeka lásky Marie Rotrová. Na desce se ta věc ocitla v roce, který dnes společně hledáme.

0: Zdravím na dálku do Olomouce Miloše, který napsal SMS-ku tohoto znění. Dobrý den, je to jednoznačně podle písniček, bylo mi sladkých 17 a ty písničky si pouštím dodnes. Miloši, jsem rád, že je to jednoznačné, ale napište prosím letopočet, jinak se z toho nedokážu nijak dostat. A jedna zpráva, která stojí za to, kamioňák Viktor, který je taky muzikant a příležitostný technik na různých produkcích po celé Evropě, obávám se, píše: Měl jsem tu čest před 2 týdny být s Nazarety na jednom pódiu. Pravda, jako pohůnek dráteník, ale stálo to za to. To vám teda závidím, Viktore. Viktor se domnívá, že by to měl být rok 1974. Pojďme si to ještě podpořit, ty vaše dojmy a pocity, hokejovou nápovědou. Pokud si ještě vzpomenete na systém mistrovství světa, ve kterém byly 3 výkonnostní skupiny a v té nejvyšší, kde hrálo i Československo, hrál každý s každým 2x, tak si možná vzpomenete na mistrovství toho roku, kdy jsme v prvním zápase sovětskou sbornou rozstříleli 7 góly. Je pravda, že v té odvetě už to tak úplně dokonalé nebylo. Sověti nasadili ostré lokty, my jsme šli do vedení gólem Jiřího Holíka, ale 3 branky sborné v druhé polovině druhé třetiny ten zápas rozhodly. Ve sportovním archivu České televize se zachoval dobový obraz i zvuk. Já mám ukázku, jak komentují tenhle záznam o dost později Robert Záruba a Pavel Bárta.
1: Poslední sekundy druhé třetiny, ještě pokusy první formace, White ale přihrávku nedostal, Jakušev. Zadovka zpátky a takhle už sbornou známe v situaci, kde vede o gól nebo ještě lépe o 2. Poslední sekundy druhé

Barry Manilow a Mandy přesně ve 12.55, tedy ve chvíli, kdy v pořadu byl jednou jeden rok, musím s pravdou ven, ať už chci nebo ne. Tak nejdřív poděkuji za spolupráci na dnešních nápovědách rozhlasovému Elévovi, který se jmenuje Martin Pfrogner. Ano, je to ten týž mladý muž, který byl živě dnes ráno v našem ranním vysílání. No a pak poděkuji Milošovi z Olomouce, který vyslyšel moji výzvu a doplnil to podstatné, co mu z předchozí SMSky vypadlo. I on tvrdí, že to je rok 1974. Tak gratuluji vám, kteří jste to dali, vy ostatní nebuďte smutní, zahrajeme si zase zítra. Teď už je na řadě Václav Neckář, je to krásná letní píseň, snad prožíváte krásný letní den. Pokud k tomu přispěla nějakým dílem i dvojka, jsme potěšeni. Na mé místo usedne za okamžik Iva Bendová, těším se na vás zase zítra ráno.

0: prázdninová blízká setkání na dvojce.
1: Také během léta u nás můžete poslouchat rozhovory se známými a zajímavými osobnostmi.
0: Vašimi letními průvodci budou Michaela Maurerová a Vasil Fridrich.
1: I o prázdninách nás můžete slyšet každý všední den po 11. hodině.
0: Na dvojce.
2: Bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Česko chce zrychlit a zjednodušit hodnocení nových léků a silné bouřky odpoledne a večer hrozí na jihu Čech. Bude oblačno až polojasno, lokálně přehánky nebo bouřky hlavně na zmíněném jihu. Nejvyšší teploty do 28 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Stát chce změnit podmínky pro klinické studie nových léčiv. Jejich počet dlouhodobě klesá v Česku i v Evropě. Ministerstvo zdravotnictví dnes představilo národní strategii pro klinická hodnocení. Díky nímž se k inovativní léčbě mělo dostat víc pacientů, řekl ministr Adam Vojtěch za hnutí ANO.
3: Naším cílem je, abychom celý tento proces co nejvíce zkrátili, protože to je to, na čem často se ty firmy rozhodují. Jedna z věcí, která byla akcentována, je, aby byla třeba jednotná smlouva mezi nemocnicí, kde ta klinická studie je prováděna, a tím zadavatelem, protože často, než se vyjednala vůbec smlouva, jak bude koncipována, tak to trvalo několik měsíců a to je čas, který nám chybí.
2: Loni se v Česku do více než 900 klinických studií zapojilo skoro 1,5 tisíce lidí. Silné bouřky odpoledne a večer hrozí na jihu Čech. V přívalových srážkách může spadnout až 30 litrů vody na metr čtvereční. Padat mohou i menší kroupy a vítr může foukat v nárazech rychlostí až 70 km za hodinu. Předání výškové budovy číslo 34 v bývalém továrním areálu ve Zlíně majiteli se dnes neuskuteční. Na místě nadále zasahuje 6 hasičských jednotek a vodou prolévají trosky. Pokračuje mluvčí majitele budovy společnosti Cream Marcel Schmidt.
4: Co se týká převzetí objektu, tak společnost Cream je součástí krizového štábu. Konkrétní termín nějaký závazný nepadnul. Skutečně my teďka vyčkáváme a děláme ty přípravné práce pro to převzetí.
2: Společnost musí následně zajistit i likvidaci trosek. Na budově úřadu městské části Praha 4 letos zahnízdily poštolky. Obecné mláďata se právě učí létat. Není výjimkou, že sedí na zemi a odpočívají. Radnice proto vyzvala obyvatele, aby na ně nesahali a nikam je nepřenášeli. Rodiče o ně dál pečují. Po postupu Španělů přes Francii se rozhodne o druhém finalistovi fotbalového šampionátu. V Atlantě proti sobě v 21 hodin našeho času nastoupí Angličané a obhájci titulu Argentinci. Ti dvakrát zvládli prodloužení a osmifinále s Egyptem otočili ze stavu 0-2. O argentinské mentalitě mluví trenér Lionel Scaloni.
5: Jsme národ, který se nikdy nevzdává. Ostatně to ani Španělé, Francouzi nebo právě Angličané. Máme vynikající fotbalisty, mentálně správně nastavené. Zvládli jsme těžké chvíle, které nás udělaly silnějšími.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
2: Bude oblačno až polojasno, lokálně přehánky nebo bouřky, zejména na jihu Čech, a mohou být i silné. Večer bude místy oblačnosti ubývat přechodně až na skoro jasno. Nejvyšší teploty většinou 24 až 28 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 18 a na Šumavě až 21.
1: Doprava.
2: Na příjezdu do Brna po D1 od Prahy se osobním autem zdržíte asi 20 minut před omezením u D2. Na 15. kilometru D5 směrem od Prahy se po požáru osobního auta jezdí jen levým pruhem a je tam kolona asi na čtvrt hodiny. A stejně dlouho se zdržíte také na výjezdu z Prahy po D11 a to kvůli omezení na 8. kilometru. Zprávy končí teď Iva Bendová.
6: Dobré odpoledne, 13 hodin a 4 minuty, středa 15. července a vysílání odpolední dvojky právě začíná. A dnešek bude patřit objevování. Podíváme se na místa, kam možná běžně nezavítáte. I tam, kam se můžete vydat jen pohledem vzhůru. No, zvím trošku tajemně, možná jako hrad v Karpatech, ale nebojte, už brzy prozradím mnohem víc.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: 3D v plném proudu a s ní také další letní odpolední dvojka. Prázdniny mají tu krásnou vlastnost, že i obyčejný den může přinést nový zážitek, no a my jich pro vás dnes máme hned několik. Už za pár minut přidáme samozřejmě další indíci do naší letní soutěže Pátračka, no a později společně zvedneme oči k noční obloze. Co všechno nám letos v létě nabídnou hvězdy a proč se vyplatí dívat se nahoru, tak i to probereme s jedním z našich dnešních hostů. Tak se to na dvojce, pardon, nenechte ujít, teď už Petr Habka, Lucie Bílá.
1: Odpolední dvojka.
2: Dnes s Ivou Bendovou.
3: Dívám se, dívám a ty spíš, matně se leskne malý kříž, stoupá a klesá tvoje hruď.

0: Tina Turner právě teď dohrála v odpolední dvojce. No a vzhledem k tomu, že nás určitě posloucháte pravidelně, tak víte, co bude následovat. V tuto chvíli si totiž dáme další indici v naší soutěži Pátračka. Samozřejmě, že nejprve ale řeknu, jak to vlastně bude celé vypadat, respektive pokud už jste se zapojili, tak víte, že máte tipovat na našem speciálním webu dvojka.rozhlas.cz, tam je speciální formulář, kam dáte svůj tip, své jméno a příjmení a následně, pokud to zvládnete do páteční 12. hodiny, budete zařazeni do slosování o poukaz pro dvě osoby na dvě noci na ubytování spolupenzí v hotelu na luxusní adrese v Karlových Varech. Tak já držím palce, no a tady máte dnešní indici.
1: Mrazivé léto na dvojce.
2: Pátračka.
3: Možná vás překvapí, že mým největším a bez pochyby nejvíce houževnatým protivníkem není žádná vycvičená armáda, ale jediná odvážná žena v nátělníku, Ellen Ripleyová. Pronásledoval jsem ji vytrvale po celé lodi, v opuštěné kolonii i ve vězeňském zařízení. Stal se mou celoživotní posedlostí, stejně jako já tou její. Náš nekonečný souboj prostupuje napříč celou původní sérií a pevně stojí na této nezdolné hrdince, kterou ve všech pokračováních nezapomenutelně stvárnila skvělá Sigourney Weaver. Diváci tak mohli sledovat naši vzájemnou a postupně se vyvíjející fascinaci, která měla vyvrcholit zkázou jednoho z nás.
2: Už víte, koho v Pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme?
1: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.

0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Pořad Terezy Bebarové o radosti z jídla i ze života.
0: Na dvojce.
2: Zdravá snídaně, jo, to se lehce řekne, ale co si pod tím pojmem máme představit? Mysli s jogurtem, hemenex, obložený chleba, koláč, kobliha nebo jenom šálek kávy? Ano, i tak někteří snídají. Ostatní o tom všem si povíme v dnešním Jeste, ať vám to sluší. A jak by ta správná a výživná snídaně měla vypadat, se dozvíme od nutriční terapeutky Andreji Jakešové. Dobrý den, Andreho.
3: Dobrý den.
2: Jak to tady s tou zdravou snídaní máme dělat? Jak by měla vypadat? Co by měla obsahovat?
3: Já možná odpovím tím, že se pochlubím, co jsem snídala já dneska.
2: No,
3: na tom to vysvětlím. Já jsem dneska ráno měla kaši z celozrnné rýže, vařenou v mléce, ještě jsem přidala tvaroh a navrch banán a trošku lněného oleje. Samozřejmě to nemusí být snídaně pro všechny a já jsem dneska na snídaně měla dost času, takže samozřejmě může to být i něco rychlejší.
2: Ta celozrnná rýže se přece jenom vaří trochu dlouho.
3: Já už jsem ji měla uvařenou včera.
2: No, výborný tip, dobře, takže uvařit takže si předem a potom jenom rozvařit mléce.
3: Přesně tak. Mm. A moje snídaně obsahovala všechny ty důležité složky. Celozrnná rýže jako komplexní sacharid, to znamená zdroj sacharidů, který nám bude dodávat tu energii postupně, pomalu a budeme dobře sytí. Mléko a tvaroh je zdroj bílkovin, takže opět přispívá to k sytivosti. A nakonec troška lněného oleje, což je ten zdravý tuk. A banán tedy jako nějaký doplněk ve formě ovoce. Samozřejmě místo toho oleje můžete zvolit právě oříšky, ořechové máslo, nebo ten tuk vlastně může být zastoupen třeba i v síru. Pokud si obložíme chléb sírem, tak nemusí být úplně nutné si na ten chleba ještě mazat máslo, protože síry bývají i tučné, čili dodají i bílkovin i tuk. Pokud si připravujeme míchaná vajíčka, tak vajíčka dodají bílkoviny i nějaké množství tuku, takže zase úplně není nutné si mazat k tomu ještě máslo na chleba, ale spíš ho tak přikusovat.
2: Mm-hmm. Andrea, jsou dny, kdy mám vysloveně chuť na takzvanou sladkou snídani. A jak si k ní připravit třeba zdravý koláč nebo něco takového? Jde to vůbec?
3: Určitě. Jistě nebude překvapení, že zmíním pečení z celozrnné mouky nebo třeba z ovesných vloček právě z toho důvodu, že obsahují více vlákniny. A dál bych se zaměřila na ty bílkoviny. Takže přidat tvaroh, například tvarohový koláč. Nebo pokud pečeme čistě něco, jako je bábovka, tak bych právě k plátku bábovky přidala třeba jogurt nebo tvaroh, skyr, skleničku kefíru, vlastně doplnit ty bílkoviny. Potom samotném sladkém pečivu máme opravdu brzo hlad. Co se týče slazení, tak já jsem zastánce toho, že si dosladit můžeme, nicméně s většinou receptů se dá pracovat tak, že se to množství cukru trošku sníží.
2: To bylo opět výživné, díky, Andreo. Já vás jenom poslouchám a už úplně cítím, jak se mi rysuje postava. Tak aby toho nebylo málo, zítra si snídaňové téma ještě doplníme o pár dalších užitečných informací, protože nás čekají otázky a odpovědi, takže se uslyšíme zítra ve stejnou hodinu po 13. na stejné stanici a tou je dvojka. Krásný den přeje Tereza Bebarová a Andrea Jakešová.
3: Naschledanou.
0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Na dvojce.

Kapela Depeche Mode a Enjoy the Silence, tak u nás ticho neuslyšíte, opravdu velmi výjimečně jenom, a tak doufám, že jste si užili alespoň to hudební ticho, jak o nich kapela zpívala. 1. srpna se systém superdávky rozšíří na všechny dosavadní příjemce vybraných sociálních dávek. Jaké zkušenosti přinesly první měsíce jejího fungování, co se na základě praxe upravuje a jak postupovat, pokud po přepočtu domácnosti nebudou peníze stačit? Tak nejenom na to odpoví v dnešní kávě o čtvrtek Marek Maleňák z Úřadu práce. Ptát se i za vás bude kolegyně Patricie Strouhalová. Svoje dotazy můžete posílat už teď na dvojka@rozhlas.cz. Já posílám Dan Hill, Dana Hilla a pak už Věra Fajfrová.

0: Dva měsíce prázdnin. Pro někoho naprosto bezstarostné období, pro někoho bezstarostné o něco méně. Třeba pro nemocnice a jejich transfuzní oddělení. Právě léto a období dovolených pro ně patří k těm nejnáročnějším. Mluvit o tom budeme v odpolední dvojce s Věrou Fajfrovou. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Je doba dovolených, dárci jsou pryč, proto je to období pro nemocnice tak komplikované?
1: Přesně tak a situaci může komplikovat i to, kam konkrétně turisté na své dovolené míří, pokud jste třeba vyrazili do exotické země, jako jsou Kapverdy, Madagaskar nebo Nepal, měli byste to darování odložit až o půl roku. To dočasné omezení vás ale potká, i když se nevydáte úplně daleko, připomíná Vladislava Pražáková, hlavní sestra transfuzního oddělení fakultní nemocnice Královské Vinohrady.
2: Jsou to země, i které jsou v Evropě. Záleží na to, jaký je tam výskyt komárů například. My všechno máme na webových stránkách transfuzního oddělení, kde jsou veškeré informace. Když si je pozorně ten dárce přečte, tak i tam jsou aktualizovány některé ty věci, kdy mohou přijít darovat krev.
1: Povinný odklad, byť měsíční, tak bude platit pro dárce, kteří byli ve Středomoří, třeba v Itálii, pevninské části Řecka, ale pak také ve Francii, části Španělska, v Chorvatsku, Rumunsku, Srbsku nebo Maďarsku. A to kvůli západu nilského rečce, která má sezónu od 1. května do konce října.
0: A mají nemocnice speciální systém přes léto, jak zásoby krve hlídají?
1: Ano, například ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze stav zásob kontrolují dvakrát týdně, vždy v pondělí a v pátek. Zásoby si tam udržují určitě na 3 týdny dopředu, říká primářka tamního oddělení Daniela Dušková.
3: Když ten sklad poklesne na hodnotu, kdy máme zásoby na 2 týdny, to už začínáme zvát dárce aktivně. Jo? Naše děvčata sednou k telefonu, volají anebo hromadné SMSky posíláme.
1: Každopádně nemocnice se na letní měsíce připravují, předzásobují se už někdy od května a hlavně nikdy se nesmí stát, že by zásoby nějaké krevní skupiny došly úplně.
0: A na co je vlastně krev v nemocnici nejvíc potřeba, třeba na péči po letních úrazech?
1: To ani tak ne, podle paní primářky jen minimum letních úrazů vyžaduje transfuzi. Samozřejmě, když se stane nějaká vážná nehoda dopravní, je to už něco jiného, ale co ty zásoby tenčí, tak to jsou případy, kde pacient vyžaduje masivní nebo opakované transfuze typově při komplikovaných porodech nebo kardiovaskulárních zákrocích. Obecně se pak dá říct, že nula negativní a vlastně všechny skupiny s negativním RH faktorem bývají ty, které jsou potřeba doplňovat častěji. Jsou totiž méně zastoupené v populaci, proto když je pak nějaký pacient, který potřebuje danou krevní skupinu negativní, zásoby ubydou rychleji.
0: Tady můžeme znovu připomenout letní kampaň hasičů, policie a také zdravotních záchranářů s názvem I tobě koluje v žilách naše krev, ve které mezi sebou v úvozovkách soutěží v darování krve členové složek integrovaného záchranného systému a veřejnost. Tak jaký je aktuální stav, jak si vedou?
1: No i o přesná data budeme znát až na konci měsíce, ale pro představu loni během prázdnice v rámci této kampaně uskutečnilo přes 35 tisíc odběrů a podle odběrových vaků, které na webových stránkách kampaně ukazují aktuální stav, policisté, hasiči a záchranáři dokázali v úvozovkách vyhecovat dárce tak, že veřejnost loni vyhrála. No tak uvidíme, jak to bude vypadat v letošním už 5. ročníku kampaně.
0: Nedostatek dárcovské krve v letních měsících komplikují i dovolené dárců v exotických destinacích, kteří musí po svém návratu odběr odložit. Ti, kteří se letos do zmíněných krajin nechystají, se mohou spolu zasiči, policisty a záchranáři zapojit do dárcovské kampaně. I tobě koluje v žilách naše krev. Tak jestli to můžete být právě vy, tak se na to rozhodně podívejte. I o tom jsme si povídali v odpolední dvojce s kolegyní Věrou Fajfrovou. Díky a naslyšenou zítra.
1: Naslyšenou.
4: Odpolední dvojka.
5: Dnes s Ivou Bendovou.

0: Mariah Carey a píseň Without You. Píseň z roku 1994. Určitě si vzpomínáte, když vyšla, byl to obrovský hit. A obecně album Music Box, na kterém právě tahle ta píseň byla, bylo velmi úspěšné. Tak jestli jste si díky tomu zavzpomínali, co jste třeba v tom 94. roce dělali, tak to jsme samozřejmě rádi. I nadále vlastně bude muzika, která možná ve vás vyvolá nějaké vzpomínky. A co si budeme povídat za mě, to je úplně nejlepší. Enya a Anywhere Is, ale nejprve si dáme dnešní koláček štěstí, ve kterém Halina Pavlovská bude mluvit o tom, co souvisí s tím dnešním dnem, i když dneska to místo koláčku budou spíše červy. No, nechme to na Halině Pavlovské.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
3: Dejte mi sklenku šampaňského, řekl 15.7. roku 1904 spisovatel Čechov. Napil se, pravil, umírám a zemřel. Jeho knihy a dramata ale žijí pořád. A my taky. A máme za sebou první čtvrtinu prázdnin. Kdysi jsem v rámci svého středoškolského studia vystupovala v pražské recitační soutěži. Se spolužačkou Jarkou jsme nastudovali dialog z Čechova dramatu Tři sestry. Obsadili jsme druhé místo. A předseda poroty pravil, že to proto, že naše sestava nebyla kompletní. Jo, a dnes je taky den, kdy si mají slavit gumoví červíci. Já je mám docela ráda. Dodávají energii, je v nich želatina a nemo cukru. No a proto doporučuji. Když máš nervy, dej si červy.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.

0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Noční můry ožívají a každý stín může být nebezpečný.
0: A chybět nebude ani velká soutěžní pátračka.
1: Odhalte, jakou postavu děsivých příběhů hledáme a vyhrajte jeden z 9 pobytů pro 2 na 2 noci v luxusním hotelu v Karlových Varech.
0: Mrazivé léto na dvojce. Příběhy z kalendáře.
1: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
0: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
1: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
0: Příběhy z kalendáře.
1: Každý den po 17. hodině.
0: Na dvojce.
2: Bylo 14 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
2: Sněmovna schválila znovu zavedení EET od příštího roku a hasiči zaznamenávají nárůst počtu požárů od nabíječek elektronických zařízení. Bude oblačno až polojasno, lokálně přehánky nebo bouřky, hlavně na jihu Čech. Nejvyšší teploty do 28 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Od příštího roku by měla být opět zavedena EET. Příslušný zákon schválila sněmovna hlasy vládní koalice. Podle vlády má jít o modernější verzi bez nutnosti tisknout papírové účtenky. Má narovnat podnikatelské prostředí a ročně podle odhadu ministerstva financí přinést státu víc než 14 miliard korun. Norma zavádí i daňové změny a rodinám vrací například školkovné a studentům slevu na dani. Meteorologové vydali výstrahu před bouřkami, hlavně na jihu Čech. V Plzeňském kraji platí až do dnešní 21. hodiny pro Klatovsko, Sušicko a Horažďovicko. Další podrobnosti má plzeňský meteorolog Pavel Kopeček.
3: Během středečního odpoledne a večera očekáváme na většině území našeho kraje občasné přehánky, popřípadě i bouřky, zejména v jižní části kraje, tedy na Šumavě a v Pošumaví, mohou být bouřky i silné, doprovázené přívalovými srážkami, menšími kroupami a také nárazy větru kolem 70 km hodině.
2: V Česku přibývá požáru od nabíječek, mobilních telefonů, elektronických cigaret a dalších podobných zařízení. Před 5 lety jich hasiči evidovali 161, loni už 288.
4: Za požáry nabíječek může podle hasičského vyšetřovatele Václava Janovského z Benešova hlavně nepozornost.
5: Museli bychom stále tu baterii pozorovat, kdy dojde k nějakému syčení, nafukování. Když už dojde k nějakému rozvoji toho požáru, tak samozřejmě, když nabíjete samotnou baterku, ideální je jí hodit do nějakého kýble s vodou a vynést ji před dům.
4: Přibývají také požáry elektrokol a elektrokoloběžek, potvrzuje mluvčí hasičského záchranného sboru Kristýna Posekaná.
6: Stále častěji taky vyjíždíme k požárům vozítek na bateriový pohon. Loni jsme jich měli za celý rok 109, do letošního května 43.
4: Riziko těchto požárů roste také díky teplému letnímu počasí. Richard Webs, Český rozhlas.
2: Do areálu Pražského hradu loni přišlo 9 milionů lidí, meziročně o 700 tisíc víc. Roste i počet návštěvníků, kteří si zakoupí lístek na některou z prohlídek. Zároveň se za poslední 3 roky zvýšily investice do oprav a služeb pro návštěvníky, přibyly bezplatné toalety, pítka, nově je přístupná třeba renesanční fíkovna a Hartigovská zahrada. Dnes se navíc otevřel nový obchod nabízející suvenýry od českých výrobců a designérů, pokračuje vedoucí kanceláře prezidenta republiky Milan Vašina.
7: Ty největší investice, kterými jsme tady dneska měli, tak byl ústav šlechtičen. Měníme zahradu na baště, změnili jsme jelením příkopu přístupy, udělali jsme nové věci, které jsou v chodkových sadech vlastně, a tady budeme vlastně celé chodkové sady i měnit.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Bude oblačno až polojasno, lokálně přehánky nebo bouřky, zejména na jihu Čech, i silné. Večer bude místy oblačnosti ubývat přechodně až na skoro jasno. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 18 a na Šumavě až 21.
0: Doprava.
2: Na příjezdu do Brna po D1 od Prahy pojedete asi 50 minut od stého 78. kilometru k omezení na stém 96. Výjezd z Prahy po D11 stále komplikuje omezení na 8. kilometru, kde se jezdí jedním pruhem, zdržení v koloně asi čtvrt hodiny. A kvůli obousměrnému omezení ve Kbelské budete popojíždět z Cínovecké a v opačném směru od Černého mostu celou Novopatskou. Zprávy končí, Iva má opět slovo.
8: Pokračuje středeční odpolední dvojka, předám ještě informace o přesném času, je 14 hodin a 4 minuty a před námi spousta muziky. Mimo jiné Eva Farná, Miraj, Valdemar Matuška, ale teď aktuálně zpěvačka Sandra.
0: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Posloucháte středeční odpolední dvojku. Léto je ideální čas zvednout večer oči k obloze. Perseidy se pomalu blíží, planety jsou znovu vidět a na pražském Petříně můžete díky unikátní technice pozorovat vesmír způsobem, který ještě donedávna nebyl možný. Co všechno lze na letní obloze spatřit? Proč stojí za návštěvu Štefáníkova hvězdárna a jaké novinky tam čekají na návštěvníky, tak o tom si budeme po půl třetí povídat s jejím vedoucím Tomášem Proseckým. A co dnešní počasku? No, Václav Žmolík nás tenhle týden vodí po zajímavých technických památkách a dnes nám bude vyprávět o přehradě, která prý vypadá jako zámek. Tak jsem zvědavá.
1: Odpolední dvojka
2: dnes s Ivou Bendovou.

0: po Česku s Václavem Žmolíkem
1: na Dvojce.
2: Hezké odpoledne, Vašku.
3: Dobré odpoledne.
2: Tak ty jsi nás nalákal na vlastně zámek, nebo respektive přehradu, která vypadá jako zámek. Tak kde to najdeme?
3: Taková přehrada stojí na Labi, jenom kousek nad dvorem Králové nad Labem, a nejenže vypadá jako nějaký pohádkový zámek, anebo hrad, ale ona má i pohádkový název, Posuď sama. Jmenuje se Les království.
2: Hmm. No, když vypadá jako nějaký zámek, tak asi si domýšlím, že bude teda pěkně stará.
3: Domýšlíš si správně. Začali ji stavět před první světovou válkou, jenomže válečné běsnění její výstavbu spozdilo, a tak byla hotová až za první republiky v roce 1919. Tenkrát to byla největší přehradní nádrž u nás. Ovšem dobu, kdy byla projektována, nezapře, je kamenná, její hráz zdobí dvě brány s pseudogotickými věžičkami a domek hrázného s vysokou věží s cimbuřím, no a ten rovnou vypadá jako takový malý hrad. Mohla by v něm bydlet třeba nějaká princezna.
2: Ovšem je to také technická památka, ne?
3: Ano, a dokonce je to i národní kulturní památka, a pokud jde o tu techniku, tak v letech 1920 až 23 byla na pravém břehu pod hrází firmou Ink J.V. Velflík z Prahy postavena průběžná vodní elektrárna. Technologickou část tenkrát dodala firma Českomoravská Kolben z Prahy a elektrické vybavení firma Křižík Praha. Dnes už tam jsou nové turbíny.
2: No, tehdy ti nejlepší, ano. Skoro bych řekla. A proč vlastně naši předkové tenkrát před více než 100 lety přehradu Les království vystavili?
3: Příčinou byly časté povodně v Podkrkonoší, zvláště ničivé byly ku příkladu v letech 1890 nebo 1897, to přišly dokonce dvě. Voda se tenkrát rozlila až k tvému rodišti, až k Pardubicím. Proto padlo rozhodnutí, že se postaví dokonce dvě přehrady, jedna hned pod Špindlerovým mlýnem a druhá právě nad dvorem Králové v takzvaném Těšnovském údolí. Dnes tahle nádrž slouží jako zásobárna pitné vody.
2: A jaké jsou technické parametry téhleté přehradní nádrže a její hráze?
3: Tak dnes už dávno není z největších. Nádrž je při takzvaném zásobním objemu dlouhá 5,1 km a maximální zatopená plocha činí 85 hektarů. Hráz je vysoká 1,40 metrů, v koruně je dlouhá 218 metrů, šířka činí v základu 37 a v koruně 7,2 metru a hloubka u hráze, ta je asi 28 metrů. Stačí?
2: No, zatím ano, ale mám ještě samozřejmě další dotaz.
3: Ano.
2: Víš, že mě zajímají názvy,
3: ano.
2: Takže jak vznikl ten zvláštní název přehrady, tedy Les království?
3: Je zvláštní, viď?
2: Je?
3: Já jsem se o to taky zajímal, tak ten je z němčiny. Původně se jí říkávalo Těšnovská, to podle toho Těšnovského údolí, které jsem zmiňoval, nebo Těšnovského mlýna, který původně stával na Labi v těch místech. Ale konečný název nakonec vznikl z původního překladu německého výrazu přehrada v lesích království. Kolem Labe se totiž v těchto místech kdysi nacházel královský hraniční hvozd.
2: Vašku, a co kromě přehrady samotné si tady na místě můžeme prohlédnout?
3: Já jsem tušil, že ti to nebude stačit, ta přehrada. Tak ve zmíněném domku hrázného se nachází expozice. Ta se věnuje historii a současnosti vodního díla Les království a taky informuje o činnosti státního podniku Povodí Labe. Za příznivých podmínek je taky možné vystoupat jako princezna na tu vyhlídkovou věž s cimbuřím. Tobě by to tam zvláště slušelo. No a o pár desítek metrů dál tam stojí Štěrbova vila, což je stavení, ve kterém žili bratři Štěrbovi, kteří řídili stavbu přehrady před těmi více než 100 lety. No a tahle vila, ta je z místního pískovce, stejně jako přehradní hráz a další objekty. Nachází se v ní infocentrum a potom jsou na levém břehu nádrže zbytky toho někdejšího královského hvozdu, tedy les.
2: Tak to byla tady přehrada. Stojí něco za vidění i v jejím okolí, tedy v okolí přehrady Les království?
3: Našlo by se. Přidám tip pro rodiče s dětmi. Od hráze je možné jít po naučné stezce Lesem království a dojít do obce Hájemství, kde se nachází arboretum a taky areál environmentální výchovy, s dřevěnými sochami, hřištěm, vyhlídkou a kamennou maketou Krkonoš, které se ostatně tyčí málem na dohled.
2: To všechno tedy nedaleko přehrady Les Království. Vašku, tak děkujeme za další zajímavé povídání o naší zemi a jedna taková zvídavá otázka na závěr, určitě ji doufám čekáš, kam nás pozveš zítra.
3: Ano, ano, už na tom pracuji. Bude to do nové expozice Muzea války 1866 v Chlumu u Hradce Králové. Tam se odehrála tenkrát vlastně největší bitva 19. století na našem území. Více než respektive kolem 500 000 chlapů tam bojovalo.
2: Slibuje tedy Václav Žmolík a já vím, že co Vašek slíbí, to také dodrží. Tak zítra se těšíme na slyšenou.
3: Na slyšenou.

0: Možná i vás stále fascinují příběhy, které vyprávějí starověké egyptské hieroglyfy. Určitě také víte, že k jejich rozluštění přispěl 3/4 tuny vážící blok z černé žuly, který svět zná pod označením Rosetská deska. No a protože ji francouzští vojáci objevili právě 15. července roku 1799, je hlavní hrdinkou dnešních příběhů z kalendáře a vyprávět nám o ní budou Tereza Stýblová a Honza Kovařík. Tady je krátká ukázka.
1: K objevení došlo zcela náhodou během egyptského tažení francouzské armády. Ta se během postupu rozhodla důkladněji se opevnit ve městě, které dnes nazýváme Ar-Rašid.
2: Francouzi ho pojmenovali Rozet a pustili se do stavebních úprav tamní pevnosti Fort Julien.
1: A tehdy vstupuje do děje důstojník Pierre-François Xavier Bouchard. Mezi stavebními kameny, které se do zdiva dostaly pravděpodobně už ve 13. století za vlády mamlůků, si tento muž všiml desky hustě popsané různými znaky.
2: Pochopil, že může být velmi stará a vytušil její velkou vědeckou hodnotu. Dohlédl tedy na to, aby nedošlo k poškození a zajistil její transport do Káhyry, kde Francouzi založili vědecký institut.
1: Ani si s Terezou nechceme představovat, jak by to dopadlo, kdyby prozíravý Bouchard sloužil na nějakém jiném místě. Rozetskou desku by dost možná rozlámali, zapatlali maltou a prostě šoupli do zdiva pevnosti. A kdo ví? Tajemství hieroglyfů by možná dodnes nebylo rozluštěno.
0: Příběhy z kalendáře i ty dnešní vysíláme na Dvojce každý den po 17. hodině a už odvysílané díly najdete na webu Dvojky anebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Noční můry ožívají.
1: Každý stín může být nebezpečný.
0: Mrazivé léto na dvojce.
2: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, tedy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Moravskoslezského kraje a generálního partnera festivalu T-Mobile. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
0: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Stačí, aby se setmělo a nad námi se otevře svět, který většina z nás v běžném schonu skoro nevnímá. Přitom právě léto nabízí jedny z nejkrásnějších podmínek pro pozorování noční oblohy. A pokud chcete hvězdy vidět opravdu zblízka, nemusíte jezdit na druhý konec republiky. Na pražském Petříně totiž Štefánikova hvězdárna láká nejenom na historické dalekohledy, ale také na technologie, které dokážou výrazně potlačit světelné znečištění. Jaké bude to letošní astronomické léto, respektive jaké je a co všechno na hvězdárně zažijete, když se tam vydáte, tak to nám prozradí její vedoucí Tomáš Prosecký. Dobré odpoledne, vítejte.
1: Dobré odpoledne.
0: Léto je pro astronomy i pro veřejnost, řekněme, nejatraktivnější období, minimálně pro tu veřejnost. Tak co bychom si letos rozhodně na noční obloze neměli nechat ujít, kromě asi těch Perseid, o kterých většina lidí už ví, že se
1: přesně
0: budou
1: tak
0: dát pozorovat v srpnu.
1: Já bych možná nezačal noční oblohou, ale možná bych paradoxně začal denní oblohou, protože
0: ano,
1: samozřejmě
0: asi
1: ten největší highlight jaksi letošního léta nás čeká 12. srpna, kdy teda nás v České republice bohužel čeká jenom částečné zatmění slunce, nicméně relativně nedaleko ve Španělsku například budou mít teda úplné zatmění, tak tam je možno se vypravit. U nás tady v Praze bude zakryto zhruba nějakých 88-89% slunečního kotouče. Takže to nás čeká vlastně bohužel teda až v podvečer. Nicméně na to se těšit můžeme. To je takový asi řekněme letošní astronomický highlight.
0: Já si pamatuju, když to bylo někdy po roce 2000, nevím přesně kolik.
1: Asi 99.
0: Nebo 99.
1: 99 bylo to za
0: to bylo tak, 11. Jako, ano, jak jsme si všichni jako přikládali ty folie, aby teda jsme si ochránili oči. Proč je to vlastně tak jako zajímavý jev?
1: No tak obecně, že jo, je to samozřejmě jaksi pozorovatelsky atraktivní, protože se to neděje tak často a samozřejmě i řadu věcí jako při tom úplném zatmění, já říkám to částečný, bohužel zase až tak atraktivní není, ale při tom úplném prostě objeví se, nebo je možno pozorovat sluneční korónu, kterou běžně není vlastně možno pozorovat a podobně.
0: Dobře. Tak ještě jednou poprosím to datum.
1: 12. srpna.
0: Tak si to prosím všichni poznamenejte do kalendáře.
1: Začátek z 19.19 tady v Praze.
0: A když tedy jako vyrazíme k vám na hvězdárnu, budeme mít lepší ten zážitek?
1: Samozřejmě u nás se budete moct kouknout velkým dalekohledem, pokud tedy bude jasno. Bohužel tím, že je to vlastně tady v České republice v slunce v průběhu toho ukazu vlastně bude zapadat, jo? Čili ta maximální fáze je někdy okolo 20:45 a nedlouho po ní to slunce zapadá. My jsme tam ještě třeba trošičku jako zase omezení obzorem, takže my to budeme moct ten úkaz pozorovat zhruba do nějakých osmi, lehce po osmé hodině.
0: Na co dalšího byste pozval během letošního léta?
1: Tak samozřejmě obecně přes den je možno vlastně pozorovat to slunce, takže nejenom na to zatmění slunce.
0: Pořád jako nabízíte ten den a já čekám na tu noční oblohu.
1: Já tomu rozumím, ale když to tak vemete, tak my jsme vlastně otevřený od 11 dopoledne do 11 do večera s tím, že samozřejmě pak máme někdy mezi 7 a 9, když už, jak říkám, v uvozovkách slunce zapadá a hvězdy ještě nejsou, tak máme pauzu, takže takhle oddělujeme jako denní a večerní pozorování, takže vlastně to denní pozorování máme otevřené díl, takže tam můžete přijít na slunce, večer samozřejmě na pozorování planet a vzdálených jaksi objektů, přičemž teda zrovna letošní léto je na ty planety trošičku chudší.
0: Ale v červnu se něco dělo.
1: Teď ještě je vidět třeba planeta Venuše, že jo, ten jasný bod na západem, co tam je po té 9. hodině, co tam začne vykukovat, tak ten je možno v průběhu vlastně července ještě u nás jako pozorovat. Potom v tom srpnu, bohužel nám tam, jak říkám, do otvírací doby nám tam žádná planeta v úzovkách nepadá, že jo, až vlastně ke konci toho srpna se nám tam začne postupně nasouvat zase viditelnost Saturnu.
0: Takže. A je možnost přijít k vám i v noci někdy?
1: No, je, říkáme mezi tou 9. a 11. Mm-hmm. Tak takhle přes léto. Jo, a pokud někdo třeba na děti je to pozdě, tak si může počkat zase třeba do zimy, protože my se tou otvírací dobou přizpůsobujeme, jaksi soumraku, takže potom třeba v té zimní sezóně tam zase máme otevřeno takhle typicky od 6 do 8.
0: No. Říká vedoucí Štefáníkovy hvězdárny na pražském Petříně pan Tomáš Prosecký, který je naším dnešním hostem. My si dáme Petra Nováka, Hvězdičko blízkavá.
1: To se hodí.
0: A po písničce si budeme povídat dál.

0: Hvězdičko blízkavá Petr Novák, to nebyla náhoda, že hrála právě tahle ta píseň, protože naším dnešním hostem je ředitel Štefánkovy hvězdárny na Pražském Petříně, Tomáš Prosecký. My už jsme si povídali o tom částečném zatmění slunce, které nás čeká v srpnu, ale když přijde někdo vlastně úplně poprvé vlastně na hvězd, nebo do hvězdárny, třeba právě k vám, tedy na Petřín, tak já vím, že vy tam máte Zeissův astrograf.
1: Ano, to je náš největší a nejstarší vlastně dalekohled.
0: A je pravda, že na jeho koupi přispíval i Tomáš Garrigue Masaryk?
1: Je to pravda, v podstatě se na ně pořádala sbírka jak na Národní divadlo a poměrně významnou částkou 20 000 korunami. Že?
0: Což bylo
1: tehda, že celkově ta částka byla tuším 110 tisíc na to pořízení, tak těmi 20 000 korunami přispěl Masaryk osobně.
0: No a jako laikovi mě samozřejmě vyvstává okamžitě otázka, technologie neuvěřitelným způsobem dopředu, to, kde jsme dneska, těžko bychom si představili před 10 lety, a vy najednou máte prostě na pozorování oblohy Zeissův astrograf, kterému je 100. Víc jak 100,
1: ano, 1905 až 1907.
0: A tak si jako laik říkám, u vás to neplatí?
1: No, u nás to platí taky, ale my jsme vybavený jak teda pro staromilce.
0: Ano.
1: A máme vlastně tento dalekohled renovovaný, před 2 roky se nám vrátil vlastně po renovaci. A on je vynikající pro pozorování těch jasnějších objektů, takže vlastně přes den ho používáme zase ve speciální konfiguraci, tak aby to nebylo nebezpečné pro pozorování slunce. Večer potom pro pozorování těch jasnějších objektů, to znamená měsíc, planety, sluneční soustavy, ostatně pro pozorování měsíce byl ten dalekohled speciálně jako vlastně konstruován, tak to je v té hlavní kupuli. No a pak máme jaksi...
0: Ty super stroje.
1: Pak máme ten super stroj v druhé kupuli, v západní kupuli, ten už je takový menší, kompaktnější a je to vlastně, řekněme, experimentální elektronický dalekohled, který vlastně vyvinuli kolegové, který funguje, řekněme, na principu digitální astrofotografie. Je to v podstatě taková obří pro astronomii přizpůsobená elektronická zrcadlovka a návštěvník, když přijde, tak může vlastně pozorovat, jak vznikají ty krásné astronomické fotky, které zná z internetu. Samozřejmě když tam je vlastně chvíli, tak vidí prostě, jak ten obraz se neustále zlepšuje, jo, protože dneska, když se koukáte, my prostě máme tu nevýhodu, že jsme v centru Prahy, že před vlastně skoro 100 lety, když hvězdárna vznikla, tak byla na okraji, dneska jsme téměř v centru, tak to světelné znečištění je výrazné, takže ten klasický optický dalekohled, který už jako u těch objektů toho vzdáleného vesmíru trochu začínal ukazovat, jak s nadsázkou říkám, světle šedé obláčky na tmavě šedém pozadí, tak jsme to nahradili právě vlastně tímhletím moderním.
0: Tím elektronickým okulárem.
1: Tím elektronickým okulárem, tím vlastně moderním zařízením. Potom vlastně ty fotky se dneska dělají tak, že se vlastně sekáte řadu krátkých sekvencí a pak se to počítačově vlastně skládá a neustále, čím víc vlastně máte těch fotek, jich pořídíte, čím víc jich složíte dohromady, tak tím lepší a lepší vlastně obraz vám z toho potom vyleze.
0: Já jsem v úvodu říkala, že samozřejmě každý rok se my lajci, ale doufám, že tedy i vy odborníci těšíte na Perseidy, které přichází v srpnu. Já jsem se během té písničky ptala, jestli jako je dobré přijít i na Perseidy k vám, ale vy jste mě vyvedl z omylu.
1: Já naopak na ty Perseidy bych teda posluchače poslal někam mimo hvězdárnu, protože samozřejmě to je vlastně náhodný jev, který se odehrává jako po celé obloze. A my máme trochu tu nevýhodu, že prostě vidíme jenom skrz tu štěrbinu v té kopuli, takže vidíme jenom výsek té oblohy. Takže naopak paradoxně na Perseidy úplně to nejlepší, co můžou posluchači udělat, je vzít si nějaké skládací lehátko nebo něco takového a jít si jaksi toto lehátko rozložit někam na louku, kde budou mít volný výhled vlastně na celou oblohu, že jo, tam si sednout, koukat nahoru a kochat se.
0: No a to je druhá polovina srpna?
1: to je vlastně to maximum je taky z 12. na 13. srpna, to maximum je 13. srpna, tuším asi ve 4 hodiny ráno.
0: Až no. Takhle to máte?
1: No ale takhle, to je jako to maximum toho děje, jinak ono to je možný to pozorovat několik dní před, několik dní po, s tím, že tam je jako v tuhle tu dobu je tam, řekněme, ten pík té intenzity.
0: Mm-hmm. Tak ale abychom se nerozloučili, aniž bychom pozvali na speciální akci, tak ještě pojďme pozvat tedy na září do Ďáblic.
1: Tak, my jsme vlastně tři instituce, že jo, Planetárium, Štefánikova hvězdárna a Ďáblice. A v září v podstatě vzhledem k tomu, že naše nejmenší teda sesterská instituce hvězdárna v Ďáblicích slaví letos 70 let, tak v září od 11. do 13. myslím, že to je ten víkend, bude jaksi akce mezi planetami jako doma, kde se návštěvníci budou moci pokochat vlastně nafouknutými modely planet. Bude tam v podstatě cosi jako dětský den, takový rozsáhlejší. Děti si budou moct vyzkoušet nějaký stanoviště, že jo, vyzkoušet si v uvozovkách výcvik kosmonautů a podobně.
0: No tak já myslím, že to je velké lákadlo. Když řeknete taky nejenom dítěti, ale i leckterému dospělému, tak se určitě chytne.
1: Tak.
0: Tak děkuji za to, že jste přišel. Popřeji samozřejmě hvězdárně, ale všem institucím velkou návštěvnost a nám zase naopak návštěvníkům a divákům co nejkrásnější pohledy. Moc se užijte si léto a třeba zase někdy tady u nás na viděnou, naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
0: A já ještě dodám, že naším dnešním hostem byl vedoucí Štefánikovy hvězdárny na pražském Petříně Tomáš Prosecký.
2: Odpolední dvojka. Dnes s Ivou Bendovou.

0: Posloucháte Odpolední dvojku.
1: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dal matin.

a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zvládne kříž.

To byl Štěpán Kozuk, zpívající Petra Habku. Kocour se schoulil na tvůj klín. To je písnička, kterou jsme slyšeli, a pode mnou se rozjíždí kapela U2 a jejich S tebou nebo bez tebe. No a poté už se můžete těšit na další zprávy s Pepou Maršálem. Tak si to nenechte ujít a já vám přeji příjemné odpoledne s Dvojkou.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty.
1: Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali
0: Taťána Medvecká,
1: František Kinský,
0: Saskia Burešová,
1: Miroslav Hanuš,
0: Lucie Výborná,
1: Jakub Kvášovský,
0: Naďa Konvalinková,
1: Daniel Stach,
0: Jaroslav Svěcený
1: a Martin Mišička.
0: Vyberte absolutního vítěze.
1: Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru Šarm, Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti,
0: nebo také na e-mailové adrese charm@rozhlas.cz.
1: Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor,
0: chytrý telefon,
1: DAP rádia a další ceny.
0: Více informací na www.šarmantníosobnost.cz.
2: Bylo 15 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Česko a Slovensko společně nakoupí vojenskou techniku. Maximální ceny pohonných hmot zítra opět stoupnou. Máme oblačno až polojasno, lokálně přehánky nebo bouřky, hlavně na jihu Čech, a nejvyšší teploty do 28 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Ke společnému nákupu vojenské techniky se dnes zavázalo Česko a Slovensko. Ministr obrany za hnutí SPD Jaromír Zuna podepsal memorandum se slovenským protějškem Robertem Kaliňákem. V budoucnu by země měly společně pořídit minomety a vojenská auta. Podle Zuny by společný nákup mimo jiné zajistil i lepší cenu.
3: Je to velmi náročný a ambiciózní program, který tímto společně spouštíme. Takže si myslím, že to je velmi významný krok. Jde o praktické naplňování závěrů z jednání a podepsaného memoranda mezi vládami obou zemí.
2: Ministři se také domluvili, že se na konci července společně potkají na prezentaci zmíněné techniky na Slovensku. Cenový strop na pohonné hmoty zítra dál poroste. Benzín oproti dnešku podraží o 32 haléřů na 42 korun a 21 haléřů za litr. A naftu budou moci čerpací stanice prodávat nejvýše za 40 korun a 12 haléřů, což je o 78 haléřů víc než dnes. Maximální ceny bude ministerstvo financí určovat už jen do konce tohoto týdne. Podle analytiků pak lze očekávat růst cen. Sněmovna schválila znovu zavedení EET. Začne platit od příštího roku, tentokrát už bez povinného tištění účtenek. Opatření má podle koalice narovnat podnikatelské prostředí a ročně podle odhadu ministerstva financí přinést státu víc než 14 miliard korun. Opozice zákon kritizuje. Například podle poslankyně Věry Kovářové z hnutí STAN nebude mít EET slibovaný přínos.
4: Výnos z EET pro státní rozpočet bude v podstatě nula. Ohání se tím, že to bude dobré pro hospodářský růst. Já jsem v tom zákoně nenašla nic, co by podporovalo hospodářský růst.
2: Předloha míří do Senátu. Ostravská fakultní nemocnice dnes otevřela Centrum preventivní medicíny. Lékaři se tam budou starat o lidi, kteří chtějí předcházet vzniku kardiovaskulárních, onkologických a dalších onemocnění. Zájemci se mohou přihlásit také do programů zdravého životního stylu a dlouhověkosti, říká vedoucí centra Filip Ječmínek.
5: Vítáme i plně zdravé pacienty, kteří mají zájem o prevenci ještě dřív, než nemoci vůbec nastanou. A dalším skrytým bonusem je možnost vyhnout se i medikamentozní léčbě, to znamená lékům proti těm nejčastějším civilizačním onemocněním, jako je vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol, cukrovka.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Máme oblačno až polojasno, lokálně přehánky nebo bouřky, zejména na jihu Čech, i silné. Večer bude místy oblačnosti ubývat přechodně až na skoro jasno. Nejvyšší teploty většinou 24 až 28 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 18 a na Šumavě až 21.
0: Doprava.
2: Na příjezdu do Brna po D1 od Prahy pojedete už asi hodinu od stého 78. kilometru k omezení na stém 96. Na 8. kilometru D11 směrem od Prahy už se jezdí dvěma zúženými pruhy a ne jen jedním. Výjezd z Prahy ale nově komplikuje nepojízdné auto stojící v prostředním pruhu na 6,5. kilometru. A na silnici 34 se jezdí kivadlově u Komorovic kolony oběma směry až na půl hodiny. To byly zprávy do třetice Iva Bendová.
6: Pokračuje letní odpolední dvojka. Já to léto zmiňuji schválně, protože před námi je Věra Špinarová a její píseň Slunečné pobřeží. Tak si to společně pojďme užít.
0: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
1: I tento víkend se můžete těšit na další vědecký případ Sherlocka Holmese. Tentokrát bude vyšetřovat záhadné zmizení. Kdo zmizel, vám samozřejmě neprozradím, nebudu předbíhat, ale v naší soutěžní ukázce naznačíme, že důležitou roli v tomto příběhu hraje pes. No a pokud chcete soutěžit, tak pozorně poslouchejte.
2: Někteří speciálně cvičení psi dovedou čichem rozeznat i pašované nebo zašmelené zboží. Což pak jste jak těživ neslyšel o slavném Benovi, který sloužil u Scotland Yardu?
3: Ne, to byl ale jistě německý ovčák.
2: Opět se mýlíte. Ostatně většina lidí považuje za nejlepšího, ne-li dokonce jediného služebního psa, pouze německého ovčáka. Vynikající Ben byl ovšem pes novofunlandský. Sloužil u Scotland Yardu od roku 1947 do roku 1950 a za pouhé 3 roky své služební kariéry zadržel více než 100 zločinců.
4: To je víc, než dokáže mnohý policista za celý svůj život. Přesně takhle to o něm řekl vrchní inspektor Scotland Yardu S.E. Beck.
1: Chcete získat dárkový poukaz v hodnotě 1000 korun na nákup plavek a spodního prádla v prodejnách Timo? Tak jako pátí v pořadí správně odpovězte na otázku, kolik let sloužil Ben u Scotland Yardu. Svoje tipy posílejte SMS-kou na 702 222 220.
0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
5: Na dvojce.

0: Tak a George Harrisona právě teď střídá druhá část naší soutěže Máte vteřinku. Otázka byla položená, vy jste během písničky odpovídali. No a tak pojďme se podívat tedy postupně na to, jak to celé dopadlo. Otázka zněla, kolik let sloužil Ben u Scotland Yardu?
1: Sloužil u Scotland Yardu od roku 1947 do roku 1950 a za pouhé 3 roky své služební kariéry zadržel více než 100 zločinců.
0: 3 roky, to byla správná odpověď. My jsme dnes soutěžili o dárkový poukaz v hodnotě 1000 korun na nákup plavek a spodního prádla v prodejnách Timu. Já jsem už avizovala dopředu, stejně tak jako vždy, že vyhraje 5. správná odpověď, respektive autorka či autor. Dnes je to tedy muž a je to Pavel Vybíral. Gratuluji vám, užijte si nákup plavek anebo spodního prádla, ať už tam půjdete vy nebo vaše partnerka. A ještě dodám, že vědecký magazín Meteor vysíláme v premiéře na Dvojce každou sobotu po 8. hodině. Samozřejmě, že pokud byste se raději přispali, tak nevadí, protože ho máme v nabídce ještě v nedělní odpolední repríze, a to po 15. hodině. No a nebo samozřejmě kdykoliv na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost. Na Dvojce.

0: odpolední dvojkou.
1: Prázdninové zážitky, příběhy a inspirace.
2: Léto je jako stvořené pro malé cestovatelské zážitky, anebo i ty velké. No a někdy kvůli nim nemusíte ani opustit republiku. Pokud vás láká Francie se svými bagetami, sýry, levandulí, vínem a také pohodovou atmosférou pouličních trhů, vydejte se tento týden na pražskou Kampu. Právě tam se totiž konají tradiční francouzské trhy. Na místě natáčela reportérka Českého rozhlasu Monika Doležalová.
3: Určitě tady najdeme více než 20 stánků, jako s různými producenty, je tady pyrenejská šunka, máme tady ústřice, máme tady naturální vína, pednat vína, šneky, takže je tady toho opravdu hodně k ochutnání.
4: Představila mi trhy na Kampě specialistka komunikace Klára Honiš. Zajímalo mě také, zda své produkty u stánků nabízí pouze Francouzi.
3: Jsou tady i Češi, je to různé, jsou to většinou lidi, kteří mají nějakou jako spojitost s Francií. Takže ať už milují Francii, nebo mají partnera z Francie, nebo jsou to Francouzi samotní, takže to takový mix.
4: Jaká je komunikace s Francouzi třeba?
3: Musím říct, že je osobitá, ale zároveň příjemná. Oni jsou velmi srdeční, velmi přátelští a milují dobré jídlo a pít.
4: Co byste řekla, že tady lidé tak nejčastěji jako vyhledávají?
3: Jsou to určitě vína, ale zároveň jsou to i ty speciality, a to asi šneci, bych řekla, a ústřice. Protože tady máme teďka mistra v otevírání ústřic světového a myslím si, že právě ústřice povedou i tenhle ročník, že to byla taková specialita.
4: Jedná se už o 19. ročník francouzských trhů a nejsou jen o gastronomii, ale také i o doprovodném hudebním programu, který zmínil organizátor Thomas Bouton.
5: Občas přijde lidé z Francie, máme skupina, která přijde z Francie jen pro ten festival. Chceme mít jako nejen francouzský hudba, ale taky jazz, bude tam trošičku kubanské hudba. Bude sbor, taky doporučuji neděli v dvou, to bude magnifik, to bude super. Jako to je rendezvous pro nás. Oni lidé mají rád, že říkají, že do Francie MAD.
4: Na akci můžete ochutnat chobotnice, krevety, šneky, francouzská vína, sýry, ale i slavné francouzské makronky a koláče. Monika Doležalová, Český rozhlas.
0: Léto s odpolední dvojkou.
1: Prázdninové zážitky, příběhy a inspirace.

0: Radioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: prstem po mapě
1: s Petrem Horkým
0: na Dvojce.
2: Doufám, že máte náladu cestovat, protože právě to budeme činit v rámci odpolední dvojky a také seriálu Prstem po mapě v následujících minutách s Petrem Horkým. Hezké odpoledne.
3: Krásný den.
2: My se vydáme na ostrov Bonaire. Ten si dnes asi spojujeme nejvíce s plameňáky, potápěním a také Tyrkisovým mořem, ale jeho dějiny jsou spojené také se solí a s tvrdou prací zotročených lidí. Petře, proč byla právě na Bonaire sůl tak důležitá?
3: Protože Bonaire má pro výrobu soli ideální podmínky. Je tam hodně slunce, stálý vítr, málo deště a mělké laguny, které jsou na jihu ostrova, úplně jako legendární. Mořská voda tam nechává odpařovat a zůstávala po ní sůl. A když Nizozemci ostrov ovládli roku 1636, tak velmi rychle pochopili, že tady neleží zlato v zemi, ale bílé zlato leží na hladině vysychajících solných pánví. A to se doopravdy stalo.
2: Kdo tu sůl získával? Byla to, řekněme, práce místních lidí?
3: Tam se právě dostáváme k velmi dramatickému a smutnému období, které se týká vůbec karibských ostrovů, ale dosáhne až do Afriky a dosáhne až do dneška. Jednak to byli místní lidi, někteří, kteří tam pracovali, ale tu nejtvrdší práci odváděli zotročení Afričané. Protože do Karibiku se vozili otroci z Afriky, aby tam za šílených podmínek dřeli právě na získávání soli. Celé dny stáli ve slané vodě a pod tím ostrým karibským sluncem ručně lámali, zhrabovali a přenášeli sůl. Ta práce byla prostě mimořádně těžká. Dovede si představit, jak ta sůl mohla drážit po košku, pálila v očích, slunce je spalovalo a pochopitelně nebyla žádná ochrana. O otroky se nikdo nestaral. Takže je důležité říct, že za krásnou bílou solí stála a vlastně do dneška stojí velmi temná lidská cena.
2: A jsou po té době tam ještě nějaké viditelné stopy?
3: Jsou velmi silné a stojí za to se tam jít podívat. A není to jenom v uvozovkách ta smutná dramatická kapitola, je to úžasné a stojí za to vidět. K té hrůze do dneška jsou na jihu ostrova malilinkaté otrocké domky, takové bílé a žluté kamenné stavby z 19. století. Když jsme tam byli s dětmi, tak se mě celý ptali, jestli to je jako třeba pro pejsky, nebo jestli si tam někdo hrál. Ne. To je tak malilinkaté, to je tak miniaturní, že to je fakt jako větší psí bouda. A tam prostě bydleli lidi, tam bydleli otroci, kteří prostě tam byli umístěni, aby přespávali hned u těch solných pánví, aby se nestrácel čas, kdy můžou pracovat. A barvy domků zároveň sloužily jako orientační body pro lodě, které přijížděly nakládat sůl. Takže ten znak hrůzy byl i navigační znak pro ty, kteří na tom bohatli.
2: Takže sůl z ostrova Bonaire nebyla jenom místní surovina?
3: Ne, putovala hlavně do Evropy a do obchodních přístavů, kde se používala ke konzervování ryb, masa a zásob pro dlouhé plavby. Dá se říct, že část evropského námořního obchodu a koloniálního světa stála i na soli z malého karibského ostrova Bonaire. A to nám připomíná, že fakt za každou špetkou soli je obrovský příběh bohatství, moci, obchodu, chamtivosti, bezohlednosti, ale taky utrpení a nesvobody. A vždycky si říkám, jak je dobře, že tohle je pryč, aspoň na větší části světa.
2: Tak si na to můžete vzpomenout, až si dneska budete solit třeba večeři. Petře, děkuji i za tohleto dnešní povídání. Popřeji ti krásné odpoledne a těším se na Dvojce na příště. Naslyšenou.
3: Díky moc a krásný den.

0: Demi Moore a taky Patrick Swayze a filmová píseň z filmu Duch. Tak to bylo právě teď to, co jste slyšeli, tedy z hudebního hlediska. No ale my už jsme ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem a já zdravím Martina Tomáše. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak dnes mělo být stále ještě bouřlivé počasí. Vyplnilo se to?
1: A tak částečně se to vyplňuje, ono těch bouřek dneska nemělo být zas až tolik, vlastně výstraha se žlutým, tedy nízkým stupněm nebezpečí platí jenom na úzkém území v jižních Čechách a tam se právě kolem Šumavy objevily i silnější bouřky. Teď momentálně těch přeháněk a bouřek je poměrně málo, ale ještě se během večera mohou vytvářet.
0: Tak se pojďme podívat na to, co nás tady čeká v následujících hodinách.
1: Tak postupně v noci čekáme oblačno až polojasno, místy může být přechodně i skoro jasno a už jen výjimečně se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Ale pak během noci od jeho západu bude přibývat oblačnosti až na zataženo. Místy se vyskytne déšť, přehánky, ojediněle i bouřky, a to zejména v jižní části území. Lokálně se také během noci mohou vytvořit mlhy. Nejnižší noční teploty díky té velké oblačnosti budou poměrně vysoké, takže někde teplá noc 19 až 14 stupňů Celsia. Při déle trvající zmenšené oblačnosti mohou ty teploty poklesnout až k 12 stupňům Celsia.
0: Taková tady bude noc. No a co můžeme očekávat od čtvrtku?
1: Tak to počasí z hlediska oblačnosti bude hodně podobné vlastně z pohledu počasí. Čekáme oblačno až polojasno ráno a dopoledne, ještě místy až zataženo a může doznívat déšť. Postupně se vyskytnou lokální přehánky, ojediněle také bouřky a večer bude srážek ubývat. Nejvyšší denní teploty poměrně vysoké, 25 až 30 stupňů Celsia, na jižní Moravě může být až 32 stupňů, tisíce metrech na horách, nejčastěji kolem 21 stupňů a vád bude jen slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu.
0: Říká o zítřejším počasí meteorolog Martin Tomáš. Děkujeme za předpověď, mějte se hezky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No a teď už Jason Donovan a jeho píseň Sealed with a Kiss.

0: Adam Ďurica těsně vedle dozněl dnešní odpolední dvojice. Naproti mě sedí naprosto skvěle se studiem s jeho barvou sladěná dnes Patricie Strouhalová. Pokud nás sledujete na webové kameře, tak se schválně podívejte, jestli ne. A můžete, tak to udělejte, protože opravdu perfektní. Ahoj, děkuju, hezké odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Ta káva o čtvrté dneska bude tvoje na téma.
1: Na téma superdávka. Pan inženýr Marek Maleňák, pověřený ředitel nepojistných sociálních dávek Úřadu práce České republiky, bude odpovídat nejenom na moje, ale předpokládám na hodně dotazů od našich posluchačů a posluchaček. Samozřejmě na začátku stručně připomeneme, co to ta superdávka je, z čeho se skládá a jak třeba velký majetek může mít příjemce superdávky, co přesně novinka, jako je pracovní bonus, obnáší a tak dál a tak dál. Takže pokud chcete, ptejte se už od této chvíle na adrese dvojka@rozhlas.cz, no a po půl páté pochopitelně přidáme i známé telefonní číslo, na které můžete volat. Odpovídat budeme až do 17. hodiny.
0: No a mě nezbývá, než se s vámi pro dnešek rozloučit. Přeji vám krásné odpoledne samozřejmě s dvojkou a budu se na vás těšit zítra opět po 13. tentokrát ve čtvrteční odpolední dvojce. Mějte se moc hezky.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Kdo ke komu vlastně patří? Lásku uprostřed velkoměsta budou hledat samotáři v kultovní komedii Davida Ondříčka. ČT2. Nová krev podsvětí. V ulicích New Yorku vybudují své vlastní impérium na špatné straně zákona mladí gangstři v premiérovém filmu. A ČT Art. František Černý a Karel Holas na výletě za barvitou historií kapely v dokumentu Čechomor 30 let. Středeční večer s Českou televizí.
2: Bylo 16 hodin.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Americká armáda dokončila dnešní sérii útoků na Irán a sněmovna schválila znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Zítra bude oblačno až polojasno, odpoledne lokální přehánky a ojedinělé bouřky, nejvyšší teploty většinou do 30 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Spojené státy dokončily nejnovější vlnu úderů proti Íránu, která začala v poledne našeho času. Zaměřily se na systémy pobřežní ochrany a sklady řízených střel, včetně odpalovacích základen. 90-minutová série úderů podle velitelství dál oslabila schopnost Teheránu útočit na komerční dopravu v Hormuzském průlivu. Podnikatelé nejspíš budou muset od příštího roku znovu povinně evidovat tržby. Vládní návrh, který s tím počítá, schválila koaličními hlasy sněmovna. Podle vlády má jít o modernější verzi EET bez nutnosti tisknout účtenky. Týkat se to bude obchodů, restaurací a nově i řemeslníků. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO to má hlavně narovnat podnikatelské prostředí a ročně přinést do státního rozpočtu zhruba 14 miliard korun.
4: Navázali jsme vlastně na zkušenosti s EET 1 a liší se velice zásadně v tom, že je moderní, je méně administrativně náročné, vyšli jsme z různých výtek, které byly vůči nám směřovány, když jsme zaváděli EET 1 a také jsme technologicky 10 let prostě někde jinde.
2: Část opozice přínos EET do rozpočtu zpochybňuje, norma teď míří do Senátu. Při výstupu na Mont Blanc zemřeli v noci na dnešek dva Češi, sdělili francouzští četníci z Chamonix, specializovaní na operace v Alpách. Třetí účastník výpravy, který podle nich také pocházel z Česka, utrpěl zranění. Podle informací České asociace horských vůdců byl jednou z obětí horský vůdce. Další dva členové výpravy byli jeho klienty. Barokním klášterem v Broumově na Náchodsku budou nově provázet dvě skupiny průvodců. Jedni zastupují vlastníka nemovitosti, tedy benediktýny, druzí pak agenturu pro rozvoj Broumovska, která má podstatnou část kláštera v pronájmu. Jde o výsledek několika měsíčního sporu obou stran, který řeší i soud.
5: Benediktýni jako vlastník kláštera nedávno agentuře pro rozvoj Broumovska vypověděli smlouvu na provázení turistů po barokní památce. Agentura se bránila soudně. Nejprve neuspěla a prohlídky tak převzali benediktýni. Turistům nabídli trochu jinou trasu. Nově ale soud agentuře vyhověl předběžným opatřením a tam může provázet znovu. Benediktýni se ale svých prohlídek už vzdát nechtějí. Návštěvník si tak nově bude mít možnost mezi nimi vybrat. Z Broumova Václav Plecha. Český rozhlas.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Počasí.
2: Zítra bude oblačno až polojasno, dopoledne místy až zataženo a zejména na východě Čech bude doznívat déšť. Odpoledne a na večer čekáme lokálně přehánky a ojedinělé bouřky, večer jich bude ubývat. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32 a v 1000 metrech na horách kolem 21.
3: Doprava.
2: Na příjezdu do Brna po D1 směrem od Prahy pojedete osobním autem už asi hodinu od stého 76. kilometru k omezení na stém 96. Opatrně na začátku D52 u Pohořelic, na konci připojovacího pruhu stojí kamion po defektu dovozovky. Nájezd od Mikulova je tak kratší. A komplikace na pražském okruhu směrem od D1 před Komořanským tunelem se v levém pruhu srazila dvě osobní auta. To byly zprávy, po nich Patricie s Kávou o čtvrté.
6: Ano, dobrý den, 4 minuty po 16. hodině. Pokud jste nás poslouchali před malou chvíli s Ivou Bendovou, pak víte, že dnešní Káva o čtvrté bude patřit tématu superdávka. Pověřený stíhaný ředitel nepojistných sociálních dávek Úřadu práce České republiky, inženýr Marek Maleňák, je už se mnou ve studiu. Pěkně vás tu vítám. Dobrý den.
7: Dobrý den.
6: Na adresu dvojka@rozhlas.cz už přicházejí první dotazy, tak budeme odpovídat, posílejte dál. No, pojďme vlastně stručně připomenout, co to ta superdávka je, z čeho se skládá.
7: Jo, tak vlastně dávka státní sociální pomoci, takzvaná superdávka, jak se jí v mediálním prostoru vlastně přezdívá, je dávka, která vlastně slučuje čtyři rušené dávky, tedy dvě dávky státní sociální podpory, příspěvek na bydlení, přídavek na dítě a dvě dávky příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení, vlastně v jednu dávku státní sociální pomoci v superdávku, která vlastně už od 1.10. je účinná a vlastně nějakým způsobem funguje v tom prostoru sociálních dávek.
6: Ještě na začátek můžeme dodat, že se žádá online přes klientská zóna Jenda nebo osobně na Úřadu práce České republiky. Ty stávající příjemci podávají nové žádosti a na dávku navazují a noví žadatelé dokládají příjmy za celou domácnost. My podrobně tohle všechno budeme probírat právě v kávě o čtvrté. Tak přejeme dobrý poslech.
3: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Sofia. Superdávka v dnešní kávě o čtvrtém s inženýrem Markem Maleňákem, pověřeným ředitelem nepojistných sociálních dávek Úřadu práce České republiky. Když jsme vysvětlili, co to je ta superdávka, tak v čem je oproti tomu dřívějšímu systému její výhoda? Proč se vlastně stát rozhodl zrušit ty staré známé příspěvky, jako byly třeba příspěvek na bydlení nebo příspěvek na dítě?
1: Tak myslím si, že tou hlavní výhodou by asi měla být ta jednoduchost. Jo? Tím, že vemte to tak, že když jsme měli ty čtyři dávky, tak ten klient musel jít někdy i za čtyřmi úřednicemi, musel vyplnit čtyři formuláře a podat čtyři žádosti. Nyní vezme prostě, jak jste sama zmiňovala, přes klientskou zónu Jenda, to znamená, že může i z pohodlí domova požádat o dávku státní sociální pomoci, takzvanou superdávku. Takže určitě ta jednoduchost je velkou výhodou. Myslím si, že je to důležité i v tom kontextu, že jsme třeba i sami jako v datech, když se analyzoval zákon o dávce státní sociální pomoci ještě před spuštěním, před tou účinností, tak bylo vidět, že někteří lidé opravdu mají pouze jednu dávku, přitom by mohli mít dávky dvě nebo tři. Takže teďkom vlastně odpadne tady toto.
0: A ta dosavadní zkušenost tedy s tím je jaká?
1: Jak to myslíte?
0: Dosavadní zkušenost. Teď, protože ti, co žádali...
1: Ano, oni museli samozřejmě žádat o ty čtyři žádosti, teď požádají o jednu dávku a vlastně v rámci dávky státní sociální pomoci jsme schopni vlastně rovnou rozhodnout, na kterou z těch čtyř složek, což je složka na živobytí, složka na bydlení, pracovní bonus a bonus na dítě, tak my jim v rámci té jedné žádosti řekneme, na kterou z těch složek mají nárok, jestli to je jedna složka, nebo jsou to třeba čtyři složky, dvě, záleží podle té jejich situace.
0: No a kolik lidí dává přednost podání právě přes online portál Jenda a kolik jich stále chodí osobně?
1: Jo, tak tady to máme už nějakým způsobem, samozřejmě si to sledujeme od začátku, tak tady můžu říct, že nějakých asi 44% opravdu žádá přes klientskou zónu Jenda. To znamená, že ten podíl je docela jako vysoký, řekl bych. Samozřejmě, když dávka státní sociální pomoci začínala, tak úplně na tom začátku tam byl mnohem větší ten převis, ale potom až ti klienti, kteří jsou zvyklí třeba chodit a žádat asistovanou formou, což je důležité, aby zaznělo. Není to tak, že všichni musí žádat přes klientskou zónu Jenda, ale opravdu každý ten klient může kdykoliv přijít na jakýkoliv úřad práce a tu svoji žádost o superdávku řešit na kontaktním pracovišti, ale je tam i ta možnost té klientské zóny Jenda.
0: Kolik lidí už ji pobírá? Kolik to bude novinka teď od 1. srpna?
1: Jo, tak my samozřejmě v rámci superdávky máme takové dva režimy. Máme režim starožadatelů, to jsou osoby, které vlastně pobírali ty rušené dávky, jak už jsme tady několikrát avizovali, příspěvek na bydlení, přídavek na dítě, příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení. A pokud si osoby, které tyto dávky brali k září 2025, požádali do konce roku 2025 o superdávku, tak až do července 2026 jsou zabezpečeni těmito dávkami. Těchto žádostí bylo nějakých 333 tisíc, z toho nějakých 240 tisíc je přiznaných, to znamená, že do července měli tyto staré dávky rušené a od srpna, kdy poprvé dostanou, tady jde to vidět, že plynule navazujeme na ty rušené dávky, to znamená, že do července měly rušené dávky, od srpna už bude mít teda 240 tisíc lidí tu superdávku. A ten druhý režim jsou ti novožadatelé, to jsou lidé, kteří vlastně neměli žádné dávky od v září 2025 a těch lidí bylo nějakých zhruba asi nějakých 160 tisíc lidí si požádalo o superdávku jako novožadatel a z toho jsme nějakých 63 tisíc přiznali a to jsou lidé, kterým už superdávku každý měsíc vyplácíme, už jsme ji třeba třikrát přehodnotili. Pokud si ten člověk podal žádost v říjnu, tak my jsme mu vlastně vyplatili říjen, listopad, prosinec, v lednu jsme ho přehodnotili, vyplatili jsme leden, únor, březen, v dubnu jsme přehodnotili a teď už třeba po třetí přehodnocujeme v tom červenci 2026.
0: Co těm lidem při vyplňování žádostí dělá největší problém?
1: Co jim dělá největší problém, tak musím říct, že jako klientská zóna Jenda je jako velmi intuitivní. Myslím si, že tam je i spoustu jako vysvětlivek. Člověk opravdu, když pořádně čte a opravdu se věnuje té žádosti pořádně, tak myslím si, že by neměl být vůbec žádný problém s tím podáním žádosti a následným doplněním těch dokumentů a údajů, které potřebujeme pro to vyhodnocení té superdávky. Ale samozřejmě někdy se setkáváme s tím, že třeba klienti něco přehlédnou, to znamená, že nám něco špatně třeba prohlásí nebo si nejsou jisti v tom podávání žádosti. Takže může to nastat, ale myslím si, že klientská zóna jinde je opravdu intuitivní, tak aby ti klienti věděli, co mají vyplňovat a kdy.
0: Co je nejčastějším důvodem nepřiznání dávky?
1: Jo, tak asi nejčastějším důvodem nepřiznání je určitě jako vlastně třeba příjmy a nesplnění výzvy, což není vůbec žádnou jako novinkou v rámci dávek. I když jsme měli ty rušené dávky, tak jsme samozřejmě posuzovali tu příjmovou situaci a samozřejmě jsme klientům posílali výzvy k doplnění a pokud ten člověk jako nesplní tu výzvu, tak to může dopadnout i tak, že bychom třeba tu dávku zamítli. A samozřejmě velkou novinkou je ten majetkový test. No. To je taky jeden z důvodů, kdy samozřejmě zamítáme, protože majetkový test byl především u dávek pomoci v hmotné nouzi, tam jsme ho nějakým způsobem využívali a teď je vlastně novinkou pro ty klienty, kteří třeba pobírali pouze dávky státní sociální podpory a nyní jsme je začali taky majetkově testovat.
0: No, takže stát nově kontroluje majetek nebo nekontroluje?
1: Jo, berte to tak, že v rámci té jejich žádosti ti klienti vlastně prohlašují ty údaje. My vlastně, když ten člověk prochází tou klientskou zónou jinde, tak my se ho v té žádosti na to ptáme. Máte osobní vozidlo, kolik máte peněžních prostředků, jo? Jestli vlastníte nějaké nemovitosti, to jsou vlastně ten majetkový test. To znamená, že ten člověk to vlastně prohlásí v rámci té žádosti a my jako úřad práce si to můžeme kdykoliv jakýmkoliv způsobem v rámci té naší činnosti jako ověřit, takže a to ověřování samozřejmě probíhá.
0: No a jak velký majetek může příjemce superdávky mít, o tom si budeme povídat dál v Kávě o čtvrté.
2: Káva o čtvrté.
3: Vaše každodenní inspirace.
2: Dnes s Patricií Strouhalovou.

0: Úřadu práce České republiky k tématu superdávka v kávě o čtvrté. Navažme na to, co jsme říkali před chvílí, jak velký majetek vlastně může ten příjemce superdávky mít.
1: Jo, tak jak už jsem zmiňoval v tom předchozím vstupu, tak jsou vlastně tři ty typy majetku, které vlastně zkoumáme. Jo. Za prvé jsou to peněžní prostředky, kdy vlastně je to odčleněno podle počtu osob. To znamená, že když je to jedna osoba v domácnosti, tak tam může mít vlastně až 200 tisíc v peněžních prostředcích. Když jsou to dvě osoby, tak se to zvedá o 50 tisíc, takže 250 a takhle to postupuje až do pětičlenné domácnosti, až vícečlenné, která může mít až 400 tisíc buď na bankovním účtu, nebo samozřejmě v hotovosti, prostě peněžní prostředky, které mají k dispozici. Druhou částí jsou samozřejmě ty osobní automobily, kde vlastně je to tak, že na každého dospělého člena domácnosti může být jeden osobní automobil. Neskoumáme žádnou, jako často se lidé ptají, jestli zkoumáme třeba nějakou jako hodnotu. Ne, opravdu jdeme na ten počet. To znamená, že pokud máme jednu osobu, dvě děti, tak máme. Může být jedno auto, když tam jsou dvě auta, tak už opravdu se nesplňuje ten majetkový test. Pokud budeme mít tříčlenou domácnost, kde budou dva dospělí a jedno dítě, tak můžou tam být dvě ty auta. A potom jsou tam ty nemovitosti, které vlastně, tam je to tak, že můžou vlastnit jeden dům nebo byt, ve který skutečně užívají bydlení, plus můžou mít ještě jednu nemovitost po dobu 3 let, kterou můžou jako vlastnit a můžou pobírat i tu superdávku. Pokud by tu nějakým způsobem nevyužili, tak potom už samozřejmě jim ten nárok na superdávku nevznikne. Takže to je ten majetkový test, který, jak jsem avizoval, je pro mnoho těch žadatelů jako nový a může být a hlavně je jedním z těch důvodů, jak jste se ptala, k tomu zamítání.
0: K těm penězům na účtu. Ověřuje úřad práce pravdivost těch údajů o majetku žadatelů? Může třeba prolomit to bankovní tajemství?
1: Ano, tak jak jsem už avizoval, v té žádosti přes klientskou zónu Jenda ten klient to prohlašuje, tak jak my se ho ptáme, podle samozřejmě ta klientská zóna Jenda je nastavena tak, že ona vidí, kolik je tam členů domácnosti, takže se automaticky toho klienta zeptá, máte nad tuto částku podle těch členů domácnosti, ten klient to prohlásí a my jako úřad práce si to můžeme kdykoliv v rámci toho našeho řízení a vlastně i mimo řízení můžeme vlastně dát dotaz na všechny ty banky, se kterými spolupracujeme a na základě toho se nám vlastně vrátí ta odpověď těch bank a můžeme si to kdykoliv ověřit, takže ano.
0: No a co když má právě člověk na účtu našetřené peníze a může to být třeba jako o hodně víc peněz, než ty částky, které vy jste zmiňoval, prostě na stáří, na důchod, na odchod, je brán jako ten, kdo je vlastně movitý, tudíž tu dávku nepotřebuje, takže ji nedostane.
1: Ano, pokud majetkový test musí být splňován po celý čas pobírání nebo vlastně než se třeba přizná ta dávka, tak musí být jako splňován ten majetkový test. To znamená, že pokud, jak jste zmiňovala, jsou lidé, kteří třeba mají nad ty finanční nebo peněžní prostředky nad ty hodnoty, tak opravdu potom nárok na superdávku nevznikne.
0: Co je přesně novinka pracovní bonus? Jak bude motivovat lidi k práci?
1: Tak je to taky jednou z novinkou vlastně v rámci těch sociálních dávek. Samozřejmě on byl nějakým způsobem už využíván, ale trošku opačně, protože i u dávek pomoci v hmotné nouzi jsme některé z příjmů brali jenom určitým procentem. To znamená, že jsme taky vlastně zvýhodňovali to, když ti lidé pracovali, ale nešlo to tak vidět. Myslím si, že ten pracovní bonus je zase dobrý v tom, že opravdu nyní to ten člověk může vidět. Vidí v tom svém vlastně rozhodnutí o přiznání, jo, a vidí, že obdržel složku pracovního bonusu, takže to je ta motivace těm lidem, když budete pracovat. Samozřejmě on má nějaké limity, není to na všechny ty příjmy, jsou tam zákonem stanovené příjmy, které můžou být zahrnuty do toho pracovního bonusu, ale ano, měla by to být motivační složka té superdávky, na základě které ten člověk, který třeba není pracovně aktivní, tak by pracovně, když pracovně aktivní začne být, tak by mohl dostat v rámci dávky státní sociální pomoci pracovní bonus. No, a co je důležité, ano, ještě zmíním, pracovní bonus nemůže být jako jediná složka. Vždycky musí být musí být nějaká jiná další složka a k ní může být i ten pracovní bonus.
0: Mně totiž napadá, že člověk třeba odmítá nabízená pracovní místa od úřadu práce, ne protože by pracovat nechtěl, ale protože věří, že se mu naskytne něco lepšího a chce tedy ještě chvíli čekat, tak ten je vlastně znevýhodněn.
1: Tak znevýhodněn, to je otázka. Jestli myslíte osoby, které jsou třeba v evidenci uchazečů o zaměstnání, což pro superdávku je vlastně, i toto je pracovní aktivita, což je také novinkou, třeba u dávek státní sociální podpory, třeba u příspěvku na bydlení jsme vůbec pracovní aktivitu neřešili. Jo? To znamená, že lidé nemuseli být evidovaní, nemuseli pracovat, řešili jsme příjmy a náklady těchto lidí a najednou v rámci superdávky musíme tu jejich pracovní aktivitu sledovat a sledujeme ji, což je dle mého správně, protože opravdu super dávka byla dělaná i z tohoto důvodu, abychom jako aktivizovali ty lidi. To znamená, že pokud ten člověk jako čeká na nějaké lepší zaměstnání, které třeba nemusí ani přijít, on by opravdu měl být součinný s tím úřadem práce, tak aby ho například nevyřadili z té evidence, protože tady hrozí potom ztráta těch dávek, té dávky, protože pokud nebude splňovat pracovní aktivitu a nebude třeba zranitelnou osobou, tak opravdu může to dojít až k tomu, že by přišel o tu dávku. Takže ten člověk opravdu by měl volit mezi tím, přijdu o dávku nebo budu čekat na lepší práci. Jo? Takže je to taková jako dilema, ale myslím si, že velkým tématem, než superdávka byla vůbec zavedena a i takhle to dále vedeme a chceme vést, aby byla ta pracovní aktivita těch lidí a zapojování do toho pracovního trhu.
0: Vy se také zapojujete do dnešní debaty Kávy o čtvrté, píšete svoje dotazy, děkujeme, @rozhlas.cz. Po písničce se podíváme na první z nich.
2: Káva o čtvrté, vaše každodenní inspirace.
3: Na dvojce.

0: Na téma superdávka dnešní káva o čtvrté s Markem Maleňákem z Úřadu práce. Nově, když se bavíme o těch novinkách, tak ještě se klade větší důraz na řádnou školní docházku dětí. Tak tady tomu máme rozumět jak, co vlastně se tím sleduje. Na jakou část superdávky třeba tahle ta podmínka má vliv?
1: Tak vliv to má na bonus na dítě. Je to zase jedna z těch složek té dávky. Není to zase úplně novinkou. My jsme to už i v těch předchozích dávkách měli navázáno na tu školní docházku. To znamená, že když ta obec nám dala jako přestupek k těm klientům, kteří vlastně neplnili pro ty své děti tu řádnou školní docházku, tak jsme byli schopni už na to reagovat v těch předchozích dávkách a tady to bude úplně stejné. Takže pokud ten člověk bude mít nějaký přestupek, jsme schopni mu sáhnout na ten bonus na dítě. Jo, je to zase motivace těch lidí, těch klientů, aby prostě plnili ty svoje záležitosti a posílali ty děti do školy, což si myslím, že je správné.
0: Minulý týden schválila Poslanecká sněmovna novelu zákona o státní sociální pomoci. Tady jde o co?
1: Tak, je to pravda. Je to vlastně změna těch normativních nákladů na bydlení, to znamená vlastně uznatelných nákladů, které jsme schopni v rámci té superdávky zohlednit, které vlastně jsme schopni započítat v rámci té superdávky těch klientů. My jsme to měli rozděleno na tři kategorie, což byla Praha a Brno, obce nad 70 tisíc a obce pod 70 tisíc. To znamená, že jsme měli prostě opravdu jenom takhle malé kategorie a samozřejmě mohlo se to zdát někdy jako nepřesné, proto Ministerstvo práce a sociálních věcí nějakým způsobem na to zareagovalo. Vlastně, abych vám to vysvětlil, vzali 270 tisíc přiznaných dávek, superdávek, vzali ty aktuální smlouvy, které ti lidé vlastně mají a na základě toho udělali nový přepočet těch normativů, který bude platný od 1.10. A ty normativy se budou ponovu členit dle okresů, takže bude tam jako větší zacílení, nebude to tři rozdělení, jak jsem popisoval, a bude tam to rozdělení na ty okresy, takže mělo by to jako lépe reagovat na ty skutečné náklady těch klientů.
0: No a jak se tedy třeba bude upravovat normativ na bydlení?
1: Jak jsem avizoval, jo, prostě bude více začleněn, bude více zamířen na ty okresy. To znamená, že některé ty okresy si samozřejmě polepší, protože jsme opravdu jako, nebo minister z nemi, jako Úřad práce a Ministerstvo práce a sociálních věcí se jako zaměřilo na to, aby to bylo jako zacílenější, aby prostě opravdu ty náklady, které jsou reálné od těch lidí, tak aby byly jako přesnější a lépe zohlednili ty normativní náklady na bydlení. To je jedna změna toho, co bylo schváleno.
0: Hned totiž pochopíte, proč jsem se na to takhle ptala.
1: Ano.
0: Protože já už se tady dívám do dotazů na našich stránkách dvojka@rozhlas.cz od našich posluchačů. A je jich hodně, kteří píší, tak třeba Ivana. Bydlím sama, jsem zranitelná osoba, topím jen v jednom pokoji, šetřím vodou a energiemi, platím energie 5500 korun. Energetický paušál je nyní 3200. Snížili mi příspěvek na bydlení o 2200. Bude se to řešit?
1: Tak, energetický paušál je zase, to ještě vlastně se přidává k těm normativním nákladům. Ono je to trošku složitější v tomto kontextu. Máme normativní náklady, pak máme právě ten energetický paušál, který vlastně zohledňuje ty náklady na elektrickou energii, plyn, tuhá paliva, dálkové vytápění a centralizované poskytování teplé vody. To znamená, že ten energetický paušál by dle mého neměl být změněn, ale ty normativní náklady, které jsou od 1.10., ty by třeba mohly paní Ivaně, která se tady dotazovala, pomoci, a to z důvodu, že se bude právě přehodnocovat v tom měsíci říjnu a je možné, že ten její okres, který bude lépe zacílen, tak jak Ministerstvo práce ty normativní náklady teďkom zohlednili, budou lépe zacíleny, budou nějakým způsobem jinak zohledněny a může se stát to, že vlastně ta její složka na bydlení v rámci superdávky bude navýšena.
0: Možná je to i stejná odpověď, to, co jste teď říkal pro Moniku, která píše: dobrý den, mám velmi vysoký nájem a zjistila jsem, že budu brát od srpna o 5 tisíc méně, než byl dosavadní příspěvek na bydlení. Myslíte, že je to v pořádku? Já si to nemyslím. Zdraví Monika.
1: Jo, tak já bych se určitě nerad pouštil do nějakého hodnocení. Myslím si, že vlastně klientka nebo paní sama uváděla, že sama ví, že hradí jako vysoké nájemné. Myslím si, že v této situaci by bylo jako dobré komunikovat jak s úřadem práce, tak i třeba se sociálním odborem obce a řešit třeba tu svoji situaci v rámci toho bydlení, jestli by opravdu nebylo možné najít bydlení, které by nebylo tak vysoké, s tak vysokým nájemným. Ale samozřejmě, pokud se to týká vlastně té samostatné superdávky, tak je pravda, že pokud se navýší změnit ty normativy, tak i tady této paní, která se dotazovala, může být ta složka na bydlení nějakým způsobem zohledněna a třeba i případně navýšena v rámci toho přehodnocení těch normativů.
0: A bude se nebo jak se bude posilovat ochrana třeba samoživitelů?
1: Jo, to je vlastně druhou tou změnou, která od toho 1.10. jako nastane. Vlastně týká se to té zranitelnosti. Máme v rámci superdávky nějaké zranitelné osoby a dneska u samoživitelů byla zranitelná osoba ta, která byla samoživitelem a měla dítě do 7 let věku. Od 1.10. by to mělo být tak, že to bude samoživitel nebo samoživitelka, která bude mít dítě do věku 15 let. Abyste si to lépe představili, ten člověk jako bude prostě déle zranitelnější, pokud to bude celá zranitelná domácnost, tak tam má vyšší ochranu právě v rámci složky na bydlení, protože má vyšší normativní náklady a tak dále a samozřejmě i vyšší bonus na dítě. Takže je to zase větší ochrana s prodloužením toho věku toho dítěte.
0: Píše nám je Petr, tak tomu odpovíme po písničce, stejně jako vám, kteří jste poslali na adresu dvojka@rozhlas.cz otázky. Ty další můžete třeba i telefonovat na 22 155 25 25.
2: Blízká setkání Vasila Fridricha
3: na Dvojce.
4: V Radiokafé Vinohradská 12 přivítám herce Vincenta Navrátila. Co ho při natáčení nového komediálního cestopisu Čekuj Česko překvapilo na místech, o kterých si často myslíme, že je dobře známe? Jak těžké je hledat vlastní cestu, když vás veřejnost od dětství spojuje se známou rodinou? A proč si myslí, že humor bývá jednou z nejlepších životních obran? I na to nám v Radiokafé Vinohradská 12 odpoví Vincent Navrátil. A pokud chcete být u toho, nezapomeňte si rezervovat svá místa.
2: Blízká setkání Vasila Fridricha.
3: Zítra po 11. hodině na Dvojce.
5: Vydejte se za vínem a zážitky. Pomozte nám zvolit ten nejlepší vinařský cíl a vyhrajte skvělé ceny. Tipy pro váš výlet za vínem najdete na webu www.topvinařskycíl.cz. Mediálním partnerem projektu je Český rozhlas Dvojka.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: jako to
1: posloucháme už teď v kávě o čtvrté volající. Dobrý den.
2: Dobrý den, můžu mluvit?
1: Ano, povídejte.
0: Dobrý den.
2: Tam je limit pro jednotlivce na superdávku, majetkový test. Když budeme jednotlivec půl milionu korun hotovo, jako na kontě, tak je to problém. Neobstojí v majetkovém testu. Když budeme mít hotovosti půl tuny zlata,
0: ano,
2: doma, anebo 100 milionů korun hotovosti, nebo ve štercích, tak bez problémů v testu obstojí, ano?
0: Ano, jak jsem už avizoval v těch předchozích vstupech, opravdu my v rámci majetkového testu zkoumáme opravdu ty peněžní prostředky v rámci těch financí, takže to, co má ten člověk jako na účtu, nebo má někde jako doma samozřejmě, a nebo osobní automobily podle toho počtu členů domácnosti, jak jsem zmiňoval, anebo ty nemovitosti.
2: Jak doma zjistíte, jakou má doma hotovost?
0: Ten člověk v rámci té žádosti v klientské zóně Jenda uvádí a čestně prohlašuje, že to takhle opravdu je. To znamená, že je to na tom, kdy ten člověk opravdu by měl žádat si o státní peníze, o dávku státní sociální pomoci. To znamená, že opravdu by měl v rámci té žádosti prohlásit všechno tak, jak skutečně je. Protože pokud by se samozřejmě někdy v budoucnu potom přišlo na to, že ten člověk jako nějaké informace zatajil nebo neuvedl přesně, tak úřad práce může samozřejmě vyčíslit potom přeplatek.
1: Tak děkujeme. Je tady dotaz od Petra, kterému jsme slíbili, že odpovíme. Mám pár let před důchodem, bydlím v pronajaté garzonce. Na účtu mám bohužel víc, než je limit. Jsou to celoživotní úspory, které mám na stáří, abych dokázal mít rezervu alespoň 1 až 2 roky na nájem a neskončil hned na ulici. Nevlastním žádný nemovitý majetek, nemám auto. Nejdražší věc, kterou vlastním, je 20 let stará automatická pračka. Dávka mi byla zamítnutá, na rozdíl od lidí, kteří vlastní luxusní vilu a 2 auta. Nezdá se vám to nespravedlivé? Neměla by být v případě, že člověk nevlastní žádné nemovitosti, pozemky a auta, limit pro hotovost vyšší? Vždyť každý, kdo je dnes majitelem i jen garzonky, je několikanásobný milionář.
0: Prostě, když to řeknu jako zjednodušeně, tak ta žádost o dávku státní sociální pomoci byla zamítnuta v souladu se zákonem. Opravdu, jak bylo i zmíněno od tady tazatele, ten limit pro tu jednu osobu je stanoven na 200 tisíc těch peněžních prostředků, takže opravdu pokud už v té žádosti skutečně ten člověk jako prohlásil, že má nad tuto hranici, tak mu nárok na super dávku opravdu nevznikne.
1: Kateřina vás zdraví a píše, zatím je nedorazila poslední takzvaná stará dávka za červen. Přijde ještě, když mi byla super dávka zamítnuta?
0: Taky zdravím Kateřinu. Ano, mělo by to tak určitě být. Pokud je vám nedorazila, tak doporučuji, abyste se obrátila na kontaktní pracoviště úřadu práce, buď na call centrum, nebo klidně zajděte na úřad práce. Ta dávka určitě by za ten červen měla být vyplacena.
1: Důležitý dotaz, počítají se do majetkového testu státní dluhopisy, nebo je to bráno jako dlouhodobá úspora na stáří? Další dotaz.
0: Dluhopisy se vlastně řadí mezi kapitálový majetek, takže pro účely možného vyloučení nároku na dluhopisy se k ním tedy nepřihlíží.
1: Jak často se musí úřadům teď znovu dokládat příjmy a výdaje za bydlení? Musíme to dělat každý měsíc, nebo ne?
0: Ne, nemusíme. Je tam samozřejmě trošku změna oproti tomu, že ti lidé, kteří pobírali třeba dávky hmotné nouze, tam se muselo dokládat každý měsíc, takže se každý měsíc přehodnocovalo. U dávek státní sociální podpory se šlo vlastně na čtvrtletí, ale u dávky státní sociální pomoci, tedy superdávky, je to rozhodné období takové plovoucí. Je to vždycky 3 měsíce před podáním té žádosti. Jo? To znamená, že když ten člověk podal žádost třeba jako starožadatel v říjnu, To je špatný příklad, protože všichni starožadatelé mají vlastně výplatu za červenec srpnu a všem budeme přehodnocovat v tom říjnu 2026, ale ty osoby, které jsou novožadatelé, tak pokud si podali žádost třeba řekneme v listopadu 2025, dokládali náklady a příjmy za srpen, září, říjen 25, my jsme jim vyplatili listopad, prosinec, leden a v únoru jsme zase jako přehodnocovali. Takže jsou to vždycky 3 měsíce před tím podáním žádosti a potom vlastně po těch dalších 3 měsících se přehodnocuje znovu.
1: Takže to znamená, že na superdávku dosáhnou někteří žadatelé, i kterým byla ta žádost zamítnuta? Teď ne?
0: Nerozumím. Asi upřesněte. Jestli jim vznikne nárok, když jim byla zamítnuta?
1: Aha. Když se to bude přepočítávat od toho prvního.
0: Jo, takhle. Samozřejmě, pokud jim byla zamítnuta, tak si můžou podat novou žádost. Tady znovu máme ty dva jako režimy, protože starožadatelé vlastně mají první nárok na superdávku za měsíc červenec, to znamená, že pokud jim byla zamítnuta za měsíc červenec, tak si můžou podat žádost v srpnu, ale novožadatelé, ti si můžou standardně požádat hned v tom dalším měsíci. Jo, takže pokud by někdo měl třeba pocit, že mu to jako nevznikl ten nárok a ví, že se budou změnit ty normativy a třeba ta zranitelnost a dokonce i životní minimum pro jednotlivce, tak prostě opravdu je možné si v tom říjnu samozřejmě požádat a úřad práce znovu vyhodnotí, zda vznikne nárok či nikoliv.
1: Další otázky jak na mailu, tak i na telefonu 22 155 25 25.
3: Káva o čtvrté.
4: Vaše každodenní inspirace.
3: Dnes s Patricií Strouhalovou.

0: Povídáme si na téma superdávka dotaz, který poslala Lea. Zdravím vás, dobrý den, pobírám důchod ze Slovenska, což je 590 eur. Z České republiky pobírám důchod 560 korun. Nevlastním žádný majetek, kromě auta bydlím v domě se synem a jeho rodinou. Vznikne mi nárok na superdávku? Děkuji.
1: Tak já si neumím odpovědět na to, jestli vznikne ten nárok. My tam samozřejmě zkoumáme v rámci té žádosti více těch věcí, ale určitě doporučuji, aby si paní požádala o superdávku. Myslím si, že pokud by splňovala i ostatní podmínky, tak by třeba ten nárok vzniknout mohl, ale opravdu těžko se to predikuje, když člověk nezná celou tu situaci.
0: Pan profesor Petr Janský z Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy v České televizi prohlásil, že 2/3 lidí s nárokem na dávku ji nečerpá. Co může být důvodem? Vy jste o tom mluvil na začátku,
1: že jsme se vlastně částečně
0: jako přepočítali a zjistili jste, že někteří lidé mohli mít nárok na více dávek a čerpali pouze jednu.
1: Jak už jsem avizoval, my jsme to už vlastně na začátku toho rozhovoru trošku otevřeli. My vlastně o té studii jako víme, nicméně cílem toho sociálního systému je, aby se pomoc dostala lidem, kteří se nacházejí ve skutečné sociální a finanční nouzi. Na tyto nejzranitelnější skupiny se úřad práce soustřeďuje a komunikuje s nimi. To je prostě klasika, to už běží jako delší dobu, ale v rámci té agendy té superdávky, vlastně, která významně zjednodušuje ten proces a je přehlednější a srozumitelnější právě v tom, že třeba člověk, o kterém který byl tady zmíněný, tak pokud si požádal o příspěvek na bydlení, ale mohl si žádat i ještě nějakou jinou dávku a vlastně se to jako nějakým způsobem vůbec nedozvěděl, nebo mu to nikdo neporadil, tak se vlastně o to přišel a teď v rámci té superdávky my jsme schopni všechny ty složky té dávky vyhodnotit a dát to tomu klientovi, pokud na to vznikne nárok.
0: Tak vezměme sluchátka, ano. Si zase telefonický dotaz tu máme. Dobrý den.

0: ona vám to bude hradit z těch svých příjmů. Ale může být situace opačná, že to bude třeba samoživitelka, která třeba příjmy nebude mít, bude mít jenom nějaké výživné na své dítě, tak to bychom samozřejmě nějakým způsobem jako zohledňovali jako příjem, ale opravdu nejde v takhle predikovat, jestli by vám to hradila či nikoliv, ale pokud to uděláte, tak může samozřejmě tomu vašemu člověkovi, kterému to pronajmete, vzniknout ten nárok a pomáhali by chom v rámci superdávky úhradou, na úhradu toho vašeho toho bytu, který byste pronajal.
1: Kde aspoň orientačně se člověk může informovat, jestli na tu superdávku dosáhne nebo ne?
0: Tak orientačně určitě doporučuji webové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí. Je tam kalkulačka, kterou lze využít pro ty klienty, kteří si třeba nejsou jistí, jak už tady několikrát zaznělo, jestli si třeba mají požádat, tak určitě tady doporučuji využít tu kalkulačku. Ta je docela přesná, řekl bych, a co je novinkou, tak máme tam i tu kalkulačku od toho 1.10. To znamená, že ten člověk, který si třeba říká, teď mi to, nevím, bylo sníženo, jak tady bylo několikrát avizováno, tak může si to už spočítat, jak to bude vypadat v rámci toho přehodnocení od toho 1. října.
1: Co je to mimořádná okamžitá pomoc? Kdo o ní může požádat? Já se zeptám tady i částečně za posluchačku Janu, která píše, že se dlouhou dobu snaží pomoci svému bratranci, že ta jeho situace je velmi, velmi jako náročná, a píše, já se snažím prostě pomoci člověku, který je bez domova, oberlých, bez příjmu, se závazky, bez bankovního účtu, s tlačítkovým telefonem, bez internetu a elementární gramotností v komunikaci.
0: Tak, co je to mimořádná okamžitá pomoc? To je velmi široká otázka, musím říct. Obecně já si můžu říct, že to je jako jednorázová dávka určená lidem, kteří se ocitli v nějaké mimořádné, nepříznivé situaci a potřebují rychlou pomoc. Jo? Jsou to různé situace, nemusí být ani v souvislosti se superdávkou, může to být, nevím, byli třeba povodně, tak jsme mimořádnou okamžitou pomocí jsme byli schopni jako úřad práce na to a pomáhat těm lidem a reagovat, ale...
1: Když jen takhle jako jsme si přečetli ten příběh, který popisuje posluchačka Jana, tak je šance, že by se třeba právě pro jejího bratrance podařilo získat tu mimořádnou okamžitou
0: tak
1: pomoc.
0: Tak zase, strašně je to individuální, jo, záleží, co všechno pro něho chce získat. My máme možnosti třeba poskytnout nějakou mimořádnou okamžitou pomoc třeba na kauci, na standardní bydlení, to znamená, že pokud by mu třeba hledala byt a měl by nějaký takový vhodný byt ve spolupráci s obcí, tak může třeba tu mimořádnou okamžitou pomoc požádat a to by mu mohlo pomoci v jeho sociální situaci.
1: Tak já moc děkuju za to, že jste odpovídal na dotazy našich posluchačů a posluchaček a těším se zase někdy naslyšenou. Naším hostem byl pověřený ředitel nepojistných sociálních dávek Úřadu práce České republiky, inženýr Marek Maleňák.
0: Naslyšenou, taky moc děkuju za všechny dotazy.

0: Další díly tohoto pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Dvojka, rádio, které vás baví.
2: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: V Číně zadrželi českého občana, potvrdilo to tuzemské ministerstvo zahraničí, a začínají Colors of Ostrava. Pod vysokými pecemi vystoupí více než stovka interpretů. Zítra bude oblačno až polojasno, odpoledne lokální přehánky a ojediněle bouřky, nejvyšší teploty většinou do 30 stupňů. Dobré pozdní odpoledne vám přeje Josef Maršál. V Číně byl nedávno zadržen český občan, dnes to potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí České republiky Adam Čerge.
3: Evidujeme případ nedávného zadržení českého občana v Číně, s nímž jsou kolegové na velvyslanectví v Pekingu v konzulárním kontaktu. I s ohledem na ochranu osobních údajů nebude ministerstvo danou záležitost nějak dále komentovat ani poskytovat podrobnější informace.
2: Čínská ambasáda v Praze zadržení českého občana odmítla komentovat. Seznam zprávy tvrdí, že jde o českého podnikatele, kterého čínské bezpečnostní složky zatkly v červnu na letišti. V pražských Cholupicích hoří v plném rozsahu objekt statku o rozloze 50x5 metrů. Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu. Na místě je zatím víc než 20 kusů protipožární a výškové techniky. Díky velkokapacitnímu čerpadlu budou moci dopravovat vodu z blízké vodní nádrže. Lidé po celém Česku se mohou zapojit do ankety nazvané Refreshněte s námi železnici. Kampaň spustila Správa železnic. Podněty využije pro zlepšování svých služeb a úpravu stanic. Zájem o vlakovou dopravu přitom podle generálního ředitele společnosti Tomáše Tóta roste.
4: Zhruba v průměru je to nějakých 500 000 cestujících za den a atakujeme 150 milionů přepravených cestujících ročně.
2: Dotazník mohou lidé vyplňovat online na stránkách Správy železnic. Odpovědi bude společnost sbírat do konce letních prázdnin. V poledne se otevřel areál Colors of Ostrava. Až do soboty nabídne víc než stovku hudebních vystoupení, divadelních představení i diskusí. Festival tradičně navštíví desítky tisíc lidí. Do areálu nesmějí vnášet deštníky a velká zavazadla. Zakázán je také alkohol nebo zbraně. Na Colors se opět platí jen bezhotovostně. Ředitel festivalu Filip Košťálek doporučuje stáhnout si do telefonu festivalovou aplikaci.
5: Rozhodně to chce dobře se vybavit. To znamená dobrou obuv, pláštěnku sebou, počasí může být nevyspytatelné, pokrývku hlavy, no a taky prázdnou láhev, protože všude tady v areálu je pitná voda zdarma, takže doporučuji dodržovat pitný režim.
2: Na trati z Dolního Bouzova do Kopydlna začalo testování první české vlakotramvaje. Souprava by měla být schopna jezdit jak v centrech měst, tak i po regionálních železnicích. Projekt spustila společnost AŽD, která musí zkušební provoz završit do konce příštího roku.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Zítra bude oblačno až polojasno, dopoledne místy i zataženo a zejména na východě Čech bude doznívat déšť. Odpoledne a na večer čekáme lokální přehánky a ojediněle bouřky, večer jich bude ubývat. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32 a v 1000 metrech na horách kolem 21.
0: Doprava.
2: Na příjezdu do Brna po D1 od Prahy se brzdí na STEM 75. kilometru. Osobním autem pojedete k omezení na STEM 96. asi hodinu. Na příjezdu do Prahy po D5 popojíždějí kolony od Rudné. Osobním autem je to k okruhu na čtvrt hodiny, no a pak dalších 20 minut ke sjezdu na Ořech, kde se kolony rozjíždějí. A na příjezdu do Prahy po D8 se jede pomaleji od Zdib až k omezení Bekbelské. To byly zprávy, teď Tereza a Honza.
6: Dobré odpoledne, vážení a milí příznivci Dvojky a příběhů z kalendáře. Na tom našem kalendáři ve studiu je dnes napsáno 15.7. U mikrofonu dvojky jsou připraveni Jan Kovařík
7: a Tereza Stýblová. Dobrý den. Možná si řeknete, že uprostřed července by bylo fajn se trochu schladit. No, my vás ale naopak vezmeme do míst, kde je ještě větší vedro než v Česku.
6: Nedělá nám to velký problém, protože naše studio je příjemně klimatizováno. Pomyslně tedy spolu vyrazíme do Egypta za jednou starověkou památkou, kterou to by vám měla napovědět jména tří mužů, kteří s ní měli v průběhu staletí něco společného.
7: A tím prvním je král Ptolemaios V. Vládl na přelomu 3. a 2. století před Kristem v severovýchodní Africe.
6: Druhým je další vládce, tentokrát ovšem už novodobý, Napoleon Bonaparte, který podnikl známé egyptské tažení.
7: A třetí indicí je jméno muže, který náš doposud utajený předmět objevil. Pierre-François Xavier Bouchard.
6: No, a jestli vás napadly pyramidy, tak ty to určitě nejsou.
8: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
9: Život plyne dál. Nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: dívat, dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Tipnul bych si, že víc než polovina z vás, kteří nás právě teď posloucháte, správně uhodla, který předmět, že nás bude dnes zajímat. Ano, přátelé, je to rozecká deska. Jedinečný historický artefakt, který de facto stál u zrodu moderní egyptologie.
2: Deska byla objevena 15. července roku 1799 a právě proto jí věnujeme dnešní příběhy z kalendáře.
1: Dřív, než si spolu povíme, jak k jejímu objevení vlastně došlo a co po něm následovalo, chtěli bychom vám s Terezou tento cenný kousek podrobně popsat a představit.
2: Jedná se o fragment staroegyptské kamenné stély, který má na výšku 114 cm a široký je centimetrů 1,70.
1: V podstatě jde o úlomek, takže uvádíme maximální rozměry. Jeho tvar je pochopitelně nerovnoměrný.
2: Původní stéla byla pravděpodobně asi o třetinu větší a v její horní části se nejspíš nacházely ornamenty a vyobrazení několika lidských postav.
1: Celou plochu dochovaného fragmentu pokrývá text. Je rozdělen na tři části a každá z nich je psaná jiným písmem.
2: To je zcela zásadní fakt, který z rozecké desky udělal jednu z nejcennějších archeologických památek světa. Funguje totiž jako pradávný překladač.
1: Ale těm současným se příliš nepodobá, internet nepotřebuje a tlačítka nemá. Nejvýše jsou umístěné hieroglyfy, tedy obrázkové písmo. Tomu v době objevení desky nikdo nerozuměl.
2: Ve středu desky je pak text psaný démotickým písmem, což je mladší, řekněme, lidové egyptské písmo.
1: A úplně dole pak můžeme, respektive ti, kteří jsou toho schopni, mohou číst řeckou alfabetu, ve které je text převeden do starořečtiny.
2: O čem se na rozecké desce píše, to vám ale teď neprozradíme. Na to si budete muset ještě chvilku počkat v příbězích z kalendáře.
1: Pokud si to nepamatujete z dějepisu. Než obsah textu objasníme a odtajníme, chtěli bychom vyprávět o tom, jak k objevení vzácného artefaktu vůbec došlo.
3: Tereza Stýblová
4: a Jan Kovařík.
3: Příběhy z kalendáře
4: na Dvojce.

0: Příběhy z kalendáře na dvojce dnes připomínají významnou historickou událost. 15. července roku 1799 byla objevena rozetská deska. Díky ní se později podařilo rozluštit hieroglyfické písmo.
1: Ačkoliv to původně určitě neměl v úmyslu, impuls k objevení této vzácnosti dal de facto francouzský vládce a vojevůdce Napoleon Bonaparte, který se chopil moci po bouřlivém období francouzské revoluce.
0: Na sklonku 18. století byl ale zatím pouze velitelem francouzské armády. Roku 1798 se rozhodl pro obsazení území dnešního Egypta, aby tím pro Francii zajistil rozšíření území a také kontrolu nad klíčovými obchodními trasami.
1: Po vylodění v Alexandrii slavili Francouzi zprvu úspěch, zejména po vyhrané bitvě u pyramid. Střet evropské a arabské kultury ovšem přinášel mnoho problémů.
0: Pak Napoleon rozhodl o další expanzi do takzvané svaté země, tedy na území dnešního Izraele, Sýrie a Libanonu.
1: Tam už ale narazil na odpor konkurenčních Britů a také lokálních vojsk Osmanské říše, zejména Turků.
0: Následoval ústup a v srpnu roku 1799 Napoleon se svými nejbližšími tajně prchl z Egypta. Ve Francii byl sice uvítán jako zachránce země, ale opuštěné vojsko prožívalo hlubokou frustraci a zklamání.
1: Francouzská vojska stále hůř odolávala atakům Britů a Turků, až musela v roce 1801 zcela kapitulovat. Z kontingentu 34 tisíc mužů jich egyptské tažení přežilo jen 21,5 tisíce.
0: Z pohledu válečné strategie šlo tedy jednoznačně o neúspěch. Ovšem vědci, kteří byli součástí výpravy, se mohli radovat z cenných úlovků.
1: To ano, pozorovali ptáky, hmyz, rostliny, kreslili sochy i stavby a pitvali objevené mumie.
0: Nejcennější artefakt té doby, rozeckou desku, ovšem objevili úplně náhodou.

0: předmětem zájmu dnešních příběhů z kalendáře, které posloucháte na Dvojce, není ani významná osobnost, ani nevšední událost, ale kámen. Konkrétně blok z černé žuly, který váží 3/4 tuny.
1: Jedná se o rozeckou desku, objevenou 15. července roku 1799.
0: K objevení došlo zcela náhodou během egyptského tažení francouzské armády. Ta se během postupu rozhodla důkladněji se opevnit ve městě, které dnes nazýváme Ar-Rašíd.
1: Francouzi ho pojmenovali Rozet a pustili se do stavebních úprav tamní pevnosti Fort Julien.
0: A tehdy vstupuje do děje důstojník Pierre-François Xavier Bouchard. Mezi stavebními kameny, které se do zdiva dostaly pravděpodobně už ve 13. století za vlády Mamlouků, si tento muž všiml desky hustě popsané různými znaky.
1: Pochopil, že může být velmi stará a vytušil její velkou vědeckou hodnotu. Dohlédl tedy na to, aby nedošlo k poškození a zajistil její transport do Káhyry, kde Francouzi založili vědecký institut.
0: Ani si s Terezou nechceme představovat, jak by to dopadlo, kdyby prozíravý Bouchard sloužil na nějakém jiném místě. Rozeckou desku by dost možná rozlámali, zapatlali maltou a prostě šoupli do zdiva pevnosti. A kdo ví? Tajemství hieroglyfů by možná dodnes nebylo rozluštěno.
1: No, naštěstí se nic z toho nestalo a my si už za chvilku vysvětlíme, jak cenný objev se tehdy vlastně odehrál.
0: Ano, ale nejdřív s dovolením dokončíme příběh desky samotné. Ta totiž v Egyptě nezůstala.
1: Členové institutu rozpoznali její hodnotu a okamžitě pořídili několik opisů všech textů.
0: O následné pocty se ovšem museli Francouzi podělit s Brity. Po kapitulaci francouzské armády totiž archeologické památky získali Britové a rozeckou desku i další artefakty nechali převést do Velké Británie.
1: Od té doby ji můžeme spatřit v Britském muzeu v Londýně.

0: 3/4 tuny černé žuly. Tak vypadá dnešní protagonista příběhu z kalendáře, které posloucháte na Dvojce. Právě tak velký a těžký kámen objevili 15. července 1799 francouzští vojáci při rekonstrukci pevnosti Fort Julien ve městě Rozet. Jejich velitel Napoleon Bonaparte do Egypta a svaté země mířil za úplně jinými zisky a prospěchem své země. Nicméně zrodila se zde egyptologie a rozetská deska, o které dnes mluvíme, byla vlastně svým způsobem tím úplně prvním artefaktem. Proč? Protože se na ní psalo třemi jazyky totéž a my budeme v druhé polovině příběhu jistě mluvit o tom, k čemu to bylo lidstvu dobré.
1: Ano, budeme se snažit rozluštit ten nápis, který na rozetské desce je. Jak řekl známý egyptolog, a to dnes ještě zazní, Richard Parkinson, Thomas Young objevil klíč, když odhalil část abecedy, ale Champollion odemkl celý systém. Oba dva pány dnes v příbězích z kalendáře ještě zmíníme. A taky se budeme věnovat tomu, proč spousta egyptských památek je stále v evropských muzeích a jestli se třeba rozetská deska někdy z Británie vrátí domů.
2: Mrazivé léto na Dvojce.
3: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
2: Mrazivé léto na Dvojce.
3: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
2: Mrazivé léto na Dvojce.
3: Noční můry ožívají a každý stín může být nebezpečný.
2: A chybět nebude ani velká soutěžní pátračka.
3: Odhalte, jakou postavu děsivých příběhů hledáme a vyhrajte jeden z 9 pobytů pro 2 na 2 noci v luxusním hotelu v Karlových Varech.
2: Mrazivé léto na Dvojce. Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
2: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
3: Každý den po 17. hodině
2: na Dvojce.

0: pustila.
1: 15. července roku 1799 objevil francouzský důstojník Pierre-François Xavier Bouchard rozeckou desku.
2: Což je mimořádně cenný archeologický nález, jehož význam si teď společně právě vysvětlíme.
1: Na desce je totožné sdělení psané hieroglyfy, pak démotickým písmem a nakonec starořečtinou. V době objevu byly první dva jazyky neznámé, ale díky třetímu bylo možné je rozklíčovat.
2: První generaci vědců, kteří desku zkoumali, se to ale nepodařilo. Dokázali ovšem alespoň popsat, co text na desce vlastně sděluje.
1: Zjednodušeně řečeno obsahuje děkovnou řeč kněží adresovanou králi Ptolemájovi V. Epifanovi. V nejzachovalejší části se starořecky píše například toto, poprosím tě, Honzo.
2: Ano, s dovolením to řeknu česky, starořecky bych si netroufl. Cituji. Budiš ke cti kněžím všech chrámů v zemi, že výrazně zvyšují stávající slávu krále Ptolemája, nesmrtelného milovaného ptach. A svátek budiš slaven pro krále Ptolemája, nesmrtelného milovaného ptach, boha Epifána Eucharista, každoročně ve všech chrámech země, od prvního Thot po dobu 5 dnů, v nichž budou nosit věnce a provádět oběti a další obvyklé pocty, a kněží mají být nazýváni kněžími boha Epifána Eucharista.
1: Naprosto bez chybičky.
2: Doufejme.
1: Z kontextu historických pramenů se podařilo určit, že text vznikl roku 196 před Kristem a jde o jakýsi dekret.
2: Ano, o dekret, v němž synoda zahrnula panovníka poctami, a to konkrétně v 9. roce jeho panování.
1: Na přelomu 3. a 2. století byla na území Egypta úředním jazykem starořečtina. Díky její rozšířené znalosti bylo možné začít dekódovat i zbylá 2 písma na rozecké desce.
2: Jako první se podařilo rozluštit démotické písmo. A je to zásluha britského polyhistora Thomase Younga. Svůj překlad dokončil v roce 1814.
1: Následně se snažil rozluštit i poslední dosud nečitelné písmo, tedy hieroglyfy.
2: Uspěl pouze částečně a poměrně často chyboval. Tím, kdo starodávné obrázkové písmo definitivně rozklíčoval, byl až Francouz Jean-François Champollion.
3: Tereza Stýblová
4: a Jan Kovařík.
3: Příběhy z kalendáře
4: na Dvojce.

0: Náhodný objev rozecké desky 15. července roku 1799 dal téma dnešním příběhům z kalendáře. Pokud je posloucháte od začátku, už víte, jak deska vešla ve známost a jak vědci postupně odhalovali její tajemství.
1: Poslední záhadou bylo hieroglyfické písmo, které se na území dnešního Egypta používalo od roku 3200 před Kristem až do 4. století po Kristu.
0: Mužem, který systém obrázkového písma pochopil jako první, byl Jean-François Champollion.
1: V době objevení rozecké desky mu bylo 9 let, ovšem už tehdy to byl velmi zvídavý a učenlivý chlapec.
0: To ano, když mu bylo 5, sám se naučil číst a psát. A než mu bylo 11, už uměl řecky, latinsky i hebrejsky.
1: Obdivuhodné. Své mimořádné jazykové nadání prohluboval a v 16 se začal poprvé zajímat o hieroglyfy.
0: V této práci navázal na drobné krůčky svých předchůdců a navíc se inspiroval čínštinou, na které ho zaujalo, že kombinuje fonetické a obrázkové znaky. Co kdyby to u hieroglyfů bylo stejné, řekl si.
1: Detailní rozbor textu z rozecké desky ho posunul výrazně kupředu, zlomový okamžik však nastal při studiu jiné archeologické památky.
0: Traduje se, že když Champollion 14. září 1822 studoval nápis z obelisku z chrámu Abu Simbel a podařilo se mu potvrdit správnost vlastních předpokladů, zvolal: "Mám to!" Následně omdlel a 5 dnů proležel v horečkách.
1: Jean-François Champollion se tak zapsal do historie jako muž, který rozluštil egyptské hieroglyfy. Současně je nutné připomenout, že bez dílčích kroků jiných badatelů by se mu to nepodařilo.
0: Výstižně to v roce 2005 shrnul egyptolog Richard Parkinson, když prohlásil: jakékoliv rozluštění stojí a padá jako celek. Thomas Young objevil klíč, když odhalil část abecedy, ale Champollion odemkl celý systém.
1: Champollionovy práce se staly základem vědecké egyptologie.
0: V Louvru byl šéfem samostatného oddělení, kde pokračoval ve svých výzkumech. Zemřel bohužel předčasně roku 1832 v 41 letech.

0: K rozluštění egyptských hieroglyfů zásadním způsobem přispěla rozecká deska, objevená 15. července roku 1799.
1: Vykopali ji, jak už víte, Francouzi, později se dostala do rukou Britů a už víc než 200 let je vystavena v Britském muzeu v Londýně.
0: Teprve nedávno se začaly ozývat hlasy, že by se egyptské památky měly vrátit do své původní země. A rázem je tu téma až nečekaně aktuální.
1: Mm-hmm. Většina afrických zemí si během 20. století prošla zdlouhavou a mnohdy krvavou cestou od kolonialismu k nezávislosti. I Egypt byl až do 50. let 20. století pod britskou nadvládou.
0: Teprve s odstupem několika generací získaly nově svobodné státy větší či menší stabilitu a své sebevědomí opírají mimo jiné i o historii a její doklady.
1: Pyramidy nebo chrámy v Karnaku či Abu Simbelu stojí pochopitelně stále na svém místě. Jenže mnoho cenných pokladů si dřív z Egypta odvážel, kdo chtěl a kam chtěl.
0: Ať už bylo cílem vědecké zkoumání, nebo šlo o válečnou kořist, či dokonce předmět loupeže, faktem zůstává, že rozecká deska je v Londýně, bysta královny Nefertity v Berlíně a luxorský obelisk stojí na náměstí Svornosti v Paříži.
1: Jejich současní držitelé dlouho argumentovali tím, že země objevu nedokáže cenné památky dostatečně ochránit. Jenže i to se změnilo.
0: Evropská muzea nedokážou zabránit ničení exponátů, na které útočí environmentální aktivisté, například barvami nebo olejem.
1: A naproti tomu, přímo ve stínu pyramid se v roce 2025 otevřelo největší muzeum na světě, které disponuje těmi nejmodernějšími technologiemi.
0: Je v něm přes 50 tisíc předmětů, připomínajících tisíciletou historii Egypta. Zmíněné ikony archeologických výprav mezi nimi ovšem nejsou.
1: Evropská muzea se svých klenotů pochopitelně zbavit nechtějí a prozatím reagují jen vzletnými řečmi.
0: Rozhoupali se zatím jenom v Nizozemsku, kde se v roce 2025 tamní premiér zavázal vrátit Egyptu 3,5 tisíce let starou hlavu z doby vlády faraona Tutmose III.

0: Na dvojce Českého rozhlasu jsme si dnes díky scénáři kolegy Jana Hergeta mohli připomenout příběh rozecké desky, která byla v Egyptě objevena, upřímně řečeno náhodou, 15. července 1799.
1: Zásadním způsobem přispěla k rozluštění hieroglyfického písma a stala se jedním ze základů moderní egyptologie.
0: A jak už jsem řekl, stalo se to celé vlastně náhodou, takže poučení z těchto příběhů z kalendáře je jasné. Až budete překopávat zahradu nebo rekonstruovat starý dům, dávejte dobrý pozor, co se vám dostane pod ruku.
1: No i u nás je totiž možné narazit na historický poklad anebo cenný artefakt. Tak pozor, ať při vyklízení pozůstalosti po babičce omylem nespálíte nějakého filu anebo kupku.
0: Když budete dostatečně pozorní, třeba taky objevíte něco, co svět posune o kousek dopředu.
1: A jednou o vás třeba budou příběhy z kalendáře.
0: No ano, za drahnou dobu. A třeba u toho bude někdo jiný než my, ale vy, věrní posluchači, doufám, pořadu přízeň zachováte.
1: Mějte se hezky, těšíme se na vás.
0: Naschledanou.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Příběhy z kalendáře.
1: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
0: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
1: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
0: Příběhy z kalendáře.
1: Každý den po 17. hodině
0: na Dvojce.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Na Mont Blancu zahynuli dva Češi, patrně je zasáhlo padající kamení a hasiči zasahují u hořícího statku v Cholupicích. Zítra bude oblačno až polojasno, odpoledne lokální přehaňky a ojedinělé bouřky, nejvyšší teploty většinou do 30 stupňů. Zdraví vás Josef Maršál. Při výstupu na francouzskou část hory Mont Blanc dnes zemřeli dva Češi. Informovala o tom Česká asociace horských vůdců. Výpravu podle všeho zasáhlo padající kamení. Podrobnosti řekl Radek Lienert ze zmíněné asociace.
2: Při nehodě zemřel horský vůdce a jeden z hostů. Druhý host byl podle stávajících informací převezen do nemocnice a propuštěn po ošetření. V tuto chvíli jsou okolnosti nehody předmětem šetření francouzských orgánů.
0: Podle tamních úřadů došlo k neštěstí v místech, kde je pád kamenů poměrně častý. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová dnes na Ukrajině uzavřela dohodu o společné výrobě dronů, vyzvala k investicím do ukrajinských podniků i evropské bezpečnosti. S prezidentem Zelenským jednala i o vstupu Ukrajiny do Evropské unie. Hasiči v Praze zasahují u požáru hospodářské budovy v Cholupicích o rozsahu 50x20 metrů. Na místě je více než 20 kusů požární a výškové techniky, pokračuje mluvčí hasičů Vojtěch Ročedl.
3: Požár je v plném rozsahu, došlo i ke zborcení střešní konstrukce. V současné době na místě zasahují jednotky v druhém poplachovém stupni a jsou to jak profesionální jednotky, tak jednotky sboru dobrovolných hasičů z širokého okolí.
0: Hasiči nasadili také dron, který monitoruje nejen zasaženou budovu, ale také blízké objekty a porosty. Poslanec motoristů Filip Turek by nevyužil imunitu v případě trestního stíhání kvůli pondělní autonehodě. K tomu se dál vyjadřovat nechce s ohledem na vyšetřování. Turkovo auto se v pondělí v centru Prahy střetlo s nemocničním vozem, které převáželo krev. Pokud by ho policie označila za viníka, rezignoval by na post vládního zmocněnce pro Green Deal, řekl k tomu. Plán splavnění Labe mezi Chvaleticemi a Pardubicemi se posunul do další fáze. Ředitelství vodních cest předložilo návrh na stavbu nového plavebního kanálu v Přelouči k posouzení vlivu na životní prostředí. Má zajistit překonání nesplavného úseku u stávajícího jezu.
4: Plavební dráha povede částečně řekou a pod stávajícím jezem novým pravoběžným obchvatem mimo současné koryto Labe. Šířka bude 50 metrů. Současný jez Přelouč zůstane funkční. Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Zítra bude oblačno až polojasno, dopoledne místy až zataženo a zejména na východě Čech bude doznívat déšť. Odpoledne a na večer čekáme lokálně přehánky a ojedinělé bouřky, večer jich ale bude ubývat. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32 a v 1000 metrech na horách 21.
1: Doprava.
0: Na příjezdu do Brna po D1 od Prahy se brzdí na 175. kilometru. Osobním autem pojedete k omezení na 196. u D2 asi 50 minut. A potom na D1 dál směrem na Vyškov je kolona asi na 20 minut před omezením mezi Rohlenkou a Holubicemi. A na Pražském okruhu před sjezdem na Ořech čekejte kolony oběma směry. Od D5 je to zhruba na 20 minut. A směrem od D1 popojíždějí kolony od Vesce a je to na 50 minut až za nájezd od Barandova, kde překáží kamion. To byly zprávy. Hezký podvečer.
1: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.
6: A náš další pořad není vhodný pro děti ani pro příliš citlivé osoby a vám je asi jasné, že začíná další kriminálka. Při hledání zbraně, která zabila neznámého muže, jehož tělo bylo nalezeno na hladině Sečské přehrady, čekalo na policejní potápěče překvapení. Další tělo neznámého muže leželo na dně přímo u hráze a bylo připoutáno k těžké železné traverze. Více už kriminálka autorů Dany a Mirka Vaňurových. Kriminálka s podtitulem Sečské vraždy traverza.

0: Byl pátek 27. listopadu 1992 a na Syčské přehradě se partička rybářů chystala vyzkoušet klidné a hluboké vody, kde měli v chladných dnech největší šanci na mimořádný úlovek. U paty přehrady si na břehu vyhlédli místo, když jejich pozornost upoutal ve vodě plující balík připomínající hromadu oblečení. V pošmourném odpoledni si ale po pár krocích uvědomili, že to, co se právě chystají prozkoumat, je ve skutečnosti mrtvola muže. Jeden z nejvýraznějších devadesátkových případů východočeské kriminálky se nechvalně proslavil jako Syčské vraždy a v době jeho vyšetřování se právě rodilo i jádro proslulé královéhradecké mordparty.
1: Ty roky v tom roce 92 byly opravdu velmi divoký, protože já tou dobou jsem přicházel ze zásahové jednotky na kriminálku, takže ty kontakty tam byly velmi blízké. A tam jsem právě poznal svého potom, dá se říct, nejbližšího a nejvěrnějšího parťáka na kriminálce Honzu Lomnického, který tam už tou dobou působil. No a tou dobou opravdu každý týden se něco dělo.
2: Začalo to normálním krajským výjezdem, kdy jsme se dostali na přehradní hráz, Seč, a blízko té hráze plavala mrtvola. Když jsme vytáhli, tedy zjistili jsme, že se jedná o mrtvolu muže a že na té mrtvole je viditelné zranění na hlavě a potom v třísle. V tu chvíli vzniklo několik hypotéz na to, co se tam mohlo stát, protože vlastně to mrtvé tělo plavalo volně na hladině. A jedna z prvních verzí hovořila o tom, že by se mohlo jednat o dopravní nehodu, při které mohl zemřít člověk a byla tady snaha zbavit se toho člověka, takže se prostě naložil a hodil z hráze.
0: Jan Žerovnický a Jan Lovnický z královéhradecké operativy si připomínají první okamžiky po vytažení těla z vody. Zranění na hlavě bylo rozsáhlé a chvíli se zdála být reálná teorie o dopravní nehodě. Ohledání místa nálezu u paty přehrady pokračovalo se stmíváním i nahoře na silnici vedoucí přes hráz. A právě tady se na kamenném zábradlí našly stopy krve a mozkové tkáně.
2: Když se tělo potom dostalo na pitvu na Ústav soudního lékařství v Hradci Králové, tak celý ten případ dostal jiný rozměr. Už na tom pitevním stole se stalo to, že se z mrtvého těla začaly sypat broky. A zjistilo se, že to poranění na hlavě, které vypadalo na první pohled jako sečné poranění, tak tam se zjistilo, že se jedná o střelné poranění brokovnicí a v té době začaly podnikatelské vraždy. A samozřejmě podnikatelské vraždy měly také svůj vzor. Vzor v mafiánských vraždách a takovou charakteristickou zbraní pro mafiánské vraždy je brokovnice, takzvaná lupara.
1: To je zbraň, která se používala zejména jako italští mafiáni na Sicílii a je to vlastně klasická brokovnice, dvojka to byla, u které byly teda zkrácené hlavně, aby se vešla pod kabát nebo do saka. Mělo to ohromnou ranivost, samozřejmě podle toho, jaké se do toho použilo střelivo a zejména broky, no a používalo se to na střelbu zblízka, s tím se nedalo střílet na velkou dálku. Takže to bylo do těch místností, z auta do auta a byla to velmi teda tvrdá smrtící zbraň.
0: Policie ale nehledala jen zbraň. Zavražděný muž měl na ruce snubní prstýnek a po jeho sejmutí se na něm jasně rýsovaly vyryté iniciály LŠ a datum 7.2.1987. Zatímco operativa pátrala po jeho totožnosti, prověřoval se i možný původ zbraně a motiv vraždy.
1: To byly opravdu divoký doby, že to bylo vyřizování mezi různými klany a gengy, kdy dělali ten racketeering na těch restauracích, na těch začínajících bordelech, tak právě jsme si mysleli, že to bude zavánět za touhletou nějakou skupinou, která se snaží buď tady ovládnout nějaké území, nebo někde se střetla s druhou partou.
0: Už 30. listopadu se kriminálce podařilo ověřit totožnost oběti. Svého muže identifikovala jeho manželka Lenka, kterou tým operativy vypátral. Zhroucená žena ale nedokázala popsat nějaké další okolnosti tak brutální smrti. A tak se motiv podnikání znovu dostal do popředí zájmu policie.
1: Když se provedla ta ohledačka, zjistilo se, že to střelné poranění teda pochází od brokovnice, tak samozřejmě řešilo se i to, že zřejmě ten pachatel se té zbraně mohl zbavit tím, že ji vhodil teda do té přehrady.
0: Byl začátek prosince. Voda v Sečské přehradě byla chladná a průzračná. A jistá naděje na nalezení Lupary tu byla.
1: Víme, že u přehradní nádrže je teda největší hloubka a taky bohužel tam je vždycky největší sediment, takže to hledání je teda velmi obtížné. Protože někdy tam může být třeba i metr a půl nebo dva metry bahna. Naštěstí tady toho nebylo tolik.
2: Naši potápěči prováděli ohledání toho dna pod hrází. Pohybovali se v hloubce kolem 25 metrů. Ta hráz má výšku asi 42 metrů, ale ta hloubka z té strany, kde je tedy ta nádrž, tak ta hloubka je tam asi kolem 25 metrů.
0: Hledání odhozené brokovnice s upilovanými hlavněmi u paty přehrady pokračovalo celý den a pomalu se začalo stmívat. Pátrání u dna probíhalo ve tmě a policejní potápěči se ve vrstvě bahna orientovali i po hmatu, protože každý pohyb vířil usazené bahno. Ve chvíli, kdy tým kriminálky uvažoval, že pátrání odvolá, vynořil se jeden z potápěčů a rozrušeně začal přivolávat člun. Jan Lomnický vzpomíná, jak šokující odhalení je při hledání brokovnice čekalo.
2: Podle jeho vyprávění se pohyboval po dně a prozkoumával to dno, ty bahenní nánosy a tak dále. A najednou jeho hlava se ocitla nad hlavou mrtvého muže.
0: Tým východočeské kriminálky měl najednou k prvnímu zavražděnému ještě druhou mrtvolu. Nečekaný nález měl navíc velmi temné okolnosti. Vyzvednutí těla si vyžádalo náročnou spolupráci. Byl k němu totiž připevněný kus těžkého kovu.
1: Ta osoba byla přivázaná na traverze, pevně bylo to takové íčko přes 2 metry dlouhé a hlavně tam byla strašná spousta teda toho vázacího materiálu, takže ten člověk se nemohl absolutně hýbat, byl úplně znehybněn.
2: Ta traverza měla dokonce navařená oka a když jsme ho potom jako rozvazovali a poskládali jsme délku, tak se jednalo téměř o 30 metrů tohoto materiálu.
0: Šlo o kabely, provazy, obinadlo a dokonce i pásek, kterým byl oblečený muž připevněn na traverze v oblasti nohou, trupu, rukou i krku. Soudní lékař Josef Pleskot měl v průběhu 2 týdnů na pitevním stole další oběť vraždy vytaženou ze Sečské přehrady. Tentokrát ale vše vypadalo trochu jinak, i když o krutosti vrahů svědčila i tato smrt. 182 cm vysoký muž měl zhmožděný obličej a po těle další zranění. Nejděsivější ale bylo, že útočníci svou oběť schodili přes zábradlí hráze do přehrady s bitou a při vědomí.
1: Ten člověk teda vlastně při tom vhozu do té vody žil, protože tam došlo ke klasickému utopení a byla nalezena teda voda v plících, takže ta smrt pro něj musela být teda ukrutná.
2: V době, kdy byl vhozen do té přehradní nádrže, tak vykazoval vitální reakce. To znamená, že mohl všechno vnímat. O to je to otřesnější, že ten člověk prostě vnímal to, jak končí, jak umírá.
0: Otázku, zda spolu oba zločiny souvisejí, zatím nebylo možné zodpovědět. Kriminalisté pracovali na obou nálezech a jejich práci dozoroval tehdejší státní zástupce Miroslav Antl. Smrt muže na traverze podle něj také připomínala vyřizování účtů v kriminálním podsvětí a zcela jistě muselo jít o více vrahů.
3: Podle okolností bylo evidentní, že za prvé skupina lidí, protože ta traverza nešla hodit, Za druhé, že asi poprava, nebo nepochybně poprava, a s tím, že protože začaly 90. to byl konec 92. roku, že šlo o vyřizování účtu, tehdy možná poprava bílého koně. V tu chvíli podnikatelská verze.
1: To pátrání se rozešlo dvěma směry, protože nejdřív se muselo dát dohromady veškeré informace k té jedné osobě, v jakém prostředí se pohyboval, jestli to bylo opravdu nějaké zločinecké prostředí, jeho kontakty.
0: Zatímco pátrání v případu prvního muže střeleného ze zadu upilovanou brokovnicí nikam nevedlo, vyšetřování vraždy muže přivázaného na traverze nabralo obrátky.
2: Okamžitě jsme začali rozsáhlé šetření v té věci. Mobilizovali jsme veškeré informátory, kteří k tomu mohli něco vědět. A my jsme nakonec zjistili, že se jedná o jistého podnikatele, Pavla S.
1: Samozřejmě proběhly veškeré lustrace ve všech evidencích a tam bylo zjištěno, že to je člověk, který teda měl určitou kriminální minulost, který už se pohyboval v tomto prostředí, a na základě toho vlastně se dávaly dohromady ty jeho styky, kontakty. Klasicky, že člověk, který, jak se říká v kanceláři a u počítače, nic nezjistí, znamená to tušku bloka, jak se říká, jít od baráku k baráku, ptát se lidí, ptát se prostě, a takhle se to dává dohromady. Je to většinou vždycky běh na dlouhou trať, ale vždycky se to vyplatí. Vždycky si někdo vzpomene na nějaký detail, který zas neví ten předchozí, že jo, z toho se poskládá celá ta mozaika.
0: Pavel S. byl typický podnikatel porevolučních devadesátek. Šmelina a špinavé obchody mu pomáhaly umořit předchozí dluhy, ale peníze mu stále nestačily. Jeho žena tragickou smrt svého muže přijala rezignovaně a vypověděla, že spolu nějaký čas už nežijí. Naposledy s ním prý mluvila v říjnu, tedy zhruba před měsícem, a potvrdila také, že manželovo pochybné podnikání je zničilo. To potvrzovala i zjištění policie. Pavel uvízl ve spirále podvodů a toho dovedlo až k plánu na takzvanou velkou ránu. Tou byla krádež cigaret z velkoskladu, kterou spáchal se svými kumpány.
2: Byla to naše klasická práce, práce operativců. Šli jsme do galerky, každý detektiv se snaží proniknout do toho prostředí a získávat informace. Tak to bylo odjakživa. To je klasická činnost detektiva. Tenhle ten podnikatel byl zpočátku pouze, dá se říct, zloděj, zlodějček, nebyl to žádný násilník nebo nějaký zločinec těžkého kalibru, ale najednou zjistil, že to podnikání není tak jednoduché, začal se zadlužovat a potřeboval peníze, aby začal splácet ty dluhy. A toho dovedlo takzvaně na scestí.
0: Policejní operativa od informátorů z podsvětí zjistila, že Pavel S. měl se svými kumpány problémy už delší dobu. Mezi galérkou se rád chvástal a ohrožoval tak je i sebe. Jeho vražda ale s podsvětím zamávala a Jan Lomnický i Jan Žerovnický toho využili k získání informací.
1: Byl zaměřený na vykrádání těch skladů potravin. Tou dobou se jednalo o sklady, kde byl uložen alkohol, kde byl uložen cigarety, a pak to šlo zase do té sítě dalších překupníků. A jak se říká, sídlem roste chuť, jo? Tak když se ti povede jedna akce, vyjde to všechno, máš z toho peníze, tak prostě vždycky se snažíš to rozšířit. A tou dobou, co si budeme povídat, těch skupin působilo víc a oni se snažili prostě získat, tak jak to vidíme v těch amerických, určitá teritoria, určité své odbytiště a zákazníky, kam se to předává, takže to byla taková konkurence mezi těmito skupinami.
2: Pokud se jedná o takové trestné činy, jako je krádež, vloupání, jako je loupež a tak dále, tak ta galerka takzvaně nemluví. Ale jakmile dojde k tomu zlomu a stane se vražda, tak i ty, dá se říct, gauneři se s náma najednou začínají bavit. A proto my jsme se dostali takto k mnoha a mnoha informacím, protože celá řada lidí z té galerky s tím nechtěla mít nic společného.
1: Dělal na tom tady výjezd Hradce Králové, spolupracovali jsme už se teda s pardubickými kolegy, kteří tam měli místně osobní znalost, takže to se všechno dává dohromady, takže já nevím, když řeknu, že na té kauze třeba v jednu chvíli pracovalo třeba 15 lidí, tak to je málo.
0: Síť podezřelých kontaktů Pavla S. se pomalu začala rýsovat. Informace od operativců se scházely u vyšetřovatele a státního zástupce Miroslava Antla. Pavel S. měl spřízněné partičky po hospodách v okolí Pardubic a právě se prý chystal k další velké loupeži s kumpány ze Zlína a Vsetína.
3: Byl to člověk, který předtím vykradl společně s dalšími sklad v Popkovicích a najednou už se blížili k těm lidem, k těm jeho spolupachatelům z té majetkové trestné činnosti. Zjistili, že naposledy s ním mluvili dva lidé.
0: Sklad potravin byl vykradený před půl rokem. Blažena K., která se s Pavlem S. viděla 3. prosince jako jedna z posledních, v pardubickém skladu pracovala a dobře to tam znala. Právě ona a další muž byli ve společnosti Pavla naposledy spatřeni blízko Sečského motorestu, kde se obvykle scházeli šmelináři a díleři drog.
3: Byli poslední, kteří měli prokazatelný kontakt s ním. Oni tvrdili, že s tím nemají nic společného. Z začátku vůbec se k tomu nechtěli vyjadřovat.
2: Tato dvojice se k tomu stavěla tak, že s tím nemá vůbec nic společného, ale protože jsme je trošičku zamotali v tom prostředí, tak nakonec oba začali hovořit o tom, co se mělo vlastně stát. A začali hovořit o tom, že už tehdy s tím nechtěli mít nic společného a protože se ty bývalí komplicové této události dozvěděli o tom záměru Pavla S., že chce podruhé udělat ten sklad velkopotravin, tak je o tom informovali a ti původní komplicové chtěli, aby jim takzvaně toho Pavla S. nahráli. To znamená, přivezli a že mu domluví.
0: Policie si pro všechny 4 podezřelé okamžitě dojela a jednoho po druhém odvezla k výslechu na krajskou správu.
2: Probíhalo několik výslechů a trvalo dost dlouho, než jsme přiměli ty pachatele k tomu, aby popravdě řekli, jak to vlastně bylo. Zpočátku nikdo to nechtěl pustit a my jsme se na tom střídali na těch výsleších. A já si pamatuju tehdy na vrchního komisaře, který přišel, obešel vlastně nás všechny, ty kanceláře, kde docházelo k těm výslechům a říká, kluci, jak to vypadá. No a my jsme mu vysvětlili, každá ta dvojice, která zrovna vyslýchala toho či onoho podezřelého, že to nějak moc nejde. A pamatuju si, že tehdejší vrchní komisař, opravdový matador ve výsleších, doktor Ladislav Pavlíček, říká, kluci, tak počkejte, já to teď zkusím. A chvíli, asi hodinu a půl, si povídal s tím jedním člověkem a pak si pamatuju, že vyšel ven na chodbu, kde jsme stáli s kolegou a on říká, kluci, můžete psát.
0: V dubnu 1992 se v pardubickém velkoskladu odehrála krádež, při které Pavel S. se svými společníky odstranil jeden z dílů stěny hangáru a v průběhu noci ukradli palety s cigaretami za více než 1 000 000 korun. Policie pachatele neodhalila, ale peníze z prodeje uloupeného zboží Pavlovi brzy došly a tak se na podzim rozhodl k další krádeži. Oslovil ale jiné komplice ze Zlína a Vsetína a netajil se tím, že do akce půjde, i kdyby měl odstranit nočního hlídače. Bylo ovšem potřeba získat ke spolupráci Blaženu K., která se ve skladištním areálu dobře vyznala. To se ale nelíbilo jejímu příteli Ladislavu H., který oslovil 3 bývalé společníky Pavla S. Pavel jim dlužil 100 000. A tak se dohodli, že ve 4 ho vylákají na smluvené místo a dají mu za vyučenou. 3. prosince jim ho Blažena K. pod falešnou záminkou dovezla k Sečskému motorestu.
2: Vytáhli ho z favoritu a naložili ho do tehdy 12-3, kterou měli připravenu. Došlo ke svázání. Já si pamatuju, že Pavel E. se z toho svázání, oni ho naložili do toho nákladového prostoru vzadu a ono se mu podařilo vyprostit z toho svázání a začal tam nějakým způsobem ohrožovat vlastně tuto čtveřici.
3: tak ho napadli tehdy slzným plynem, sprejem, ale na Pavla S. to vůbec nezabralo, utíkali jim tam po tom parkovišti, až ho pak tedy chytili, přivázali ho pevně úplně, že se doslova nemohl vůbec hýbat. Hodili ho do 12-3 do Škody na tu zadní plošinu a jezdili a teprve se domlouvali, co s ním udělají.
4: Ten Pavel S. byl přivědomý celou dobu a on slyšel to, o čem oni se bavili. A oni se možná bavili i před tím Pavlem S. naschvál. A přímo hovořili o tom, co s ním vlastně udělají. Že ho hodí na té traverze do přehradní nádrže, že se tam utopí. A tohle to Pavel S. musel poslouchat. O to to bylo horší a tragičtější, že on věděl, že jde na jistou smrt. Protože k té traverze byl připoután tak, že tam už vlastně nebylo možno, aby se z toho vyprostil.
3: To pro ně muselo být hrozný. Projezdili, myslím, 2 hodiny, pak zastavili na té hrázi, vytáhli ho, když se domluvili, že ho teda utopí, a hodili ho dolů. A ještě jeden z nich říká, myslím si, že nevyplave. Také by nikdy nevyplaval, kdyby náhodou se pak tedy v té druhé věci nehledala vražená brokovnice a kdyby tam ti další pachatelé z té druhé vraždy vlastně zatížili toho svého popraveného, tak vlastně nikdo nehledá v Seči nic. A tehdy jsme si i říkali, Bůh ví, kolik je tam ještě utopenců popravených mrtvých, protože se hledali bílí koně, kteří chyběli.
1: Co si budeme povídat, je to jako se vším. Čím víc se to impérium roztahuje, tak tím je tam teda nebezpečí, jak se říká, toho provalu, prozrazení, nebo že dojde k nějaké chybě. Protože vždycky se v té skupině najdou lidi, kteří říkají, stačí, když kape, nemusí pršet a jsou spokojeni. Jo? Ono je to hezký vydělat ohromný balík peněz, ale samozřejmě, čím větší je ten balík peněz, tím je tam teda k tomu úměrné to riziko toho podnikání.
0: Pavel S. rozhodně nebyl žádné nevinátko. Jeho bývalí společníci mu ale připravili krutou a trýznivou smrt, což potvrdili i závěry soudního lékaře. Mučivé útrapy předtím, než se naposledy nadechl a do plic se mu dostala mrazivá voda na dně Sečské přehrady, trvaly několik minut.
3: Podle mě on do poslední chvíle nevěřil, že bývalí kamarádi, že ho tam hoděj. Jinak pohnutka byla jednoznačná. Oni měli strach, že prozradí je v rámci té krádeže ve skladu.
0: Na dně přehrady ležel Pavel 7 dnů, než ho úplnou náhodou objevili policejní potápěči. U soudu 3 z obviněných kompliců začali tvrdit, že Pavla S. chtěli jen vyděsit a jeho smrt byla nešťastná náhoda. Položili ho prý i s traverzou na zábradlí Sečské hráze, kde s ním zůstala Ladislav H. a odešli do auta. Ladislav prý za nimi ale za chvíli přišel s tím, že Pavel sebou začal škubat tak, že přes zábradlí přepadl a okamžitě se potopil. Soudní pře se vlekla ještě několik let a v únoru 1996 vrchní soud potvrdil, že Ladislav H. si odsedí 19 let a jeho společníci stráví za mřížemi 20 a 21 roků.
3: Zajímavé ještě pro mě je na tom, že 2 z nich jsem potkal v Pardubicích. Když jsem počítal, jak se tak rychle dostali ven, spočítal jsem si, že přesně po 2/3 se dostali na svobodu. Tam jsem si uvědomil, že ti vrazi z 90. vlastně se dostávali hned po té lhůtě 2/3 na svobodu a to bylo z důvodu, já to říkám jako vždycky, tak nějak trošku hůře, čistili se kriminály. Tehdy vlastně se propouštěl, každý byl najednou vzorný, čemuž nikdy nemohu uvěřit s ohledem na pohnutku, s ohledem na způsob provedení trestného činu. A když mi někdo říkal, že za vraždy jenom 15 třeba, já jsem říkal, ne, po 2/3, 9, takže 10.
4: Dá se říct, že to bylo takzvané policejní štěstí, že ten policejní pánbu byl doma, protože díky tomu, že jsme hledali zbraň k té první sečské, tedy vraždě, tak šli naši potápěči na to dno, našli tam to druhé tělo a pokud by šli o den později ty naši potápěči pod tu vodu, tak by se tam již dostávali velmi těžko, protože
2: V tu noc, kdy jsme prováděli to ohledání, tak začalo velmi mrznout a další dny ta seč až k té hrázi doslova úplně zamrzla.
0: I když soudní proces východočeská Mordparta pečlivě sledovala, po odhalení vrahů z případu Secké traverzy měla stále plné ruce práce. Od Vánoc 1992 se soustředila na pátrání po vrahovi s upilovanou brokovnicí.
1: Takže tím to neskončilo a hlavně potom jsme se soustředili teda na tu druhou oběť. Měli jsme tady tu další neznámou mrtvolu a tam se začalo vlastně rozplítat vůbec důvod, proč byl ten člověk zavražděn.

0: Tak to byla repríza další kriminálky s podtitulem Sečské vraždy Traverza. Připravili Dana a Mirek Vaňurovi a na přípravě tohoto dílu se také podílel mistr zvuku Leoš Sedláček. Už teď si celý díl můžete znovu poslechnout na Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. No a ve vysílání se kriminálka objeví opět 22. července, tedy ve středu, krátce po 18. hodině. A budeme se opět věnovat sečským vraždám.
1: Právě teď na webu Déčka. Vydejte se s dětmi na letní dobrodružství s Déčkem. Tentokrát můžete společně s dětmi hledat písmena, která záhadně mizí...
2: Na kulte písmena, protože...
1: ...ze světa Déčka. Na cestách vám pomůže aplikace Léto s Déčkem, ve které najdete mapu soutěžních míst i další překvapení. Zapojte se do hry, sbírejte hesla a soutěžte o spoustu krásných cen. Více se dozvíte na operace abeceda.cz.
3: Radioservis představuje
4: audioknihu Lukáše Balabána Román pro pitomce.
5: Budeš humanitně založený intelektuál, protože my v Ránovi milujeme utrpení.
4: Autobiografická próza o bolavém a nepatřičném dospívání a hledání vlastní cesty.
5: Když se lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej.
4: Román pro pitomce. Audioverzi prvotiny Lukáše Balabána dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
6: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
6: Srdcovky od Dvojky.
7: Příjemný podvečer, je 15. července 2026 a na digitálních hodinách tady v budově Českého rozhlasu v Praze na Královských Vinohradech je přesně 18 hodin a 32, skoro 33 minut. Ano, začínají srdcovky od Dvojky, vaše pravidelná dávka pozitivní energie. Dneska to vezmeme hezky po svém. Trochu s úsměvem, trochu s nadhledem, trochu s porovnáváním staršího a nového, trochu po cestách, kde člověk potká obyčejné věci a díky nim se chvíle stanou zčista jasna neobyčejné. Přesně tak, jak to umí písničky, hity, které nestárnou a my se k ním vracíme v jiném čase, právě teď. Ačkoliv dnes slaví svátek Jindřich, tedy vše nejlepší, otevře dnešní srdcovky trochu srdcovka, trochu dobrota František. Dobrý poslech přeje od mikrofonu Dvojky Pepa Melen.

Je to nářez, je to síla a pokud jste někdy byli na téhle kapele naživo, tak to je dvojnásobný zážitek. Skupina Buty a František, mimochodem z alba Dřevo, které možná máte doma, psal se rok 1995. My se teď půjdeme podívat až do roku 1987, což samozřejmě není tak daleko. Dnes půjdeme určitě ještě dál, ale v tuhle chvíli mám pro vás Whitney Houston, která samozřejmě patřila a patří mezi největší pěvecké osobnosti moderní populární hudby. Za svou kariéru prodala přes 200 milionů nahrávek a její hlas dodnes bývá označován za jeden z nejvýraznějších v historii populární hudby vůbec. Mám pro vás písničku I Wanna Dance With Somebody, která vznikla pro její druhé album. A musím říci, že tuhle písničku napsala autorská dvojice George Merrill a Shannon Rubicam. Mimochodem George a Shannon spolu vlastně tvoří také pár a duo Boy Meets Girl se jmenují. Mimochodem mají opravdu zajímavou muziku, mají krásné písně, které zpívají sami, ale tehdy se doslova vyšvihli tím, že začali psát pro jiné a dostali tu možnost napsat písničky třeba právě pro velký produkční tým zpěvačky Whitney Houston. Produkci se si tehdy vzal pod svá křídla na radu Michael Walden a v květnu roku 1987 se to stalo. Tenhle hit vyšel a stal se okamžitě světovým hitem. Dostal se na první místo americké hitparády Billboard. Ovládl žebříčky v řadě dalších zemí a Whitney mimochodem za tuhle písničku dostala cenu Grammy. I wanna dance with somebody.

Krásná ta vzpomínka na rok 1987. My dnes budeme hodně vzpomínat na rok 1985 a právě na dny kolem 13., 14., 15. července, kdy se ve světě nemluvilo o ničem jiném, než o obrovské události a jedinečném telemostu, který sledovalo téměř 2 miliardy lidí, a to je samozřejmě koncert Live Aid. Ale ještě než se k tomu dostaneme, mám pro vás teď jednu muziku, která je v podstatě nová, i když jde o spojení dvou neskutečných velikánů hudby. Tím jedním je Graham Goldman, britský hudebník, skladatel, baskytarista, který je ročník 1946, proslavil se samozřejmě jako člen skupiny 10cc, ale ještě předtím napsal hity jako For Your Love, But Stop, a nebo píseň, která můj život provází kompletně od mládí, a sice No Milk Today. A to bylo samozřejmě pro jiné kapely, například Herman's Hermits a tak dále a tak dále. Teď mám ale pro vás písničku, kterou Graham Goldman udělal společně s další obrovskou hvězdou, a sice Hankem Marvinem, legendární lídr skupiny The Shadows. Goldman přiznal, že když Marvinovu kytaru na své skladbě poprvé uslyšel, byl nesmírně dojatý. Právě The Shadows totiž patřili mezi hudebníky, kteří ho od mládí inspirovali k vlastní kariéře. A tak tady je jedinečné spojení, které vyšlo před 2 lety v červenci, přátelé. A já si myslím, že tito dva slavní a úžasní hudebníci si prostě zaslouží prostor v srdcovkách. Graham Goldman, Hank Marvin, When You Find Love. When

Krásná to věc, When You Find Love. Když najdeš lásku, Graham Goldman a také Hank Marvin. Mám pro vás anketu. Je čas na to, abychom si dneska už otevřeli anketu. Jak jsem na začátku řekl, budeme si dnes vzpomínat na rok 1985. Zařazuji totiž do ankety dnes koncert, který se konal 13. a 14. července. Spojilo Londýn, Philadelphia a miliony diváků po celém světě. Je to vzpomínka na Live Aid 1985. Když se řekne tenhle legendární koncert, která píseň nebo který interpret se vám vybaví jako první? Napište mi svůj nejsilnější moment z této vzpomínky na Live Aid roku 1985. Píšete mi na josef.melen@rozhlas.cz, píšete mi na 702-222-220. Jenom připomenu, že cílem Live Aid 1985 bylo získat peníze na pomoc lidem postiženým hladomorem v Etiopii a zároveň přitáhnout světovou pozornost k humanitární krizi, která se v té době děla v Africe. Více informací si řekneme za chviličku a teď vás díky tomu, abyste si trošičku rozpomněli, co to vlastně bylo za koncert, kdo všechno tam byl, a já věřím, že na to přijdete, tak teď si dáme také 80. léta a tohle je Lucie Bílá.

Tak tohle je přesně rok 1992, tady jsem to zařadil předtím do 80, ale to je proto, že se mi to všechno tak nějak kolem toho roku 89 až 92 míká dohromady. Lucie Bílá, rok 92 a Útěk, písnička Gábina Osvaldová, samozřejmě Ondra Soukup, jedinečná to produkce. My ale vzpomínáme v dnešní anketě na Live Aid 1985, koncert, který zorganizovali Bob Geldof, Mitch Ure, po úspěchu charitativního singlu Band Aid Do They Know It's Christmas. Live Aid byl vlastně obrovský

vybavíte třeba jaké interprety, případně písničky nebo nějaké chvíle z toho koncertu, ať už jste ho viděli tehdy, anebo později, protože těch videí a koncertů nebo záznamů koluje samozřejmě po internetu celá řada. Já prozradím, že na pódiu mimo jiné byl také Elton John a mezi písněmi, které hrál, byla i tato, Rocketman.

0: Vondráčka.
1: Je to tak, trochu zamrazíme. Ano, máme minutku po 19. hodině. A tak je potřeba dát vám tu vaší indicii. Mrazivé leto na dvojce, to jsou vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a ty také dramatických zvratů. My hledáme postavy těchto známých děsivých příběhů a pokud čekáte na právě svou indicii, tak ta je tady právě teď.
2: V mých žilách nekoluje běžná krev, ale vysoce koncentrovaná molekulární kyselina, která se během sekund propálí i tou nejpevnější palubou stvrzené oceli. Každé mé sebemenší poranění tak pro mého ozbrojeného či neozbrojeného nepřítele představuje téměř fatální riziko zkázy. Jak už asi správně tušíte, nejsem jen obyčejné monstrum podobající se stroji či divokému zvířeti. Jsem naprosto dokonalý biologický organismus, obdařený nejen schopností extrémně rychlého vývoje v dospělého jedince, ale i mimořádnou chladnou inteligencí dravce, který nemá žádný soucit ani morální zábrany. K vyhledávání kořisti v naprosté tmě navíc na rozdíl od ostatních nepotřebují oči.
0: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme?
3: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.

Dneska vzpomínáme na rok 1985 a na koncert, legendární koncert Live Aid. Vy mi píšete, co si o tom myslíte, nebo na co vzpomínáte. Ahoj Pepo, v 85. mě bylo 7, ale nejvíce to byly Queen a jejich Radio Gaga. Nic moc mi to neříká, ale vím, že byl koncert pro Armény také v 80. letech a že tam byly z Československa a ostatních cizí zemí. Děkuji všem, kteří čistili vysílače, že vás mohu poslouchat, píše Adel, děkuji moc. Jak vy vzpomínáte na koncert Live Aid roku 1985? A nemyslím tím zrovna, jestli jste byli v té době přítomni, protože mám pocit, že mezi těmi 150 zeměmi Československo patrně nebylo v té době, ale vy mi to jistě dáte vědět. Ahoj, tady Vendulka, Praha 8, Troja, rok vyhlídnutí 63. No, bylo mi 22 a mnoho interpretů jsem vůbec neznala. A na mě jsem pořád randila s Vencou. Nebyl na hudbu čas, výborně. Ale kdybych si měla vybrat interpreta, tak to byl určitě Phil Collins. A víš proč? No, protože on vystoupil na obou koncertech, takže za mě jednoznačně on. Děkuji moc za tuhle nahrávku. Je to tak, protože Phil Collins opravdu sednul do Concordu a stihnul oba tyto koncerty, jak ve Wembley, tak ve Filadelfii. Dobrý večer, vrátili jsme se ze Spartakiády zpátky do kasáren a oklikou se dozvěděli o velkolepém koncertu Live Aid. Nějak se nám to podařilo naladit na ARD. Ano, říkáte ve 150 zemích, kromě ČSSR, píše Viktor. Ano, je to tak. Díky za potvrzení. I vy mi napište, jak to máte, protože dneska vzpomínáme na tuhle záležitost, která se udála 13. července roku 1985, to znamená, máme dva dny poté, co se před 41 lety tento koncert na dvou místech propojen telemostem a vysílán do 150 zemí. No ale jelikož jste to vy, Viktor, viděli taky v Československu, už můžu říct ve 151. zemi. Tak ti, co tam byli a zanechali obrovský punc, tak to jsou samozřejmě Queeni, je to tak? Ano, mě nejvíce zaujalo vystoupení skupiny Queen, je to vlastně to jediné, co si z toho koncertu trochu pamatuji. Nejen skvělé písně, ale i skvělý hudební výkon, to píše Vláďa. No a já jsem si pro vás připravil Radio Gaga.

Tolik ještě připomínka toho koncertu Live Aid 1985. V tom setu samozřejmě Queeni hráli daleko víc písní, ale jedna z nich byla právě Radio Gaga. Dneska máme 15. července roku 2026 a před 70 lety se narodil zpěvák, textař a frontman britské skupiny Joy Division Ian Curtis. Tenhle muž ale se bohužel dožil pouze 23 letech, zemřel tragicky. A ovšem přesto se stal doslova legendou a jeho písnička, která má název Love Will Tear Us Apart, se samozřejmě stala předmětem mnoha dalších verzí různých kapel. Ale Joy Division je ty hry nahráli, ačkoliv tu muziku skládala celá kapela, tedy Ian Curtis, Bernard Summer, Peter Hook a Stephen Morris, tak Ian Curtis psal v podstatě svůj vlastní příběh. Ten příběh byl o jeho rozpadajícím se manželství a osobních zápasů s epilepsií. Tak tolik Joy Division, Love Will Tear Us Apart.

Na chvilku si odpočineme od připomínání těch, kteří hráli na koncertu Live Aid, a půjdeme se podívat na středeční srovnávačku. Mám ji tady pro vás. Tahle je z domácí tvorby, ano. Je to Jiří Korn, který přespíval tuhle krásnou písničku. A jmenuje se Jeanne d'Arc.

Tak tolik rok 1980 a krásný text, který napsal Zdeněk Borovec, Jiří Korn samozřejmě, který tuhle píseň naspíval. No a budeme srovnávat a srovnávat budeme s originálem, který napsal britský skladatel Mike Batt pro animovaný film Watership Down. Ano, moje oblíbená králičí cesta, daleká cesta za domovem. To zadání znělo velmi neobvykle a sice britský skladatel dostal jasné zadání, které znělo napsat píseň o smrti, která ale nebude působit tísnivě. Bylo to v lednu 1979, kdy vyšel single, natáčelo se už v prosinci 78 a musím říci, že tenhle single ve Velké Británii se stal obrovským fenoménem. Tu píseň naspíval Art Garfunkel po rozpadu slavného dua Simon Garfunkel a myslím, že se stala jednou z nejpůsobějších filmových písní všech dob vůbec. Já osobně ji doslova miluji. Tak pojďte se do toho příběhu trošičku zaposlouchat. Tady je Art Garfunkel, Brighter.

Paní Jana mi píše, Pepo, zdravím, nad usazenýma očima zajíčka jsem se vždy dojímala. Už je to dávno, teď ve stáří mě rozpláče, kde co, píše paní Jana. Děkuji za tuhle připomínku, já jsem si vždycky u daleké cesty za domovem pozval a pozvu si i teď, protože mně to přijde úplně jako geniální věc, podpořená samozřejmě tohle s tou nádhernou písní. Máme tady dneska anketu, která se věnuje roku 1985, přesně ji řečeno Live Aid, které se konalo 13. července 1985. Jak na to vzpomínáte vy? Co za interprety nebo písně se vám vybaví z tohohle úžasného koncertu, který spojil telemost mezi Wembley a Filadelfií, na kterém vystoupila celá řada, byly to desítky umělců. A vy mi píšete na josef.melen@rozhlas.cz, píšete mi také na SMS bránu 702 222 220. Ale abychom nemluvili jenom a nehráli jenom z tohohle koncertu, tak se teď na chvilku půjdeme podívat také k nám domů. Mám tady písničku, která je z roku 1987 a myslím si, že patří mezi ty písně, které jsou velmi nadčasové. Už jenom proto, že to není písnička, která by všechno ve svém textu vysvětlila do posledního slova. Ale jedno je jasné, ta písnička je velkou poctou filmovému režiséru a sice Luisi Buñuelovi. Marcia Zuzana Michnová a s Luisem.

Jitka Zelenková, Karel Černoch, Můj ideál, píseň, která rozhodně patří do srdcovek. Mimochodem je to jedna z těch nejkrásnějších filmových melodií vůbec v originále Endless Love a jeden z autorů také celkem zásadní písně pro Live Aid, sice Lionel Richie. Tomu se dostaneme za chvilku. Co nám píšete o Live Aid? Teď mi tady celý koncert je jedna velká nádhera, za mě nejvíc jednoznačně Queen, Hammer to Fall, velká pecka, díky za váš pořad, to píše Petra, děkuji moc za tuhle zprávu. Milý Pepo, v o něch dnech toho bájného koncertu přes Telemost, vždycky Telemost, jsem byl na táboře v někdejší Německé demokratické republice na táboře a světě div se, soudruzi táborníci tam ten koncert chytili, takže jsme ho viděli. Děkuji moc za tuhle zprávu. Co tady máme dál? Pepo, zdravím, tady je... Ahoj Pepo, dnes opět na cestách s kamionem. Začíná mi pauza, tak mohu také napsat svou vzpomínku. Koncert Live Aid, to je určitě Bob Geldof a potom hudební Dream Team. Nejde jmenovat jednoho interpreta nebo skupinu, ale musím říct, že film o Queen velmi významně oživil vzpomínku na tuto ojedinělou hudební dobročinnou akci. Zdraví Martin a přeji všem u rádia fajn večer. Já přeji a děkuji Martine, ale přeji také všechno nej na cest. Tak. Vůbec si nejsem jistá, zda si tento projekt pamatuji přímo z doby, kdy se odehrál, ale vím o něm možná z polské televize. Mluvilo se o něm na Gimplu, jasně, že Queen, moc děkuji za ně, teď právě další pecky. Dobrý den, Pepo, jak super písničku ze stadionu ve Wembley. Z vaší dnešní ankety si vybavuji například písničku Under Pressure v podání Davida Bowieho a ještě George Michaela, myslím. Tak snad si to vybavuji správně a doufám, že se mi to nějak nepopletlo, píše paní Klára. To já vás lehce opravím, tohle se stalo až v roce 1992 po smrti Freddieho Mercuryho, kdy to byla podsta Freddieho Mercuryho a koncert, který měl upozornit na nemoc AIDS. Takže to bylo v podstatě až o 7 let později. Ale ten, kdo byl už zmiňován a který se dostal na oba koncerty, to znamená, byl jak ve Wembley, tak taky na JFK Stadium v Filadelfii, tak to byl Phil Collins, který letěl Concordem a na obou těchto místech zaspíval písničku, která byla vlastně jeho prvním americkým solovým číslem 1 na Billboard Hot 100. Za písničku získal i Grammy za nejlepší mužský popový vokální výkon. Myslím si, že je to písnička, která je opravdu o životě. On sám ji napsal vlastně ve chvíli, kdy skončilo jeho manželství a v podstatě, ano, není to romantika s růžovým koncem. Je to taková zoufalá prosba člověka, který ví, že šance na návrat jsou mizivé, ale stejně se ještě jednou otočí a řekne: podívej se na mě. Phil Collins.

Phil Collins, ten, který byl na obou koncertech, jak ve Wembley, tak ve Filadelfii. A my si dáme na závěr písničku, která je, řekněme, takovým mementem, protože Harry Belafonte, ten chtěl, aby americká hudební scéna odpověděla na hladomor v Etiopii podobně silně jako předtím britský Band Aid se skladbou Do They Know It's Christmas, tedy vědí vůbec, že jsou Vánoce. A tak udělali píseň, ve které si mimochodem Harry Belafonte ani nezaspíval, ale je to písnička, kterou napsal Michael Jackson a Lionel Richie, produkoval jí Quincy Jones a nahráli ji opravdu největší hvězdy, americké hvězdy tehdejší doby, Stevie Wonder, Bruce Springsteen, Tina Turner, Bob Dylan, Ray Charles, Diana Ross, Cyndi Lauper a tak dále a tak dále. A je to samozřejmě píseň We Are The World. Po celém dni, kdy se přes satelit spojil Londýn, Filadelfie a miliony diváků po celém světě, to byla tečka za celým poselstvím. Hudba může bavit, dojímat a někdy také opravdu pomáhat. Já vám přeji hezký večer, mějte se dobře a mějte se rádi, váš Pepa Melen.

0: Stále vám, přátelé, společnost dělá dvojka, přejeme pěkný pondělní večer. Připomínám, že už za chvíli tady bude pohádka Odhajaji, seriál Václavy Ledvinkové o Vlaštovce Elišce. No a ve 20 hodin se budeme toulat českou minulostí. Doufám, že i nadále zůstanete s námi.
1: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Zrovna se chystám poslouchat další povídání o Vlaštovce Elišce. Přidáte se ke mně? Pod Kubovu střechu se místo rozpustilého ptáčete vrátila slečna na vdávání a hned si taky našla ženicha. Jenže aby Vlaštovky mohly slavit svatbu, potřebují hnízdo. Kuba opeřeným snoubencům samozřejmě pomůže. A možná to budování neskončí jen u ptačího hnízda. Dnešní pohádka se totiž jmenuje Nový dům.

Dobrý večer, děti. Moje kamarádka Vlaštovka Eliška se bude vdávat. Cože? Vy to už víte? Ach, jsem já to, ale Kuba. Samo sebou, že to víte. Vždyť jsem vám to prozradil včera. Ale řekl jsem to jenom vám, nikomu jinému. Na mou duši, na psí uši, na Vlaštovčí pírko. No vidíte. A přesto znala tohle tajemství v mžiku celá naše Vlaštovčí vesnice. Úplně stačilo, aby Eliščin nápadník zakroužil nad naším dvorem, Vlaštovka Eliška se trochu začepířila a hned si o tom štěbetali všechny jejich ptačí kamarádky. Slečny i vážené paní Vlaštovky švitořili a brebentili, šeptali i rámusili, rozkládali a vykládali, zkrátka vyzvonili všechno, co o mé Vlaštovčí kamarádce věděli a přidali i to, co nevěděli. Že jim to spolu ale sluší, řekla dobrosrdečně Vlaštovka z Honzíkovic chalupy. Krása není všechno, odsekla druhá a třetí se hned přidala. To jsem zvědavá, kde budou bydlet. Jsou samé švitoření a cukrování a s hnízdem si starosti nedělají. Třeba ho dostanou od Jakuba jako svatební dar, ozvala se další Vlaštovka. Prosím vás, od Jakuba, vždyť nemá v pořádku ani svoji chalupu, natož aby stavěl hnízdo. Leda tak svůj slamák by jim mohl půjčit. Eliška všechno zvládne a Jakub určitě taky, hájila mě a moji kamarádku Honzíkovic Vlaštovka. Uvidíme, uvidíme, štěbetali ty nenechavé tetky na drátech a pochybovačně kroutili hlavami. Tak dost, řekl jsem. Těmhle řečem musíme dát na frak. Já i Eliška. Jenže, kde byl mé Vlaštovčí kamarádce konec? Právě si létala po Vlaštovčích námluvách a já tu zůstal docela sám. Ta švitořivá povídalka mluví a mluví a do práce se jí nechce, zlobil jsem se na Elišku. Ale chyba lávky, všechno bylo úplně jinak. Uprostřed noci, kdy měsíc zvědavě nakukoval do všech domů i ptačích hnízd, se ozvalo zaťukání na okno. A v mžiku mě zaplavil vodopád Vlaštovčích slov. Ahoj, Kubo, ty už spíš? Nedá se nic dělat, ale musíš vstávat. Čeká nás totiž fůra práce. Honem do montérek a jdeme stavět. Rozespalý jsem udiveně zíral na Elišku. Proč mě budí? A takhle v noci? Koukáš na mě jako husa do flašky, povídá uštěpačně a pak už smířlivěji dodala. Ale já ti to odpustím,

0: pak někdo zkusí pomlouvat, řekla skoro výhružně Eliška a mrkla kam si za sebe. Tu se z černočerné tmy vynořila ještě jedna vlaštovčí postava. Jakube, to je vlaštovčák, můj nastávající, představila nás krátce Eliška. Nejmenuje se nijak, ale hlavu má chytrou. Celý plán vymyslel on, jak vy lidé říkáte, zkrátka má Filipa, řekla Eliška a ťukla se do čela. Tak budeš Filip, navrhl jsem vlaštovčákovi. Ten jenom souhlasně kývl. Moc řečí nenadělal. Za to však na něm bylo vidět, že přímo hoří nedočkovostí už se pustit do práce. Za chvilku to na našem dvoře vypadalo jako u nějaké stavební firmy. S klidem by se mohla nazývat hnízdostav. Já sice hnízdo nebudoval, ale ti dva malí stavebníci se činili o 106. Ve štítu, přímo pod krovem, lepili svoji vlaštovčí čtvrtkouli. Do noci vrčela vedle chalupy míchačka a Eliška s Filipem pilně uždibovali z betonu, kterým jsem vyspravoval zápraží. Když letěl kolem mě vlaštovčák Filip, přesně po 333. náhle zabrzdil a se zájmem začal pozorovat, jak dávám do pořádku opadanou omítku. Chvilku mě mlčky sledoval a pak vystartoval. Nabral do zobáčku trochu malty, prudce hodil hlavou a cák! Malta dopadla přesně na to místo, kde stará omítka chyběla. Panečku, tobě to jde jako zednickému mistrovi, pochválil jsem ho. Filip se začepířil, znovu nabral maltu a cák, cák. Pustili jsme se do práce spolu. Vlaštovčák nahazoval a já hladil omítku, aby byla pěkně rovná. Šlo nám to jako po másle.
1: Hlásím hotovo, ozval se mi za zády Eliščin hlas. Náš dům stojí, vypadá jako opravdický vlaštovčí hrad. Takový nemá žádná rodina v okolí. Eliška se štěstím jen rozplývala.
0: Náhle však celá skoprněla a vyhrkla. Kubo, Filipe, zapomněli jsme na okna. Ale vlaštovčí domy přece okna nemají, namítal jsem.
1: Vlaštovčí ne, ale tvoje chalupa má okna a ta nejsou natřená. Kubo, honem barvu.
0: Nevěděl jsem, co dřív. Spravovat omítku nebo natírat okna.
1: Jestli dovolíš, natřu je sama, rozhodla Eliška a hned se pustila do práce.
0: Každou chvilku někam zmizela a zpátky se vracela se záhadným úsměvem. Když se ozvalo první kohoutí zakokrhání, byli jsme hotovi. Konečně jsem uviděl naše noční dílo v plné kráse. Chalupa neměla jedinou chybičku. Štít byl ozdoben buclatým vlaštovčím hnízdem. Ale co to? Co to je pod ním? Pod vlaštovčím hnízdem byly barvou na okna namalované dvě vlaštovky a Eliščiným písmem připsáno Dům u dvou vlaštovek. Tak tohle znamenaly ty Eliščiny záhadné úsměvy. Naše chalupa má tedy své domovní znamení. Ostatně, proč ne? Dobrou noc.
2: Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hájaja.
3: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.
5: Před
4: Přeju příjemný středeční večer z Dvojky. Ideály a iluze českého probuzení. Takový je podtitul Toulek českou minulostí už za pár okamžiků. Ve 20.30 uvedeme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí. V 21 hodin František Kinský jako host Jitky Novotné v pořadu Stříbrný vítr. Četba z románu Trhlina v mrazivém létě Dvojky začíná ve 22 hodin. Přijde také host nočního mikrofora a nechybí ani noční proud od 11:30. Já jsem Roman Víšek, tohle je středeční večerní Dvojka a zvu vás k poslechu.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Abychom nestráceli čas a někoho snad neošidili o kousek výletu do naší historie, tak se rychle představíme, to nám velí slušnost, a pak už honem honem časem pospátku. Tak tedy
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a autor Josef Veselý, ti všichni režírováni Jaromírem Ostrým, právě načínají 660. schůzku seriálu inspirovaného Petrem Horou Hořejšem. No, kratší to věru být ani nemohlo. Málem bychom v tom spěchu zapomněli na titul pouhých pět slov.
2: Ideály a iluze českého probuzení.

0: Říkáli se, že v českých zemích se po 7 století mluvilo 2 jazyky, byla tato dvojazyčnost v počátcích probuzení, pojem obrození pochází až z času pozdějších, výrazně nesouměrná. Česky sice mluvila i nyní většina obyvatelstva, šlo však o uživatele společensky i svou sociální úrovní handicapované. Handicap, který bylo třeba dohnat, měl řadu dalších podob. Příklad, zatímco čeština žila výhradně v hranicích Čech a Moravy, německá jazyková oblast podstatně přesahovala hranice Habsburské monarchie. Rozprostírala se přes rozlehlou část Evropy až k břehům Rýna a k Severnímu a Baltskému moři. Jestliže čeština živořila na skromném políčku, němčina kvetla na širých lánech. Vždyť současníky českého obrození byli takoví němečtí velikáni jako Beethoven, Goethe, Heine, Schiller, Fichte, Hegel, Kant, Humboldt a mnozí další. Celá jejich duchovní potence pracovala a vyžívala se prostřednictvím nepřerušeně kultivovaného a pěstovaného jazykového pokladu, s nímž se výchozí česká jazyková norma, daná slovníkem Bible Kralické, nemohla srovnávat.
1: To je trochu, ne, to je dost kruté konstatování.
2: Pravda bývá jen velice málo kdy lichotivá.
1: Tenhle ten pohled do zrcadla věru nedodá na sebevědomí.
2: Bylo by sebeklamem, kdybychom líčili v těch nejlákavějších barvách heroické vzepětí našich obrozenců, křísících dávnou slávu národa našeho.
3: Možná by se takový scénář hodil do hollywoodských filmů.
1: Oč by byl ten film nablízkanější, o to méně pravdivější.
3: Generace prvního obrozeneckého pokolení byla ještě střízlivá, osvícenská, nacionálně neutrální a nevyhraněná.
2: To byla generace Dobrovského, Pelcla, Fojkta a dalších.
3: Teprve připravovala půdu příštímu národnímu hnutí svými jazykovědnými, literárními a historickými studiemi.
2: Ve srovnání s duchovním formátem třeba Hegla nebo Schillera se však české věci ujímaly vesměs lidé rodem i duchem prostřední.
1: Nebyli lidi.
2: Až na výjimky nebyly.
1: Kdo pak se může počítat mezi čestné výjimky?
2: Tak třeba Mácha, Havlíček, Němcová.
3: Obrozenci byli synové mlynářů, kantoři, kaplani, později studenti.
2: Neměli ani renomé, ani prostředky.
3: Nemohli spoléhat na výraznou podporu úřadu nebo domácích stavů.
2: Nevlastnili dostatečné jazykové a jiné nástroje.
3: A nenaslouchalo jim početné publikum.
1: Ano, každý herec by mohl povídat o tom, jak se hraje předsilně prořídlým obecenstvem.
3: Publikum v hledišti nebo obecenstvo jako národ, princip je stejný.
2: Bohužel, a to si musíme přiznat, tvůrčí potenciál obrozenců neměl onu mohutnost, aby je předurčoval k dosažení mimořádných výkonů.
1: Věděli to?
2: Když ne přímo věděli, tak to tušili.
1: Ale dejme tomu, jaký příklad bychom tak mohli uvést. No, dejme tomu Jungmann. Stěží lze nalézt pracovitějšího, obětavějšího a systematičtějšího člověka, než byl on.
2: Jenomže působil navenek jako profesorsky upjatý, studený a rozhodně nebyl příliš tvořivý.
1: Dejme tomu. A co Václav Hanka?
3: Ctižádostivý a možná upřímně oddaný národu, sotva však bohem políbený básník.
1: A Josef Kajetán?
3: Till byl výborný organizátor. Jako dramatický spisovatel se může poměřovat českými měřítky, nikoli evropskými, než kvůli světovými.
1: Aha. Co další spolutvůrce naší národní hymny?
2: Právník Škroup se uplatnil jako skladatel a dirigent z pozice naprostého amatéra.
1: Z takového srovnávání vycházejí naši obrozenci jako spolek ochotníků amatérů, ne-li přímo diletantů.
2: Bylo by chybou si předtím zakrývat oči, stejně jako ignorovat prostřednost jejich osobností.
1: To je potom věru náramný div, že jsme vůbec s takovým mančaftem národní zápas vyhráli.
2: To nebyl div, to byl hotový zázrak.
3: V žádném případě nelze snižovat zásluhy ani jednoho, ani toho nejmenšího z obrozenců.
2: Protože mezi námi vykřesat z pár osamělých jiskérek plamínek českého jazyka, české kultury, potažmo českého národa, to byl opravdu neskutečný výkon.
3: Ti lidé do onoho zápasu vstupovali s nejrůznějšími handicapy, strachy a pózami.
2: Aby svou nedostačivost i skepsi skryli, učinili obrodiči,
3: tak si mezi sebou říkávali,
2: řadu drobných i zásadních opatření.
1: Například?
2: No, začali tím, že ke svým příjmením symbolicky připřáhli jména starobylých hrdinů českých bájí a legend.
3: Bylo to, jako by si na hruď připjali odznak své příslušnosti.
2: Karel, Slavoj a Merling.
3: Josef, Bojislav, Pichl.
2: Alois, Pravoslav, Trojan.
3: Josef, Vlastimil, Kamarít.
2: Milota, Zdirat, Polák.
3: Josef, Liboslav, Cígler.
2: Karel, Jaromír, Erben.
3: A pokračovali mimo jiné tím, že malému národu,
2: jistě v dobré víře,
3: stvořili velké a starobylé dějiny.
0: Jestliže byl kult jazyka jednou opěrnou nohou našeho obrození, pak druhou představoval kult historie. Pokud čeští obrozenci nepsali kostrbaté vlastenecké veršíky a deklamovánky, zpracovávali v próze či v dramatickém dialogu především domácí historické náměty. Seznamovat Čechy v českém jazyce s českými dějinami, to se považovalo za snad vůbec nejdůstojnější a nejpotřebnější způsob umělecké tvorby. Před kritičností, korektností a objektivním pohledem, před hledáním historické pravdy, dostával přednost jiný cíl. Pozdvihnout nepevné sebevědomí národa i svoje vlastní, představit naši minulost jako velkolepou, dávnověkou, hodnou pýchy. Proto i přikrášlenou a tím pádem vzdálenou realitě.
1: Tak se říkám, zdali i jiné národy si potřebovali něco upevňovat.
2: Jak který?
3: Některý měl vystaráno, neboť jeho minulost činěla do výše nebývalé.
1: Například?
3: Dejme tomu Řekové.
1: A že jim to bylo něco platné pod tureckou nadvládou, kulturou a náboženstvím?
3: Taky pravda.
1: Na podobných velkoformátových freskách si svoji historii malovali i Němci, tuším, jakož i Uhři a Poláci, Španělé a co já vím, Srbové, Švédové, národy velké i docela malé, ujařmené i ve svém vlastním státě.
2: Proti těmto faktům nelze nic namítat.
1: No a není to vše jakousi omluvou toho, jací jsme byli?
2: Možná i omluvou.
1: Tak to jsem rád.
2: Jenže my bychom neradi své dějiny omlouvali. Ani se na něco vymlouvali, ani přemlouvali skutečný historický dialog nějakým zkomoleným dabingem.
3: Proto přicházíme...
2: A činíme tak od samého začátku?
3: S fakty třeba s i nepříjemnými, nehodícími se do krámu, ba kacířskými.
2: Naše národní obrození bychom neradi natírali na růžovo.
1: Ale na černo taky ne.
2: Nejlépe, když budeme používat co nejprůhlednější lak.
1: Matný, pokud možno, aby se příliš neblízkal.
0: Právě v časech obrození se zrodilo neobyčejné množství lichotivých představ o nás samotných. V obecném historickém povědomí leckteré z těch účelových sebeklamů dodnes setrvačně přežívají. Byla vyzdvihována síla českého středověkého státu, přeceňovány jeho mocenské výboje, vychvalována kulturní a vzdělanostní úroveň národa. Česká historie, I když proto neexistovaly žádné oprávněné argumenty, byla prohlášena za naprosto výjimečnou, nejdramatičtější ze všech, nemající srovnání s historií národů jiných.
1: Je mou povinností položit otázku, jež se možná nyní klube v hlavě leckterého posluchače. A co když jsme takové dějiny v skutku měli?
3: Obraz české historie byl našimi obrozenci v skutku nadmíru plasticky prokreslen.
2: Buditele především dojímal sebeklamný závěr o věčném střídání epoch slávy a ponížení, rozkvětu a temna.
1: Přiznám, že i já byl leckdy dojat, slzu jsem v oku zatlačil.
2: Ona je to taková sinusoida, že?
1: Ano, nahoru.
2: A dolů.
1: A zase nahoru.
2: A zase dolů.
1: To jsou naše dějiny.
2: To jsou dějiny i jiných národů. To nahoru a dolů, tu sinusoidu zná každý národ. Všichni měli svoje dobrá období a následně zlé časy.
3: Je to úplně přirozený projev rozporuplnosti, konfliktnosti, vývoje lidské společnosti vůbec.
0: Jenomže čím hlouběji se naši obrozenci nořili do propasti času, tím velkolepější vizi jejich interpretace nabízeli. Série překvapivých, mimořádně významných tvrzení začínala u téze o autochtonní přítomnosti Slovanů ve střední a jižní Evropě.
1: Autochtonní, nevím jak kdo, já dávám přednost češtině, když už nám ji obrozenci ze země vydupali. Autochtonní obyvatelé jsou původní, tedy takoví, co v zemi žijí od jak těživa.
2: Tak tedy Slované uprostřed a na jihu Evropy měly být od jak těživa.
3: Od nikud jsme nepřišli, žijeme ve své vlasti od nepaměti a máme na ni tudíž právo.
2: Už naši nejstarší prapředci byli...
3: Prý?
2: Míru milovní, demokraticky založení zemědělci a pastevci, v jejich společenství rozhodovala moudrost starců.
3: Odedávna se však museli bránit výbojnosti Němců, nedemokraticky řízených příkazy svých válek chtivých vládců.
2: Němci a jejich vynález feudalismu posléze nám naše starodávné, svobodné, čistě slovanské zřízení svou expanzí vyvrátili.
0: Aby byl ten jednoduchý černobílý model naší historie kompletní, stvořili buditelé v kontrapunktu k protivníku na západě jakýsi perspektivní protipol ve vizi slovanských pobratimů na východě, na severu a na jihu.
1: Všeslovanská myšlenka. Taky se jí říká cizím slovem panslavismus.
2: Taky krajinou panslavismu jsme se prošli, i když nám jej vymyslel Němec.
1: Prosím. Ale to snad ne.
2: Ale ano, byl to import.
1: A z kterého podniku?
2: Z továrny Herder.
1: To ale nebyl žádný průmyslník.
2: Ne. Filozof, filolog, historik, jinak luteránský kazatel ve Výmaru.
0: Johann Gottfried Herder.
2: Žák ještě slavnějšího Immanuela Kanta.
3: České obrodiče ovlivnil, ba přímo nadchl, jako snad nikdo jiný.
2: Stal se, i když ne sám, duchovním otcem panslavismu a do značné míry jazykově pojatého nacionalismu.
0: Jazyk spojil lidi v národ.
1: Ano, to jsou Herdrova slova.
2: Ve své knize o filozofii dějin vyjádřil své představy o Slovanech, které mocně pozvedly poněkud ochablé české a slovanské sebevědomí.
1: A co pak jsme se od něj sami o sobě dozvěděli?
2: Že Slované jsou jacísi perspektivní Řekové novověku.
3: Zachovali si...
2: Tedy podle pana Herdera?
3: Cenné charakterové rysy. Demokratičnost, míromilovnou holubičí povahu, přírodní neporušenost, činorodost.
2: Doposud žili zastíněni jinými národy.
3: Vzhledem k tomu však, že dějiny jsou cestou k lidskosti, početné slovanstvo má před sebou velkolepou budoucnost.
2: Nadchází jeho čas, neboť je předurčeno naplnit své všelidské poslání nositele humanity.
1: Krásný sen, takový hřejivý a lichotivý.
2: A bohužel stejně tak klamný.
3: Ten sen německého učence se stal mocnou inspirací českých snah.
2: Promítl se i do palackého dějin, které vychvalovaly praslovanskou míru milovnost a svobodomyslnost, tak rozdílnou od germánské bojovnosti a sklonu k autoritářství.
1: Ne, že by germánské kmeny nebyly bojovné a že by čas od času v nich skutečně nevykvetlo autoritářství.
2: Ale obraz odvěkého a dědičného nepřítele dějin začal nějak patřit do povinné výbavy obrozeneckého pojetí dějin.
0: Panslavismus měl zprvu jen mlhavé obrysy. Obraz se však projasňoval, až nabyl dvojí vyhraněné tváře. Českou malomyslnost měla podepřít jednak představa všeslovanství, iluze o tom, že Slované jsou jeden ohromný národ s ohromnými perspektivami pro budoucno. Češi pak pouze jedním z jeho kmenů a čeština dialektem onoho světového jazyka, který se rozléhá od Baltu a Jadranu až daleko do asijských stepí. V další své variantě nabyl panslavismus užší a nebezpečnější podoby rusofilství. V některých extrémních projevech tehdejší čeští rusofilové snili o tom, jak se Báťuška car přičiní, aby pod svá ochranná křídla přijal všechny Slovany. Před nebezpečím germanizace se někteří buditelé spěchali skrýt do náruče ruského imperialismu. Dokonce sám Josef Jungmann vážně přemýšlel o výhodách přijetí ruštiny, a tedy i azbuky, jako všeobecného slovanského nářečí.
1: Dá se tedy říct, že panslavismus, zejména rusofilství našich buditelů, byly něčím jako dětskou nemocí obrození.
3: O spalničkách jsme taky rádi, že jsme je překonali a máme je za sebou.
1: Což nic nevypovídá o, ku příkladu, vztahu k ruské kultuře a k ruským lidem.
3: V době národního obrození mívalo všeslovanství ve své blouznivosti až roztomilou podobu.
2: Ano, dokud zůstávaly české národní snahy na úrovni kulturního dekoru, dokud nemířili do politiky, byly režimem dokonce vítány.
1: Habsburkové z nás Slovanů měli radost?
2: Docela ano. Skromná škála národoveckých projevů, tak trocha básniček, knížek, výletů, merend, bálů a redut.
1: Reduta v této souvislosti byla maškaráda.
2: Tak tedy to všechno spíš formálně potvrzovalo vzornou péči Habsburků o blaho a kulturní rozkvět národů rakouského císařství.
1: Oni se tím možná i chlubili.
2: Ne, možná. Určitě.
3: Úspěchy obrozeneckých snah se interpretovaly jako důsledek hlubokého porozumění státu pro zvláštnosti jednotlivých národních kmenů a etnických údů říše.
2: Horší ovšem bylo, když se obrozenci přestali zabývat svým neškodným budivem.
1: Čím?
2: Budivem. Od svého přítele, doktora Staňka, si tenhle ten termín vypůjčila Božena Němcová. Budivo je něco jako povzbuzovadlo.
1: Budivo.
2: A na místo budiva se buditelé ocitli na tenkém ledě politiky, uprostřed úvah s politikou bezprostředně související.
1: To se nám někdy stávalo a stává.
2: Míra byla překročena, když například do kroužku pražských vlastenců zavítal slovutný ruský dějepisec a starožitník Michail Pogodin.
1: A co pak měli úřady proti gospodinu Pogodinu?
2: Že se nemluvilo jenom o starožitnostech, ale o politice, stejně jako když k nám přicestoval profesor slavistiky na Moskevské univerzitě Osip Bogdanský.
3: A na poplach se bylo, jakmile přijel Vuk Stefanovič Karadžič.
2: To byl magicky působící Srb, jednonohý bojovník proti Turkům. Samouk, který začal jako pasák nad Zadarem, aby nakonec vyrostl v zakladatele novodobé spisovné srbštiny a literatury.
3: To musela být na horkou stopu nasazena i policie.
2: Protože takoví návštěvníci, buditeli zbožňovaní apoštolové panslavismu, byli už, jak se patří, nebezpeční.
3: Nepochybně přijeli kázat o svých rozvratných vizích.
2: O tom, jak spojit všechny slovany světa v jeden lid a v jeden mohutný, nepřemožitelný, pravoslavný a s Bukou píšící, rusky mluvící a Báťušku cara poslouchající a carovi daně platící slovanský národ.
1: Takové nesmysly se snad u nás ani nemohli narodit.
2: Ale narodili, zejména v hlavě Václava Hanky.
3: A nejenom on, ale i mnozí další čeští vlastencové byli podobnými ideami neskonale vábení a všem těmto fantasmagoriím vzrušeně naslouchali.
2: Byla to romantická, navýsost naivní představa o Rusku jako o opoře, o vzoru, o budoucím hegemonu všeslovanské veleříše.
0: Tato vize se do novějších českých dějin o 100 let později ještě jednou vrátila, aby opět pomýlila generace mnohem více informovanější.
2: Tehdy, v dobách národního obrození, měla o to větší přitažlivost, oč méně buditelští snílci o skutečné ruské realitě věděli.
3: Ostatně od jejich slov bylo daleko k činům. Byli slabí, nepočetní, politicky bezmocní a právě tak nerozhodní jako vystrašení.
2: Jen ne žádný konflikt s Vídní. Smrtelně bychom ohrozili společnou svatou věc.
3: Ujišťovali se ve své bojácnosti.
2: Jungmann, Hanka, Čelakovský, Erben a další se obávali sebemenšího konfliktu s Vídní. To by se přece i hned ocitli na seznamu nepřátel režimu a s národem by byl konec.
1: Pan slavisty a rusofily jsme sice byli takřka všichni.
2: Ale pokud možno potichu, pod peřinou.
1: Ani nevím, kolikrát se už ta myšlenka na nás přilepila. Prosím vás, opakují se naše dějiny, anebo ne?

0: Toulky českou minulostí.
1: Tak to byla 660. schůzka nad knihou Petra Hory Hořejše v seriálu Toulky českou minulostí. 661. schůzku si dáme zítra večer ve 20 hodin a podtitul zní Vlastencové SRO.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: A pro tu nejbližší půl hodinku tu, přátelé, pro vás máme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
3: Co říkáte této myšlence?
1: Jak to vidí?
0: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
3: Dobrý den. V pravidelném čase je tady prostor pro pravidelný rozhovor v souvislostech. Mým dnešním hostem je Lukáš Konvanda, hlavní ekonom Trinity Bank. Já vás vítám. Dobrý den.
4: Dobrý den, děkuji za pozvání.
3: Pozornost zaměříme například na konec vládní regulace cen pohonných hmot. Výsledky vlády v prvním pololetí, jejího úřadování, odjezd Zetoru z Česka do Asie, či také prodlužování životnosti jaderných elektráren. Zita Senková přeje nerušený poslech.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Jak to vidí?
3: Vláda neprodlouží regulaci cen pohonných hmot. Cenové stropy budou platit naposledy tuto neděli. Od příštího pondělí se ceny benzínu a nafty budou řídit pouze podle tržních mechanismů. Podle ministryně financí Aleny Schillerové mimořádná tržní situace pominula. Souhlasíte s tím, pane Kovando?
4: Úplně nepominula, protože nyní jsme svědky toho, že opětovně narůstají ceny ropy, byť ne na úrovně 100 a více dolarů za barel, ale narůstají, nyní jsou kolem 85 dolarů za barel, takže vláda, si myslím, správně se snaží ukončit to opatření v podobě stropování cen na snížení daně z nafty, ale činí tak, za což samozřejmě nemůže, v době, kdy se situace v Perském zálivu zase spíše komplikuje, takže už to není tak bez mráčku, jako se to zdálo být třeba začátkem července nebo koncem června, protože nyní zase to riziko, že se tam rozhoří nějaký zásadní střet, je přeci jenom citelně vyšší. Pokud by se ta situace dále komplikovala, tak vzhledem k tomu ukončení té snížené spotřební daně z nafty a vzhledem k růstu cen ropy, pokud by dále i tedy pokračoval, by se mohli řidiči nadít toho, že třeba během jednoho týdne, během 7 dnů zdraží nafta u čerpacích stanic v České republice třeba o 4 koruny na litr, což už je výrazné zdražení. Může se to stát i v tom příštím týdnu už. A to samozřejmě se obrátí proti vládě, protože pak bude kritizována za to, že tedy dopustila takovýto růst cen zrovna v době dovolených.
3: Jinak rezort financí bude ty ceny paliv a marže prodejců nadále pozorně monitorovat, jak řekla ministryně Schillerová. Ten výsledek regulace, jak ho hodnotíte?
4: Hodnotím ho příznivě z hlediska toho, že skutečně se podařilo přenášet ten vývoj cen na burze v Rotterdamu velmi rychle do těch cen koncových, takže není pravda, že by to bylo opatření netržní, protože stále tedy odrážely ceny u čerpacích stanic v České republice vývoj tržní ceny na burze v Rotterdamu a vývoj těch velkoobchodních cen. Akorát tedy ty koncové čerpací stanice musely tento vývoj promítat rychleji do těch cen pro řidiče, aniž by si tedy přechodně mohli navyšovat své marže. Ale takové opatření by nemělo trvat déle, než je nezbytně nutné, přestože tedy tlumilo nějaké cenové extrémy, to jednoznačně, tak byl to zásah do trhu a jako takový je opodstatnitelný v nějaké mimořádné situaci, ale neměl by trvat tedy déle, než je nezbytně nutné, jak jsem již řekl, proto kvituji, že tedy její vláda ukončuje, ale musím zároveň tedy připodotknout, jak už jsem uvedl, že tak činí z objektivních důvodů v poměrně stížené době a není vyloučeno, že se ještě k takovým opatřením třeba vrátí v srpnu, pokud by se dále situace v Perském zálivu komplikovala.
3: Jak už jste sám, pane Kovando, řekl, ta situace v Hormuzském průlivu je stále nepřehledná, také ty ceny ropy vystřelily, pak trošku klesly. Donald Trump včera řekl, americký prezident, že Hormuzský průliv bude otevřen pro všechny s výjimkou Iránu. A když jste zmínil leteckou dopravu, tak Evropská agentura pro bezpečnost letectví už vyzvala aerolinie, aby se do 29. července vyhnuli státům v Perském zálivu. Tak propisujete se ta situace také do letních dovolených cestování?
4: Zatím ne, alespoň tedy, co se týče těch stávajících cen, ale může se promítnout právě v srpnu, protože jestliže budou třeba řidiči platit výrazně více za pohonné hmoty v čele s naftou, no tak samozřejmě jim to dovolenou může citelně prodražit, a to nejen tedy dovolenou České republice, ale také dovolenou v zahraničí, kde by nastal podobný vývoj, byť samozřejmě se různí to, jak jednotlivé země ustupují a či zda vůbec ustupují od těch svých regulací, ale byl by to tedy nepříjemný, nečekaný cenový šok pro řidiče, zejména tedy v srpnu. Co se týče letecké dopravy, tam bych nečekal tak rychlé propsání těch cen, pokud by se dále dramatizovala situace v Perském zálivu do těch cen letenek. Přeci jenom spousta lidí už má nakoupeno, letecké společnosti mají zásoby paliv, tam ten vývoj zkrátka není ze dne na den se měnící, jako v případě vývoje cen, které všichni pozorujeme na čerpacích stanicích.
3: Jako zprávou v tom mezinárodním kontextu, co se týče dění nejenom v oblasti Perského zálivu, je včerejší sdělení místopředsedy vlády a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka, že oba bloky jaderné elektrárny Temelín by mohly být v provozu až do roku 2080 a 2082, tedy o 20 let déle, než se dosud uvádělo.
4: Je to uklidňující situace, protože jaderná energetika i v těch příštích desetiletích zůstane páteřní z hlediska energetického mixu České republiky, ať už v podobě těch klasických reaktorů, či případně pokud se podaří je vyvíjet uspokojivě těch takzvaných malých modulárních reaktorů, které jsou zatím ale stále hudbou budoucnosti, tudíž myslím si, že tato zpráva je pozitivní a že dává České republice další čas na to, aby mohla postavit další jaderné bloky, protože zřejmě tedy je třeba počítat s tím, že bude narůstat poptávka po elektřině, a to z důvodu nejen tedy například elektromobility, rozvoje elektromobility, ale i třeba s ohledem na umělou inteligenci, která je velkým konzumentem elektřiny, a samozřejmě elektřina bude tím zřejmě, čím byla ropa ve 20. století, tak elektřina bude tím klíčovým pohonem ekonomickým v tom století 21. a zřejmě v těch dalších.
3: Vidíme, pane Kovando, podobný trend, co se týče prodlužování životnosti jaderných elektráren v jiných zemích.
4: Ano, vidíme, a dalo se to tak trochu očekávat, že dojde k něčemu takovému i v České republice právě s ohledem na vývoj v zahraničí. Ano, a ještě navíc to tedy podporuje tu návratnost nebo tu ekonomickou smysluplnost výstavby i nových bloků. Teď mám na mysli třeba právě ty dukovanské, nebo mám na mysli právě ty malé modulární reaktory. To si můžeme představit jako reaktor, který by zásoboval elektřinou třeba jednu obec nebo nějaké menší město. A nyní tedy, když se prodlužuje vlastně životnost, jak nyní dokládá ta situace v Temelínu, no tak samozřejmě tím pádem z ekonomického hlediska kvůli prodloužení délky provozu je ještě vlastně výhodnější stavět jaderné bloky, protože jakmile jednou jaderný blok postavíte, což je samozřejmě obrovsky nákladné, tak ale pak ten samotný provoz i ta samotná výroba té elektřiny je vlastně velice, velice levná, takže když je tu dalších 20 let provozu a takto levné výroby elektřiny, tak je to samozřejmě něco, co dává vysoký ekonomický smysl a co tedy má ten podstatnění ještě výrazněji rozvíjet, než třeba se dosud mínilo.
3: Pohled hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy.
0: Jak to vidí?
1: Host Zity Senkové na Dvojce.
3: Výrobce traktorů Zetor Tractors ukončuje po 80 letech výrobu v domácím Brně. Produkci přesouvá do Indie. Výroba v Evropě je totiž podle vedení firmy neefektivní. V Brně zůstane centrála společnosti, vývojové centrum, vzniká obchod s náhradními díly a distribuční centrum. Ukončení výroby se dotkne 33 zaměstnanců. Nešlo tomu zabránit, pane Kovando, i když čteme vlastně v tom zdůvodnění, jak společnost to komunikovala. Dlouhodobý růst cen materiálů, zejména oceli, plastu, hliníku a energie.
4: Šlo tomu zabránit, ale v současné podobě je tedy celá hospodářská politika, teď si troufám říci, Evropské unie, nejen České republiky, prostě postavena tak, že upřednostňuje, řekněme, zelené cíle, že v rámci nich tedy například skrze emisní povolenky se více než kdekoliv jinde na světě, včetně třeba právě Indie, zdražují umělé energie, což je samozřejmě i pro výrobce typu Zetoru zásadní vstup a nejen v podobě těch samotných energetických surovin, ale i vlastně v ceně té oceli, v ceně hliníku, v ceně plastů, což jsou všechno materiály, na jejichž drahotu si Zetor stěžuje, tak se zrcadlí právě to, že zkrátka ty energie, energetické vstupy například pro výrobu oceli jsou nákladné, ale také se vlastně měnily v rámci Evropské unie předpisy, normy, ono to trochu vlastně souzní s tím, co se děje ve Volkswagenu, který také se potýká s problémy a také klíčovým důvodem je taková politika ode zdi ke zdi Bruselu, kdy vlastně nejdříve docházelo k prosazování v oblasti tedy těch automobilů, ale ono u těch traktorů je to strukturálně podobné. Nejdříve tedy do roku, řekněme, 2015 se prosazoval silně dotačně ten dieselový pohon a pak po té Dieselgate, po tom skandálu právě Volkswagenu s podváděním přiměření těch norem a jejich tedy dosahování, tak vlastně se zase v rámci ode zdi ke zdi přeorientoval Brusel na podporu nikoli tedy dieselu, ale elektropohonu, jenže v době, kdy už zase z hlediska třeba vývoje v Asii bylo pozdě. Podobný přístup vlastně patrný nejen u těch automobilů, ale právě i u traktorů, takže na to doplácí Zetor. Samozřejmě některým jiným výrobcům se daří, například závod John Deere americké firmy v Mannheimu německém, tak ten sice také prokazuje citelný útlum, řekněme, výroby v posledních letech, stěžuje si na drahé energie, ale díky tomu, že je to vlastně mezinárodně daleko šířej, neporovnatelně šířej rozkročená firma než Zetor, tak dokáže prostě ty nepříznivé tlaky lépe absorbovat a nemusí se stěhovat tedy ještě do Indie, jako právě ten brněnský výrobce Zetor, ale co není, tak může být. To znamená, já bych to bral jako určitou výstrahu varování, že zkrátka průmyslová politika, dá-li se o tom tak hovořit, Evropské unie, jde po špatné cestě a pokud vlastně se něco nezmění, tak budou odcházet nejen relativně drobné firmy, samozřejmě já si uvědomuji to obrovské renomé, které Zetor historicky má, ale teď mám na mysli, že skutečnou ránou pro ekonomiku Evropské unie by byl třeba kolaps právě zmíněného Volkswagenu, který ale také prostě není vyloučený, takže berme to jako výstrahu, berme situaci v Zetoru jako výstrahu, že skutečně tady může dojít k fatálním pochřadnutí a kolapsu vlastně třeba automobilové výroby v rámci celé Evropské unie, což by se dotklo v podstatě milionů zaměstnanců.
3: A rýsuje se, pane Kovando, tedy nějaká změna toho vidění, strategie, když jste popisoval tu průmyslovou cestu?
4: Já ji zatím nevidím. Tady vyšla Draghiho zpráva před 2 lety, už to budou vlastně 2 roky, ale vlastně se nic moc nezměnilo. Ona upozorňuje na to, že právě ty drahé energie jsou jedním z klíčových důvodů ztráty konkurenceschopnosti evropského průmyslu. Existují i akademické studie na toto téma, které vlastně paradoxně dokládají, že se uhlíková emise nebo uhlíkové emise ještě zvyšují. Ono to je patrné v případě Zetoru, protože on se sice bude vyrábět v Indii, ale tam jsou volnější ty limity, pak se bude dovážet do zpátky Evropy, takže už jen ten převoz je emisně náročný, ty volnější limity v Indii samozřejmě také způsobují vyšší emise, takže pak nakonec, a to potvrzují akademické studie, ta emisní náročnost obchodu, zahraničního obchodu Evropské unie skrze dražší emisní povolenky paradoxně nikoli klesá, ale stoupá. Takže ono je to kontraproduktivní z hlediska celkových klimatických změn ve světě, z hlediska globálních klimatických změn, ale zatím nepozoruje, že by se nějak zásadně vlastně situace měnila, a to ani po té Draghiho zprávě, která vlastně upozorňovala na důvody ztráty konkurenceschopnosti evropské ekonomiky a právě upozorňovala na drahé energie, kromě jiného.
3: Pohled Lukáše Komandy, hlavního ekonoma Trinity Bank.
0: Jak to vidí?
1: Host Zity Senkové na Dvojce.
3: Sněmovna dnes zřejmě schválí návrh na obnovení elektronické evidence tržeb neboli EET od příštího roku. Od zavedení systému, byť v upravené podobě, si slibuje narovnání podnikatelského prostředí. Předpokládá také dodatečné příjmy veřejných rozpočtů, což opozice ty přínosy zpochybňuje. Tak jak to vidíte, pane Kovando, jaký je skutečný přínos EET?
4: EET by měla mít přínos zhruba 14 miliard korun ročně, tedy o 6 miliard korun více, než jaký měla EET, řekněme, v tom roce 2019, než tedy kvůli covidu a pak kvůli změně vlády skončila. Ale ten nárůst o 6 miliard jde z podstatné části za tím, že vlastně mezi lety 2019 a současností prostě narostla ekonomika, ale také cenová hladina, to znamená nominální hrubý domácí produkt je citelně vyšší a tím pádem tedy jsou vyšší i ty nominální příjmy, včetně těch, ze kterých se pak vypočítává dopad EET. Takže určitě nečekejme, že těch 14 miliard, a to jsou peníze, které by to mělo vynést i podle studií, které jsou nezávislé na vládních propočtech, to upozorňuji, podtrhuji, i když ten vládní odhad je podobný, tak nečekejme, že těch 14 miliard korun jaksi spasí veřejnou kasu. Připomínám, že jenom to letošní převedení poplatku za obnovitelné zdroje na státní rozpočet, tedy z účtu firem a domácností, vyjde veřejnou kasu na 17 miliard korun, takže už jen tímto vlastně celý přínos EET vymazán a ještě tam je 3 miliardy korun mankot, tudíž skutečně toto veřejné finance rozhodně nespasí.
3: Po hlasování o obnově elektronické evidence tržeb by měla schůze dolní komory skončit poslancům a by měly začít takzvané parlamentní prázdniny. Tak když se podíváme, s čím odchází vláda poslanci na parlamentní prázdniny, pane Kovando, ze 978 bodů vládního programu Trojkoalice je už podle premiéra Andreje Babiše hotová pětina, na dalších 774 bodech programového prohlášení se pilně pracuje. Tak jak to hodnotíte?
4: V ekonomické oblasti vláda je, řekněme, úspěšná v těch takových krátkodobých opatřeních, která jsou prostě vidět a která uleví rychle peněženkám domácností či firem. Teď mám na mysli právě převod podpory obnovitelných zdrojů na státní rozpočet. To prostě domácnostem zlevňuje elektřinu, o tom není pochyb. A také třeba právě už zmiňované stropování cen pohonných hmot a snížení spotřební daně z nafty. Jestliže nyní je inflace 1,5%, tak bez těchto opatření by byla 2%. To znamená, byla by citelně vyšší. Vláda tedy snižuje inflaci poměrně razantně. Ale samozřejmě, a to je nutné doplnit, bez toho to nejde. Děje se tak přesunem tedy těch plateb a úhrad z peněženek našich na veřejné rozpočty. Takže to není tak, že by se skutečně jak si soustředila na strukturální reformy, které by skutečně zefektivnily chod ekonomiky. Ona pouze přesouvá to, kdo ty peníze platí a jakým způsobem se platí. Že to uleví od inflace, to je pravda, ale to plyne vlastně jenom ze způsobu, jakým je ta inflace vypočítávána, že vlastně odráží vývoj v tom spotřebitelském koši. No a když se to převede, prostě ty výdaje na státní rozpočet, tak už nejsou součástí spotřebního koše a pak tedy inflace je nižší. Ale není to tak, že by jsme byli efektivnější ekonomikou díky nějakým strukturálním dlouhodobým reformám, která by uměla tedy fungovat levněji při té nižší inflaci. No a to je právě to, kde zatím vláda se moc nepředvedla. To jsou ty strukturální dlouhodobé reformy, které by měly zaručit nějakou právě vyšší hospodárnost, vyšší efektivitu celého našeho hospodářství. Takže v těch krátkodobých, rychle viditelných opatřeních, která rychle dopadnou na naši peněženku pozitivně, tak tam se vládě daří. Myslím si, že řada voličů to může ocenit, že to může být i jeden z důvodů, proč třeba v preferencích zatím třeba vládní hnutí ANO rozhodně nenaráží ani v nejmenším na to, že by mu preference klesaly, ale, a to už vlastně není ani pro vládní politiky tak lákavé, ty dlouhodobé reformy, které se projeví až za řadu let, které ale vlastně jsou z hlediska celého hospodářství daleko důležitější, tak tady zatím žádný zásadní posun nespatřujeme.
3: A jak se vůbec, pane Kovando, daří prosazovat právě ty dlouhodobé cíle, které jdou jaksi dál než ten konkrétní mandát vlády, ať je XY?
4: No, když tedy pominu třeba to opětovné zastropování věku odchodu do důchodu na 65 letech, což je ale stejně opatření, které bude mít své náklady až ve 30. letech, to znamená už za úplně jiné vlády, nebo za vlády, která přijde po vládě této, možná to bude podobná vláda, já nevím, ale prostě až za toho dalšího kabinetu, tak vlastně to je něco, co tuhle vládu nebolí. Ona mohla provést tento líbivý krok, aniž by tedy musela vydat jediný haléř, prostě protože zatím jsme ve fázi, kde se ten věk odchodu do důchodu jenom stále dostává k té hranici 65 let, takže stejně i kdyby k tomu zastropování nedošlo, by to probíhalo tak, jak to probíhá, ale v těch dalších dlouhodobých reformách a celkové koncepci veřejných financí tam zatím žádné zásadní posuny, ani plány nebo záměry nepozorujeme. Uvidíme, jak to dopadne se státěním výroby elektřiny v ČES. Ta zatím, alespoň co se týče dopadů do akcí ČES, se zdá se vládě daří, alespoň se jí daří to, že má nyní trh pocit, že skutečně přichází s nějakým kloudným plánem, který, pokud se dočká naplnění, spíše tedy celému energetickému sektoru České republiky prospěje.
3: Zmínil jste se, pane Kovando, o strukturálních reformách, které zatím příliš u této vlády nevidíte, tak které by byly z vašeho pohledu nezbytné pro tu zemskou ekonomiku?
4: Určitě je to debata celkové otevření problematiky daní a teď nemám na mysli nějaké úpravy sazeb DPH, posuny, čísílka zařazení toho či onoho zboží, té či oné položky do té či oné sazby, ale skutečně komplexní daňová reforma, která by se zaměřila třeba na to, jakým způsobem řešit to, že skutečně tady je strukturálně schodek stále přes 200 miliard korun, že kvůli dalším nárokům, například v oblasti zbrojení, ale také stárnutí populace, bude tato oblast, zásadní oblast pod rostoucím tlakem a bude tedy třeba, aby stát jednak hledal nové příjmy, ale také, aby se dokázal dlouhodobě, ne pouze tím, že prodá nějaký státní podnik, o čem se také někdy spekuluje třeba v souvislosti s explozí, ale dlouhodobě trvale každoročně, aby byl schopen tedy nějakým způsobem ukočírovat své veřejné finance. v této oblasti zatím nic moc nepozorujeme a není ani se co divit, ono to vlastně není politicky nějak lákavé, je to něco, co volič hned teď nepozná na své peněžence, naopak jsou to v řadě případů kroky, které spíše by byly nepopulární, kdyby vlastně třeba vláda musela přistoupit k, řekněme, alespoň částečnému návratu do doby, kdy do doby před zrušením, takzvaným zrušením superhrubé mzdy, kdy tedy bylo zdanění příjmu obyvatelstva, zdanění příjmu mezd citelně vyšší, to znamená do roku 2020 a před něj. To samozřejmě by nebylo populární.
3: Říká ekonom, hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Já vám děkuji za váš čas, za vaše názory a přeji vše dobré. Naslyšenou.
4: Naslyšenou, hezký den.
3: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
0: Jak to vidí?
1: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, tedy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Moravskoslezského kraje a generálního partnera festivalu T-Mobile. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
2: A pro ty nejbližší chvíle středečního večera tu, přátelé, pro vás máme reprízu pořadu Stříbrný vítr. František Kinský v roce 2022 přijal pozvání Jitky Novotné.
3: Stříbrný vítr na Dvojce.
0: Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.

0: Je potomkem rozvětveného šlechtického rodu. Za svůj život vystřídal několik adres, na kterých našel domov. V Praze, do Břichovicích a dnes ho zastihnete v Kostelci nad Orlicí. Vyzkoušel také několikero profesí. V současnosti je především hospodářem, správcem lesů, polí, pískovny, cihelny i nádherného zámku s pohnutým osudem. Také je v něm kousek zahradníka, kavárníka i galeristy, sběratele, znalce historie, umění i reklamy, moderátora, publicisty. Narodil se v prosinci 1947 jako Maria František Jan Emanuel Silvestr Alfons Hrabě Kinský z Vchynic a Tetova. Dobrý den, pane Hrabě.
1: Dobrý den, to jsem všechno já.
0: Ano, jeden člověk, kolik se toho do vás vejde, vidíte?
1: To bych nikdy neřekl.
0: Šlechtická jména se v současnosti hojně objevují v politice. Vy jste také figuroval v politice komunální. Po dvě volební období jste byl v Kostelci starostou a protože vás tam mají rádi, zůstáváte zastupitelem, takže nevěsty a ženichové se na vás mohou nadále těšit?
1: Přesně tak. Musím říct, že vést ten svatební

0: psát, je věc, která mě opravdu nesmírně baví a pokouším se pokaždý mluvit jinak, protože přede mnou pokaždé stojí jiní lidé, tak já si pokusím odhadnout a pak jim říct to, co já si myslím, že by slyšet měli. Pak se pokouším, což je někdy složitější, protože přece jenom si lidé myslí, že to je vážný obřad, svatba. A já se pokouším, aby to byl nevážný obřad, aby se ty lidi taky přitom zasmáli, protože přece lidi je to takový šťastný krok do života.
1: Chápete tu roli také jako zodpovědnou?
0: Takhle, nemyslím si, že to je takový jako dobrý den, sešli jsme se a teď se vememe a zítra už zase třeba ne. A když se s nimi loučím, tak říkám, když tak se zastavte, já bych vás docela rád viděl, zase třeba po pár letech. Musím říct, že je několik párů, které přijedou a říkají, před 10 lety jste nás oddal. No jistě, my jste se mi hned zdáli povědomí. Je to pravda, že se mi zdáli povědomí, ale jména už zapomínám.
1: Tak dobře, tak úplně zodpovědnost byste to asi neoznačil, ale na jednu zodpovědnost se vás zeptat musím, na tu šlechtickou, která vám sice nepřísluší úplně oficiálně, protože šlechtické tituly u nás byly roku 1918 zrušeny, ale rodem, výchovou, založením, chováním, počínáním jste šlechticem zcela nepochybně. Je to zodpovědnost?
0: Vždycky mi to říkali. Otec možná méně, ale matka velmi na to dbala. Vždycky mě nabádala k tomu, že bych měl se chovat tak, aby se nad tím jménem neohrnoval nos. To znamená nad mou osobou. To jsem zkoušel a zkouším a zkoušet budu. Samozřejmě, když zapátrám v hluboké paměti, tak těch poklesků byla celá řada, ale současně jsem se vlastně i vždycky snažil, aby jich bylo výrazně míň než těch dobrých.
1: Ale je vám jasné, pane Hrabě, že právě ty poklesky nás teď zajímají. Ale protože ono je hezké slyšet, že si šlechtic vyzkoušel i chování nezodpovědné nebo aspoň nespůsobné.
0: Ony ty poklesky spíš zasahují tam, o čem bych nechtěl úplně vždycky mluvit, ale spíš jsou to takové nedodržené sliby. Já nechodím včas. Což se nesluší, to se nedělá. Ale například znám jednoho člověka, který říká, že má rád lidi, kteří chodí trošku později, protože to je znakem určité velkorysosti.
1: Tak s tím úplně nesouzním, ale budiš.
0: Ten, kdo to říká, je moje dcera, protože ta taky, myslím, chodí všude pozdě. A tak si vymyslela, že to je vlastně takový znak určité velkorysosti.
1: Co by vám na to řekl dědeček František, po kterém máte to stěžejní jméno?
0: Já ho znám jenom vlastně jako hrozně laskavýho dědečka, ohromnýho. Ten malým chlapcem a nad vámi se tyčí 2 metry mimořádné osobnosti. To vás nějakým způsobem limituje v tom být příliš rozverný. Navíc on se ze mě snažil vychovat něco, co by se mu určitě hrozně líbilo, kdyby se to celé odehrávalo o 100 let dřív. Myslím, že by byl rád, kdybych byl dragounem jako on, rázným důstojníkem, ale zcela určitě, abych sloužil u takzvaných holobrátků, což byli vindyškrecky dragouni, že ty nenosili kníry, to byl vnitřní předpis, jenže to nebylo. Ale na druhé straně byl nesmírně laskavý a přistoupil dokonce na to, když vyděsilo moji matku u málem předčasné smrti, když mě našla, jak mu sedím na hlavě a on má v ústech dýmku, do který tak jako puká, jak se tomu říká, takže tak odskakuje kouř. A když znala jeho pověst, jeho vztah k malým dětem, tak se řítila, že mě z něho serve a on jenom řekl, ale miláčku, necho, my si hrajeme na lokomotivu. Takže pro mě došlo u člověka, který dřív říkal, že děti můžete vidět, ale nesmíte je slyšet. I to se může stát, ale myslím, že ráznýho důstojníka by ze mě měl rád. Ale k tomu já neměl sklony. Ta disciplína vždycky pokulhávala.
1: Vy jste si s dědečkem hodně povídali, vy jste za ním jezdíval do Kostelce i po té, co opustil zámek, nechtěně samozřejmě, a byl tam na faře. A jezdil jste za ním i v době svých pubertálních let, což myslím vypovídá mnohé o tom vašem vztahu. Kolem čeho se točily vaše hovory?
0: Já jsem si jezdil pro historky. Pro svět, který už nikdo nikdy neuvidí. A když, tak si o něm bude číst, ale já jsem o něm mohl slyšet. Byly to samozřejmě nejrůznější historky společenský, kde, co, kdy se stalo, kdo byl, jaký. Můj dědeček měl, myslím, poměrně ostrý jazyk. To vedl říznout tím jazykem, ale určitě byl velmi oblíbeným společníkem. Ale on byl ve své době nesmírně ceněn, protože pokud někdo v příbuzenstvu nebo řekněme, v té společenské vrstvě, v které se pohyboval on, tak pokud někdo chtěl udělat nějaká závažná rozhodnutí, tak velmi často jel do kostelce se poradit s Franci Kinským, jak se mu říkalo, co by on tomu řekl. Jako já chci udělat to a to, já chci rozhodnout to a to, já chci se přidat k těm a těm. A ten jeho názor byl ctěn a vážen. Takovou měl pozici společenskou, jako dospělý velký muž, v té době starší muž. On se dožil vlastně velmi vysokého věku, 97, že?
1: No a co vy? Byl jste se za ním poradit před nějakým životním zásadním rozhodnutím, před nějakou křižovatkou?
0: Určitě přijel jsem mu představit svou ženu, která měla, stále má dlouhé vlasy. On se nad ním sklonila, aby mohl políbit a protože jí takhle spadly vlasy, tak řekl, dej to pryč, vlasy ti líbat nechci.
1: A co žena?
0: trošku se lekla a vlasy šly stranou.
1: Dědeček zemřel v roce 75, byl jeho pohřeb velkou rodinou sešlostí, bylo to tehdy vůbec možné?
0: Přijeli synové. Dcera přijela se svým manželem.
1: Přičemž musíme říct, že většina z jeho potomků byli v zahraničí.
0: Kromě mého otce byli v zahraničí. Ne, ten nejmladší nepřijel, strýc Franta, ten žil v Americe a bylo to přece jenom daleko. Byla to ohromná událost, která vyvolala velké obavy, protože státní bezpečnost se nesmírně obávala toho, že by mohla vzniknout nějaká demonstrace, což byla fakt úplná blbost. Ale oni dělali blbosti a uvažovali blbě. Opravdu sjel se tam úplně celý kostel, široko daleko. Tam bylo tak narváno neuvěřitelný hemžení, ale absolutní klid a ticho. Bylo tak jako úplně cítit, zemřel starý pan hrabě. A co víc říct? Samozřejmě byl zakázán průvod za rakví, takže jenom se rakev vynesla a on navíc ani neměl být pohřben v kostelci. On byl 20 let vdovcem a bylo jeho jediný přání, použiju jeho slova, já chci jít mezi svý, což znamená do rodiny hrobky, která je v Budenicích, což je u Slaného. A stal se zázrak malý, i v roce 75 povolili, aby tam mohl být uložen. Takže je tam uložen společně se svou manželkou a teď už jsou tam mezi tím další. A jelikož to byl pohřeb v nejužším rodinném kruhu, tak těch tajných tam bylo výrazně víc než nás.
1: No a v čele rodu stanul váš tatínek, tatínek Josef, který zakusil mnohé z toho, co komunisté dokázali předvést. Nejenom, že přišel o rodinný majetek, ale také byl obviněn z hospodářské kriminality. Trest strávil nejprve ve věznici v Ilavě, poté v uranových dolech v Jáchymově, kde následně také pracoval, protože se znal, že jinou práci by stejně nesehnal. Když se vždycky jednou týdně vracel domů na tu neděli, jak jste očekával ty jeho příjezdy? Neměl jste před ním až ochromující respekt, když jste ho viděl takto sporadicky?
0: Moje úplně první vzpomínka na mýho otce není z těch nedělí. Otce zavřeli v 49. A mě byly necelý 2 roky. Takže si ho moc nepamatuju. A potom vždycky, když něco dělal, pracoval vždycky s takovým zaujetím, že zapomněl na všechno ostatní a jenom pracoval. Mnohdy zapomněl i na rodinu. Teda moje matka to aspoň říkala. Takže já si ho moc nepamatuju. A první vzpomínku, kterou na něj mám, je z návštěvy v Ilavě. Až potom, když se vrátil, tak jsem měl takový pocit, že to oblečení bylo takový šedokaky, takový zvláštní barvu to mělo. A ty věznici, taky bývalý klášter jako Valdice, jdete takovou aleji a tam byly kaštany, tak jsem si asi nazbíral fůru kaštanů do kapes. To si pamatuju, protože jsme se nesměli vzájemně dotknout, že? Tak jsme se dotýkali tím, že jsme si koulili kaštánky. Tak to chápal on. Já jsem si koulel s tím pánem kaštánky, že, jo, že mě byly tři. A on měl potom takový župan, když už byl takzvaně v civilu, byl doma, který měl podobnou barvu. A já jsem si celou dobu myslel, až mě později, hodně později vysvětlil, že to opravdu nebylo tak. Že tam seděl v tom županu, což nebyla samozřejmě pravda. Otec vždycky, když přijel, tak se proměnil zcela, protože přijel v nějakých takových těch polopracovních věcech. A ta neděle byla tak, že měl bílou košili a kravatu a dobrý oblek, že si zásadně nechával obleky šít. Když jako horník z Gáchymova jste na to měl, že to zase jo. Takže i tam výhradně u Bárty si nechával šít obleky, takže oblek vždycky padnul jak ulitý a šlo se na nedělní procházku. Jak já to neměl rád. Ty vyštafírované nedělní procházky. Na Petřín, do Stromovky a tak. A pak jsme vždycky zabrousili k některým příbuzným a tam už to zase bylo fajn. A pak odjížděl večer.
1: A co jste z toho rodinného života vyloženě miloval?
0: Já jsem měl rád takovýto podvečerní posezení. Doma tak jako sedělo a povídalo. Člověk mohl povídat se svými rodiči o všem možném. Matka měla striktnější názory, a otec byl liberálnější. Vedli se rozhovory o vážných věcech i nevážných. Ty vážné věci byly obyčejně můj prospěch. Ty nevážné věci byly společenský. Co ten, co tamten a jak se mají ti a jak se mají tamti a proč ti tamti se mají tak a ti to tak a tak. No a pak se samozřejmě řešilo, co je třeba dělat, co se musí udělat, co se nebude dělat. Otec se posmíval všem chalupářům, protože říkal, že by ho v životě nenapadlo něco takového udělat, takže si ji potom koupil. Pak říkal, nikdy nečtu noviny, takže když si koupil chalupu, začal odbírat Lidovou demokracii kvůli inzerátům. Jeho život se neustále proměňoval a vedle toho se proměňovaly i životy naše, protože jsme se stali vždycky součástí toho jeho života.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na Dvojce.
2: V roce 1953 začal František Kinský navštěvovat jednu z pražských základních škol a podle vlastních slov prožil docela normální dětství, byť se tedy obešel bez pionýrského šátku a pionýrského společenství. Kdy jste byl poprvé v zahraničí?
3: Úplně poprvé jsem vlastně vyjel tou první škvírou, která se udělala v železné oponě. A to bylo v roce 1964.
2: To vám bylo 17?
3: Matka, můj bratr a já. A jeli jsme pařížským rychlíkem, který byl tak narvaný díky jedné paní, která chodila s mým bratrem na procházky, která tehdy strašně obětavě šla asi 3 hodiny před odjezdem vlaku zabrat místa, tak jsme měli místa v kupé. Ale když můj bratr potřeboval, tak ta ulička byla tak narvaná lidma, protože byl malý kluk, tak si ho podávali nad hlavama. Protože jinak by se tam chudák nedostal. To bylo neuvěřitelné. A no. Pak jsme přijeli do Širdinku a tam to udělalo frrrr a všichni byli pryč. Tam stály úplně stejný davy, jako jeli v tom vlaku, tak stály v tom Širdinku na tom nástupišti. Pro mě, když jsem se na to koukal, to bylo v mnoha případech neuvěřitelně dojemný, že tam se prostě potkávaly roztržené rodiny od toho odsunu. S náma v kupé jela paní babička taková, která si na tu cestu vydělala tím, že sbírala borůvky a jela za sestrou. A ty se tam potkali a musím říct, že ještě teď mě píchá v nose, když si na to vzpomenu, na to jejich setkání. Ta na jedné straně ta osoba s těma udrnejma rukama. Udřeným, ale krásným starým obličejem, nesmírně prostě oblečená a na nástupišti stála její sestra, která se dostala pryč od sunu, elegantní panička v klobouku, taková ta, jak se říkalo, našprnděná sedmdesátka. A teď si tam padli do náruče a musím říct, že mě to ještě teďka dojímá, když si na to vzpomenu.
2: No ale vy jste také zažíval takové ty rozporuplné výjevy na vlastní kůži. Vy jste měl velkou část rodiny v zahraničí a zatímco vám dovolili maximálně stavební průmyslovku, ačkoliv jste toužil po umělecko-průmyslové škole a možná jste měl další velké představy o svém vzdělávání, tak vaši bratranci se mohli opravdu svobodně vzdělávat v demokratických zemích. Já vím, že jste byl veden k ušlechtilosti, že jste křesťan, ale neprobleskla vám někdy hlavou ani stopa takového zamyšlení, postesku, nechci-li říct přímo závisti, že to takhle je?
3: Ne, víte, že ne. Kdyby se podíval na ten svůj život, tak já jsem ho prožil nesmírně spokojeně a vlastně se mi vždycky to, co jsem si přál, nějakým způsobem povedlo. Na mě se docela smálo štěstí. Vystudoval jsem stavební průmyslovku, věděl jsem, co nechci v životě dělat. Protože to prostě nebyla dobrá rána. Současně vím naprosto, jsem o tom bytostně přesvědčen, že i kdybych šel na tu uměleckou školu, tak ze mě umělec taky nebude. A pokud, tak špatný. To jsou přání, to jsou sny v těch 15. Pak jsem přišel do té televize a tam jsem objevil, že to by mě bavilo. Vyrábět, psát ty filmy, dokument to byl, zúčastnit se toho natáčení, ty tvorby. Ale na tu famu jsem nemyslel, že jsem si říkal, a třeba někdy časem, pak mě vyhodili, proč ne? Když jsi Kinský, tak nemáš co dělat v hlavní redakci politicko-dokumentárního vysílání, to už samo o sobě protimluv. Vrátil jsem se pokorně ke stavařině a pak jsem vlastně zakotvil v reklamě. Opět dík náhodě, dík štěstí, dík, že jsem potkal kamaráda, který mi zrovna řekl, hele, nechceš, sedím na tomhle místě, mám převzít jiný místo, nechceš si sednout na moje místo. Furt jsem tak měl štěstí v životě.
2: No takhle to říkáte z velkého odstupu a zní to dobře, ale v danou chvíli, když jste student s přistřiženými křidelky, to opravdu nebyl žádný postesk?
3: Opravdu ne. Tím, že jsem přijal tu skutečnost, že žiju a jsem tady, že jsem jim ani nezáviděl, proč. Je na tom stejně jako já, musí se učit stejně jako já, možná, že se musí učit víc než já, protože já se přiznám, já jsem byl velmi průměrný student. No taky, jak máte studovat s radostí něco, co vás upřímně nebaví, tak děláte radost svým rodičům, že oni řekli, aspoň něco musíš mít. Takže odmaturujete a pak už vlastně jste splnili to, co jste splnit měli a pak už prazíte někam tím životem sami a někam vás ten život dovede.
2: Otázka emigrace, ta u vás v rodině musela vyvstávat opakovaně. Vy ani otec jste neodešli z povinnosti vůči svým rodičům, celé rodině, rodu. Zeptám se, kdyby se vaše vojna u silničního vojska neodvíjela právě v roce 68, kdy jaksi utéct bylo dosti složité z té vojny. Byl byste za kopečky?
3: Já jsem dokonce měl, ač jsem byl voják Československé armády ve svém pase, který jsem neodevzdal, tak jsem měl výjezdní doložku do všech států světa, pro kterou jsem si jako voják došel. Tam byl takovej nepořádek, že mi normálně, to bylo na Peršině, tak mi tam to razítko vrazili a říkali, už je armáda odchází. A já jsem říkal, ne, zatím ne, ale může se stát. A odešel jsem. A měl jsem to tam s razítkem, s podpisem, bác. Takže já jsem teoreticky mohl doma zabalit uniformu do balíčku a odeslat jí. My jsme o tom s otcem mluvili, že matka v tu dobu byla s bratrem pryč. Můj otec říkal, počkáme. Já jsem taky na 14 dní zmizel z vojny a nikdo mě nehledal, protože byl takový čurbes. Navíc u toho silničního vojska jsem dělal mistra na stavbě. Já jsem měl volna, kolik jsem chtěl. Já jsem se pohyboval velmi svobodně jako voják. Takže jsme o tom uvažovali, ale otec byl velmi racionální. On byl ročník 13, takže v roce 68 bylo 55. On říkal, když teďka odejdu, budu muset pracovat do konce svého života. Protože to, co bych nikdy nechtěl, je, abych visel na krku svým příbuzným. Tím bylo rozhodnuto. Možná, kdybych nebyl na té vojně, protože kdybych z té vojny utekl, tak bych asi způsobil velký malér, tak bych to možná zkusil odejít. Dokonce bylo vymyšlené nějaký studium pro mě v Itálii. Restaurátorství v Benátkách jsem měl studovat. Já jsem se vlastně těšil, že když ta vojna v 69 skončí v prosinci, takže tom 70. že bych odjel. Jenže v 69. na podzim zase definitivně se železná opona zaklapla a tento sen skončil, byl pryč. Byl to sen. A sny se zdají a pak se ráno probudíte a zjistíte, že věc je jinak. Tak říkáte, no, byl to hezký sen, ale tak co, nechme to být, teď musíme zase žít. Nikdy mě to pak vlastně na mysl nepřišlo. Pak už jsem byl tady a dík úžasným přátelům, který jsem měl a báječným kamarádům, který jsem si během toho svého života nadělal, tak se tu dalo vlastně slušně, ale docela zábavně žít.
2: Vy už jste naznačil, že jste se přes televizi, odkud vás vyhodili po té, co jste si dovolil svatbu v tom šlechtickém pojetí a přes práci v Kovu projektě, ocitl v agentuře Merkur, která, jak jsem si dohledala, zastřešovala de facto veškerou reklamní produkci na území Československa. Tam jste měl pocit otevřeného tvůrčího vyžití?
3: Podívejte se, do Merkuru se dostat, to musel někdo umřít. A nebo mít takový štěstí, jako já, že se zakládá nové oddělení a ten, kdo vás dobře zná, a vy si předtím tam stěžujete, že opravdu u toho projekčního prkna fakt vypustíte duši. On je pověřen s tím, aby založil nové oddělení a řekne, a nechtěl by si sednout na moje místo a vy si sednete na místo vedoucího oddělení filmu rozhlas televize, tak už možná, že budu natáčet. Pak nenatáčíte, ale píšete blbosti, který by se říkal reklama. A možná, že o té mé práci nejvíc řeknu tím, jak se říkalo mojí kanceláři. Moje kanceláři se říkalo Františkovi lázně. A tak to bylo.
2: Jaké procedury jste tam nabízel?
3: Co si kdo mohl přát? Já jsem vlastně řídil oddělení, které mělo na starosti televizi, rozhlas a film, to znamená kina, umisťování reklamních sdělení do těchto tří prostředků. Televize, tam jsem měl fůru známých, takže tam jsem vždycky zaběhl na kus řeči. Fajn. Propagační oddělení rozhlasu, tady jsme nosili pásky hotový, jsem natočený nějakých reklam. To se člověk vůbec nedovede teďka představit, jako například existoval reklamní pořad. Myslím, že Sobota s paní Milenou se to jmenovalo. To byl reklamní pořad, který platil tukový průmysl. kde 10 minut hovořil Beck s Kačírkovou. Já jsem obdivoval toho člověka, který to psal. Každou sobotu napsat 10minutový blá, blá, blá pro ty dva, ale přece jenom paní Kačírková a pan Beck, tak úplně blá, blá, blá jste pro ně psát nemohli, protože to by nedělali. Takže já jsem dělal tohle a mý podřízený byly 3 mladé dámy, kterými všichni záviděli. Všichni. Protože byli nesmírně šikovní, velmi půvabní a velmi milí. Takže všichni si tam chodili s nima povídat, proto nechodili za mnou. Nebo já jsem byl takzvaně záminkou, jakože jdou za mnou a pak se tam čepejřili všichni ty moji kamarádi. Proto ty lásně.
2: Vy jste v reklamě udělal velkou kariéru, potom po roce 89 jste to dotáhl až na kreativního ředitele nadnárodní reklamní agentury. Tam už začalo asi přihořívat z hlediska nějaké dynamiky, možná i určité agresivity. I to jste zvládal? I tam jste si říkal, jo, je to moje branže, ta reklama mi sedí?
3: Takhle. Já jsem pracoval v té reklamě v tom Merkuru 10 let. Takže jsem si hrozně myslel, že všechno umím a všechno vím. A že mě nějaký, nebudou říkat, jak se to dělá. Velmi rychle mě vyvedli z omylu a já hodně rychle pochopil, jak se to dělá. Protože prostě celý ten princip se najednou úplně změnil. Tady to bylo v podstatě úplně jedno. Vůbec natáčet reklamu na národní podnik potraviny, tam točili nějaký chlebíčky, bylo to úplná blbost. Jako fakt blbost. Jinak se to nedá říct. Nebo prodejný kol, tak se tam natáčel nějaký kola, koloběžky a když jste tam přišli, stejně to nebylo. Jo. To bylo celý, prostě to byl vtip. Nevím, jestli se člověk smál, ale vtip to byl.
2: Hořce možná.
3: Hořce možná. A pak najednou člověk teďka pochopil ten princip, celý ten systém a tak dále. Já jsem vlastně jako kreativní ředitel začal ve firmě, která se jmenovala Lintas, což byla úplně totéž jako Ogilvy, taky nadnárodní a úplně stejně jako Ogilvy, taky Lintas obhospodařoval takový ty veliký monstra těch klientů, což je od zubního kartáčku až já prostě přes zmrzlinu a přes pědlí tuky a přes zmražený potraviny a já nevím, to je prostě ohromná škála výrobků, který dělají. A vy dostanete něco. Lintas byl pověřený uvízt na reklamní trh jednu z jejich vlajkových lodí, což je prací prášek, který se jmenuje OMO. Můj první slogan, OMO vypere dočista dočista. Taková hříčka s významem českých slov.
2: Tak to jste vy.
3: To jsem já. Já jich vám víc. A Unilever ten boj prohrál. Prohrálo s Procterem. Procter & Gamble byl daleko agresivnější a navíc se rozhodl, že koupí v Česku továrnu. Koupil Rakonu. Ten moment on obsadil trh. A například v Maďarsku je to úplně obráceně. Tam to zase vyhrál Unilever. V Polsku zrovna tak. Takže to byl opravdu jako dravčí boj.
2: No a jak vám v tom bylo?
3: No, koukal jsem jak jelen. A furt jako musíme a musíme a musíme. Helejte, tam bylo tak neuvěřitelných historek okolo těch výzkumů, jo. To člověk vůbec nevěřil. Teďka my jsme, no, jenom jak vás překvapějí lidi. Vy moc by něco vymyslíte. Vy si říkáte, teď to mám, to je ono. Přednesete to v rámci nějakých těch výzkumů konzumentovi, tomu takzvanému vzorku těch spotřebitelů. Říkáte, no teď tě musím prostě ohromit. Zjistíte, že oni vůbec nechápou, o co jde. Ten klient na vás tak pohledne, vidíte na ty tváři, tak si jenom říká, já vám to říkal, že to je blbost. Ale vy jste to chtěli zkusit, tak tady to vidí. Tak to vymemete, zmuchláte, hodíte do koše znovu, jinak. Navíc v porovnání s našimi kolegy z kanceláří po světě v Londýně, v Hamburku, ve Frankfurtu, v Paříži a tak dále, tak my jsme pracovali pod příšerným tlakem, protože ten zákazník spěchal, chtěl to tady mít. Ale když se třeba uvádí v Londýně nový výrobek na trh, tak od okamžiku zadání, než ta věc je na trhu, tak to trvá 5 let. My jsme měli 5 měsíců. Já jsem pracoval 12 hodin denně, 7 dní v týdnu. A pak jsem udělal trošku takový malinký tajný boom. Nikomu jsem to neřekl. V jeden okamžik mě bylo tak zlé, že jsem ležel ve střižně na zemi, protože jsem nemohl ani sedět, ani stát. Pod hlavou jsem měl krabici a stříhač stříhal na stole a já mu takhle na zemi říkal, tohle tam jde, 12 oken u střihni, je tam cuk v pohybu a tak dále. Vynikajícího stříhače jsem měl. A takhle jsme dávali dohromady celou sérii takových reklam pro produkt. Není to na chlubení, ale prostě jsme převálcovali toho českého spotřebitele, že to jako začal kupovat, začal to mít rád, začal to užívat. A to jsou rostlinné tuky. Někteří lidé si to pamatují, že existuje velký rozhovor v Mladé frontě, kde to je ten velký nadpis, ten, který naučil jíst Čechy Ramu. Že? A já jsem říkal, to je přesně to, co nechci mít vytesaný na náhrobku.

0: Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je hrabě František Kinský. V roce 92 byl vašemu rodu navrácen v restitucích majetek. Především budeme hovořit o zámku, který sloužil za komunistů jako výzkumný ústav pro chov prasat. Jak dlouho tatínek Josef přemýšlel o tom, jestli do rekonstrukce vůbec půjde?
1: Když viděl zámek, tak řekl, ať ta barák spadne, mě to je fik. Samozřejmě do roka svoje rozhodnutí změnil a začal ten zámek opravovat. To byl on.
0: On byl neuvěřitelný frajer. Já když jsem si o něm četla, tak jsem si vzpomněla na Jiřího Stránského, který říkal, že ho ten uran možná trochu nakopl, nebo posílil, nebo nabil. Tak to by se možná dalo říct i o vašem tatínkovi, ne?
1: Můj otec byl člověk, který když dostal úkol, který si přece vzal, on si ty úkoly dával sám. On je na tom uranu, když ho chtěli strčit někam, na čem si všichni před ním vylámali zuby, tak on na té štole začal tak vydělávat, že ho snít zase okamžitě sundali, že jo. To byl můj otec. On si to stanovil, řekl a šel. Neuhýbal doprava, neuhýbal doleva, šel. A úplně stejně se postavil k té restituci toho zámku a k té opravy toho zámku. Nespěchat, ale vytvořit si ekonomický základ a na tom to celý postavit a udělat to prostě. Já to udělám.
0: A když jste se rozhodli dát svému zámku co nejpůvodnější podobu, kde všude jste pátrali?
1: Všude. To už ale bylo na mě, protože samozřejmě každý projekt stárne, pak tam byly některé věci, s kterými já jsem se prostě nemohl smířit.
0: Třeba?
1: Třeba, že štuky na stropě jsou udělané z polystyrenu. Nikdo na ně neuvidí, nikdo si na ně nešáhne, nic to nestojí, ale pro mě musí být ze sádry. To mě běhal mráz po zádech při té představě. No. Když bych to vzal do ruky, to je jako když křídou škrtnete o tabuli. Stejně nepříjemný pocit. Nejvíc byla Vila Kinských na Smíchově, což je rodná sestra Kosteleckého zámku, protože ta byla také v úplně stejném stavu jako Kostelecký zámek a hrozilo zřícení. Naštěstí pak se dohodli, našli se peníze a našel se majitel. Tam se mezi sebou hádali instituce, stát, město a muzeum. A nemohli se dohodnout, komu to patří, ale to je jiná kapitola. A v některých případech nám byl i vzorem potom, že tam to šlo rychle, tam to financoval stát. Tady jsme si to financovali my jsme pomalejší. To i tedy, když člověk je pohodlný, tak nic nežene zbytečně, že jo. Jenom ten stát je takový dynamický. No a Kačinu jsme si byli prohlídnout. Bohužel mě vypadnul jméno toho zámku u Vídně, kde jsme byli. A tam se to všechno oměřili. Abychom se prostě dostali co nejblíž k té autenticitě, kterou jsme měli graficky znázorněnou, ale na akvarelu od šikovné žákyně, pána domu, od některé z mých prapraprateb. Ale ten princip, ten systém tam byl znát. Pro tomu jsme se potom vrátili a měl jsem to štěstí, že opravdu mě tam památkáři na tom netrápili. Udělali jsme to a já jsem přesvědčen o tom, že teď ten dům vypadá tak, jako vypadal, když se postavil, ale stokrát krásnější.
0: Co zažíváte, když jim procházíte?
1: Já už se teďka dívám po detailech jenom. Když tak si tak jako zdobím detaily. Čas po času všechno převěsím a tak, to není zas takový detail, protože chci, aby to bylo vidět. Neustále vyhledávám drobné předměty, které mu to můžu doplnit, protože můj otec byl taky vášnivým sběratelem a některé ty sbírky nejsou jím uzavřeny, ale já v nich pokračuju, doplňuju. To jsou takové ty hříčky a radosti, které si člověk dělá v rámci toho svého denního života. Já prožívám radost, když tím domem jdu.
0: Vraťme se do počátku vašich budovatelských let a do těch vašich prožitků tehdejších. Co se stalo, když ředitel nadnárodní reklamní agentury odešel z toho víru velkoměsta, z toho biznesu, kde pracoval 7 dnů v týdnu, x hodin denně a usadil se v Kostelci nad Orlicí?
1: Takhle, já když jsem přešel z jedné reklamní agentury do druhé, tak tam už mě požádali, jestli bych mohl nastoupit v pozici konzultanta. Takže tam už jsem nedřel tak. Ale já byl za těch 10-12 let v té reklamě tak vyšťavený, že jsem měl pocit, že už mě nic nemůže napadnout. Pracovat v tom o moc díl nevydržíte, musíte z toho na nějaký čas vystoupit, ono vás to prostě požírá. A navíc Já jsem šel do toho kostelce s tím, že za mnou bude něco vidět. Opravím dům, udělám ho nejkrásněji, jak si dovedu představit. Víc už skoro neumím. A lidi budou říkat, to je krásy, to jste to nádherně opravili. Když mi někdo řekne, to jste nádherně opravil, tak já je vždycky opravím ve smyslu, to jsme nádherně opravili, protože nebýt mýho otce, tak se to nikdy nestane. Já bych na to sílu neměl. To řeknu naprosto poctivě. Teď je to vidět, můžete si na to šáhnout. Je to tam.
0: Každopádně je zjevné, že ta profesní výhybka byla dobře načasovaná, zdá se.
1: Přesně tak.
0: A teď mi prozraďte, hospodářská půda, lesy, které tvoří ekonomickou bázi pro to, aby tady mohl vzniknout a provozovat se tak nádherný zámek, vyžadují ale také nějaké znalosti. Jak se utvářel váš vztah k přírodě? U vás, chlapce, který vyrůstal v Praze, a jak, od koho jste se učil jí porozumět tak, abyste s ní mohl dobře nakládat?
1: Já nevím, jestli s ní dobře nakládám nebo ne. Já se snažím a opírám se výhradně o znalosti lidí, kteří tomu rozumějí na první pohled. O les se stará nadlesní, což je lesní inženýr, s dlouholetými zkušenostmi. Já chodím s ním po tom lese, pak v něm zabloudím, že jo? Protože on se pohybuje po tom lese hroznou rychlostí a zmate mě na těch cestách. A já si myslím, že jsem někde jinde, než jsem. Já spíš koukám. Možná, že to nejlepší, co pro tu věc můžu udělat, že si jim do toho moc nepletu. A zemědělství vůbec, tomu fakt nerozumím. Zemědělská půda je propachtovaná, vybírali jsme pachtýře, to je krásný slovo, takový starý, ale podle nového občana je to to správné slovo. Vybírali jsme takové, u kterých je záruka, že se o tu půdu budou starat, jak se sluší a patří. A to znamená, že ji prostě nevysajou a pak vám vrátí kamenitý úhor a řeknou, že to je pole. Ne, prostě dobrý hospodáře. A s těma se setkám, jdu se podívat na to pole. Vidím, to je někdy dokonce cítit z dálky, že do toho dávají něco, co do toho opravdu patří. A u některých dalších věcí, třeba vyrábět cihly, taky jsem se šel koukat, jak se to dělá. A tam už vím.
0: Z těch nedávno vysázených lesů nebudete mít užitek ani vy, ani váš syn? Spíš tedy vaši vnukové a pravnukové. Řekněte mi, od kdy vás v životě provází slovo vize?
1: Od kdy? Já bych řekl, až od okamžiku změny režimu.
0: Tam to dostalo smysl.
1: Do té doby člověk měl vizi, tak jako ze dne na den a někdy třeba samozřejmě delší, pojedeme na dovolenou tam a tam a buď jsme na ní jeli nebo nejeli. Já jsem trošku pecival, tak se mnou je to vždycky složitý mě někam vytáhnout. Ale teď je to jasný. Když můj otec chtěl ve zkratce říct, jaký má úmysl, tak říkal, já to rozběhnu tak daleko, aby oni z toho nemohli cuknout. Což jsem byl já, můj bratr už není dávno, bohužel 10 let. A já jsem tehdy řekl, já to dotáhnu tak daleko, aby po mně už to jenom museli udržovat. Mám pořád co dělat. Pořád si mám o co starat.
0: Vy jste při té péči o rodové sídlo a rodový majetek velkorysý, rozmáchlý. Ale říkám si, že ve vás musí být i kus nějakého spořivého, přemítajícího hospodáře. Je, anebo na to máte přísného účetního?
1: Já někdy trpím, protože se načapám při tom, že jsem velkorysý, protože to je nutný být velkorysý. Někdy fakt musíte být velkorysý. A pak se probírám těma účetníma dokladama a najednou se ve mně prostě probudí lakomec, který nikomu nic nedá. Už nikdy nikomu nic nedám. Tohle to už nikdy neudělám. A pak zase stojíte před nějakým úkolem a chcete, aby to bylo krásný, aby to bylo udělané dobře. Nechcete experimentovat, takže zase vemete ty, na který jste zvyklí, který ví, co si za to říct, takže vy jste se velkorysí, pak zase jste škrt. A tak se tak jako motáte mezi tím. A je to docela zábavný čas po času. Myslím, že některý lidi tím docela bavím, když začnu být takový paškrta. A pak zase jsou celý překvapený tím, když tak jako máchnu rukou se slovy, ať schoří zámky.

u sedavě a zhlížejí se ve Vltavě jak v střepech levných zrcátek. Snad byla zima.

a ptáš se, co když neuvěří, že zhledal na svou úzkost lék. Tak dobře, čekej, třeba řeknu.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na Dvojce.
2: Můj dnešní host František Kinský říká: mám štěstí, že dělám mnoho věcí, které mě baví, a to mě dodává energii. A já si říkám, jestli to spíš není tak, že si ve věcech, které děláte, dokážete najít zalíbení.
3: Já nedělám to, co mě nebaví. A já to někdy dokonce poznám už z dálky. I když mnohdy jsou to věci, které musím dělat. Málo kdo umí tak krásně odkládat jako já.
2: Nevěřím.
3: Věřte. Někdy tím dokonce svýmu okolí způsobují problémy tím, jak se mi nechce do věcí, které se mi nechtějí. Na mě někteří nahlíží, ten je opravdu jako malý dítě, že já se úplně zatnu. Takže já si vybírám. A pak člověk může být šťastný v té práci, když si vybíráte jenom to, co vás baví.
2: Já jsem ve vaší odpovědi ocenila mimo jiné skutečnost, že jste řekl odkládám a nikoli prokrastinuji, což je výraz vašeho vřelého vztahu k mateřštině. Příslušníci vašeho rodu se nikdy netajili inklinací k češství, české národnosti, vlasteneckým smýšlením. Za co máte tuto zemi rád?
3: Takhle, sice by se mě možná víc líbila za Karla IV. A nebo i za těch Habsburků, to bylo krásný, protože jsme měli i moře. To nemáme, ale jinak máme všechno, co si můžeme přát. Podle mě se ta země krásně proměňuje. Samozřejmě, že ji umíme neuvěřitelně zjizvit někde, ale my jsme tací, jsme takový. A pravda, že jsem vlastně vždycky měl rád svůj jazyk, protože je bohatý, což čeština je. A pak jsem tady měl vždycky dobré přátelé. Dobří přátelé vám pomáhají přežít kdeco, a proto jsem tady rád žil, protože mi k tomu pomáhali moji dobří přátelé. A já jsem snažil být dobrým přátelem mým přátelům, aby jim se tady dobře žilo. Takže já mám tuhle zemi rád a nedá se nic dělat. Přirostla mi k srdci, protože jsem se tady narodil, a pořád ten pocit toho mám. Intenzivně jsem ho cítil. Poprvé jsem ho strašně intenzivně cítil v Kostelci, když jsem vstoupil do toho zámku, který byl ještě v tu dobu ruina. Ale začal se tam dělat. Vstoupil jsem tam jednou, po druhý, po třetí. A najednou jsem měl pocit, jakože to místo na mě začíná mluvit. A možná, že to místo mě oslovilo ve smyslu, tak tě vítám zpátky doma.
2: Které zákoutí v tom svém kosteleckém zámku máte nejraději?
3: Každý kout.
2: Vážně?
3: Každý kout. On je naprosto přesně situovaný sever, jih, východ, západ. Takže na každé straně, v každém koutě toho domu si najdete svoje světlo, svůj pocit. Chcete být temnější, jdete na sever. Chcete být zprosluněný, jdete na jih. Chcete vítat den, koukáte z okna na východ a těšíte se, až ten den zase pomalu usíná a přejdete k oknům na západní stranu a vidíte zapadat slunce. To není kout, to je dům.
2: To bylo nádherné vyznání lásky vašemu kosteleckému zámku, pane hrabě. Tak nám ještě závěrem prozraďte, protože jako Kinský to určitě budete vědět. Co je největším pomocníkem k dlouhému a dobrému životu?
3: To je ale teda otázka hodně složitá pro mě. Takhle, já jsem obklopen dlouhověkými lidmi. Dědeček 97, otec 98, matka 94. Ze všech stran se to na mě řítí, ten dlouhý věk. Já jsem už ve věku, kdyby se dalo říct, že jsem dospělý. Já nevím, je to takový zprofanovaný. Neničme se příliš. Netrapme se. Mějme dobrou mysl a pak budeme dlouho žít.
2: S pobídkou k víře v dobré se s námi rozloučil hrabě František Kinský. Děkuji za milou návštěvu. Naschledanou.
3: Naschledanou a děkuji za pozvání.

Tak to bylo další vydání pořadu Stříbrný vítr. Hostem Jitky Novotné byl hrabě a podnikatel František Kinský. Režii měla Ivona Žertová, spolupracovali Valerie Racmanová a Ladislav Čurda. No a ještě připomínám, že už za pár minut nabídneme 10. závěrečnou část četby z románu Trhlina.

0: Dvojka pomáhá.
1: Káva o čtvrté nemusí být jen vaší každodenní inspirací, ale i pomocníkem tam, kde si nevíte rady.
0: Vymyká se vám z rukou rodinný rozpočet?
1: Nerozumíte si se svým dospívajícím potomkem?
0: Je péče o vaše seniory už nad vaše síly?
1: Dvojka pomáhá.
0: Napište nám o vašem trápení a my se vám pokusíme pomoci.
1: Za některými z vás přijedeme a váš příběh natočíme.
0: S hostem Kávy o čtvrté pak pro vás budeme hledat řešení.
1: Formulář najdete na dvojkapomáha.cz.
2: Vydejte se za vínem a zážitky. Pomozte nám zvolit ten nejlepší vinařský cíl a vyhrajte skvělé ceny. Tipy pro váš výlet za vínem najdete na webu www.topvinařskycíl.cz. Mediálním partnerem projektu je Český rozhlas Dvojka.
3: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
4: A pro ty nejbližší chvíle 15. červencového večera tu, přátelé, pro vás máme 10. závěrečnou část četby z románu Trhlina. I dnes nám bude číst Josef Kaluža.
5: Vlekl jsem se čím dál hustším lesem. Už jsem na Andreje nekřičel. Nevolal jsem ani na Miju. Něco mě přinutilo zůstat zticha. Bludičku nesmíš přivábit hlasitými zvuky. Najednou se přede mnou otevřel lesní palouk. Mozek dělal, co mohl. Pokoušel se vyretušovat, co jsem zahlédl uprostřed mýtiny. Nakonec mi to ale muselo dojít. Uprostřed palouku stála maringotka. Stejná maringotka, okolo které jsme procházeli první den výpravy, když jsme se vraceli z Černého hradu k Javorovému vrchu. Poznal jsem ji i podle pompézní zlaté kliky na poškrábaných dveřích, která se zaleskla ve světle baterky. Kde vlastně jsem? Kde vlastně jsem? Žibrica je přece v západním cípu pohoří. Černý hrad na jeho východním konci. 18, možná 19 kilometrů od sebe. Ale před hodinou, na nejvýš před dvěma, jsem přece stál na Žibrici. Kde vlastně jsem? Zmateně jsem projížděl světlem po maringotce. Snažil jsem se najít nějaký detail, který by ji odlišil od té u Černého hradu. Nic. Sedělo všechno. Stuhl jsem. Záclonka za oknem byla odhrnutá. Před třemi dny byly všechny záclony zatažené. Vsadil bych na to krk. Odhrnutá záclona. Otevřené oko. Byla odhrnutá, když jsem vešel na louku? Nebo ji někdo rozhrnul až teď? Stojí někdo v maringotce a pozoruje mě? Rozběhl jsem se zpátky do lesa. Nesledoval jsem žádný směr. Do lesa. Hluboko do lesa. Zřítil jsem se na zem. Ani nevím, jestli jsem zakopl o nějaký kořen, nebo se ve mně něco jednoduše vypnulo. Kam mám jít? Dost těžká otázka, když netušíš, kde jsi. Kráčel jsem směrem, který mi připadal nejpovědomější. Rád bych zakřičel na Miju, ale bál jsem se. Bloudil jsem ještě 20 minut, možná víc, možná míň, když čelovka zablikala a definitivně zhasla. Okamžitě mě zalehla tma. A jsem v prdeli. Jsem v úplné prdeli. Napadlo mě optimisticky. Sotva jsem stál na nohou. Třásil se zimou, vyčerpáním i hlady. Viděl jsem akorát tak drsnou kůru na nejbližším stromě a nezřetelné siluety okolních kmenů, jinak nic. Mio! Vykřikl jsem. Absolutní ztráta orientace a samota byly ve tmě hrozivější než všechny bludičky dohromady. Mio! Strčil jsem ruku do kapsy větrovky a nahmatal kousek plastu. Ať už byl Andrej jakýkoliv, v tu chvíli byl pro mě bůh. Vložil jsem červenou píšťalku mezi popraskané rty a vší silou zapískal. A znovu, a ještě jednou, a do třetice. Hvízdal jsem, dokud jsem mohl, dokud mi plíce dovolili. Když už jsem nemohl, zlomil jsem se v pase, lapal po dechu jako po sportovním výkonu a naslouchal. Ticho. bušení srdce, zpomalující se dech. Budu pískat, dokud budu naživu. Už jsem vkládal píšťalku mezi rty, když ke mně dolehlo zahvízdání. Otočil jsem se za zvukem. Další hvízdnutí. Písknul jsem na znamení, že jsem slyšel. Doletěla ke mně odpověď, dvě krátká zapískání. Vykročil jsem. Opatrně jsem našlapoval a natahoval ruce před sebe. Ozvalo se ještě několik hvízdnutí. Mia nebo David pochopili, že mě musí navigovat, jinak se z lesa nevymotám. Další zapískání. Tentokrát mi zvuk nepřinesl úlevu, ale právě naopak. Dolehl ke mně totiž z opačného směru. Vždyť jsem kráčel přímo ke zdroji. Proč se mi najednou ozývá za zády? Krátké písknutí. Přicházelo zepředu. Přesně tam jsem mířil. Další písknutí zezadu a bylo hlasitější, jako by se jeho původce přiblížil. Moje hvízdání zřejmě zachytilo více členů skupiny a snaží se se mnou spojit. Třetí hvízdnutí od někud zprava. Co? Do prdele! Čtvrté z opačné strany, páté zepředu, ale z jiného místa než původní zvuky. Šesté, sedmé, desáté. Pískání z něčeho nic řezalo tmu všemi směry. Jedno hvízdání překrývalo druhé, každou sekundu přibývala další, splývala do příšerné kakofonie. Tiskl jsem si dlaně na uši. Nepamatuji si, kdy hvízdání přestalo. Ani nevím, jestli ustávalo postupně nebo najednou. Něco se ale změnilo. Ve tmě jsem zahlédl světlo. Světelný bod se kymácel ze strany na stranu. Pomalu se sunul lesem, ale z dálky jsem nedokázal odhadnout směr jeho pohybu. Zadržel jsem dech. Žádný zvuk, hlavně žádný zvuk. Mapa cizí reality mě pohltila. Vůbec mi nepřipadalo divné, že se skrývám před bludičkou. Nejpřirozenější věc na světě. Světlo se na chvíli zastavilo a ozářilo okolní kmeny. V zápětí změnilo směr, zrychlilo. Rostlo a blížilo se ke mně. Stáhly se mi vnitřnosti. Světlo bylo čím dál blíž. Paralyzovaný mozek se konečně probral a začal pracovat. Záře nebyla bílá, ale nažloutlá. A čím blíže úkaz byl, tím zřetelněji jsem při každém jeho pohybu slyšel šustění listí. Čelovka. Někdo mě hledá. Chvíli jsem počkal a když jsem si byl jistý, že je to člověk se zapnutou čelovkou, ozval jsem se. Tady jsem. Světlo sebou škublo. To jsi ty? Sykla Mia. Jo. Nic víc jsem říct nestihl. Vrhla se na mě a pevně mě objala. Rád bych ji uklidnil, ale místo toho jsem se zeptal. Slyšela jsi to? Co jsem měla slyšet? Nechytala se. Pískání. Neodpověděla. Že by neslyšela. Jak jsi mě našla? Zkusil jsem to. Šla jsem za tebou. Šla za mnou? Větší hloupost ani nemohla plácnout. Vždyť jsem tam snad hodinu bloudil, blekotal a pískal. Co David? Odtáhla se ode mě. Pořád nic neříkala, ale hleděla na mě se směsící strachu a zmatku. Jako bych byl úplně mimo. V tu chvíli se ze tmy ozval úpěnlivý křik. Netrval dlouho, ale bylo v něm tolik strachu a bolesti, že se nám zaryl hluboko pod kůži. Andrej. Následovalo hluboké ticho, které působilo mnohem hůř. Bál jsem se, že Mia udělá něco hloupého. A nesklamala mě. Musíme mu pomoct, vyhrkla. Otočila se a vykročila do tmy. Nejraději bych zůstal na místě, ale nechtěl jsem Miu zase ztratit. Nestratit známou lidskou bytost uprostřed nočního lesa, to byl můj jediný cíl. Mia se náhle zastavila, skoro jsem do ní vrazil. Posvítila na zem, něco tam leželo. Zmuchlané a rozřezané. Andrejova bunda, zašeptala. Opravdu to byla konspirátorova bunda. Ležela v listí, jeden rukáv utržený, druhý rozřezaný na cáry. Andrejův osud mě příliš netrápil. Daleko víc jsem se bál o sebe. Bezmocný cukrovkář upadající do komatu nám nepomůže. Jediný, kdo nám mohl pomoct, byl Kerčel, pokud se už vzpamatoval z šoku. Kde je David? Vrátil jsem se k nakousnutému tématu. Mia se prudce otočila a zasvítila mi přímo do obličeje. Přestaň s tím, děsíš mě, zavrčela. Nečekal jsem takový výbuch, ale zatnul jsem zuby. Hádka nebo ostrá výměna názorů by nám teď nijak neprospěly. Raději jsem se kousl do jazyka. I když starost o Kerčela byla v dané chvíli racionálnější než starost o tak jako tak odepsaného Andreje. Na tom trvám dodnes. Tomu znovu prořízl křik. Tak nějak řvou lidé, když je napichují na kůl. Aspoň si to myslím. To už ani nebyl lidský hlas. Spíš nějaké zvířecí ryčení. Doléhalo k nám ze zadu, z míst, odkud jsme vyšli. Řev se stupňoval. Nešel bych tam ani za nic. Mia se rozběhla. Udělala několik kroků, obrátila se a podívala se na mě. Neřekla nic, jenom na mě hleděla. Dávala mi poslední šanci. Zavrtil jsem hlavou. Ani za nic. Ve tváři se jí nepohnul jediný sval. Obrátila se a zmizela ve tmě. Tehdy mi definitivně vyklouzla z dosahu. Tehdy jsme se od sebe odstřihli. Cítil jsem to každou buňkou, ale nemohl jsem s tím nic dělat. Andrej ještě chvíli křičel. Potom mu zřejmě došly síly. Dolehlo na mě ticho. Drtilo mě. Netrvalo ale dlouho. Křik se vrátil. Tentokrát ovšem nevřískal Bežanský, ale Mia. Zaječela. Nejdřív hrůzou a posléze se do výkřiků přidala bolest. Měl jsem se rozběhnout za ní. Chtěl jsem, nic jsem si nepřál víc. Ani jsem se nepohnul. Ani jsem se, kurva, nepohnul. Křičela o život. Trvalo to asi minutu. Úplně jsem si za tu dobu rozkousal ret. Když konečně stichla, rozplakal jsem se. Nevím, jak dlouho jsem tam pofňukával, ale pomohlo to. Nikdy by mě nenapadlo, že se k takovému výkonu vybičuju. Teď to zní směšně, ale kdybys tam byl, pochopil bys to. Každý krok k místu, kde před chvíli ječela Mia a Andrej, znamenal malý světový rekord. Pomalu, pomaloučku jsem se sunul vpřed. Mezi kmeny přede mnou prosvítala Míjina čelovka. Chvíli jsem nehybně vyčkával a špicoval uši. Nic. Ani tiché sténání nebo zapraskání větvičky. Zatnul jsem zuby a udělal několik posledních kroků. Nevyskočila na mě žádná příšera, neunesli mě mimozemšťani, ani jsem nespatřil bytosti z jiné dimenze. I přesto to byl šílený pohled, na který do smrti nezapomenu. Andrej a Mia leželi v nějakém nízkém porostu. Vypadalo to jako suché maliníky. Andrej byl divně pokroucený, bosý, ruce i předloktí zakrvácená, svetr roztrhaný. Tvář měl opuchlou, ofinu ohořelou. Několik míst v křoví kolem něj vypadalo jako olíznuté plameny. Nejevil žádné známky života. Nedaleko něj ležela na zádech s očima doširoka otevřenýma Mia. Dodělávající čelovka mířila k nebi. Dýchala, dokonce zamrkala, ale zorničky se jí nepohnuly. Nedívala se na mě. Stále hleděla někam k černé obloze. Mio! Mio! Třásil jsem s ní. Vypadala jako napůl oživlá loutka. Neměla žádná viditelná zranění, jen pravý rukáv v bundy něco pořezalo nebo roztrhalo. Řezy byly tenké, téměř chirurgické. Mio! Podívala se na mě. Do očí se jí vrátil slaboučký náznak vědomí. Viděl jsem, že mě poznala, natáhla ke mně ruku. Davide! Vydechla. Co je s Davidem? Pokoušel jsem se. Davide? zopakovala a prsty se dotkla mé tváře. Považovala mě za krčela. Řeknu ti teď něco, co se nedá pochopit. Na malinkou chvilku jsem se opravdu cítil jako David Krčel. Neexistoval žádný můj blok. Nebydl jsem v Žilině a měl jsem 38 let. Sedl jsem si na zadek. Stáhl mý rukavici a držel ji za studenou ruku. I když měla otevřené oči a vnímala, že jsem u ní, nebyla v bdělém stavu. Držel se mi za ruku a hladil ji a čas od času se podíval na Andreje. Popáleniny mu otekly, ale trhaně dýchal. Netušil jsem, co mám dělat. Někde jsem četl, že identita není nic víc než souhrn vzpomínek a vztahů s ostatními lidmi. Něco na tom bude. Sotva se vzpomínky i vztahy rozsypou jako domeček z karet, přestáváš mít jistotu, kdo vlastně jsi. Davide. Ozýval se mi v uších mín povzdech. Od jakživa jsem přece David? Nebo ne? Nebo jsem někdo jiný? Ale kdo? Stačila chvilka. Jenom krátká chvilka. A nevyhrabal bych se z toho nikdy. Nenašel bych cestu zpátky. Mia sebou najednou trhla. Sevřela mi ruku mrazivými prsty a zprutka se posadila. V očích záblesk vědomí. Musíme jít, zašeptala. Musíme odtud pryč. Vydrápala se na nohy. Kdybych nezareagoval, nechala by mě tam. Poháněla ji jakási horečnatost. Pořád nebyla při plném vědomí, ale pohybovala se někde pod jeho hladinou. Jako kdyby narážela do vrstvy průhledného ledu a pokoušela se vynořit. Místo toho ale zůstávala uvězněná. Přiblížila se k hladině, ale nevynořila se. I přesto se nevzdávala. Byl to její poslední zápas o sebe sama. Podíval jsem se na Andreje. Za celou dobu se nepohnul. Nedošlo u něj k žádnému vzepětí, zůstával ponořený hluboko pod hladinou. Obrátili jsme se k němu zády a vykročili do tmy. Jasně, byl to rozsudek smrti. Jenže tak jako tak bychom mu nepomohli. Vlekli jsme se několik minut nebo hodinu, nebyl v tom žádný rozdíl. Ze všech sil jsem Miu podepíral, ale byla čím dál těžší, tělo vypovědělo službu. Posadil jsem se, chytil Miu do náručí a držel ji jako dítě. Za zatáčkou. Dvojité světlo. Rozpálené ptačí stopy. Kolmé propasti a živé spirály, šeptala. Hvězdy musí vyšumět. Blouzní, pomyslel jsem si. Dnes si tím nejsem tak jistý. Možná neblouznila. Možná se snažila popsat něco nepopsatelného. Něco, pro co neexistují žádná přiměřená slova, protože to leží mimo dosah lidských zážitků i jazyka. Byl to poslední pokus prorazit skleněnou stěnu. Nepodařil se. Oči se jí zamlžily. Pořád mě vnímala. Křičela na mě pohledem, abych jí pomohl. Křičela, že přece patříme k sobě, ale zároveň se potápěla stále hlouběji. Vzdalovala se od hladiny, i když si zoufale přála, abych ji zachytil a pomohl jí vynořit se. Nevěděl jsem jak. Mia zmizela. Ztratila se. Nenávratně zabloudila. Vyhasla. Když se rozednělo, svíral jsem v náručí pouhou loutku. Tělem byla sice u mě, ale myslí na opačném konci galaxie. Ve světě, kde se 12 píše jako 10. Způsobil to můj nápad. Moje posedlost. Nemusíš mě utěšovat, vím, že to tak je. A žiju s tím každý den. Tíha toho, co jsem jim všem způsobil, je... Nevím, jak dlouho ještě dokážu... Doufám, že chápeš. V dálce zakokrhal kohout. Dolehl k nám i štěkot psů. Vzal jsem Miu za studenou ruku a vykročil. Když jsme se přece jen doplahočili na cestu, složil jsem se na asfalt. Probral jsem se na válendě v cizí předsíni. Mia seděla v křesle vedle mě a hleděla do prázdna. Vesničané k nám přivedli nějaké muže, něco jim vysvětlovali a ukazovali na nás. Zřejmě šlo o záchranáře, protože nám svítili do očí a měřili tep. Jeden z nich se mě na něco ptal. Musel otázku zopakovat, než se mi zachytil. Bylo vás víc? Zajímal se. Ano, přisvědčil jsem s vypětím sil. Otočil se k ostatním. Ten bude patřit k ním. Vyvolal ve mně naději. Koho jste našli? Zachraptil jsem. Andrej Bežanský. Říká vám to něco? Přikývil jsem. Ani v poblouzněném stavu mi nešlo do hlavy, jak mohli Bežanského tělo objevit tak rychle. Našli ho ráno u Lefantovců, objasnil chlap. Byl v bezvědomí, hypoglykemický šok, ale nadopovali jsme ho glukózou a vzpamatoval se. A co David? Kdo? David Kerčel. Dostal jsem ze sebe. Další? Kolik vás vlastně bylo? 4 nebo 5? Nebyl jsem se schopný rozhodnout. Chápavě se na mě zadíval, přikývil. Jste ještě v šoku. To přejde. Jenomže to nepřešlo. Zkusím být stručný. Bežanského opravdu našli u Lefantovců. To znamená na severní straně západní části pohoří. Nás zachránili v obci Jedlové Kostolany, v nejvýchodnějším cípu Tribeče. Pochopitelně na jižní straně. Vzdálenost od Lefantovců je 27 kilometrů vzdušnou čarou. Navíc přitom musíš překonat hřeben celého pohoří. Ale to byla jenom rozcvička. Skutečné pecky přišly v zápětí. Bežanský se jakž tak vzpamatoval. Jenomže si dohromady nic nepamatoval. Nebo o tom, jak jsme zabloudili, nechtěl mluvit. Ani původ svých zranění a popálenin nevysvětlil. Jediné, na co se zmohl, bylo tvrzení, že jsme do hor vyrazili ve třech. On, já a Mia. O Kerčelovi ani slovo. David Kerčel nikomu nechyběl. Ani rodině, ani škole, nikomu. Žádný nezvěstný učitel, nikdo s takovým jménem působící vnitře. V nemocnici mě navštěvoval psycholog a vysvětloval mi, že na Tribeč jsme se vydali ve trojici, ale zabloudili jsme. Nic jiného se nestalo. Stejný psycholog mi vysvětloval, že prudký stres působí na každého jinak. Někdo se z takových stavů vzpamatuje poměrně rychle, jiný tolik štěstí nemá. Mia tolik štěstí neměla. Museli ji hospitalizovat natrvalo. Jestli za to můžu? Jasně, že jo. Ten svůj přiblblý blog jsem vymazal. Internetu se vyhýbám. Mám teď spoustu volného času, což není dobře. Častěji si dopřávám jak piko, tak i horší jedy. Nebudu ti lhát. Všechno to ve mně hlodá, úplně všechno. A cokoliv mi aspoň na chvíli pomůže a uleví, to beru, chápeš? Když v sobě nic nemám, přemýšlím, jak to vysvětlit. Vím, že bych neměl ani připouštět, že tam s námi nějaký Kerčel byl, jenže si na něj příliš jasně vzpomínám. Když jsem ho viděl naposledy, plival ze sebe různé fyzikální termíny. Některé jsem si zapamatoval a podíval se na ně. Chtěl jsem vědět, co se nám Kerčel, který samozřejmě neexistoval, vlastně snažil říct. Byla to hlavně jména fyziků, kteří rozpracovali různé teorie o černých dírách, multivesmírech, paralelních dimenzích a podobných věcech. Kerčel se i v posledním tažení snažil aspoň nějak vystihnout, co se vlastně děje. Každopádně mě zaujalo jedno přirovnání. Roy Kerr byl matematik, který se zaobíral možnostmi průchodu černou dírou do jiných vesmírů, dimenzí nebo realit. Rozpracoval teorii takzvaných rotujících černých děr. Na rozdíl od předcházejících modelů tato teorie načrtávala možnost, že člověk při průchodu černou dírou nemusí nutně zahynout. Tohle cestování má ale jednu chybičku. z různých matematických a fyzikálních příčin by cesta byla jednosměrná. Projdeš rotující černou dírou a ocitneš se v jiném vesmíru, i když ten jiný vesmír nemusí vypadat odlišně. Možná bys si z toho průchodu ani nevšimnul. Najednou bys byl v absolutně cizím prostředí, aniž bys o tom věděl. Pěkně děsivá představa, co? Kerčel, potácející se na hranici šílenství, nám možná chtěl naznačit, že se nám stalo něco podobného. Realita, ve které jsme se na výpravu vydali v pěti. Realita, ve které existoval David Kerčel. Realita, ve které měl dům 4 místnosti. A další realita, ve které jich měl 5. Možná jsme na Tribeči bloudili v různých vrstvách, které se prolínaly. Z jedné jsme vystoupili, do další vstoupili a tak dál. Cesta zpátky není možná, takže jsme nakonec uvázli tady. Ve světě, kde nikdy nežil žádný David Kerčel ani žádný pátý člen skupiny. Připadá ti to šílené? Věř tomu, že i mně. Jak jsem řekl, některé věci a zážitky je lepší nechat být. Ani se nepokoušet je vysvětlit. Protože když začneš, už s tím neskončíš. Nejdřív jsem si myslel, že to mé zmatení časem přejde. Že se trhlina zacelí, ale kde pak? Je to čím dál horší. Štěrbina se otevírá stále víc. Dostaň to mezi lidi. Ať se o tom aspoň ví, aby to všechno nebylo úplně zbytečné.

Tak tedy končí 10. závěrečná část četby z románu Trhlina. Přeložil Jiří Popiolek, účinkoval Josef Kaluža, připravila Eva Lenártová, režii měla Simona Nitrajová.

0: Blízká setkání Vasila Fridricha
1: na Dvojce.
2: V Radiokafé Vinohradská 12 přivítám herce Vincenta Navrátila. Co ho při natáčení nového komediálního cestopisu Čekuj Česko překvapilo na místech, o kterých si často myslíme, že je dobře známe? Jak těžké je hledat vlastní cestu, když vás veřejnost od dětství spojuje se známou rodinou? A proč si myslí, že humor bývá jednou z nejlepších životních obran? I na to nám v Radiokafé Vinohradská 12 odpoví Vincent Navrátil. A pokud chcete být u toho, nezapomeňte si rezervovat svá místa.
0: Blízká setkání Vasila Fridricha.
1: Zítra po 11. hodině na Dvojce. Radioservis představuje
3: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Krásný, příjemný večer vám všem, milí posluchači Českého rozhlasu Dvojka, přeje Marie Redková. Dneska, co můžu slíbit, že se vám budou možná trochu zbíhat sliny. A i když už hodina pokročila a jíst teď nebudeme, aspoň se budeme o jídle povídat. Co vařily naše prababičky? Co se jedlo na hradě a co v podhradí? A co se pilo? Na návštěvě mám šéfkuchaře Daniela Strun. Pěkně vítám. Děkuji. Dobrý večer. Jak vidíte dnešní stravování? Jak se daří našim hospodám a restauracím?
1: No, těm dobrým, těm se určitě daří. No a těm horším se daří čím dál tím méně. A možná je to dobře, že se to tak nějak vyselektuje. Ale vidím trochu jako posun k lepšímu, ale jsou to jenom ty dražší podniky, takový ty levnější, tam pořád přetrvávají takový ty polotovary a šlendrián, ale najdou se určitě výjimky, najdou.
0: Tak ale ono je něco jiného asi jít jako na zážitek, na jídlo a jít do kantýny každý den někde se stravovat.
1: Já myslím, že i kantýna jde dělat tak, že to jídlo je fajn. A určitě jsou i fajn kantýny, o pár vím, ale nemůžu tady jmenovat.
0: A jak vidíte ten dorost třeba, který dneska se učí řemeslu?
1: Proti nám mají určitě výhodu, protože mají vlastně otevřený svět, otevřený informace, mají všechno na stole. Možná o to víc nebo míň si toho váží, než jsme si vážili my, každý informace. Kuchařky vycházely málo, takže to člověk scháněl po antikvariátech a ze známosti. Dneska je všechno na stole, dneska je všechno na Google. Je otázka, jestli je to baví nebo nebaví. Školství učňovský si myslím, že se teď trošku posunulo z hlediska vybavenosti určitě k lepšímu. Je otázka, jestli je dostatek lidí, kteří to chtějí učit tak, aby to těm mladým něco řeklo.
0: Aby je to nadchlo, protože já myslím, že na začátku to nadšení musí být.
1: Mně to občas přijde, že na tyhle obory jdou lidi spíš ze zbytku. Jakože hold nic jiného, tak budeš dělat kuchaře. Jsou tam samozřejmě výjimky, to jsou většinou rodový nějaký tradice a podobně, ale jako minimálně polovina třeba u toho ani nezůstane a to jsem možná velký optimista. A já se jim ani na druhou stranu nedivím, ono je tolik možností, jak dělat málo a vydělat si jakž takž na živobytí. Ale řemeslo kuchařský by mělo být dělaný zvláštní, protože když tomu člověku klokotá krev a je vevnitř usměvavý a dělá to šťastný, tak vlastně to jídlo potom taky podle toho musí vypadat, protože nešťastný člověk nemůže uvařit dobré jídlo.
0: Svatá pravda, říká Daniel Struna a povídat si budeme v nočním mikroforu na Dvojce.

zavolala. Já

0: Na dvojce v nočním mikroforu si povídám s šéfkuchařem Danielem Strunou. Jak se vyvíjelo stravování u nás v průběhu staletí? Co víme a co jenom tušíme?
1: No, já myslím, že poslední dobou víme čím dál tím víc. Já jsem fascinovaný s tím, jak se vlastně archeologie ve spolupráci s těma různýma oborama dostává k informacím, kdy z malého střepu, kde je cosi zaschlého, oni vlastně zjistí, co vařili, jedli, nejenom samozřejmě, ale jako z mýho oboru. A jako jsem tím docela jako unesený, že vlastně některé věci se budou možná i trochu měnit. Jo, že se budou lehce přepisovat některé knihy. Díky tomu dneska se ví, že vlastně jak, tak původně tady byli Keltové, pak přišli Germáni, pak Slovani. A vlastně Germáni baštili víc masa, Slovani byli víc zemědělci, takže jedli víc kaše, pekli chleba. Je to jako docela fascinující, co dokážou z takových drobností vytěžit za obrovské informace.
0: A knihy, existuje v knihách něco o gastronomii v dějinách? To znamená, kdy jsou třeba první zápisky, co tušíme, jak se jedlo?
1: Tak určitě jsou zápisky už někde z doby římské, ale tady u nás k dispozici, když někdo se chce dovědět, tak jsou knihy třeba Magdaleny Beranové, což byla úžasná dáma, naprosto úžasná, která pracovala v Akademii věd a vlastně se zabývala právě paleogastronomií a gastronomií raného středověku a její knihy, to je neuvěřitelná studnice. Pak je tam samozřejmě Čeněk Zíbrt, Ulehlová, Tilšová, takže těch zdrojů jako je a dneska se připravují za další knihy, já nevím, pan Franc a další píšou. Je to taková trošku možná módní vlna, protože najednou všichni začali řešit, co baští a začali hledat svoje kořeny, snad ne ještě úplně pozdě.
0: Tady náš region je takový, že se tady střetávaly ty jednotlivé kultury. Jak tušíte, jak to bylo, co se jedlo na těch hradech a co se jedlo v podhradí?
1: Tak to byl vždycky obrovský rozdíl. Jediný, co měli vlastně společný z mýho pohledu, tak jídlo pro ně nikdy nebylo tou samozřejmostí. Jídlo byl boží dar.
0: Jak pro ty na těch hradech, tak v podhradí.
1: Určitě, určitě. Akorát, že v podhradí byli rádi, když se najedli, aby vlastně přežili a měli sílu ku práci, kdežto na tom hradě to panstvo se tím jídlem dokázalo i pobavit. Tam je ten obrovský rozdíl. Ale ten přístup té surovině, ten tam byl víceméně podobný, protože nebyla to samozřejmost. My žijeme dneska v době, kdy najíst se je vlastně samozřejmost. Ale ona to není samozřejmost. My si neuvědomujeme vůbec tu cenu, díky který žijeme, že vlastně něco musí zemřít, aby my jsme mohli žít. Neumíme poděkovat, neumíme si toho vážit. Je to možná velká škoda. A je to daný i tím, že si neumíme mnohé věci vychutnat. Protože oni tím, že některé věci pro ně byly vzácné, tak si je dokázali daleko víc vychutnat, užít. Navíc teda samozřejmě s příchodem křesťanství je celý ten rok byl ovládaný hodně posty, kdy vlastně polovina roku byly různé půsty, takže se těšili na ty slavnosti, protože 40 dní půstu a pak najednou hurá, dáme si něco dobrýho, vlastně tím jakoby slavnost dostávala úplně jiný náběh.
0: Člověk má takovou představu, že ty dějiny, že byly různé nedostatky, že lidé hladovali asi někdy také, protože byla neúroda a neměli třeba hojnost nebo dostatek.
1: Já myslím, že ono občas ten náš pohled je trošku zkreslený. A samozřejmě byly doby hladomoru, nemocí, válek, to byla vždycky tragédie, ale nebylo to úplně temný. My žijeme v představě, že vlastně ten raný středověk třeba, že byla vlastně jenom taková ta ponurá atmosféra a všechno bylo to. Já si myslím, že ne, že si uměli to užít. A možná právě proto, že to byla vzácnost, tak o to víc si to uměli užít. Ty malí, ty obyčejní, tak si užívali drobnostma, no a ty, který na to měli, tak si to užívali těma většíma hostinama a podobně, ale obojí bylo vlastně pocit štěstí, že můžu se najíst a přežít a žít.
0: Když bychom měli být konkrétnější a srovnat tu kuchyni na tom hradě a v Podhradí, co jedli konkrétně třeba ti, kteří skutečně museli od slunka do slunka pracovat?
1: Oni hlavně nepracovali od slunka do slunka, to si taky myslím, že máme trošku zkresleně, ale ta strava byla jednoduchá, naprosto jednoduchá. Co si vypěstovali, co si našli, nějaký divoký byliny, divoký ovoce v lese, na mezích, tak to měli nějaký políčko, žádná velká různorodost to nebyla. Ale když měli kozu, tak měli už vyhráno, když měli kravku, tak měli v podstatě vyhráno hodně, ale oproti tomu panstvu to bylo úplně někde jinde. Jedli v podstatě, hodně to bylo postavené na kaších, potom chléb, to byl taky jeden z hlavních vůbec pokrmů té doby pro ty chudší, ale i pro ty bohatý. Ty bohatý si taky dali občas tu kaši, ale samozřejmě už měli daleko víc masa a podobně. Co měli společný, byly určitě mléčné výrobky nebo
0: tvaroh.
1: Musíme si taky říct, nebyly lednice, to znamená, od toho se to odvíjelo, takže mléko prostě bylo chvilku čerstvý a pak skyslo. Nějak se muselo zpracovat. Teď se z toho tvarohu se udělali třeba sýry, který ze začátku panstvo moc nejedlo, ale samozřejmě ty obyčejní lidi byli šťastní, protože díky tomu, že si udělali nějaký ten syreček a lehce ho osušili, tak měli nějakou zásobu, pak ho dokázali rozdrtit na stroh a to už je jedno a přidat a vlastně tím si zvyšovali i hodnotu toho, co jedli.
0: Ten tvaroh taky za chvilku skysne vlastně, ten také se neuchová dlouho.
1: No, právě proto z toho vyráběli ty syrečky, což byly vlastně trvanlivější výrobky. Tím, že ho usušili, tak on z toho sice byl takový trošku tvrdý kamínek, no ale když říkám, ho rozdrtili, zalili, přidali do polévky, protože třeba ty obyčejní jedli hodně právě ty kaše a ty polévky, protože co je nejjednodušší? Zatopíte pod kotlíkem, který je, já nevím, z hlíny nebo z nějakého, když byl někdo bohatší, z nějakého kovu a uvaříte si polévku. Tam má i tu výhodu, že tam máte tu tekutinu, což je voda, která pořád není tak drahá, ale nabíde to tím a nají se víc lidí.
0: Jak zpracovávali chleba? Chleba čerstvý, tak samozřejmě ten se jedl, ale potom za nějaký den stvrdl, ale určitě nic nevyhazovali.
1: No tak chleba se určitě hlavně nepek každý den. Sice na těch hodně bohatých hradech a podobně asi je, no, ale pro ty obyčejný lidi vůbec ne, takže ten a navíc byly různý druhy chleba. Naše představy, když si vemu dnešní chleba, tak to je asi úplně někde jinde. To je ten obyčejný pro ty běžný, to byl nějaký poměrně tvrdý už při tom pečení, samozřejmě, když potom stvrdnul, tak oni ho zpracovali. Nevyhodilo se vůbec nic, protože božím darem se přeci nebude škaredit. Na tom hradě tam to bylo zase jinak, ale zase. Taky to nevyhazovali, taky to bylo použitý. Přidávalo se to do polévek, používal se třeba jako servírovací talíř, protože se ukrojil kus toho chleba, na to se položila nějaká pečeně. Samozřejmě ta šťáva vlastně vlezla do toho chleba a pak buď si už dímnul ten chléb, nebo to věnovali chudině, anebo to snědli psi.
0: Jaké všechny vlivy tady v tom našem regionu jde vysledovat? Kdo všechno tady, určitě se prolínaly ty kultury, určitě tady byla spousta vlivů, vy už jste mluvil o Germánech, Keltech, ale tady byla spousta židovské kultury, byly tu Vlámové, Španělé, spousta vlivů tady.
1: To už se dostáváme, ale vlastně jakoby sem blíž k naší době, jo. Takže ty základy, tak ty jsou v takovém tom šerosvitu, to právě se mi líbí u ty Magdaleny Beranový, ta o tom nádherně píše vlastně, jak zkoušeli mletí zrna a zpracování a zasevali jedno zrnku a dvou zrnku a jestli jim to vzejde a nevzejde a jak to bylo a měli ty různý, a to jsou ale ty prastarý doby. Tohle, to, co říkáte, tak to se pohybujeme už vlastně v době jakoby Velká Morava, Přemyslovci a dál se. Ten vliv cizinců tady vždycky byl obrovský, protože tohle je vlastně střed Evropy, tady se to valilo vpravo, vlevo, nahoru, dolů, no a podle toho vlastně se pak řešila i ta gastronomie, obohacovala se o mnohé vlivy. Židovství, to je nesporná věc, to jako tam je plno krásných věcí, které díky tomu sem přišly. Vliv Němců je jasný, ale já si myslím, že tady jako bylo i to svoje, jako tady v rámci té země, já tomu říkám, já taky nemám moc rád název česká kuchyně, vždycky říkám, že to je kuchyně české kotliny, protože tady nebyli jenom Češi, tady byly další a další vlivy. A to, co jste říkala, třeba ty Španělé, že za Rudolfa II., no to bylo, protože on byl vychován, že jo, na španělském dvoře, nebo předtím za Karla IV., je tam nějaký vliv Francie, Itálie, protože my žijeme zase v představě, že oni v podstatě necestovali, no ono se cestovalo, ono se obchodovalo. Když si vezmete jenom cestu soli, jo, to je strašně zajímavý, když vlastně z toho Halštatu, než přijeli sem, zase přijeli s nějakým zvykem, něco někde si řekli, vyměnili, ochutnali, jo, že to všechno obohacovalo. A pak ten vliv, jakoby ta kuchyně to do sebe nějak nasaje a nějak to přetvoří. No, že máte třeba, tady u nás je velká obliba sladkých věcí. A teď, jak jsem nedávno četl nějaký článek, tak vlastně tam je to s tím příchodem Slovanů, že vlastně oni dělali hodně sladký kaše. Jako prosná a podobně. Takže vlastně ten vliv možná máme nějak jako v genech lehce zakodovaný, že máme v oblibě to sladké. Protože když vyjedete do ciziny, když si dáte třeba v Alsasku zelený pokrm, tak nikdy tam nebude tolik sladkého v tom. Je to ostřejší, možná je to i trochu zdravější. Tady u nás je všechno doslazuje buď medem nebo cukrem dneska, protože cukr to je vlastně vynález moderního věku, ale dřív to dokázali třeba s ovocem, že? Tak si udělali kysaný zelí a přidali jabka a hned bylo trošku ochucený do sladka a líbilo se jim to.
0: Na návštěvě v nočním mikroforu je šéfkuchař Daniel Struna.

0: Noční mikrofórum.
1: Marie Redková a její host na dvojce.
2: A na návštěvě je šéfkuchař Daniel Struna. Možná bychom mohli vystopovat určité paralely našich pokrmů v jiných zemích. Třeba jsou v jiných zemích podobné pokrmy takové, jaké se vaří u nás.
3: Tak určitě těch společných rysů by se našlo v okolí, protože jsme se tím, že se ty země vzájemně ovlivňovaly, ale takový hezký příklad je třeba plzeňský karbonát, což je úprava hovězího masa na pivě a v podstatě v Belgii dneška dělají taky karbonát hovězí a to sem přišlo kdysi dávno za Rudolfa, když Pražský hrad lídali v Lámové jako žoldáci, no a už to tady zůstalo.
2: Také se jinak vařilo, než přišly do Evropy brambory a potom zase propuklo bramborové šílenství a všechno, nebo ledaco se vařilo z brambor.
3: No, tak to byl docela velký přelom, že brambory. Jo, to je, jako tam se změnilo hodně věcí, protože třeba předtím se tady jedli poměrně, samozřejmě obilniny, to je jasný, v podobě chleba, kaší a podobně, ale jedli se tady hodně luštěniny, hlavně hrách. Taky se Čechům jeden čas říkalo hrachožrouti, že? A to úplně zmizelo, to třeba by v dnešní době bylo moc hezký, kdyby se vrátilo, protože luštěniny se tady moc v oblibě teď netěší. A brambory změnily všechno v podstatě, protože najednou nehrozilo tolik hladomoru, protože přeci jenom ty brambory měly stabilnější sklizně a hlavně byly jednodušší na to pěstování a na uchování a na všechno.
2: A ty luštěniny, to je dneska v módě v podstatě?
3: No, tak já myslím, že se v historii můžeme krásně jako inspirovat v mnoha věcech. Je to ve spotřebě právě těch mléčných výrobků, je to o tom zpracování těch obilnin, třeba ty kaše, ona jáhlová kaše, není vůbec nic špatného, zmizelo to, zase se to vrací. Takových věcí je daleko víc, no a ten hrách, když někomu řeknete, že uděláte k obědu hrách, tak na vás bude koukat trošku jako, že jste se zbláznila, protože to jí čím dál tím méně lidí, ale přitom je to velká škoda.
2: A taková hrachová polívka, no, ta je dobrá.
3: No jo, a dáte si do ní uzený a teď si představte, když jste chudá a nemáte na uzený, tak si do ní dáte sušený houby a křížely.
2: No.
3: A najednou máte úplně super polévku. A nepotřebujete tam dávat to uzený.
2: To je pravda. To je pravda.
3: No a zbyde vám chleba, tak si z toho uděláte krutonky a máte ještě to křupavý.
2: A jak třeba upravujete takovou čočku?
3: Famozní záležitost, čočka je výborná. To jako, miluji na kyselo. Vy ze mě chcete vytáhnout ten octový syrup.
2: Ano.

0: ta kuchyně vyvíjela a taková kuchyně Magdaleny Dobromily Rettigové, ta byla už s těmi omáčkami, které jsou dneska jaksi označovány za českou klasiku. A nevím, jestli jsou.
1: Tak omáčky byly i předtím, jo. To není jako jenom vynález. Magdaléna byla úžasná v tom, že já ji vždycky říkám, že to je vlastně jako kodifikátor počátku moderní gastronomie, protože to dokázala sepsat do nějaký kultury a všichni to potom po ní svým způsobem opakovali, doplňovali, ale byla ta první. Je neuvěřitelný, ač Němka, tak vlastně se z ní stala česká buditelka. To je takový ten paradox zdejší země. A dneska se jí některý lidi smějou tomu jejímu dílu, ale tam je základní chyba, že si neuvědomují ty množství těch surovin u ní v té rodině. Tenkrát nebyl táta, máma, dítě. To bylo táta, máma a třeba 8 dětí. Plus služebnictvo, takže jako...
0: Rodina veliká.
1: A když tam má recept na bábovku, tak to je bábovka buď velká, jak kolo odvozu, anebo to jsou dvě bábovky. To není do jedný, s kterou dneska pečeme tu naši velikost. A takových věcí je víc. Jo. Ale jako určitě omáčky byly i předtím. A to, že je to zdejší tradice... Tak ono, co je historie a co je tradice? Tradice je to, co známe od svých babiček, maximálně prababiček, pak už dál se to začíná lehce mlžit a už to začíná být ta historie.
0: Ale... Protože ty suroviny byly jiné, nebo ne?
1: No tak suroviny byly a nebyly. Jako velká část těch surovin zůstává pořád stejná. Akorát je otázka toho, jak je zpracujete. Mně se třeba hrozně líbí, jako víte co, vědec je rigidní a jde prostě po těch faktech. A já si občas některé věci dávám dohromady tak, že si říkám, no tak, hele, měla k dispozici pec, měla k dispozici tohle a teď měla nějakou surovinu a co ona s tím udělá. Takže když třeba máte svíčkovou, tak všichni říkají, a to je to inspirovaný tam a tam a tam. No a co když ona třeba ta selka chtěla udělat, a nevím, vepřový na pivě nebo na víně a najednou zjistila, že to došlo. No jo, ale já mám ve spíži plnotučný mlíko, ono je lehce zbřízklý, to znamená zkyslý. Co bych to tím zkusila podlejt? No tak to podlila, zapekla a zjistila, hele, ono to není úplně blbý. Ale přidám tam nějaký koření. Bude to možná lepší. No a proč by to takhle nemohlo vzniknout? Co je na tom špatně? Jo, že to někdo nezapsal, že to někdo nesepsal, ještě neznamená, že by to takhle nebylo. Plno věcí v lidských dějinách vzniklo systémem pokus omyl a občas to byl vyloženě omyl a najednou se zjistilo, že to funguje.
0: To je pravda, to spoustu věcí.
1: No, vys chleba. Udělali kaši, zbyla a zkysla. No ale nemůže hodím, protože jídlo to bylo vzácnost. No, tak co s tím? Tak si ji ohřejeme takhle a sníme ji takhle. No a teď ukáplo na kámen vedle. No a zjistili, hele, ono je to opečený lepší. Třeba to tak nebylo. Já nevím. A třeba to tak bylo. Zní to úplně jako nesmysl? Nezní.
0: Už jsme narazili na koření. Babky kořenářky, babky, které sbíraly po mezích všechno možné, tak určitě vyzkoušely do jídel různé, co našly.
1: Určitě a hlavně plno těch léčivek se vlastně i jedlo v různých podobách. Jako primitivní saláty, anebo se z toho uvařil cosi jako dnešní špenát. Jo, to jako určitě plus.
0: Pampelišky.
1: No, tak výborný. Pampeliška zabalená do rudýho práva. To jsem miloval jako malej, protože ona se vybělila a z toho byl výborný nahořklej salát. A musel to být ten ruďas, protože ten se nerozmočil tak rychle jako další noviny. Taky byl teda vhodný jenom k tomu. Zatopit s tím nešlo, ono to blbě hořilo. Ale zpátky k tomu koření, ale taky my žijeme v představách, ale tady byla poměrně čilej obchodní ruch, takže se sem dostalo i cizokrajný koření, ale k tomu se ty obyčejní lidi nedostali, to bylo pro ty bohatší. I když občas se i ty obyčejní lidi k tomu dostali, protože dostali třeba dárek od pana hraběte, knížete.
0: Vrchnosti.
1: Prostě vrchnost ukázala hezkou tvář. To je taky jedna z věcí, která mě šíleně míchá, protože žijeme v představách, v zámku a pod zámčí ta vrchnost Lumpové, a ona to není vůbec pravda, že ta vrchnost nebyla hloupá a věděla, že když chce, aby ten poddaný lid trošku pracoval, tak musí dostat najíst a musí být taky spokojený. Takže jenom hloupý vrchnost, hloupý člověk nedal těm lidem aspoň trošku nadechnout a najíst. A ještě, aby to bylo i chutný. Ale zpátky k těm bylinám, jako tam ty divý byliny, ty jsou super, protože vlastně máte plno do dneška rostlinek, který se dají přidat do salátu, dá se udělat očistná kůra, jo, už se to možná trochu vrací, jediný musí to být z místa, kam nechodí kočičky a pejsci, i když ty psi mi vadějí míň, ale kočky mi vadějí moc, protože to jejich přenášení toxoplasmózy, to mě vždycky děsí, ale mám třeba na zahradě žabinec, ptačinec a sousedka mi říká, co to jíte? Říkám, no to je ten plevel, co vy vyhazujete, tak já ho jim. Ono to chutná krásně, taková jako okurka křížená.
0: Nahořklá, nakyslá.
1: No, právě ne, žabinec je sladký. On je sladký a chutná jako čerstvá okurka s hráškem, takovou dochutí. A pak zase máte, mám tam třeba popenec, že to je taky fajnový, lehce do pepře, že to je taková náhrada té chemické rukoli, co se běžně prodává. A takových bylo plno věcí. A bylo, dělali se i sušený ty byliny, jo, že vlastně pak zase to změnilo tu chuť. Některé ty byliny zvyšují pocit salinity, takže těm lidem pomáhali ušetřit sůl, protože ta byla drahá. Protože tady máme jedinou nevýhodu, není tady jediný naleziště soli, takže vždycky se sem sůl musela dovážet. No a když si dáte do jakýhokoliv jídla saturejku, tak ona vám až o 30% zvýší pocit salinity, takže vy dáte o to míň soli a přitom ta chuť tam je.
0: Daniel Struna v nočním mikroforu na Dvojce.

0: Noční mikrofórum.
1: Marie Redková a její host na dvojce.
2: Povídáme si se šéfkuchařem Danielem Strumou. Danieli, co zelenina? Vy jste mluvil už o salátech, ale zelí to tady určitě vždycky bylo, protože zelí k našim končinám patří.
3: Tak zelí je, to je prastará plodina, který se jako používá několik tisíc let a zase má úžasnou vlastnost, že je dobře konzervovaný k mléčným kvašením. Takže jako zdroj C vitamínu, úžasná věc, jako zdrojová potravina z hlediska polévek, hlavních jídel, právě třeba s tím hrachem, když si uděláte vlastně pečený zelí s hrachem, to je taková dobrota, akorát prostě já do toho přidávám ty křížaly, takže zase je to taková jako archaická věc, která úžasně chutná a dokonce se na ní i dobře pije. Teda nemyslím voda.
2: A co se pije tedy všechno?
3: Co se pilo?
2: Co se pilo?
3: Tak v první řadě voda. Ale jenom, že voda občas taky nebyla dobrá, tak se pilo pivo.
2: Protože byla studna vedle hnoje, no, takže byla třeba ta voda
3: kontaminovaná. Pili hodně pivo, akorát, že to pivo vypadalo úplně jinak, než jsme dneska zvyklí. Ono bylo spíš v podobě takové hustoty polévky.
2: A ono bylo také teplé, se konzumovalo?
3: No, taky ho ohřívali. To je stejný jako medovinu, že to taky pili studenou nebo teplou, ale většinou teplou. Rádi se tím opíjeli. Tak vyhráběli z toho, co měli po ruce. Takže víno, protože s příchodem křesťanství víno vůbec začalo být nutnost, aby tady se pěstovalo, předtím se poměrně dost vozilo, ale už svatý Václav pracoval na vinici, takže je vidět, že to vinařství tady má taky poměrně slušnou tradici, i když Bušek z Velhartic o té kvalitě pochyboval, já si myslím, že ono to taky bylo trošku přikrášlený, že to nebylo všechno špatně. No a když už máte všechny tyhle věci, tak na nich taky vaříte a máte jako surovinu výchozí. Takže z piva třeba hezká pivní polévka, podlít maso.
2: My jsme trochu odbyli tu zeleninu. Mluvili jsme o zelí. Co pak patřilo k našim končinám tady od jak živa?
3: Tak hodně se tady používal třeba tuřín, to je věc, která dneska už vlastně zmizela díky první světové válce, protože jak vyprávěla moje babička, vždycky, když jsme doma, protože moje máma i já jsme měli rádi ten tuřín, ať čerstvý nebo dušený, tak jsme to dělali, jak nás vždycky vyhnala. Dva roky první války jsem to jedla, já to nechci ani vidět. Proto za první republiky ten tuřín vlastně zmizel a zůstal jenom jako krmná plodina.
2: Protože ty krmili se králíci a... Ano.
3: Ty lidi na to měli strašnou vzpomínku a ono to zmizelo. A je to hrozná škoda, protože ať ta žlutomasa nebo bělomasa forma tuřínu, tak jsou hrozně fajn na saláty, na všechno. Poměrně, co třeba zmizelo, jsou řetkve černý. To je ten, že to máte, nastrouháme si řetkev, nasolená řetkev v pivu.
2: To je dobré.
3: A ona je ostrá, takže je i příjemná k tučnímu masu a pomáhá vlastně potom trávit. No, taky je to věc, která zmizela. Dneska jsou všude takový ty dlouhý, bílý, bezchutný, ale ta černá řetkev, jako občas se objeví, ale je to málo. A ten tuřín, jako strašně málo lidí ví, jak to zpracovat. Přitom proti kedlubně je to velmi chutný.
2: Co sladkosti? Takový perník třeba.
3: Oh, tak perník, to je příběh sám o sobě. A u perníku tam je moc hezká vlastně záležitost, jak všichni si myslí, že vlastně perník, peprník, pepřový chléb, takže to bylo s pepřem. No bylo, ale ne černým pepřem. To jsem se vozil longa pipera, což je dlouhý pepř, a jestli jste ho někdy měl, tak on má vlastně škálu 7 až 8 chutí a je to, když si ho rozemnete, tak máte pocit toho perníku, protože ten černý pepř, ten jenom pálí, myslím, způsobem má svoji specifickou chuť, ale ten dlouhý pepř má právě chuť toho perníku, tím se kořenil. To právě jsem vozil i vlastně z Indie, to šlo přes karavany, až potom, když Portugalci ovládli trh s pepřem, tak najednou se tenhle dlouhý přestal vlastně dovážet a dovážel se víc a víc ten černý. Dneska se ten dlouhý zase vrací jako novinka, přitom je to vlastně jenom návrat starého lumpa.
2: A čím se sladilo? Protože cukr to je vlastně až záležitost 19. století.
3: No, nebo... je a není. Ono byl třtinový cukr, ale ten byl velmi drahý a byl braný spíš jako lék, jako laskomina pro bohaté. Samozřejmě řepný cukr potom zlevnil a ten cukr se stal dostupný i těm chudším nebo méně bohatým lidem. Ale no tak samozřejmě se používal med, protože ten tady vždycky byl, protože medem oplývající a nepoužíval se jenom pro sladkosti, ale používal se i třeba na uchování masa, zalévalo se maso medem, proto ty úpravy vlastně na sladko toho masa mají pradávný původ i možná v tomhle. No a pak samozřejmě roste ovoce, jak divoký, tak štěpnice, takže máte, vařili se z toho různá povidla, sušilo se to ovoce a zase používalo se to jak na slano, tak na sladko. A já vždycky z legrace říkám, že vlastně my máme rajčatový protlak a rajčatový protlak jejich v těch dobách byly povidla. Jak švestkový, hruškový, nebo jablečný, nebo v těch horských oblastech borůvkový. Protože z toho uděláte taky krásný slaný omáčky.
2: Někde jsem četla, že typické české jídlo bylo švestkové knedlíky.
3: No a to je ale moderní. To jsme tak, já nevím, 100, 150 let zpátky. To je teď v podstatě. Jako to typicky tenkrát to byl opravdu ten hrách, to zelí, ty kaše. Ono je otázka, jak daleko půjdete. Švestkové knedlíky jsou super, že? Ale zase to není úplně typický český. Oni se dělají i, já nevím, v části Polsko, Bavoři umějí tyhle hocní knedlíky, protože v Rakousku tam jste úplně, jak si připadáte, jako kdybyste přijela někam domů, protože vlastně to byl náš domov taky. Takže jako nedělalo se to jenom tady. Ale tady to má tu největší tradici. Ale ta tradice není zase tak strašně dlouhá, jak si myslíme.
2: A když byste měl říct, co je skutečně ta česká klasika, co to je?
3: To je takový jako velmi zvláštní pojem, co to je česká klasika. Česká klasika teď, před 50 lety, před 100 lety, před 150 lety, to je těžký. Jako určitě pro mě třeba osobně to není guláš, svíčková, vepřová, knedlík, zelí, koleno, ale jsou to úpravy sladkovodních ryb, jsou to úpravy zvěřiny, jako obrovské množství úprav právě luštěnin, obilovin se zeleninou, s kouskama masa, s uzeným masem, jo, že ta škála je široká. Čímž neodsuzuju ty jídla, co jsem předtím jmenoval, to vůbec ne, ale ty jsou moderní. Ty jsou včera pro mě, jakoby z toho pohledu, jak se člověk hrabe v těch minulosti. Ale ty dávný jídla jsou moc fajn a bylo by hezký je jakoby vzkřísit. Jo, my máme kapra, dneska když řeknete kapr, tak každý smažený bramborový
2: tvar. Smažený, tak.
3: No, ale to je chvilka. Protože předtím byl na černo třeba, jo. Takže byl to dlouho, to bylo vlastně jídlo Vánoc, byl kapr na černo. Kdo dneska dělá kapra na černo? A teď ještě kterýho kapra na černo? To je ten s tím perníkem, takovej ten jemný s mandlem a to je taky nedávno. Předtím se to dělalo na pivě a přidávala se tam krev a drcený starý chléb jako na zahuštění. No to je právě to, jak daleko chcete jít, jestli tam, zpátky. Spíš je taková jako dobrá ta inspirace a trošku to učesat, protože některá ta jídla, když si vezmete třeba středověk a zvěřinu, tak ty kvanta koření, které se používaly na těch hradech, zámcích, no ono to zakrývalo to, že ta zvěřina byla zamřená, takže s tím ještě jako dneska by ty lidi nebyli schopní ani se přiblížit na to, aby to jedli.
2: A to že koření, to páchlo.
3: No jasně.
2: Jaká jídla třeba už trochu zmizela a je to škoda?
3: No, mizí stále, jako myslím si, že mizí poměrně množství různých polévek. Jo, pamatuju, kmínová s vejcem byla kdysi všude, dneska si to nedáte. Přitom to je naprosto jednoduchá, natrávení příjemná, kmín nedráždí, máte tam vajíčko, když tam přidáte osmažený chleba, je to pecka. Jo, česnečka, jakž takž, ale většinou měli jsme slavnost, tak si k snídaní uděláme česnečku, protože jsme se včera vylili jak Dunaj po dešti. Jo, ale mě třeba hrozně mrzí bramboračka, taková, ale ta poctivá, hezky udělaná, taky málo.
2: S houbama?
3: No jasně, že tak to bramboračka bez úplně nesmysl, že? A teď zase, a to je taky zajímavý příběh, existuje recept vlastně bramboračka na kyselo. A to jsem se tak jako furt hrabal, až jsem se dohrabal naprosto jednoduše, no protože se dělali mléčně kvašený houby, třeba Václavky. A vlastně, když je přidáte do té bramboračky, tak máte bramboračku na kyselo. Dneska se do ní frkne ocet.
2: Mm.
3: Ale na kyselo byla právě, protože se používaly mléčně kvašený houby.
2: Hmm.
3: Dokonce se dělala i kořenová zelenina mléčně kvašená, protože když neměli dobrý sklep nebo krecht, no tak, tak to zpracovali tímhle způsobem.
2: Vzpomínáme s Danielem Strunou a ještě chvilku budeme na dvojce v nočním mikroforu.

0: Povídáme si o gastronomii, o tom, co se jedlo s Danielem Strunou. Danieli, možná bychom mohli povědět, jak jste vlastně přišel ke své profesi.
1: Já jsem vyrostl v kuchyni vlastně, to té rodiče dělali.
0: Poděděl po rodičích?
1: No, poděděl úplně ne, protože ani jeden z nich nebyl vyučený v oboru, ale dělali to poměrně dlouho a rádi zřejmě, jinak by to nedělali. Já jsem se v té kuchyni motal ještě dřív, než jsem si vlastně uvědomil, že jsem v kuchyni. No a plus samozřejmě je tam taky nějaká rodinná tradice, jako prababička vařila kdysi ve Vídni a obě babičky vařily výborně. Takže děda vlastně pracoval jako barman Falcon hotelu, pak za války dělal v Bristolu a v Sachru ve Vídni, takže nějaká jako potrefenost tam musí být. No a navíc jsem měl štěstí, že jsem v životě potkal hrozně fajn lidi. Jestli můžu zmínit, tak vlastně v té kuchařině to byl Láďa Nodl, úžasný, kouzelný pán, neuvěřitelný člověk, setkání, který člověka ovlivní na celý život. No a v Řezničině pan Kopecký, protože to mi bylo 6, když jsem s ním dělal poprvé zabíjačku a to mám do dneška jako televizní film a umím to vlastně od začátku do konce, to bylo pořád. Úžasný člověk, který aniž to asi si uvědomoval, tak uměl výborně učit. No a pak, když jsem se šel učit, tak jsem měl obrovský štěstí, protože jsem potkal naprosto neuvěřitelnou učitelku technologie Pavlínu Jirkovou, což byl neuvěřitelný zjev. A měla výhodu, že byla nejenom učitelka, ale byla i výborná kuchařka a cukrářka, takže nejenom o tlachání, ale i o té praxi to bylo a díky tomu vlastně nás všechny, který jsme ji potkali, nějakým způsobem pozitivně poznamenala. No a dneska, jestli můžu zmínit poslední jméno, je Vašek Košnář, což je úžasný pán, 79 let a pořád vaří. Ráno v kuchyni, večer z kuchyně.
0: A musí člověk být určitě nadšenec, musí to zapálení na vás někdo přenést, hodit a potom se snadno plave.
1: No, tak já jsem to říkal už na začátku, musíte mít vášeň, že? Musíte prostě mít krev, která kolotá.
0: A mlsný jazyk?
1: Tak to patro by člověk měl mít 100%. A hlavně s ním taky moc nemrhat, jo? To znamená pít kvalitní věci, jíst kvalitní věci, ochutnávat všude, aby člověk ochutnal, věděl, přivonět si. To je hrozně důležitý. Když budete pít furt vodku, tak vám to chuť moc nerozvine, ale kvalitní a dobrý víno, to vám neuvěřitelně jako otevře zase obzory jinam. A když je dobrý víno, tak on si umí i říct, co by rádo k sobě mělo za jídlo.
0: Jak byste poradil dnešním mlaďochům, jak se stát dobrým kuchařem?
1: Jeste, pijte s radostí a vnímejte, cestujte, ochutnávejte, voňte a važte si taky toho, co bylo, protože z minulosti do dneška vlastně jakoby vyrůstáme. Minulost jsou naše kořeny a aby jsme mohli růst, tak si ty kořeny musíme uvědomit, hýčkat a vážit si jich. To je to, co tady možná mě hodně chybí u mnohých. Teď dělám třeba akce pro jednu firmu, nebudu ji samozřejmě jmenovat, s kořením a jdou okolo kuchaři mladí a řeknou, o, to je koření, to nepotřebuju. Já bych teda strašně rád věděl, jak vaří bez koření. Já to neumím. Já mám doma nějakých 160 druhů vlastně koření. Doma. Jsou to různý směsi, jednodruhový koření. Jo, jsou tam i věci, které už jsou dávno zapomenutý. Já nevím, jestli máme, jsem dlouhý, mám třeba Bertram a miluju karbanátle z kapra, kdy vlastně to sekaný maso dochutím tím Bertramem, což je sušený kořen žebříčku vyššího. A oni tím, že byli chudí, tak si tím vlastně nahrazovali mnoho koření, protože ten kořen má jako takovou mnohočetnou chuť a nemuseli ani kupovat drahý pepř a podobně a ty karbanátle jsou úžasný.
0: Máte nějakou specialitu, takovej jako svůj opravdu majstrštyk?
1: To si myslím, že nemám. Mám rád vnitřnosti. taky věc, která pomalu, ale jistě mizí. A troufám si trošku říct, že je umím udělat, protože jsem na nich vyrost. Já jako malý dítě jsem zbožňoval, takže když máma krájela držky, tak mě musela vyhnat z kuchyně, protože bych to prostě byl schopný jíst a pak bych skončil někde pod stolem. Jako to miluju.
0: Děkuju moc, že jste přišel a že jste tady popovídal o té naší kuchyni. Doufám, že se vám, milí posluchači, zbíhaly sliny a zítra si něco dobrého uvaříte. Daniel Struna, děkujeme.
1: Taky děkuju.
0: Ať se vám daří. Marie Redková přeje všechno dobré. Naslyšenou.

0: Vydejte se za vínem a zážitky. Pomozte nám zvolit ten nejlepší vinařský cíl a vyhrajte skvělé ceny. Tipy pro váš výlet za vínem najdete na webu www.topvinařskycíl.cz. Mediálním partnerem projektu je Český rozhlas Dvojka.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

23 hodiny, 39 minut, 30 minut tomu 46 vteřin. V tomto okamžiku skončilo noční mikroforum, ve kterém byl hostem Marie Redkové šéf-kuchař Daniel Struna. Ještě jednu aktuální čas, protože tady trošku blikaly hodiny nesmyslně. 23 hodiny, 31 minuta, k tomu 10 vteřin. A na dvojce jako každou noc v tomto čase startuje nejstarší rozhlasová diskotéka v zemi, a tou je Noční proud. Ať už jste si rozhlas naladili kdekoliv a děláte cokoliv, je tady další noční pozvánka, jsme v polovině července, tak si užijte krásnou červencovou noc, ať už jste si rozhlas naladili kdekoliv a děláte cokoliv. Ze studia Nočního proudu v Praze na Královských Vinohradech přeje příjemný poslech a všechno dobré Miloš Skalka.

Na rozjezd tohoto vydání Nočního proudu to byl Robbie Williams a jeden z jeho zásadních hitů, písnička Andělé, Angels, ta zazněla proto, že 15. července roku 2015 se Robbie Williams nečekaně objevil na aukci, kde se dražilo 150 předmětů z jeho života, kromě jiného také nějaké ručně psané texty a kousky jeho oděvů a celá ta akce vynesla nakonec 120 tisíc britských liber. Robbie Williams se nečekaně na této aukci objevil, nebyl očekáván, dohlédl na to, aby ta dražba proběhla v pohodě a celý ten výtěžek z této akce šel pro na účet hospicu ve Staffordshire, o který se Robbie Williams stará.

Eva Farna a Neříkej, co má se stát. 15. července roku 2018 se videoklip k písničce Listopadový déšť November Rain skupiny Guns N' Roses stal vůbec prvním videem, 90-kovým videem, jehož zhlédlo více než 1 miliarda diváků na YouTube. A ten další kousek, který byl co nejblíže tomuto rekordu, to byl videoklip k písničce Zombie irské skupiny The Cranberries, 739 milionů shlédnutí. No a tady je onen rekordman, Listopadový déšť, November Rain, Axl Rose a Guns and Roses.

15. července roku 2018 vešla ve známou zpráva, že videoklip k této písni, která právě teď dozněla, listopadový dešť, November Rain americké rockové skupiny Guns N' Roses, schlédlo více než 1 miliarda diváků.

Michal Malátny, činnosti a selhání, přesně jak máš to ráda. 15. července roku 2016 byla zveřejněna informace v britském tisku, že frontman anglické skupiny Coldplay a herečka Gwyneth Paltrow po 10letém manželství byli rozvedeni, takže i takovéhle slavné osobnosti rozvod neminul. Toto je Chris Martin v čele skupiny Coldplay a velký hit Yellow.

To je svatá pravda, je skoro půlnoc, teď máme 23 hodiny 55 minut, k tomu 8 vteřin dvojka vysílá noční proud. Poslední písnička této vysílací půl hodinky je před námi, potom česká státní hymna, časové znamení, které oznámí, že se narodil nový den, zpravodajská relace, no a potom se opět vrátíme do vln nočního proudu, bude to i samozřejmě mít čas a zájem a můžeme spolu strávit čas až do druhé hodiny raní. Teď ta závěrečná písnička. 15. července roku 2012 zveřejnila britská stanice Radio One následující informaci. Hledala písničku, která v lidech vzbuzuje největší pocit, že jsou Britové. No a vyhrála skupina Queen, We Are The Champions.

0: Zvolna končí 15. červenec, co nevidět bude čtvrtek 16.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Sněmovna schválila znovu zavedení EET, návrh míří do Senátu. Státy Evropské unie prodloužily o týden cenový strop na ruskou ropu. Fotbalisté Argentiny postoupili po výhře nad Anglií 2-1 do finále mistrovství světa. Dnes bude oblačno až polojasno, postupně se místy objeví přeháňky, teploty až 30 stupňů. Je čtvrtek 16. července, hlavní zprávy a Martin Matějka.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Podnikatelé nejspíš od příštího roku opět budou muset povinně evidovat své tržby. Znovu zavedení EET ve finálním třetím čtení schválili poslanci. Podle vlády přinese evidence do státního rozpočtu zhruba 14 miliard korun. Opozice to rozporuje.
3: Obnovené EET už například nebude nutné tisknout papírové účtenky, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
4: EET má narovnat podnikatelské prostředí, má i určitý přínos do státního rozpočtu, bude tam minimum údajů, které musí uvádět. Velice jsme překopali sankční systém.
3: Výjimku z povinnosti mít EET mají mít živnostníci s ročními tržbami do milionu korun. Zároveň norma přináší balík daňových úlev. Kvůli tomu podle Věry Kovářové z hnutí STAN nepřinese EET žádný výnos.
5: Ohání se tím, že to bude dobré pro hospodářský růst. Já jsem v tom zákoně nenašla nic, co by podporovalo hospodářský růst.
3: Návrh teď míří do Senátu. Ministryně financí očekává, že ho senátoři vrátí zpátky do sněmovny. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
2: Čínské úřady nedávno zadržely českého občana, čeští diplomaté v Pekingu jsou s ním v kontaktu, potvrdil to mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. A podle Seznam zpráv jde o podnikatele, kterého čínské bezpečnostní složky zatkly v červnu na letišti. Teď má být ve vazbě a není jasné, z čeho je obviněný. Do Číny příští týden odcestuje s delegací podnikatelů předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD. Ten bude o propuštění Čecha v Číně jednat, pokud to po něm bude chtít ministerstvo zahraničí. Čínská ambasáda v Praze zadržela. Žení Čecha odmítla komentovat. Unijní velvyslanci v Bruselu neschválili 21. balík sankcí proti Rusku. Vyplývá to z informací, které má Radiožurnál od diplomatů. Země 27 tak zatím aspoň o týden prodloužili současný cenový strop na ruskou ropu, který by jinak výrazně stoupnul.
6: Část členských států má s návrhem 21. balíku sankcí stále problém. Některým vadí plán postupného ukončení dodávek ruského skapalněného zemního plynu. Jiné se zase snaží zmírnit navrhovaný zákaz vstupu do Evropské unie pro všechny Rusy, kteří bojovali ve válce proti Ukrajině. Nejakutnější otázkou bylo zmrazení dosavadního cenového stropu na ruskou ropu, kterou evropské tankery dopravují do třetích zemí. Cenový strop měl původně platit do poloviny července. Členské státy ho ale prodloužili o týden, tedy do 23. července. A mezi tím budou podle diplomatů dál vyjednávat o celém 21. balíku sankcí. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
2: Ministři sportu 9 unijních zemí vyzvali Evropskou unii, aby finančně nepodporovala Mezinárodní olympijský výbor. Vadí jim rozhodnutí výboru z minulého týdne, které zrušilo zákaz pro ruský olympijský výbor. Ruští sportovci se tak budou moct zúčastnit letních olympijských her v roce 2028 v Los Angeles.
7: Otevřený dopis podepsali ministři třeba ze Švédska, Nizozemska, Rumunska nebo pobaltských států. Podle nich by Mezinárodní olympijský výbor a další sportovní organizace neměly využívat žádnou unijní finanční podporu. Souhlasí s tím i český ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
8: Určitě bych se nebránil, kdyby se Česká republika připojila k těm členským zemím EU, které financování MOV chtějí omezit. Ze své pozice také osloví Mezinárodní olympijský výbor se svým stanoviskem.
7: Proti možné účasti ruských sportovců na letních olympijských hrách se minulý týden postavil i český olympijský výbor. Podle něj by Rusové neměli soutěžit na mezinárodní scéně, dokud trvá agrese proti Ukrajině.

0: Duchoslav, Radiožurnál.
1: Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová uzavřela na Ukrajině dohodu o společné výrobě dronů. Vyzvala k investicím do ukrajinských podniků, a tedy i do evropské bezpečnosti. S prezidentem Volodymyrem Zelenským jednala třeba i o vstupu Ukrajiny do Evropské unie.
2: Ukrajina ta Evropa jedno ciele.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po setkání se šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou prohlásil, že Evropa a Ukrajina tvoří jeden celek a jejich srdce jsou navzájem otevřená. Kromě dohody o společné výrobě dronů Zelenský přivítal také otevření dalších dvou kapitol přístupových jednání s Unií, které se týkají vnějších vztahů. Von der Leyenová řekla, že Ukrajina a Evropská unie musí spojit své silné stránky. Za ty ukrajinské označila znalosti a zkušenosti, kterých Ukrajina nabyla za války a které jsou přínosem pro bezpečnost celé Evropy. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Ve Francii bude legální eutanázie. Podstoupit ji budou moct pacienti s vážným a nevyléčitelným onemocněním, které jim výrazně zhoršilo kvalitu života. Návrh zákona po několikaleté debatě schválili poslanci Národního shromáždění.
4: Mám dvojitou rakovinu. Před 20 lety mi operovali nádor v prsu a teď se mi to vrátilo.
5: Řekla Radiožurnálu 82letá Zelí, která chtěla eutanázii podstoupit v Belgii. Podobní pacienti budou mít teď stejnou možnost i ve Francii. Musí být dospělý, mít francouzské občanství a nevyléčitelnou nemoc, která způsobuje psychické nebo fyzické utrpení. Podle předkladatelů je zákon vyvážený a bezpečný. Odpůrci ho ale označují za nebezpečný, protože je podle nich zneužitelný. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
1: Při výstupu na francouzskou část hory Mont Blanc zemřeli dva Češi, informovala o tom Česká asociace horských vůdců. Výpravu zřejmě zasáhlo padající kamení. Podrobnosti řekl Radek Línert z České asociace horských vůdců.
6: Při nehodě zemřel horský vůdce a jeden z hostů. Druhý host byl podle stávajících informací převezen do nemocnice a propuštěn po ošetření. V tuto chvíli jsou okolnosti nehody předmětem šetření francouzských orgánů.
1: Podle francouzských úřadů se nehoda stala na místě, kde je pád kamenů poměrně častý. Americká skupina 21 Pilots vystoupila na festivalu Colors of Ostrava. Do industriálního areálu přivezla známé hity, ale i novinky z desky Breach. Na místě je reportér Jiří Štefl.
7: Je to pár minut, co na hlavním pódiu skončil koncert 21 Pilots. Americká dvojice tady předvedla velmi svižné vystoupení. Po pódiu skákala, dokonce jeden z nich i po konstrukci vyšplhal a hrál na bicí soupravu ve zhruba 25-metrové výšce. Program tady v areálu ale ještě nekončí. Do druhé hodiny tady budou hrát různí DJové. Dnes odpoledne nebo dopoledne se areál otevře v 11 hodin a fanoušci se můžou těšit na Kateřinu Marii Tichou, zpěvačku LP a nebo na hudební dvojici Tomora. Forum Melting Pot zase představí pořad Radiožurnálu Sport desítka Pavla Horváta. Z festivalu Colors of Ostrava Jiří Štefl, Radiožurnál.
1: Sport. Fotbalisté Argentiny v semifinále mistrovství světa zdolali 2-1 Anglii, zahrají si se Španělskem o obhajobu titulu.
8: Angličané vedli od 55. minuty po brance Gordona, nicméně Argentinci se postarali. V závěru zápasu o obrat v 85. minutě skóroval po přihrávce Messiho Enzo Fernandez a v druhé nastavené minutě otočil vývoj zápasu Lautaro Martinez znovu po přihrávce od Messiho. Argentinci si zahrají o zlato, o obhajobu titulu mistrů světa se Španělskem. Anglii čeká souboj o bronz proti Francii. Kristián Švěda, Radiožurnál.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Omezení na D35 se u Svitav a nehoda v Praze. Dálnice bez nahlášených nehod a teď i kolon. Na D35 z Vysokého Mýta do Svitav stojí nákladní auto. Kilometr 201. Je to na konci dálnice a místo je s opatrností průjezdné. V Praze v Malešické ulici se srazila dvě osobní auta. Následky nehody blokují pruh u mostu nad železniční tratí a uzavírku místa policie nehlásí. Na silnici 20 na výjezdu z Vodňan do Českých Budějovic od včerejšího večera stojí nepojízdné nákladní auto mezi Vodňany a odbočkou na újezd. Pozor, dejte kousek za Drůbežárnami. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je teď oblačná až polojasná, místy přechodně skoro jasná a ojediněle se objeví přeháňky nebo bouřky. Ochlazuje se na 19 až 14 stupňů Celsia a přes den pak čekáme oblačno až polojasno. Ráno a dopoledne může být až zataženo a místy bude ještě doznívat déšť a postupně se objeví přeháňky a ojediněle bouřky, ale jen lokálně. Nejvyšší teploty ve čtvrtek 25 až 30 stupňů na jižní Moravě naměří až 32 a na horách bude většinou kolem 21 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy.
9: Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví. Juna.

Máme nový den, je čtvrtek 16. července 2026. Aktuální čas 10 minut po půlnoci, k tomu 28 vteřin. A na dvojce pokračuje noční proud, který skončí ve 2 hodiny ráno. No ale stanice, kterou posloucháte, teď dvojka, tak ta samozřejmě bude vysílat dál. Ze studia nočního proudu v Praze na Královských Vinohradech přeje příjemnou červencovou noc Miloš Skalka.

Everybody's gonna dance tonight, everybody's gonna feel all right. Každý by dneska v noci měl tančit a každý by se měl cítit dobře. Alespoň k tomu vyzýval Sir Paul McCartney, a to proto, že 15. července roku 2002 zveřejnil britský tisk informaci, že se stal Paul McCartney nejlépe vydělávajícím hudebním umělcem ze Spojeného království, Velké Británie a Severního Irska, když jeho tehdejší koncertní turné po Spojených státech si na lístích, na vstupenkách vydělalo 33 milionů 900 tisíc britských liber. Jsou tady dovolené, léto, čas dovolených na toto téma Xindl X.

si tě vzít na dovolenou, tam si dovolit trochu víc. To byl Xindlix na téma prázdnin a dovolených samozřejmě v nočním proudu. 15. července roku 2000 náhle odešel na silný srdeční infarkt z tohoto světa ve svém domě v Manchesteru ve 53 letech zpěvák anglické skupiny Set Cafe Paul Young. Tady je Paul Young v čele své skupiny Set Cafe a písnička nazvaná Já tě nechci, I don't want you.

Právě jsme spáchali půlnoční hřích, tak se totiž jmenuje společná nahrávka skupiny Krištof a Dominiky a Laďa. Máme 25 minut po půlnoci, k tomu 48 vteřin. Na dvojice posloucháte Noční proud. I když máme 16. července, tak kalendářově u těch zajímavostí ze světové hudební scény jsme stáli ještě u včerejšího dne. 15. července roku 1989 obsadila anglická skupina Simply Red, kterou personifikuje Mick Hucknall, po druhé ve své kariéře první místo amerických singlových žebříčků s písničkou If You Don't Know Me By Now, jestliže mě až dosud neznáš, což je cover někdejšího hitu z roku 1973 Harolda Melvina a skupiny Blue Notes. Toto je skupina Simply Red.

0: Meg Hucknall, skupina Simply Red a If You Don't Know Me By Now. Jak by podle meteorologů teď v noci mělo vypadat počasí? Oblačno, polojasno, ojediněle nějaká ta přeháňka nebo dokonce bouřka a teploty 19 až 14 stupňů. Čili o něco by se mělo teď v noci proti včerejšímu dni ochladit.
1: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím. Možná to znáte,

Laureáti ceny Legenda nočního proudu, opět a Radeček a všechno je v pořádku. 15. července roku 1989 se na plovoucím pódiu v kanálu svatého Marka v Benátkách odehrál koncert anglické skupiny Pink Floyd. Původně se odhadovalo, že by tento koncert z náměstí svatého Marka mohlo sledovat nějakých 100 tisíc návštěvníků. Nakonec to bylo 200 tisíc fanoušků skupiny Pink Floyd a ten koncert v přímém přenosu vysílalo 20 televizních stanic světa, včetně Československé televize, tehdejší Československé televize, vím to dobře, protože jsem tehdy měl možnost v přímém přenosu ten koncert komentovat a během toho televizního přenosu tento koncert vidělo dalších 100 milionů diváků Pink Floyd.

Pink Floyd a Money, skladba, která samozřejmě také zazněla na onom koncertu z Benátek, a to 15. července roku 1989. Před nějakými bezmála 40 minutami jsme vstoupili do čtvrtečního dne, ale Marek Ztracený už se modlí za pátek.

Marek Ztracený a jeho zbožné přání, ať už je pátek. Ale bohužel máme jenom čtvrtek nad ránem. Máme 42 minuty po půlnoci a k tomu 17 vteřin. 15. července roku 1978 koncertoval Bob Dylan na letišti v hrabství Surrey v Anglii. Jeho speciálními hosty byli Eric Clapton, Joan Armad Redding a Graham Parker a bylo to vůbec nejvíce navštívené koncertní vystoupení Boba Dylana, protože na letišti tehdy jeho koncert sledovalo na 200 000 fanoušků.

0: Miláčku, strašně moc tě chci, honey, I want you so bad a Bob Dylan.
1: Noční prout.
2: Dnes s Milošem Skalkou.

0: dokola.
1: Tomáš Klus, vytáčím tě dokola. 15. července roku 1972 obsadil Elton John na 5 týdnů první místo amerického albového žebříčku hudebního týdeníku Billboard se svým v pořadí 5. studiovým albem Honky Chateau. Bylo to vůbec poprvé, co Elton John se svým albem stanul na prvním místě amerického albového žebříčku. To album vznikalo nahrávalo se ve francouzském zámku z 18. století a vyšly z něj 2 singlové hity, jednak Honky Cat a jednak Rocket Man.

Reginald Kenneth Dwight, známý jako Elton John, který na jaře oslavil 79. narozeniny a jeho raketák, tedy Rocketman. Jak by mělo podle meteorologů vypadat dnes přes den počasí, zatím jsem vám řekl, jak by to mělo vypadat. Teď v noci je to víceméně jako přes kopírák, oblačno, polojasno, ojediněle přehánky nebo dokonce nějaké bouřky, teploty výrazně letní, 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě dokonce 32 a na horách 21.

Nejsem, sahám, písnička nazvaná Spolu a Mikael. 15. července roku 1953 se narodila americká zpěvačka Elisha Bridges, která si připsala na konto prakticky jeden jediný hit. Bylo to v roce 1978. Ta písnička bodovala na obou stranách Atlantiku a jmenuje se Já miluju noční život. I love the nightlife.

Alicia Bridges, která měla včera 73. narozeniny a zpívala o tom, že miluje noční život. A proč ne?

G a odlétáš. No my jsme během toho odlétání se dostali do další hodiny čtvrtečního rána. Teď máme 1:04:14. Na dvojce posloucháte Noční proud. 15. července roku 1949 se narodil významný anglický jednak hudebník a jednak producent Trevor Horn, muž, který produkoval nahrávky skupiny Yes nebo všechny ty velké hity skupiny Frankie Goes to Hollywood, a v roce 1979 personifikoval skupinu Buggles a její celosvětový hit o tom, že video zabilo rozhlasovou hvězdu. Nic tak

Kdo ví, co všechno se může stát, je lepší se opít a jít spát. Spojené skupiny Jelen a Rybičky 48. Mám tady poslední informaci, která se váže ke včerejšímu dni, no a potom už srovnám krok s datem v kalendáři. 15. července roku 1946 se narodila a 80. narozeniny tedy oslavila americká zpěvačka Linda Ronstadt, majitelka 11 cen Grammy, 3 amerických hudebních cen a hned 2 trofejí, které jí udělila americká countryová asociace. Nemluvě o dalších výdobicích a trofejích, které Linda Ronstadt během své hvězdné kariéry získala. No a my si teď ty její kulaté 80. narozeniny připomeneme jejím singlem z roku 1989. Tehdy to byla písnička, která bodovala na obou stranách Atlantiku. Je to duet oslavenkyně Lindy Ronstadt a Aarona Neville'a. Don't know much. Moc toho nevím.

don't know much, but I know I love you. Moc toho nevím, ale vím, že tě miluju. Oslavenkyně Linda Ronstadt a Aaron Neville. Teď roztančí noc Verona. Now.

Verona, na mě nečekej, já přijdu až ráno. No a teď máme čtvrtek 16. července a 16. července loni roku 2025 zemřela ve věku 87 let americká zpěvačka Connie Francis, jedna z těch interpretek a interpretů, kteří mají nebo měli italské rodinné kořeny. Narodila se jako Conchita Rosa Franco Nero, uměleckým jménem Connie Francis. Byla to první zpěvačka, která třikrát obsadila americké singlové žebříčky, a to první. Místo jejich desek se prodalo více než 100 milionů kusů, byla vele populární od konce 50. přes celá 60. léta, a to na obou stranách Atlantiku. My si teď Connie Francis připomeneme v jednom z jejich velkých hitů Každý je něčí blázen, Everybody's Somebody's Fool.

Connie Francis a Everybody's Somebody's Fool, písnička, kterou mnozí budou znát v české verzi Ivety Simonové a Milana Chladila s textem Vladimíra Dvořáka Až na severní pól.

Miraje a to byl malinovej syrup, tak se ta písnička jmenuje. 16. července roku 2023 odešla na věčnost ve věku 76 let v Paříži anglická herečka, zpěvačka a také autorka Jane Birkin, životní partnerka Serge Gainsbourga, a hezky po boku naspívali a natočili tu silně erotickou píseň Je t'aime, mon ami.

se boří pro víru člověka za lidskou duši.

David Koller a Víc než slova. 16. července roku 2012 zveřejnila britská společnost Official Charts Company výsledky svého rozsáhlého posluchačského průzkumu, ve kterém tato společnost, která se jinak stará o oficiální žebříčky, a to singlů i alb ve Spojeném království, tak v této anketě hledala nejpopulárnější píseň britských ostrovů všech dob. A není bez zajímavosti, že na místě čtvrtém skončila písnička Hey Jude skupiny Beatles, na místě třetím Someone Like You, to je Adele, na místě druhém potom Michael Jackson a Billie Jean, a na celé čáře v anketě o nejpopulárnější písničku na britských ostrovech, tak tedy na celé čáře vyhrála klasika z roku 1975 skupiny Queen.

Vítězná písnička rozsáhlé ankety britské Official Charts Company, Bohemian Rhapsody a skupina Queen. A možná, že jsem zapomněl připomenout, že do toho hlasování mohly být zařazeny pouze písně, které někdy dosáhly na první příčku britského singlového žebříčku.

My dva při sobě vždycky budeme stát, tolik skupina Botox. 16. července roku 2012 odešel ve věku 71 let na věčnost klávesista a velká osobnost britské rockové scény John Lord, zakládající člen skupiny Deep Purple a spoluautor prakticky všech velkých hitů téhleté skupiny. Minulé léto v srpnu roku 2011 mu byla diagnostikována rakovina slinivky a zhruba po roce tedy odešel z tohoto světa. My si teď na Johna Lorda vzpomeneme nahrávkou balady Voják štěstěny, Soldier of Fortune. To je jedna z mnoha písní skupiny Deep Purple, na které se John Lord podílel jako autor. U nás doma je to Šípková růženka.

Voják štěstiny, Soldier of Fortune, u nás doma, jak jsem připomenul, Šípková Růženka v podání Jiřího Schellingera. Ještě jednou drobné připomenutí toho, jak bude dnes, nebo jak by mělo dnes vypadat. Počasí oblačno, polojasno, ojediněle nějaký ten deštík nebo bouřka, teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě 32, na horách potom 21.

Katarína Knechtová a její diálky 16. července roku 1941 se narodil jamajský reggae zpívající autor Desmond Dekker.

You can get it if you really want. Můžeš to dostat, jestliže to opravdu chceš, tolik Desmond Dekker. Před námi poslední písnička tohoto vydání Nočního proudu. Dnes večer ve 23 hodiny a 30 minut se do znělky Nočního proudu přihlásí kolega Ilja Kučera mladší a stanice, kterou posloucháte, tedy dvojka, ta samozřejmě vysílá dál. To jenom Noční proud v tomto okamžiku bezmála nenávratně končí. No a ta poslední písnička 16. července roku 2001 Robbie Williams odstartoval svůj dvoutýdenní pobyt na prvním místě britského singlového žebříčku se singlem s dvěma A stranami s písničkami Eternity a Road to Mandalay. Miloš Skalka, dobrou noc a dobré ráno.